0: Legendární italský pianista Maurizio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Arganovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem se hraje divadelko před jeho podlou ženou Belinovou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Arganovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr, Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabel de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

these gentlemen.

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotreme a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Jsem veselý člověk a mám rád legraci. V televizi se docela rád dívám na komedie a grotesky, ale věřte mi, že nejlépe se zasměji vždy, když sleduji nějaký smrtelně vážný film o hudebním skladateli. Takové filmy většinou točí režiséři, kteří o hudbě vůbec nic nevědí a mají tudíž sklon líčit hudební skladatele jako démony, pohybující se v mystickém světě božské hudby. Před časem jsem viděl v jednom filmu scénu, v níž kterýsi slavný skladatel seděl nad pianem, oči měl extaticky upřené na klapky, jako by je viděl poprvé, a zřejmě ve stavu náhlého osvícení pronesl větu. C, D, E, F, G, A, H, C. 8 tónů a je v nich obsažen celý lidský osud. Autoři filmu zřejmě nic netušili o tom, že skladatelé mají k dispozici ještě jiné tóniny než C-dur, takže těch tónů je o něco víc, ba že mohou znít i pod sebou jako takzvaný akord a dokonce v libovolném rytmu, což už je námět skoro na science fiction. Do 7 tónů tedy nelze vměstnat celý lidský osud. Za to však z nich můžeme sestavit stupnici a to je pro nás dnes důležité. Stupnic je celá řada typů. Tahle byla durová, takto zní molová stupnice a jolská. Takto mol harmonická. A mol melodická, která se hraje jinak nahoru a jinak dolů. Kromě toho existuje celá sada takzvaných církevních stupnic a k tomu ještě stupnice chromatické a celotónové. Nemyslím, že by pro posluchače bylo nezbytné umět všechny typy rozpoznat. Nemusí však být nezajímavé poslechnout si několik výrazných příkladů využití stupnice jako kompozičního prostředku. A to je náš dnešní úkol. Stupnice má jednu velkou přednost. Dobře se hraje i v rychlém tempu. Je to tedy vděčný virtuózní prvek, který se hodí skvěle třeba do instrumentálních koncertů. Tento koncert z Vivaldiho cyklu čtveroročních dob mluví za všechno.

Téměř ze samých stupnic se skládá třetí věta Bachova třetího Braniborského koncertu. Člověk se pak ani nediví, že nejfrekventovanějším intervalem v hudbě je sekunda. Stupnice není ničím jiným než řadou sekundových kroků a jen v této Bachově větě jich zazní stovky.

Kromolovou stupnici si dojdeme do Bachovy kantáty Erschallet ihr Lieder. Tenorová árie je tu plná nadpozemského klidu. Její stupnicové melodické linky se vlní v pravidelném pohybu.

Jakkoliv je Jan Dismas Zelenka můj favorit, připouštím, že Bachův duchovní klid mu schází. Za to je to hudební dramatik, který dokázal vystupňovat napětí až do extrému. Ve svém vrcholném díle Mise Sanctissime Trinitatis vystavil monumentální dvojitou fugu, jejíž první téma sestává z 6 tónů vzestupné durové stupnice, zatímco druhé, pohyblivé téma je tvořeno sledem několika stupnic sestupných.

Vrátíme se z nebes zpět na zem, nikoli však k přízemnosti. V Mozartově sonátě Facile nehledejme žádnou velkou duchovní hloubku, dokonce ani žádný lidský osud v ní není obsažen. Ale je to muzika skvěle napsaná, která se krásně poslouchá i hraje. Melodii její nejslavnější věty otevírá pěkný dvoutaktový motývek a po něm už následují jen samé stupnice.

Toho, jak se v klasicismu využívaly i nadužívaly stupnice, si všimla i jedna anglická skupina hudebníků, která se zabývá vymýšlením různých hudebních legrácek. V následující ukázce vyslechneme úryvek z díla neznámého klasického autora. Zvukový snímek není zrovna nejkvalitnější, budete muset přetrpět trochu šumu, ale za tu psinu to rozhodně stojí.

Krásně si se stupnicí pohrál i Ludwig van Beethoven v poslední větě první symfonie. Na začátku věty se jako kuřátko z vajíčka postupně tón po tónu vylíhne roztomilá stupnička, která se pak stane hlavním prvkem rondového tématu.

Jak jsme slyšeli, stupnice bývá často významnou součástí tématu. V úvodu k 7. symfonii však použil Beethoven stupnice jako takové, bez tematického významu. Byl si vědom toho, že předehra nesmí svým materiálem zastínit to, co přijde po ní. Holá stupnice nemá charakter tématu, ale je dostatečně nosná, aby se na ní dala postavit několikaminutová introdukce.

Skladba, kterou jsem vybral pro dokumentaci romanticky využité stupnice, vám jistě nebude neznámá. Pochybuji však, že jste si někdy uvědomili, že na jejím počátku znějí téměř výhradně samé stupnice a že také její hlavní téma je ze stupnice E-moll odvozeno. 8 tónů a je v nich obsažen celý veletok.

A jak to vypadá se stupnicí ve 20. století? Špatně. Je to prvek příliš tonální, příliš jednoduchý a z hlediska modernistů i vyčerpaný. Stupnice jakoby byla odsouzena už jen k živoření v prstových cvičeních. Naštěstí existují tvůrci, kteří dokáží se stupnicí důstojně naložit i ve 20. století. Benjamin Britten, klasik moderní hudby, z ní dokázal vytěžit i nové melodické kvality. Mnohdy žasneme nad šířkou jeho kantilén a překvapeni jsme ještě víc, když zjistíme, že celá ta melodická nádhera je vlastně jen sledem různě vystavěných stupnic, jednou směřujících do výše, po druhé do hloubky. Dona Nobis Pacem z Britnova válečného Requiem je hudba tak jednoduchá, že už jednodušší ani být nemůže. Orchestr a sbor plují na stále se opakujících stupnicových vlnách, tenorista zpívá melodii na několika sousedních tónech. V závěrečné frázi vystoupá jeho prosba o mír po celotónové stupnici až tam, kde se o takovýchto věcech rozhoduje.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek. Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kynův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto prosmíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge řídí George Guest.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang wie Schelfin je

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Boje mezi Izraelem a Íránem prozatím skončily. V Izraeli se znovu otevírají školy. Billboardy pod bývalým soudem v centru Zlína zaplnilo street artové umění. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
3: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
4: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
3: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjde z rozpočtu.
3: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií zítra ráno. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, jak potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
2: Po pondělních íránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
7: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili dvě balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Billboardy v ulicích Soudní a Bartošova v centru Zlína dostali o víkendu novou podobu. Street artoví umělci je proměnil v galerii pod širým nebem. Podle organizátora akce a zlínského zastupitele za Zlín 21 Ondřeje Slováčka tak nově vznikla takzvaná Baťova zeď.
8: My jsme byli i domluveni, že to bude pestré, jo? Že tam nebudou jenom grafity, ale že tam budou nějaké postavy nebo že tam budou tváře. Hrozně se mi líbilo právě, že se tam podařilo dostat i toho Tomáše Baťu.
2: Billboardy do majetku města přešly nedávno. Původně plochy zaplnily hlavně nevzhledné nápisy. Billboardy budou až do jejich plánované demolice sloužit právě street artovým umělcům.
0: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm a přeháňkami a ujediněle na jeho východě a východě území místy bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
10: Radioservis představuje
11: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno a taky klidný den. Dnes máme úterý, je 9. června. Když mluvím o tom klidném dnu, tak je celá řada dní, které nám přinášejí nové výzvy. Někdy jde třeba o takový boj se strachem mezi vrstevníky, jindy zase o první skutečný dotek s historií a řemeslem. Brněnské divadlo Polárka uvedlo novou hru o šikaně a hledání odvahy ozvat se ve chvíli, kdy je člověk sám. Tak se tam podíváme. A stejně tak nás zajímají Hořice, kde studentky kamenické školy vyrazily na restaurátorskou praxi do jedné z nejvýznamnějších českých památek, do katedrály svatého Víta. Co konkrétně dělali, i to vám řekneme. Máme 7 minut po 6. hodině a jak jsem už říkala, za celý tým přejeme klidné a dobré ráno.
1: V těch nejbližších minutách bude zpívat třeba Jiří Suchý, k tomu taky BBC Symphony Orchestra, anebo ansámbl Marsias. Jako první Benevicovo kvarteto v části smyčcového kvartetu Josefa Haydna, opus 33.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: První část smyčcového kvartetu číslo 2 od Josefa Haydna v 6 hodin a 12 minut.
1: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029 v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvilo s Národním památkovým ústavem.
0: Pracovní podmínky na otáčivém hledišti jsou prý dlouhodobě neudržitelné, chybí totiž zázemí pro herce i diváky. Památkáři a UNESCO, na jehož seznamu Český Krumlov figuruje, dlouhodobě kritizují, že točna je právě v zahradě.
1: Na točnu se teď vejde kolem 650 lidí. Nová točna by po přesunu mohla mít až 900 míst. Mimochodem, sezóna na otáčivém hledišti začíná právě tento týden.

0: Kády Volodos, jmenuje Pro klavír A-dur France Schuberta v ranní mozaice v úterý 9. června.
1: O tom, že vás školní praxe může dostat na místa, která jsou mimořádně zajímavá, se přesvědčily studentky střední kamenické školy v Hořicích. Když si Apolena, Adéla a Mariana vybírali školu, tak si představovali, k jakým zajímavým projektům se ve své vysněné restaurátorské profesi asi tak dostanou.
0: Že se ale na školní praxi hned ve druhém ročníku pustí do práce na slavné svatovítské katedrále na Pražském hradě, se jim asi ani nesnilo.
2: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
3: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
4: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
3: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
4: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny vlastně kopiema. Těch oken tady potom požáru je 8.
3: Apolena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplň je přeci jen o něco jednodušší.
2: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
3: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
2: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
3: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
4: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená. Na to vítězství.
3: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
2: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
3: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.

Samozřejmě, když je zima, nesem mu triko. Když je větší zima, nesem mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známý. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupovat.

0: Spotky, bavlněné spotky.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

0: Michel Camillo, světa pro klavír, harfu a smyčce, Tropical Jam, tak se jmenuje část, kterou jsme slyšeli taky za doprovodu BBC Symphony Orchestra. V 6 hodin a 26 minut.
1: Teď už nabízíme jazz a hned po něm podíváme se do Brna, protože divadlo Polárka uvedlo novou hru o boji proti šikaně. Byli jsme u toho? Chystáme pro vás reportáž.

0: Slyšíme velký big band Johna Fetchoka, mimochodem právě pro tohle uskupení napsal roku 2002 svůj Big Bruiser, tedy hutnou skladbu, která propojuje současný jazz s neuvěřitelnou energií a odkazem orchestru Counta Basieho. Teď je 6:30, přejeme příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: K soudu v kauze Dozimetr dnes přijde vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr se hnutí Praha sobě. V případu bude vystupovat jako svědek. Vypovídat má 2 dny. Scheinherr podal jako náměstek pro dopravu v kauze trestní oznámení před 5 lety. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou 100 po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude i uvítání českého ministra s vojenskými poctami a společné položení věnců u památníku Mundesféru. Slavnou cvičnou slonici Hansken začal tvořit na metalovém sympóziu v areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi australský umělec Matt Hill. V 17. století zvíře procestovalo Evropu a podle historických záznamů navštívilo i Mladou Boleslav. Kovová socha by měla být vysoká 2,5 metru. A čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle na jeho východě a východě území místy bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Historie nemusí být zdaleka jenom v učebnicích. Někdy stačí otevřít takovou archivní krabici a najednou před vámi ožijí příběhy staré desítky i stovky let.
2: Právě dnes si připomínáme Mezinárodní den archivů. Řada institucí po republice otevírá své poklady veřejnosti.
1: V Jičíně jsou například k vidění archivní dokumenty z revolučního roku 1848. Připravené jsou i komentované prohlídky a přednáška věnovaná Janu Máriu Sidonovi.
2: Trutnovský archiv, ten láká rodiny s dětmi, návštěvníci si můžou vyzkoušet psaní husím brkem nebo na psacím stroji pečetění a taky razítkování dokumentů.
1: Do oslav se zapojuje i Univerzita Palackého v Olomouci. Ta nabídne komentované prohlídky depozitářů a školního archivu anebo tematické přednášky.
2: Otevřené budou i další instituce, například archiv Masarykovy univerzity v Brně nebo státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě.
1: Právě ten zve na výstavu věnovanou školství na Brněnsku a promítne i dobový film s Tomášem Garrigue Masarykem.

0: Ensemble Marsyas ve třetí části koncertu pro fagot a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.
1: O víkendu uvedlo brněnské divadlo Polárka novou hru. Nese název Jsem Vincent a můj plán je přežít.
0: Poslední premiéra sezóny zpracovává příběh chlapce, který bojuje se šikanou ze strany spolužáků.
1: Inscenace podle nizozemské knižní předlohy autorky Anne Kunz ukazuje dětem, jak o šikaně mluvit a jak se jí i postavit.
0: Nelehké téma předává zábavnou formou.
2: Konec konců je to nucená výprava. Nejraději bych na žádnou vůbec nejel. Napíšu. Jsem Vincent a můj plán je přežít.
3: Vincent je chlapec, který chodí pozdě do školy. Ale nechodí pozdě do školy, protože je línej, ale protože se moc bojí, že ho v parku chytnou jeho spolužáci, zmlátí ho. Prežívá vlastně obrovský strach, protože se připravuje škola v přírodě, kde bude velmi konfrontovaný se svými spolužiakmi. Takže on se na to připravuje, jako keby išel na Mount Everest.
4: 11-letého Vincenta popisuje režisér Jan Mikuš jako citlivého intelektuála. Proto podle jeho představitele Víta Malechy nezapadá do kolektivu.
5: Není to hrdina, který by se pral za svoje názory, jestli vlastně je hodně nejistý a to je vlastně hlavně jeho největší problém. Zároveň i ta vina vlastně toho, té šikany. Ty děti, které většinou zažijou tu šikanu, tak mají ten pocit viny, kterého se neúplně dá zbavit. Je to právě ten pocit, že za to můžu já, že to je moje vina, že já jsem se neohradil, že já s tím nic nedělám.
4: Vincent se schovává do svého světa s příručkou k boji o přežití v divočině. Odvahu ke skutečné změně mu dodá až nová spolužačka Jasmína.
5: Je tam samozřejmě ten hybatel Tajas, jinak by to mohlo být poměrně stejné a mohl by taky dopadnout daleko hůř. No. Jas je ten impuls pro něj změnit to, inspirace vlastně.
6: Milé děti, vítejte na škole v přírodě. Odhodlání přežít znamená, že se člověk nevzdá, ať se děje, co se děje.
3: Mně je to ještě láska, je to naozaj přátelství mezi klukom a holkou. Je taky trošku jiná, protože přichází z exotického prostředí, žila v různých krajinách. No a tyto dvaja se vlastně spoja a svým přátelstvím přijdu na to, že ta odvaha spočívá aj v tom někdy se zdůveřit.
4: Inscenace se snaží diváky povzbudit, aby o šikaně mluvili.
3: Sú hrdinovia deti. Dospelí sú stranou. To je nádherné vidieť, jak tí deti si dokážu pomôcť. Že to je jasný odkaz, že sme spoločne na nejakej jednej lodi a musíme si pomáhať. No a potom, že je veľmi významné sa zveriť dospelým.
4: O tom, jestli Vincent skutečne prežije školu v prírode, sa mohou diváci od 9 let přesvědčit v brněnském divadle Polárka v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral trojku Zuzany Homolovej v nahrávce z roku 2019 v 6 hodin a téměř 44 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na Vltavě pro vás dnes večer připravujeme premiéru. Premiéru rozhlasové hry Angela. Ve své první autobiografické hře složil dramatik Mark Ravenhill poctu vlastní matce, která posledních 5 let před smrtí bojovala s Alzheimerovou chorobou.
0: V titulní roli se představí Daniela Kolářová. Tady je ukázka.
3: Vidíš se v zrcadle?
4: Vidím. Zestárla jsem, co?
3: Zestárla, mami. Jsi velmi stará dáma. Líbí se ti ty vlasy?
4: Ty jsi moje sestra?
3: Chceš, abych byl tvoje sestra?
4: Nemůžeš být moje sestra, protože jsi muž. Jsi můj syn?
3: Přesně tak.
4: Jmenuješ se Mark?
3: To jsem já. Mark Ravenhill.
2: Je to hra o mateřství, lásce, úzkosti, odcházení. Hra o jedné úplně obyčejné, ale zároveň výjimečné ženě. Angela od britského dramatika Marka Ravenhilla.
0: V premiérové inscenaci vedle Daniely Kolářové Miloslav Kénik, Miroslav Krobot nebo Johana Matoušková, režie má Bela Šenková.
2: Poslouchejte Vltavu dnes od 20 hodin a mimochodem už za hodinu a půl vám v dnešní ranní mozaice taky nabídneme rozhovor s tvůrci.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Antonio Vivaldi, Evžen Rataj a Ludmila Čermáková hráli část sonáty pro violončelo a čembalo číslo 6.
1: Violončelista Tomáš Cidlina se rozhodl zahrát na svůj nástroj před obchodním centrem a zkusit u kolem jdoucích vyloudit alespoň jeden úsměv na tváři. A jak tohle celé dopadlo, tak to už nám řekne publicista Petr Vizina.
2: Zastaví s dodávkou před Penny Marketem v Mimoni, otevře šoupací dveře a z auta vyndá violončelo. Sedne si do otevřených dveří auta a začne hrát. Co se obecenstva týče, neměl jsem ambici konkurovat jeho plánům nakoupit rohlíky a hajzl papír v akci, zaznamená si později. Chtěl jsem jen jedno, vyloudit úsměv, třeba jediný. Ale nestalo se nic, nikdo nezvedl hlavu, všichni byli zhrbení, oči zabořené do nákupních košíků. Donkichotský pokus potěšit alespoň jednu nakupující duši by mohl být uměleckým záměrem, intervencí, jak se říká. Skutečnost je ale prostší a možná o to zajímavější. Hudební nástroj se totiž vezl k houslaři na seřízení a na parkovišti před obchodem si violončelo měl jen předat. Pokus vyloudit medovými tóny, byť jediný úsměv, byl okamžitý nápad pro budoucnost zaznamenaný v básni. To jsou přesně ty chvíle, kdy se cítím jako mesiáš a usiluji o spásu světa, nebo ji alespoň nabízím. Zapsal si k tomu sebe ironicky. Tak se mi básník, violončelista a hlavně historik Tomáš Cidlina jeví. A jeví se mi tak to, co v krajině, které někdy dost nepřesně říkáme Sudety, Tomáš podniká. Přesný morální instinkt i pozorovací talent, kontrolovaný ironickým odstupem vůči vlastnímu snažení. A tak čtu sbírku nazvanou Heimatkor, sestavenou ze strašidelných, hnusných a nakonec nadějeplných básní, zalidněných živými i mrtvými z česko-německého pohraničí. Není náhoda, že název, totiž spojení německého Heimat, totiž domova, a kor, připomíná hudební žánr hardcore. Syrová a neučesaná hudba se valí stejně divoce, jako dějiny České Lípy, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Janovic a dalších míst, kterých si všímá. Není to tak dlouho, co stejné téma vyvolalo pozdvižení v Brně.

0: Zdá se ale, že strašení sudeťáky už je něco jako film pro pamětníky, na který už se mladší nehrnou. Cidlina je ročník 1982, což je kromě vzdělání historika možná další důvod, proč soužití podél hraniční čáry nevidí optikou my a oni. Všímá se lidských příběhů, ale ve své chápavosti se dokáže včas zarazit. Vexlákovi, který vyrostl u hraničních drátů na Chebsku, šmelí cigarety nebo starožitnosti kradené v kostelích a točí amatérské porno na statku zkrachovalého JZD, skutečně není pomoci, povzdechne si básník. I takzvaný Fiškus bohemicus, lidský typ, který se nepředře, ale na všechno a na všechny svým fištrónem vyzraje, je odpudivější než ten nejhlučnější hardcore, po kterém cáká krev z uší. Těžká věc tahle naděje v dějinách rozdrolených válkou, vyhnáním a smrtí tisíců. Něco to bude vždycky špatně, ale dá se s tím správně žít? Dá se s tím vůbec žít? Kdo jsem já, abych podřízl nejkrásnější strom ve vesnici, třeba že tu roste od roku 1945 úplně špatně? Ptá se své ženy mladý muž vyzbrojený pilou. Hledí na divně rostlou lípu vedle chalupy, kde založí rodinu. Někdy je naděje setkáním krásy a zdrženlivosti, napadne člověka nad básní nazvanou Janovice. A nic se neskazí trpělivostí. Pokračování příběhu z parkoviště u Pennymarketu v Mimoni se do básně nedostalo, je totiž takové. Další koncert z otevřených dveří dodávky už nakupující zaujal. Dlouhé medové tóny violončela si získali přízeň i úsměv publika tlačícího vozíky.
1: Zajímavý příběh. Dnešní úvaha byla z pera publicisty Petra Viziny.
2: Lee Morgan a nahrávka z poloviny 60. let nás doprovodí až k 7. ráno. Přejeme hezké úterý.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Rusko má nedostatek pohonných hmot na Krymu i na jihu Ruska. Karlovarský festival ocení herečku Maggie Gyllenhaal a herce Jesseho Eisenberga. Čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reaguje tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem a hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
5: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
4: Naopak, ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla. Její pojištění je platné. Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až 22. června. Rozhodnutí včera nepadlo. Po jednání kabinetu to řekl prezident Petr Pavel, který se schůze zúčastnil. Podle prezidenta spor o zastoupení Česka neprospívá důvěryhodnosti země v zahraničí. Hrad zároveň informoval, že Pavel ocenil schválení svého vedení delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Věří, že dohoda vznikla i ohledně summitu NATO. Do jednání vlády proto nepodá připravenou kompetenční žádost. Anektovaný poloostrov Krym i jejich evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
6: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaal. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka, která získala za svůj debut Temná dcera 3 Oscarové nominace.
7: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle na jeho východě a východě území místy bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré úterní ráno. Někdy stačí jediný obraz, jediný detail anebo jeden jediný příběh, aby nám minulost i současnost začaly dávat nový smysl. A tak se v této hodině podíváme společně na slavnou fotografii Na palmová dívka, která změnila pohled světa na válku ve Vietnamu. Její autor Nick Ut právě teď vystavuje své práce v Praze. Zamíříme i do Olomouce, kde vědci odhalili nečekané tajemství středověkých rukopisů, a vezmeme vás i na bratislavský knižní festival. Právě tam pokřtili neobvyklou povídkovou sbírku, na které se podílelo 11 slovenských autorů. A to aniž by čtenář poznal, kdo jakou část knihy napsal. Tak to společně prozkoumáme a titul otevřeme. Jsme rádi, že nás posloucháte.
2: A že posloucháte taky náš hudební výběr, kde je v této hodině Josef Mysliveček, Johann Sebastian Bach a taky Adam Plachetka nebo Richard Wagner v podání Moravské filharmonie v Olomouci. A teď bude hrát Pauline Leschenko. Dobrý poslech, 7:05.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
1: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
0: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Leila Šech s kolegiem 1704 v části koncertu pro housle Josefa Myslivečka.
1: Celkový náklad všech knížek a brožur v Rusku v prvním čtvrtletí činil 57 milionů exemplářů. Je to ale o 26% méně než ve stejném období loňského roku. Upozornil na to server Medúza s odvoláním na údaje zveřejněné na konferenci o knižním průmyslu v Rusku.
0: Nynější pokles nákladu je největší za přinejmenším posledních 6 let. Předchozím prudké otřesy se odehrály kvůli pandemii v roce 2020 a v roce 2023, kdy zmenšení nákladů o 23% bylo důsledkem rozpoutání války proti Ukrajině.
1: Ještě jedna zajímavá informace. Ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Exmo Evgenie Kapjeva v dubnu zadržela ruská policie v rámci nejnovějšího tažení proti šíření knížek o sexuálních menšinách LGBT mezi nezletilci, což je v současném Rusku zločin.

0: Rabbit Race. Tak jako o závod jsme běželi a doběhli jsme až k 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V kauze Dozimetr bude dnes u soudu vypovídat jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Bývalý náměstek před 5 lety v případu podal trestní oznámení. Jeho výpověď má teď trvat 2 dny. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 000 a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla iránská palba nebo se u něj vyskytly technické problémy. Nehodu Spojené státy vyšetřují. V Lovosicích začala radnice s rekonstrukcí hrobky rodiny Činkelů. Ti ve městě v roce 1856 založili továrnu na výrobu náhražky kávy z cikorky. Později se v hale začaly vyrábět cukrovinky Deli. Podle nezávislého starosty Vojtěcha Krejčího dar na obnovu hrobky přislíbila Ústecká komunitní nadace a společnost Mondelez, která ve městě pokračuje právě s výrobou cukrovinek. A čekejte oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ujediněle na východě a východě území místy bouřkami. Pozdě odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hledáte inspiraci pro dnešní večer? Máme pro vás hned několik tipů. Třeba na pražském ostrově Štvanice startuje festival Arena bratří Formanů a víc než 2 týdny nabídne divadlo, nový cirkus, koncerty i program pro celé rodiny. A hlavním lákadlem letošního ročníku je oblíbený ptačí sněm z dílny divadla bratří Formanů.
2: Do světa současného fyzického tance můžete vstoupit v pražském paláci Akropolis. Soubor Tantehors se uvede premiéru inscenace Stigma. Možná nejsem problém já, v režii Miřenky Čechové.
1: V Brně potom prostor Kolaps hostí slovenské divadlo No Mantinels s inscenací Para No Normal, která zve k zamyšlení nad tím, co ještě považujeme za normální a co už ne.
2: A pokud dáváte přednost fotografii, tak můžete zamířit do Slovenského domu v Praze. Vernisáž fotek Samuela Kubiny představí autentické street fotografie zachycující okamžiky všedního života.

0: Johann Sebastian Bach, Columbia Symphony Orchestra a část koncertu pro čembalo.
1: Ty nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny právě v těchto dnech zkoumají historici a chemici z Univerzity Palackého v Olomouci a taky z Ústavu anorganické chemie Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů zkoumají původ, technologii vzniku, ale i složení vzácných pigmentů v malbách a iluminacích.
0: A to vzácných děl z 11. až 14. století. Vše šetrně, bez rizika jejich poškození.
1: Jedná se o první kompletní výzkum tohoto typu v Česku a byla u něj i naše redaktorka Blanka Mazalová.
2: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 vlnové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
3: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
2: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se jemně těch iluminovaných rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
3: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
2: Co si myslím, že je úplně superové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak uvidíme...
3: Stačí lehce potočit.
2: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
3: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
2: A nebo kulma tady.
3: A nebo kulma.
2: Přesně tak. Je to digitální mikroskop, který je mobilní.
3: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
2: My jsme právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
3: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
4: My jsme v podstatě jediná laboratoř, která takto terénu, abych tak řekl, používá pro výtvarné umění tento velkoplošný rentgenfluorescenční skener. Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. Zde máme i unikátní díla. Máme unikátní díla z 11. století, což zase jsou věci, které i v tom mezinárodním kontextu se neobjevují tak často. Výsledky a analýz takto starých děl. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí, kterou má jednak naše laboratoř, která se zabývá jak materiály, tak technikou malby napříč historií. A potom navíc spolupracujeme zde právě s historiky, kombinujeme tu informaci s informací umělecko-historickou. A to je ten součet, který je právě potřeba pro to, aby jsme potom přinášeli nové informace o původu těch děl, o jejich proveniencích, dataci a podobně.
3: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Tulpíková.
5: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů.
3: Oni vědci se dostanou opravdu k velmi vzácným rukopisům. Památkám, často kulturním.
5: K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé. Vlastně tentokrát mají k dispozici jak graduál loutský, tak Bibli boskovickou, Bibli olomouckou. Nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
1: Vědci tedy teď budou zkoumat středověké rukopisy ze sbírek vědecké knihovny v Olomouci další týden. Moderními přístroji projdou stovky iluminací z více než 20 vzácných středověkých rukopisů.
0: Snímek na palmové dívky z války ve Vietnamu uběhl v 70. letech celý svět. Dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Ut teď vystavuje v Praze. Podrobnosti o tom za chvíli.

0: Protože my jsme 100% muži.
1: Adam Plachetka, Ondřej Havelka a Melody Makers v nahrávce z roku 2023.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky, která utíká po napalmovém útoku, dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté.
1: Autor fotografie Nick Ut za ní získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy.
3: Otevřel tady svou novou výstavu s názvem Memories a na téhle výstavě je také černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
4: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
5: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
4: Je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu, v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou, naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy. Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
5: Černobílá fotografie obletěla v roce 1972 svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Ta bojovala po boku jihovětnamské armády proti komunistickému severu země.
4: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
5: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Richard Wagner, předehra ke třetímu aktu opery Lohengrin, Moravskou filharmonii v Olomouci řídil Petr Vronský.
1: Vizitka. Dialektů a nářečí podle odborníků ubývá. Tak jaký mají pro náš jazyk krajová nářečí význam a v jaké míře je třeba přestáváme používat?
0: O tom bude řeč v dnešní vizitce, do které přijde dialektoložka Martina Irejnová. Budeme se ptát i na to, jak je na tom třeba mluva ve městech.
1: Nenechte si ujít dnešní vizitku na Vltavě po 10. dopoledne.

0: Boris Geldburg, část preludí pro klavír opus 23, Sergeje Rachmaninova.
1: Zaslouží si, aby byl čten pro barokně vznešenou češtinu. A všechno, co napsal, zůstává výzvou pro ty, kteří přicházejí po něm. A tohle říká písničkář Vladimír Merta o tvorbě básníka Jiřího Ortena.
2: Básnění.
3: Kdo je knížetem českých básníků, ptají se textaři. Na světě je tolik dokonalých básní, rýmů, autentických osudů. Jaký má smysl zařadit se za ně pokorně, či drze se mísit do řady jako malý nezbedný žáček v poslední lavici? Macha, Holan, Seifert nebo

0: Mezina. Ne, Ortenova schopnost vydolovat ze zdánlivě banálních veršů jiskřivě nové pocity je nepřekonatelná. V předvečer kataklizmatu dokázal zahlédnout naději v naléhavém rytmu češtiny. Orten si zaslouží, aby byl čten, memorován a ctěn pro líbezně znějící češtinu, barokně vznešenou a přesto dýchající důvěrně známou melodii lidové písně. Vše, co napsal, zůstává dodnes výzvou těm, kdo přicházejí po něm. Jiří Orten, černý obraz. Marně lomcují opratě, bič bije vzduch, neuhodí tě, nemá tě. Marně lomcují opratě, odkud odešel Bůh. Kam šel? On jenom ví to, kam. Šel za co si se být, dát vítr mlýnským lopatám a šel, on sám ví kam, šel do své lásky v byt. Je jinde, jak to neříci, jednou se vrátí snad. Hle, pomatení byřici jdou boha prázdnou ulicí, životy zhasínat.
1: Černý obraz, to je báseň Jiřího Ortena. Nám ji představil Vladimír Merta. Kdybyste si ji chtěli ještě pročíst, tak vyšla v souboru nazvaném Ohnice.
2: Vltava je s vámi v úterý 9. června. Za 4 minuty a kousek bude 8 hodin.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá skoro polovina lidí jako ohrožení nezávislosti obou médií, ukazuje to průzkum. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Nick Ut vystavuje v Praze fotky z války ve Vietnamu, včetně snímku na palmové dívky. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 lidí. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy o vládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavorala.
3: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
2: Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o majitelích.
4: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
5: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
5: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu 2 nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
7: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby 2 nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotku na palmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století. Dodnes připomíná dopad válečných konfliktů na civilisty.
8: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
9: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
8: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
9: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle na jeho východě a východě území místy bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké dobré ráno. Stále zůstávají místa i příběhy, které jsou ve stínu, a to přesto, že výrazně ovlivnily dějiny i kulturu. A tak si na ně trochu posvítíme. V téhle hodině se vydáme například do Japonska za architektem Antonínem Raimondem. Byl to rodák z Kladna, který pomáhal utvářet podobu moderní japonské architektury. Navštívíme taky pražský palác Kinských. Je to svědek zásadních okamžiků českých dějin. Teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ale zaposloucháme se i do unikátní archivní nahrávky. Hlas Evy Olmerové z roku 1992. Byl mimořádný a my si ho připomeneme společně s pianistou Emilem Vyklickým. Dnes máme úterý, je 9. června a na hodinách 6 minut po 8.
2: Co máme v hudebním scénáři mezi 8 a 9? Třeba Cassandru Wilson, Vittoria Montiho nebo Jana Křtitele Vaňhala. Nechybí Richard Strauss, Michael Collins s London Winds a část svity pro 13 dechových nástrojů opus 4.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Richard Strauss, část svity pro 13 dechových nástrojů opus 4 v 8 hodin a 11 minut.
1: Na Vltavě pro vás dnes máme na večer novinku. Jako intimní a silně osobní drama můžeme charakterizovat hru Angela. Britského dramatika Marka Ravenhilla napsal ji na základě zkušenosti s Alzheimerovou chorobou své matky.
0: Místo pohledu zvenčí nás vtahuje přímo do její mysli, do proudu vzpomínek, z matku i proměnlivé identity.
1: A před dnešní rozhlasovou premiérou tady u nás na Vltavě zjišťovala podrobnosti redaktorka Veronika Jošková v rozhovoru s režisérkou Belou Šenkovou.
2: Tuto dramatizaci napsal Ravenhill v roce 2019 po smrti své matky, která Alzheimerem trpěla. A je to v podstatě takový pohled na dopad nemoci na celou rodinu, nejen na hlavní hrdinkou, ale samozřejmě ten samotný pacient, v našem případě Angela, která byla milující matka, manželka, tak vlastně se dostává do té zapeklitosti, do těch úzkostí, do té zmatenosti, halucinací. Měli jsme ještě velký štěstí, že hlavní roli Angely nám přislíbila paní Daniela Kolářová. Myslím, že to vůbec nebyla lehká role ani pro takhle velkou herečku, ale byla vynikající. A jejího manžela hraje Mirek Robot.
3: Vzpomínám si na holčičku. Není tam?
4: Dcera?
3: Ano. Mohla bych prosím mluvit se svou dcerou?
4: Mami, ty jsi nikdy neměla dceru. Jen syna.
3: Syna?
5: Angie!
3: Musím končit.
5: Angie!
3: Teď se vrací. Tak já mám synáčka.
2: Jsou tam i náhledy do současnosti, kdy ona ještě z posledních sil vlastně komunikuje s manželem a se synem, ale samozřejmě nejstěžejnější jsou ty propady, ta křehkost toho stavu lidského bytí.
3: Nafouknout balonek, natrhat noviny, nalepit je na balon vodou smíchanou smoukou, nechat zaschnout a nabarvit na bílo.
6: Tak a je to. Podle mě to vypadá teda úplně jako jemininové vejce.
7: Nevypadá.
6: Jenže já to líp neumím. A jestli se ti to nelíbí, tak si najdi nějakou jinou maminku, která to zvládne líp.
8: Jak se budeme moci orientovat jako posluchači a posluchačky této rozhlasové hry, když se najednou ocitáme v mysli člověka, který trpí Alzheimerovou chorobou? Do jakých situací se s Angelou dostáváme? Jaké obrazy nám vlastně nabídne?
2: Já si myslím, že to je velmi individuální. Když někdo zažil ve své rodině tuto nemoc, tak si myslím, že bude mnohem víc asi účastný. Samozřejmě každý citlivý člověk účastný bude. Já jsem měla spoustu momentů, kdy jsem si vlastně uvědomila odchod mýho otce, který tím trpěl jenom chviličku, ale trpěl a bylo to velmi humorné, ale bylo to vlastně i velmi smutné. Nejtěžší je asi ta křehkost, kdy ten člověk nachází mír, ale pak se vlastně propadá do propasti nevědění, strachu a bolesti a pro to okolí to musí být velká výzva to zvládnout.
3: Haló?
4: Ahoj Angelo, jak se dneska máš?
3: Ale dobře, znáš to, jsem ráda, že zasvítí sluníčko.
4: Nechtěla bys v sobotu někam vyjít?
3: Proč ne? To by bylo fajn.
4: Napadlo mě projít se trochu lesem a pak se někde stavit na zákusek.
3: Na ořechový dortík.
2: Velká část se samozřejmě pohybuje v bytě a pak v nemocnicích. Ale taky se dostáváme retrospektivně do divadla, do domu, kde žila jako mladá se svým manželem a se svým synem. Já na tom pracuji s designérem Janem Trojanem. My jsme takový sparring partneři v tomhle, protože já nemluvím řečí hudebních skladatelů a on mi úplně přesně rozumí přes tu intuici. Takže jsme si zase přizvali několik hudebníků a s takovou jako poloimprovizací jsme je vedli k vyjádření různých pocitů a okolností.
3: Já nechci být blázen. To je to nejhorší, co se může stát.
2: Já jsem nechtěla, aby jsme tuhle hru, tu dramatizaci špikovali nějakýma bolestnýma, traumatizujícíma, prvoplánovýma bodama, ale naopak, asi ne úplně každá situace v životě, ale spousta situací, které jsou hrozně těžké, přinášejí i humor a odlehčení a myslím si, že nikomu nepomůže strasti bolesti plný zpracování věcí, ale vždycky i nějaký nadhled. Paní Kolářová to taky velmi dobře pochopila a tu roli mnohdy vzala z té naší stránky, jak jsme chtěli. Vůbec to není komedie, ani tragikomedie. Je to bolestný pohled na člověka, který ztrácí sám sebe, ale přesto všechno si myslím, že divák může najít povzbuzení v té obrovské opoře a lásce té rodiny.
1: Nenechte si tedy rozhodně ujít premiéru rozhlasové hry Angela. Nás pozvala k poslechu režisérka Bela Šenková. Vysíláme ji od 20 hodin tady u nás na Vltavě.
0: Vyšel unikátní záznam koncertu zpěvačky Evy Olmerové s triem Emila Vyklického. Víc o tom za chvíli.

0: Cassandra Velzen a Find Him, píseň z roku 1995.
1: Ohrančivý hlas a ten měla i Eva Olmerová. Mimochodem Eva Olmerová a Emil Viklický trio Viola 1992. Takhle se jmenuje nové album, které zaznamenává jedno z posledních živých vystoupení téhle jedinečné české jazzové zpěvačky.
0: Eva Olmerová zemřela zhruba rok a půl po tomto koncertě. U příležitosti vydání desky mluvil redaktor Tomáš Pinát s jazzmanem Emilem Viklickým.
1: Vzpomínal, jak na zmíněnou sérii koncertů z přelomu let 91 a 92, jak ji odehráli a také na to, jak s Evou Olmerovou začala jejich vzájemná spolupráce.
2: Já jsem jako student matematiky chodil samozřejmě na koncerty, které byly v Olomouci, a jeden z nich, když byl v Olomouci SHQ v tehdejším klubu Dex Club, který vedl Pavel Dostál, pozdější ministr kultury a skvělý ministr kultury s Richardem Pogodou, tak tam byly hodně jazzu. Jo. Takže jsem na všechny chodil, no a nenapadlo mě, když tam jednou byla SHQ s Olmerovou, že budu za pár let s SHQ hrát já a že samozřejmě dojde i k tomu koncertu s tou Olmerovou. Takže když Karel Velebný v polovině roku 74 vyměnil ten svůj předchozí kvintet za novej, kde vzal Františka Uhlíře a mě, tak začal jakoby nový SHQ a měl být koncert s Olmerovou. Jsme začali hrát od září 74 a jsem předtím hrál s Luďkem Volanem. A Eva Olmerová měla s námi hrát v Budějovicích. A z toho koncertu sešlo, protože Eva musela být, že byla v podmínce, protože řídila opilosti, že jo, takže se to posunulo. A de facto potom někdy na jaře, po návratu z toho vězení, ten koncert byl v Budějovicích na vysoké škole, asi zemědělská. A ten koncert byl krásný, to bylo vlastně moje první setkání, jsem s ním byl poprvé, de facto v začátku mé kariéry s Karlem Velebným, jsem začal vlastně první koncert s Evou Olmerovou. A pak jsem samozřejmě se s ní potkal, protože ona zpívala s Big Bandem Českého rádia, nebo s Big Bandem Milana Svobody. Vzpomínám si někde nějaký koncert ve Slaným, ale to byly takové jako příležitostné věci. Až potom, když se moje paní stala ředitelkou Violy v roce 90, kde byla 27 let až do roku 17, tak hned v tom roce 91 ji napadlo, že bychom měli udělat. Myslím, že Spouštěč asi byl ten film, který jsem dělal s paní Vihanovou. Takže jsme se domluvili, protože jsem mi říkal o tom, že jsem točil nějaký záběry sebou v té redutě, které se ztratily, což je hrozná škoda, protože v tom filmu potom zůstává asi 20 vteřin z toho záběru z té reduty a my jsme tam natočili minimálně 25 minut muziky a řekl bych, že to bylo jedno z nejlepších, protože tam byla dopoledne. Alkohol tam nebyl, jo, takže byla fakt v dokonalým stavu. Jo. A bohužel to bylo ještě před digitální dobou, takže to bylo asi na film. Takže nevím, jestli ten krátký film si uchovává veškeré záběry pro ten dokument Drahomíry Vihanové. Obávám se, že ne.
3: A tomu záznamu, který zachovává ta nová deska, ta nahrávka má zajímavý osud. Nevznikla celá, jak bylo původně plánováno.
2: Já se na to nepamatuju. Já vím, že tehdy moje paní sebou domluvila tři koncerty. Bylo to koncem roku 91 a začátkem roku 92. A že tam bylo rádio, si vůbec nepamatuju. Na to jsem naprosto zapomněl. Že to byla jenom polovina, si taky nepamatuju. Si to je vůbec pravda, protože toho záznamu je dost. A ona podle mě už neměla energii na další set. O tom pochybuju. Že ten první koncert ještě byla dobrá, buď je to první nebo druhý koncert. Že v tom třetím už nebyla v dobrém fyzickém stavu a seděla u toho. Čili tohle byl určitě, ten pan Dobijáš říká, si pamatuje, že u toho stála. Že máme tu fotografii v tom slíbnoutu ty desky, kde moje paní si s ní povídá a ředí to víno a ona jí nadává, říká, jde mi radši pivo, to víno je strašný. Že? Podle mě to je první nebo druhý koncert. Byly ty koncerty tři a museli by to být ty první dva, protože tady ještě relativně je dobrá. A já jsem o tom vůbec nevěděl. Já jsem ani nevěděl, že to rádio měli takové jako tehdy. Oni se s těmi muzikanty nepárali, takže podle mě tehdy rádio s námi neudělalo žádnou smlouvu. Můžete se podívat možná na nějakých archivech, já se obávám, že nic. My jsme to neregistrovali, tak počítač si to natočte. Což nemyslím si, že byly dva sety, protože ona na to neměla energii. Protože taky my tam máme, my hrajeme dvě nebo tři věci na začátku, na konci dvě nebo tři. tam byla možná nějaká pauza. Nevím, to je 35 let.
3: Jaká byla spolupráce s Evou Olmerovou? Měli jste třeba nějaké zkoušky, jak to vypadalo na těch zkouškách?
2: Ne, neměli. Proč? To je standardní jazzový repertoár, který jsem já s ní hrál mockrát. Notabene, když jsem s ní tyhle ty písničky natočil pro ten film ty paní Vihánové, jsme věděli, o co jde zkouška. Proč? Buď to řemeslo znáte a ty spoluhráči ho znají, můžete to udělat, anebo to neznáte, pak už žádný zkoušení nějak nepomůže.
3: Vy jste říkal, že Eva Olmerová měla úžasné jazzové a hudební obecně cítění, že mohla třeba na půl skladby být někde úplně mimo pódium a pak přesně, a pak se vrátit a zařadit se přesně, a to se vám stalo.
2: To je zase to, buď to máte, to se naučit dobře nedá. To ona slyšela harmonicky, co se děje, a prostě, když se dokýmá celá zpátky v těch Budějovicích na to jeviště, tak viděla přesně, kde je. Jo. To je určitý dar, to vás žádná jazzová škola nenaučí, naučí vás toto jeviště.
1: Vzpomíná jazzman Emil Viklický na spolupráci s Evou Olmerovou. V těchto dnech vychází tedy nová deska nazvaná Eva Olmerová a Emil Viklický trio Viola 1992.
0: Zaznamenává tedy jeden ze tří koncertů, které tehdy fenomenální jazzová zpěvačka odspívala se zmíněným triem. Záznam pochází z archivu Českého rozhlasu.
1: Tady ho objevil vydavatel Tomáš Padevět. Tak si pojďme pustit něco z té desky. Bude to konkrétně skladba My Little Boat.
4: Ještě pohybuju se.

0: Emile, mě to strašně bolí.
1: Eva Olmerová s Emil Viklický, Trio na vlnách Vltavy, v nově objevené nahrávce v 8 hodin a 30 minut.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A máme tu 9. červnový den, prázdniny jsou na dohled a na Žďársku třeba budete moci v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Propojila je Santýnyho stezka, která měří víc než 40 kilometrů.
1: Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky taky v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové.
3: Mimochodem zájemci o návštěvu všech 4 míst si můžou koupit i společnou vstupenku, která potom bude platná po celé prázdniny.

0: Jana Křtitel Vaňhal v podání Lukáše Pavlíčka a Benevicova kvarteta, část kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo.
1: A máme pro vás sérii, ve které sledujeme budovy Národní galerie v Praze. A teď míříme do Paláce Kinských, což je místo, kde se nachází kromě jiného rozsáhlá sbírka grafiky a kresby, ale teď je v rekonstrukci.
0: První výstava se otevře až na podzim 2027 a půjde u díla Jana Zrzavého a Bohumila Kubišty.
1: Pokračuje tedy naše série o budovách Národní galerie a na návštěvu aktuálně nepřístupného paláce nás zavede redaktorka Zuzana Filipková.
2: Opatrně tady.
3: Se správcem paláce Kinských Radovanem Fiedlerem a tiskovou mluvčí Národní galerie Praha Janou Holcovou vstupujeme do sklepních prostor pod budovou.
4: Tady tomu místu předcházel románský objekt 12. století a jeho přízemí se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Takže tady vlastně byl nějaký objekt 12. století a jeho tehdejší přízemí jsou tyhle ty sklepy původní. Jo? A pak se rozšířily ty sklepy v první polovině 14. století.
2: Jeden z nejstarších sklepení tady v Praze.
3: Palác Kinských, postavený v 50. a 60. letech 18. století na Staroměstském náměstí, minout nemůžete. Výrazná rokoková stavba je zvláštní také tím, že nestojí v jedné linii s ostatními domy, ale vystupuje výrazně dopředu do náměstí. Jana Holcová upozorňuje na jednu zajímavost, které si na první pohled možná ani nevšimnete, a je hned u vstupu do dvora paláce.
4: Tady jsou dřevěné kostky, to bývá v Praze, není to moc, ale bývá to v některých dvorech právě těch bývalých paláců, a to je proto, aby tolik neklapaly koňský kopyta.
3: Od roku 1949 ho má ve správě Národní galerie Praha. Od června minulého roku je budova v rekonstrukci, ale my alespoň nahlédneme, co přesně se tu opravuje.
4: Probíhá výměna podlah, topného systému a rekonstrukce oken. Později i bezbariérový vstup. On teda je Palác Kinských bezbariérový už teď a ten výtah je vlastně tamhle trošku vedle.
5: Nějaké podlahy, které jsou tady přikryté, tak předpokládám zůstávají a pak se dělají jenom asi v těch sálech, že jo, nové.
2: Námorový schodiště, to je
5: no,
2: kvůli,
5: to se tady
6: nerozbilo a nepoškodilo.
5: Ano, přesně, takže tam pak budou nějaké dřevěné podlahy.
2: Parkety tady budou vystavit v sálech.
3: Říkají Jana Holcová a Radovan Fiedler. Už od počátku, tedy od konce 40. let minulého století, tu má Národní galerie Praha sbírku grafiky a kresby, která čítá přes 400 tisíc položek.
7: Většinu tvoří tedy grafické práce, menšinu kresby. Zejména v té kresbě máme díla, která opravdu jsou světového významu. Jsme asi jediná sbírka v Národní galerii, jejíž fond sahá od 11. století do současnosti. To znamená, máme tady zastoupeny jak středověké práce, tak prostě práce různých starých mistrů 19. století i aktuální tvorbu.
3: Vysvětluje Blanka Kubíková, ředitelka sbírky grafiky a kresby, která dodává, že v Paláci Kinských jsou také tři depozitáře a další důležité prostory.
7: Výstavní prostory jsou aktuálně ve dvou patrech. V minulosti sice se výstavy konaly i v takzvané konírně, ale tam aktuálně se připravuje provoz pro restaurátory. Po rekonstrukci Paláce Kinských, která měla skončit v letošním roce, budeme mít dva krásné výstavní prostory. Kromě nich, to, co je jakoby skryto zrakům běžného návštěvníka, tak v Paláci Kinských sídlí ředitelství Národní galerie, včetně oddělení, jako je třeba marketing, PR, právní oddělení a potom právě sbírka grafiky a kresby. To znamená, my tady máme naši kanceláře, jsou zde umístěny tři depozitáře i provozy, které s naší činností úzce souvisí, jako je pasparténa nebo restaurátorská dílna. Sídlí zde také badatelna a knihovna sbírky grafiky a kresby. To je velmi důležitý prostor, protože práce na papíře nemůžou být trvale vystaveny. To znamená, že my nemáme stálou expozici jako jiné sbírky. Náš fond prezentujeme pouze ve výstavách a potom v takzvaných grafických kabinetech. To jsou malé výstavy, zejména z našeho fondu, které jsou ve Schwarzenberském paláci, ve Veletržním paláci. A pak je to právě ta badatelna. Tam mohou zájemci, většinou jsou to odborníci, ale mohou to být i zainteresovaní laikové, jak my říkáme, přijít požádat o studium originálu.
3: Na závěr nám Blanka Kubíková a také kurátorka Petra Kolářová vybalují a ukazují vzácná díla z této sbírky. Díváme se třeba na slavné dílo Egona Schielleho Sedící žena s pokrčenými koleny z roku 1917.
8: Jedná se tedy o velmi slavné dílo Egona Schielleho, které představuje ženu s pokrčenými koleny. Toto dílo představuje mladou ženu, která je v negliže, sedí v takové eroticky vyzývavé póze a představuje patrně jeho ženu Edith Harmsovou, s kterou se Schiele oženil v roce 1915. Nicméně jejich manželství netrvalo dlouho, protože ona v roce 1917 zemřela na španělskou chřipku.
1: A jak se to dílo dostalo do sbírek Národní galerie Praha?
8: Dílo bylo zakoupeno v roce 1930 moderní galerií z vídeňské galerie Wirtle spolu s dalšími kresbami Egona Schieleho. Z této doby máme ve sbírkách 4 kresby, zároveň byl zakoupen také jeden obraz Těhotná žena a smrt.
3: Popisuje Kolářová. V následujícím dílu se vydáme do Schwarzenberského paláce na Hradčanech.
0: Celou sérii o budovách Národní galerie v Praze i s krásnými fotografiemi najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: V Japonsku uznávaný, v Česku takřka neznámý Antonín Raimond. Narodil se roku 1888 v Kladně, ale většinu svého profesního života strávil ve Spojených státech a především v Japonsku, kde je označovaný za jednoho ze zakladatelů moderní japonské architektury. Detaily přidáme za chvilku.

0: Diamanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat rekviem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Diamandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a část Symfonie pro smyčcové nástroje a baso continuo, minutu po 8:45.
1: A teď budeme mluvit o jednom pozoruhodném životě. Z Kladna se architekt Antonín Raymond dostal až do Japonska a právě tam se stal taky jedním z pionýrů moderní architektury. Jeho pozdní poválečné dílo je charakteristické využíváním pohledového betonu a v mnohem se přibližuje brutalistickým tendencím.
0: Asi nejlépe to vystihuje koncertní síň Gunma, kterou Raymond realizoval v japonském městě Takasaki.
1: Nedávno město i tuto budovu navštívil náš stálý spolupracovník, teoretik architektury a designu Adam Štěch. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jak se kladenský rodák Antonín Raymond dostal právě do Japonska, Adame?
2: Tak ten jeho osud je opravdu jak na nějaký dobrodružný román nebo na nějaký dobrodružný film. Myslím, že by to bylo skvělé to sfilmovat, protože on je opravdu velmi pozoruhodnou postavou. On se tedy narodil na Kladně, jak už bylo řečeno, studoval techniku vlastně tady v Praze a někdy kolem roku 1909 se vydal do Spojených států amerických a v podstatě záhy se dostal do ateliéru slavného amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a s ním vlastně spolupracoval a Frank Lloyd Wright v roce 1919 nebo kolem roku 1917 až 19 pracoval na návrhu slavného hotelu Imperial v Tokiu. Byl to vlastně první mezinárodní kosmopolitní hotel v Tokiu a navrhoval ho právě Frank Lloyd Wright. A Wright tam samozřejmě nemohl být celou dobu, tak tam vyslal některé své kolegy a mezi nimi byl právě Antonín Raymond. A Raymond tam nakonec zůstal, protože si vlastně uvědomil, že tehdy vlastně země, která se začala pomalu otevírat západu světu, což bylo Japonsko, tak že tam bude velký potenciál, že tam budou velké příležitosti dělat architekturu a proto tam tedy zůstal a v podstatě už ve 20. letech stavěl své první domy, jeden z prvních vlastně, nebo myslím, že vůbec postavil první železobetonový privátní dům, jako na bydlení, prostě rodinný dům v Japonsku. No

0: Vrací v podstatě po válce zase do Japonska. A právě toto jeho období je charakterizováno hodně využitím právě pohledového betonu. Jeho díla, ať už to jsou kostely například, nebo veřejné stavby, nebo i privátní domy, tak poměrně připomínají tvorbu třeba francouzsko-švýcarského architekta Le Corbusiera, o kterém tady někdy hovoříme. Takže v tomto smyslu on vlastně otevírá Japonsko nové kapitole vlastně té poválečné brutalistické architektury. A právě síň Gunma je velmi charakteristickým příkladem tohoto.
1: Její fotografie najdete taky na Facebooku Vltavy, co vás na té stavbě nejvíc zaujalo. Je možné vidět ještě něco dalšího v okolí?
0: Jo, tak to Takasaki je asi hodinku, ani ne, půl hodinky vlakem z Tokia. Jednak teda tam je síň Gunma, která je velmi pozoruhodná tím, ona má takový vějířovitý tvar a její stěny vypadají trošku jako origami, jsou to vlastně betonové stěny, které jsou takové organicky vlastně tvarované do takových jako ostrých úhlů. To je vlastně i díky, to je kvůli nebezpečí zemětřesení. V podstatě ta budova je velmi pevná tím, jak je zkonstruována. A dá se navštívit i mimo koncertní představení a uvnitř ve foaje, je tam takové krásné dvoupatrové foaje a tam najdete úžasné fresky, které přímo Antonín Raymond namaloval sám, takže on byl i poměrně zdatný malíř. A když vám to nebude stačit, tak v tom stejném městě, v podstatě několik set metrů od té haly, tak je ještě Muzeum umění Takasaki a na zahradě tohoto muzea umění tak je velmi pozoruhodný dům Fushiro Inoue, který právě po válce postavil Raymond pro jednoho relativně bohatého průmyslníka, ale ten dům byl vlastně přenesen právě na půdu tedy tohoto muzea a je to úplně jiná architektura, je to architektura dřevěná a poměrně taková s různými vazbami na tradiční japonskou architekturu. Takže úplně zase jiná poloha Antonína Raymonda.
2: Zapichuju vlaječku do mapy svých vysněných destinací, tentokrát město Takasaki. Navštívili jsme koncertní síň Gunma od českého architekta Antonína Raymonda. Na výlet nás vzal Adam Štěch. Děkujeme.
0: Taky děkuji.

15 let příprav, veřejná sbírka, španělská varhanářská dílna a nakonec cesta do Prahy. Nové svatovítské varhany jsou už na svém místě a už 15. června čeká katedrálu svatého Víta na Pražském hradě jejich slavnostní požehnání a inaugurace. A my o tom všem budeme podrobně mluvit hned po zprávách s organologem arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou.

0: Dobrý den, máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a také o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin. Informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dříve potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdříve prověřit možný střet zájmů. Česko má za sebou letošní první tropickou noc, a to v Praze, kde noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementýnu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Na ostatních místech v republice klesly teploty na 14 až 18 stupňů. Klementýnum dlouhodobě patří mezi stanice s nejvyšším počtem tropických nocí v Česku. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let. 500. výročí od narození Jáchyma z Hradce dnes připomene výstava v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec. Pro návštěvníky připravil státní okresní archiv Jindřichův Hradec. Akce je součástí programu Mezinárodního dne archivů. A ještě dnešním počasím čekejte oblačno až zatažno. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm anebo přeháňkami. Ujediněle na jeho východě a východě i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den. Jsou okamžiky, které se do dějin nezapisují zdaleka jenom slovy, ale především zvukem. Po 15 letech příprav, veřejné sbírce a cestě ze španělské varhanářské dílny do Prahy stojí nové svatovícké varhany na svém místě. Je to nástroj s více než 6000 píšťalami. Za několik dní se vůbec poprvé představí veřejnosti a jeho hlas se rozezní prostorem, který je po staletí duchovním i kulturním symbolem českých zemí. Jaké varhany tedy získá katedrála svatého Víta? Proč se o nich mluví jako o symbolickém dokončení chrámu po více než 700 letech? A co všechno musí předcházet okamžiku, než zazní první slavnostní akord? Tak to se za chviličku zeptáme organologa arcibiskupství pražského Štěpána Svobody. No a v 9:30 za námi dorazí sem do studia Lukáš Hurník, který zase pozve k poslechu naší sesterské stanice D-dur.
2: A budeme taky hrát klasiku a jazz. Roy Hargrove Quintet, Maurice Ravel, bratři Ebenové nebo Jaromír Honzák a Cecil Vera Petersen. Tady je album Blue Things z roku 2012. Dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 7 minut po 9 dopoledne.
1: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě získala nové varhany. Monumentální nástroj, který vznikal ve španělské varhanářské dílně Gerharda Grenzinga, se po letech příprav stává novým hlasem České metropolitní katedrály.
0: Slavnostní inaugurace a požehnání varhan proběhne v pondělí a zahájí osmidenní svatovítský varhaní oktáv, sérii koncertů a slavnostních událostí věnovaných novému nástroji.
1: A teď si o tom budeme podrobněji povídat přímo ve studiu s organologem arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou. Vítejte u nás.
2: Dobré dopoledne.
0: O nových svatovických varhanách se mluví jako o symbolickém dokončení katedrály po více než 700 letech. Proč právě varhany představují tak důležitou součást chrámu?
2: Obecně hudba nebo varhaní hudba dokáže neuvěřitelně zprostředkovat emoce. A pro nás křesťany je to taky vztah k Bohu, který prostřednictvím hudby, ať už je to třeba chorální hudba, anebo právě varhaní hudba, dokáže vyjádřit to, co nevyjádříme slovy. A právě královský nástroj varhany, které církev kooptovala už během prvního tisíciletí, to dokáže úplně nejlépe, protože má obrovské spektrum barev, zvuku, intenzity zvuku. A proto se varhany staly takovou dominantní součástí našich chrámů, takovou protilehlou podobou oltáře.
1: Tak se pojďme na ty barvy u těch svatovítských varhan trošku podívat. Jak byste ten nový nástroj charakterizoval z pohledu organologa? Čím je výjimečný ve srovnání s jinými velkými evropskými katedrálními varhanami?
2: Svatovítské varhany od začátku byly předmětem velkých diskusí. Jaký nástroj vlastně tam má stát? A bylo jasné, že nechceme napodobovat něco z historie. To znamená, aby to bylo v nějakém stylu historickém, třeba francouzském nebo německém. Bylo jasné, že to je nástroj stavěný do katedrály pro 21. století. Ale na druhé straně máme obrovskou tradici duchovní hudby, varhaní improvizace a doprovodu bohoslužeb a i máme svoje velké skladatele varhaní hudby. A proto jsme hledali nástroj nebo styl nástroje, který by byl optimální. Ten nástroj vyrůstá z tradice české hudby, je obohacen dalšími prvky a samozřejmě do velkého katedrálního prostoru to musí být velký nástroj. Takže vnější podoba reflektuje dobu, kde žijeme, 21. století a v podstatě i ta zvuková podoba toho nástroje.
0: Proč padla volba právě na varhanáře Gerharda Grenzinga a španělskou dílnu?
2: Tak výběr varhanáře byl dlouholetý, trvalo nám to asi 2-3 roky, než jsme vybrali toho skutečně pro nás, z našeho hlediska, nejlepšího. Oslovili jsme na začátku mnoho varhanářských firem. Objeli jsme desítky nástrojů v Evropě. A varhanář Grenzing se nám zdál takovou optimální volbou, protože jeho tým je dlouholetý a takový rodinný a pracují ještě takovým manufakturním, nikoliv jak továrním způsobem. A nejlépe asi reflektoval takovou tu možnost té spolupráce a inspirace právě i českými varhanami.
1: Vy jste, Štěpáne, zmínil, že ten nový nástroj propojuje různé evropské varhaní tradice. Tohle všechno v sobě snoubí. Jak se to potom projevuje ve zvuku, v konstrukci? Čím?
2: Každé varhany mají nějakou svoji zvukovou kostru. Ale je jasné, že ten styl toho nástroje a zvlášť katedrálního nástroje musí být svým způsobem univerzální. Vycházeli jsme proto a i varhanář Grenzing z nějakého takového nástroje, který dokáže určitým způsobem věrně interpretovat stěžejní díla varhaní literatury, například německého romantismu nebo francouzského romantismu, ale byl obohacen právě i o české prvky. No a je to španělský varhanář, tak také nějaká inspirace španělským varhanářstvím, která je třeba zprostředkovaná těmi pravými španělskými šamádami, španělskými trompétami.
0: Návštěvníci si určitě taky všimnou neobvyklého vzhledu prospektu, jak se podařilo skloubit moderní design s tou gotickou architekturou katedrály.
2: Při výběru varhanáře jsme také chtěli nebo dbali právě na tu architektonicko-estetickou stránku věci. A byli jsme velice otevření a tak ty návrhy reflektovaly jednak historické styly, které se ukázaly, že nejsou tu cestou. Ale právě ten takový styl, dá se říct, minimalismu, s potlačením varhanní skříně a vlastně s expresí toho, co je varhanám vlastní, těmi píšťalami, tak se vlastně ukázal jako nosný. Stránka konstrukční do toho hrála samozřejmě velkou roli, ale takový ten záměr plujících píšťal na takovém pozadí, tak se ukázal jako velice šťastný i zejména ke vztahu k tomu západnímu rozetovému překrásnému oknu.
1: Nástroj, jaký Praha získává jednou za stovky let. I česká hudba, vlastně samotná katedrála. O tom si povídáme s organologem arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou a za chvilku budeme pokračovat.

0: Cecil Chaminade, první část 6 koncertních etýd, Johann Blanchard na vlnách Vltavy, minutu po 9:45.
1: Nové varhany, které teď má pražská svatovická katedrála, disponují více než 6 000 píšťalami a patří k největším nástrojům svého druhu. U nás my si povídáme stále s organologem arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou.
0: Když Nadě zmínila 6 000 píšťal, jaké zvukové možnosti to otevírá interpretům? Dá se tam zahrát všechno?
2: Nejdřív musím opravit trochu ten údaj 6 000 píšťal. Ono se někde objevil, ale já jsem ty píšťaly osobně připočítal a jejich 5755.
1: Tak to se omlouvám za tu nepřesnost.
2: Ona v průběhu toho projektu samozřejmě, jak se měnil, jak je složitý, tak i z důvodu akustických, tak se tam určité píšťaly přidávaly, ubíraly. Takže toto je finální číslo. Samozřejmě tohleto velké množství píšťal nebo rejstříků přináší varhaníkovi nekonečné množství kombinací. Takže aby se varhaník seznámil s nástrojem, tak by u toho těch varhán měl být tak třeba měsíc, 2 měsíce a stále bude co objevovat. Takže to přináší pro něj nejen možnosti pro interpretaci varhanní literatury, ale zejména pro improvizaci. Takže ty improvizační koncerty potom předvedou tu barevnost toho nástroje ve plné škále.
1: Už se seznamujete?
2: Seznamujeme se celou dobu a nepřestávám žasnout, co všechno a jaké zvuky z toho nástroje se linou.
1: Katedrála svatého Víta má mimořádnou specifickou akustiku. Jak náročné je navrhnout nástroj právě pro takový prostor?
2: Akustika chrámu je výborná, ale jak jste říkala, specifická. A spolu se ještě s konstrukčními předpoklady západního kůru a různými omezeními to přineslo obrovskou výzvu pro varhanáře. Na začátku byla taková nepodmínka nebo přání zachovat pohled na rozetu z transeptu, ale ukázalo se i během prvních, druhých a následně třetích akustických zkoušek, že nástroj musí být umístěný co nejvíce v tom daném prostoru. A proto také ten nástroj stojí vepředu a mírně tu rozetu zakrývá. Ale akustika je výborná a je ten varhanní zvuk slyšet ve všech částech chrámu a je neuvěřitelně zřetelný. Takže posluchač, ať sedí vzadu v kostelní lodi nebo v transeptu, anebo i v presbytáři, tak slyší nástroj dostatečně kvalitně.
0: Co se děje teď v těch posledních týdnech před inaugurací? Jak probíhá finální ladění?
2: Poslední týdny jsou velice hektické, protože probíhají poslední kontroly uvnitř nástroje, ověřování samozřejmě i dokumentace, různá povolení, zkoušky. A samozřejmě nástroj musí být na 15. června připraven perfektně po zvukové i technické stránce. Což v katedrále přináší taková různá omezení, protože je to samozřejmě i veřejný prostor, máme turistickou sezónu, takže musíme nástroj ladit po ránu nebo na večer a na závěr se musí také zregulovat. Takže časový harmonogram nepočítáme na hodiny, ale na minuty.
1: Celý příští týden bude patřit takzvanému svatovíckému varhanímu oktávu, přinese celou řadu koncertů. Na koho nás pozvete?
2: Svatovický oktáv je zahájený slavnostní bohoslužbou, při kterém se nástroj poprvé rozezní a bude mu požehnáno k jeho službě. To bude takový ten začátek, vrchol, a budou následovat koncerty, ve kterých nástroj buď sám, anebo se s doprovodem zborového tělesa, anebo i hudebních nástrojů představí svoje barevné možnosti. Na své si přijdou jak příznivci gregoriánského chorálu, například ve středu, nebo v úterý a ve čtvrtek budou ty koncerty víceméně čistě varhaní, takže na nástroj zahraje například laureát pražského jara Karol Mosakovský, titulární varhaník se St. Sulpice. A takovým duchovním závěrem bude potom bohoslužba, pondělník se slavnostním tédem, které bude takové poděkování i všem těm, kteří na nástroj přispěli, podporovali, ale tohle toho slavnostního okamžiku se už nedožili.
0: velký dar českému hudebnímu životu. O tom jsme mluvili se Štěpánem Svobodou, organologem arcibiskupství pražského, o nových svatovíckých varhanách. A připomínáme také naši posluchačskou soutěž na webu Vltavy. Můžete hlasovat o tom, která z trojice nových skladeb zazní při slavnostním uvedení svatovíckých varhan. Děkujeme, že jste přišel, ať se všechno vydaří.
2: Děkuju.

0: Hrál s Meky Žbirkou, Ivanem Králem a v kapele Cirkus Praha.
1: Dnes je vyhledávaným producentem a autorem hudby k filmům i seriálům.
0: Honza Ponocný o svém koncertování a legendárních spoluhráčích v Art Café s Tomášem Klementem 10. června po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Roy Hargrove Quintet a album Family z roku 1995. Máme minutu po půl desáté, zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Sice, jak František říkal, zůstáváte na Vltavě, ale pojďme si udělat malý výlet k naší sesterské stanici, čili Českému rozhlasu D-dur. S námi ve studiu už je Lukáš Horník. Lukáši, vítejte, dobrý den.
0: Začneme typem na víkend. Obě dopoledne strávíme na návštěvě u houslisty a dirigenta Jana Talicha, což je nositel slavného jména.
3: Nositel slavného jména, ale není to ani vnuk, ani syn Václava Talicha, ale Václav Talich byl jeho prastrýc, ale zajímavé je, že ty geny si jaksi najdou tu cestu, takže Jan Talich je obdařen teda fantastickým houslistickým talentem, ať už sólovým, ale také jaksi organizačním, takže jeho Talichovo kvarteto je jako světový soubor a také měl Talichův komorní orchestr, který dělal fantastické koncerty, strašně dramaturgicky zajímavé a tak dále, ale dostal se trošku do nějakých potíží finančních, takže už to nepokračuje, no ale prostě Jan Talich zanechává za sebou stopu, a takže o všech jeho hudebních aktivitách se dozvíme a pro mě je to také teda jako zajímavá osoba, protože se zabývá vínem, jezdí do Burgundska každý rok dělat tam koncerty a místo honoráře dostává skvělé lahvinky burgundského, takže rád k němu chodívám na návštěvu.
2: Občasně. To se vůbec nedivím.
0: Za dobrou hudbu.
2: Ano, za dobrou hudbou. Lukáši, nedávno na D-dur přešla část vysílání soudobé hudby. Co si v těch čtyřhodinových blocích můžeme poslechnout?
3: No, dělá to Renata Spisarová, což je paní naše kolegyně Milá, která je uprostřed toho jako světového dění v soudobé hudbě. Tak je to také osoba blízká panu Kotíkovi a napůl žije v New Yorku a napůl v Praze a ta se tohodle pořadu teda u nás ujala s tím, že tam jsou rozhovory s Glasem a prostě s kýmkoliv, naprosto ona je schopna sehnat v tom New Yorku kohokoliv. Teď jsme v sobotu vysílali to další vydání jejího pořadu, ale ona si prostě prosadila, vlastně ne, to byl pořad o long play festivalu v americkém a oni si jaksi prosadili, že to musí být online ten pořad, což jako většinou neděláme u pořadu, kde je většina, ale ona si to prosadila, takže výjimečně teda nám visí čtyřhodinový hudební program na webu a doporučuji teda, jako poslechněte si, než to smažou. No.
0: Na webu D-duru je toho víc k poslechu, je tam taky Netopír, je to tak?
3: No jo, Netopíra máme, no tak to je jako těžká klasika ve vídeňské opeře, každý rok na Silvestra se hraje Netopíra, tohle to je zase, máme online, poslouchejte na webu, je to tam na měsíc a je to skvělé obsazení.
2: Lukáš Horník, tedy šéfredaktor D-duru, děkujeme za návštěvu, děkujeme za pozvání k poslechu. Budeme se těšit zase příště.
3: Já.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek vrsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplavali, i s přáním uplavali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Bratři Ebenové a o zlaté rybce. Z Alba Tichá domácnost.
2: Zruč nad Sázavou dokončila opravy zámeckého areálu. Ten město koupilo před více než 20 lety a za rekonstrukci zaplatilo zhruba 300 milionů korun. I o tom informuje náš zpravodajský server i rozhlas.
1: Dělníci jako poslední obnovili sklepení, i to je teď nově přístupné zájemcům i s komentovaným výkladem.
2: Jestli chcete vidět, jak zámek ve Zruči nad Sázavou vypadá a jestli si chcete přečíst celou reportáž naší kolegyně Věry Hájkové, mrkněte se na irozhlas.cz.

0: Hudba Georga Filipa Telemana na vlnách Vltavy těsně před 9:45.
1: Violončelista Tomáš Cidlina se rozhodl zahrát na svůj nástroj před obchodním centrem a zkusil u kolem jdoucích vyloudit alespoň jeden jediný úsměv na tváři. Co myslíte, jak to dopadlo? Řekne nám publicista Petr Vizina.
2: Zastaví s dodávkou před Penny Marketem v Mimoni, otevře šoupací dveře a z auta vyndá violončelo. Sedne si do otevřených dveří auta a začne hrát. Co se obecenstva týče, neměl jsem ambici konkurovat jeho plánům nakoupit rohlíky a hajzl papír v akci, zaznamená si později. Chtěl jsem jen jedno, vyloudit úsměv, třeba jediný. Ale nestalo se nic, nikdo nezvedl hlavu, všichni byli zhrbení, oči zabořené do nákupních košíků. Don Quixotský pokus potěšit alespoň jednu nakupující duši by mohl být uměleckým záměrem, intervencí, jak se říká. Skutečnost je ale prostší a možná o to zajímavější. Hudební nástroj se totiž vezl k houslaři na seřízení a na parkovišti před obchodem si violončelo měli jen předat. Pokus vyloudit medovými tóny, byť jediný úsměv, byl okamžitý nápad pro budoucnost zaznamenaný v básni. To jsou přesně ty chvíle, kdy se cítím jako mesiáš a usiluji o spásu světa, nebo ji alespoň nabízím. Zapsal si k tomu sebe ironicky. Tak se mi básník, violončelista a hlavně historik Tomáš Cidlina jeví. A jeví se mi tak to, co v krajině, které někdy dost nepřesně říkáme Sudety, Tomáš podniká. Přesný morální instinkt i pozorovací talent, kontrolovaný ironickým odstupem vůči vlastnímu snažení. A tak čtu sbírku nazvanou Heimatkor, sestavenou ze strašidelných, hnusných a nakonec nadějeplných básní, zalidněných živými i mrtvými z česko-německého pohraničí. Není náhoda, že název, totiž spojení německého Heimat, totiž domova a kor, připomíná hudební žánr hardcore. Syrová a neučesaná hudba se valí stejně divoce jako dějiny České Lípy, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Janovic a dalších míst, kterých si všímá. Není to tak dlouho, co stejné téma vyvolalo pozdvižení v Brně. Zdá se ale, že strašení sudeťáky už je něco jako film pro pamětníky, na který už se mladší nehrnou. Cidlina je ročník 1982, což je kromě vzdělání historika možná další důvod, proč soužití podél hraniční čáry nevidí optikou my a oni. Všímá si lidských příběhů, ale ve své chápavosti se dokáže včas zarazit. Vexlákovi, který vyrostl u hraničních drátů na Chebsku, šmelí cigarety nebo starožitnosti kradené v kostelích a točí amatérské porno na statku zkrachovalého JZD, skutečně není pomoci, povzdechne si básník. I takzvaný Fiškus bohemicus, lidský typ, který se nepředře, ale na všechno a na všechny svým fištrónem vyzraje, je odpudivější než ten nejhlučnější hardcore, po kterém cáká krev z uší. Těžká věc tahle naděje v dějinách rozdrolených válkou, vyhnáním a smrtí tisíců. Něco tu bude vždycky špatně, ale dá se s tím správně žít? Dá se s tím vůbec žít? Kdo jsem já, abych podřízl nejkrásnější strom ve vesnici, třeba že tu roste od roku 1945 úplně špatně? Ptá se své ženy mladý muž, vyzbrojený pilou. Hledí na divně rostlou lípu vedle chalupy, kde založí rodinu. Někdy je naděje setkáním krásy a zdrženlivosti, napadne člověka nad básní nazvanou Janovice. A nic se neskazí trpělivostí. Pokračování příběhu z parkoviště u Penny Marketu v Mimoni se do básně nedostalo, je totiž takové. Další koncert z otevřených dveří dodávky už nakupující zaujal. Dlouhé medové tóny violončela si získali přízeň i úsměv publika tlačícího vozíky.
1: Docela zajímavý příběh, co říkáte, hardcore ze Sudet. Takhle svou úvahu nazval publicista Petr Vizina.
0: A my pokračujeme dál, zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i v úterý 9. června.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i 8 minut před 10 dopoledne.
1: A myslím, že dnešní vizitka bude opravdu stát za to, protože se bude mluvit o dialektech společně s Martinou Irejnovou z Ústavu pro jazyk České akademie věd a s námi ve studiu už rodák z Karviné, Ondřej Cihlář, moderátor dnešní vizitky, vítej.
2: Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Počkej, jak by se to řeklo s nářečím po karvinsku dobré dopoledne?
2: No, dobré dopoledne.
1: Dobře, tak já žádný dialekt neslyším.
2: Ne, tak tady to samozřejmě je už jenom v délce těch samohlásek, ale já se samozřejmě těším na rozhovor, který nás čeká, protože celá řada různých výrazů se samozřejmě nejenom ve Slezsku, odkud pocházím, a v Praze a v jižních Čechách, kde mám chalupu, a v Litomyšli, kam často jezdívám, velmi liší, tak jsem na to zvědavý a těším se, jestli rozklíčujeme, z jakých důvodů ty různé výrazy vlastně v těch krajích vznikly. No a nakolik se drží a nakolik jsou ohrožené.
1: Dialektoložka Martina Irejnová za okamžik a hostem dnešní vizitky a Ondřeje Cihláře. Ať se to povede.
2: Já moc děkuju.
0: O lidové tvorbě potom bude dnešní akcent v 16.30. Jak dnes hodnotit právě její odkaz, kde končí inspirace folklorem a začíná pouhá stylizace? I to jsou otázky, které položí Saša Michailidis.
1: A položí je v akcentu tady na Vltavě v 16 hodin a 30 minut. My dnes máme úterý, je 9. června, tak vám přejeme, ať je pro vás dnešní den klidný a třeba i úspěšný. Ze studia zdraví a za celý dnešní vysílací tým tedy přejí dobrý den František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení ministerstva zahraničí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu nadále nabízejí. Velká část parkoviště u koupaliště Flošna v Hradci Králové je ode dneška vyhrazená pouze pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od centra. Pořadatelé doporučují festivalovým návštěvníkům využít oficiální parkoviště u areálu, takzvaný Green Parking u zastávky Akademie Bedrny nebo odstavné plochy u Hradecké univerzity a Malšovické arény. Mezi parkoviště a festivalovým areálem ode dneška jezdí 3 bezplatné kyvadlové linky MHD. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoci získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. V pražském knihkupectví Božská lahvice si včera lidé připomněli sté výročí narození amerického básníka a býtníka Allena Ginsberga. Připadlo na 3. června. Setkání se zúčastnili spisovatel Jáchym Topol, znalec tvorby býtníků Josef Rauwolf a anglista Petr Onufer. Z nakladatelství Argo, které akci pořádalo a které vydalo české překlady Ginsbergových děl Kvílení, Kadyšajné básně a Nejlepší hlavy mé generace. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle na jihovýchodě a východě bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území 22 až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Měla jsem přednášku v táboře, kde mi řekli, že u nich žádné nářečí nemají. Když se mi ale ukázala obrázek vařečky a požádala je o označení tohoto předmětu, skoro všichni řekli měchačka. Podobnou zkušenost jsem udělala při výzkumu u Jindřichova Hradce, kde se místní dušovali, že ani oni nemají žádné nářečí, že používají jen slova jako borovky místo borůvky nebo otápek pro škraloup na mléce. To vše říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk České akademie věd, která je hostem dnešní vizitky, kterou připravuje Ondřej Cihlář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se s Martinou Irejnovou zdravíme do Brna, kde sedí ve své legendární brněnské kontribuční budce, kterou proslavil mimo jiné třeba pořad Bábovky naší sesterské stanice Rádia Wave. Nicméně slyšíme se velmi dobře a tak mohu pokračovat, že Martina Irejnová vystudovala český jazyk a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Od zhruba poloviny 90. let pracuje v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk České akademie věd ČR. Už toto všechno říci znamená umět češtinu docela dobře. A od roku 2019 toto oddělení vede. Je spoluautorkou kolektivních monografií Atlas českého jazyka 2027, celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech a podílí se na projektu Jazyková paměť regionu České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. Aktivně se věnuje popularizaci oboru, přednáší pro veřejnost, organizuje výstavy a občas si zajde do pořadu vizitka, tak jako se stalo právě dnes. Tak já doufám, že se do Brna dobře slyšíme.
2: Ano.
1: No a pojďme si říci vlastně k tomu dialektu a k nářečím, jakým způsobem vy vnímáte jeho proměnu, protože přeci jenom člověk by řekl, že už u nás přeci jenom vzhledem k tomu, že jsme republika nepříliš velká a velmi propojená, tak se tato krajová nebo dokonce i okresní výraziva budou postupně vytrácet. Tak jaký z toho máte pocit vy?
2: Při našich výzkumech zjišťujeme to, že se výrazy vytrácejí, tak jak říkáte vy, ale ty rozdíly, byť jsme republika, jak jste sám říkal, malá, tak ty rozdíly v mluvě jsou stále velmi dobře patrné. My to teď máme úplně čerstvě zažité, protože celý minulý týden jsme strávili v západních, v jihozápadních Čechách. Zkoumali jsme na Domažlicku, Klatovsku, Strakonicku a stačilo, že jsme se během toho týdne takto posunovali vlastně od západu směrem na východ a sledovali jsme ty rozdíly v mluvě, jaké jsou. Takže stačí, když si člověk projede naši republiku od západu k východu, od severu k jihu a poslouchá, jak lidi mluví a zjistí, že ty rozdíly doopravdy stále jsou.
1: Hmm. No a z čeho vyplývají vlastně, co způsobuje ty rozdíly? Já jsem tady například v tom úvodu uvedl nějaký ten příklad z Jindřichova Hradce, tady s kvedlačkou a měchačkou, tak kde se to bere, že se to vlastně takhle mění?
2: Je to výsledek historického vývoje, kdy naše, řekněme, náš jazyk, čeština se vyvíjí od pradávna v podstatě dávno a kdybychom, to bychom museli zabíhat daleko do historie, do opravdu nějaké 10., 12. století, kde byly takové ty prvopočátky, ale takový ten velký, řekněme, rozmach, rozvoj směrem k tomu nářečnímu rozrůznění, k tomu, že vznikly ty nářeční rozdíly, tak ten probíhal zhruba ve 14. až 16. století, kdy probíhaly jazykové změny, které právě, nebo výsledky těch změn, potom my vnímáme do dnešní doby. Takže už jenom to základní rozdělení našich nářečí na velké nářeční podskupiny má právě kořeny tady v této době, v době, kdy probíhaly změny starých českých hlásek I, dlouhé tvrdé I a dlouhé U. Ve východomoravských nářečích tam zůstaly tady tyto hlásky zachovány v tom tradičním nářečí. A v
1: Pojďme zkusit uvést nějaký příklad, ano, kde to ano. Takhle poznáme.
2: Jsou to třeba příklady můka, lůka, starý, mlýn. To se nám shoduje, to starý a mlýn, se spisovnou češtinou. Ale to můka a lůka, to se zase shoduje naopak s tou starou češtinou, s tou tehdy, s tou pradávnou. Mm-hmm. A potom docházelo k tomu, že tady tyto hlásky se měnily v dvojhlásky. Změnily se v U v O a I se změnilo v A. A to známe velice dobře právě z Čech, z oblasti českých nářečí. A tam slyšíme dlouhej, louka, starej. Mm-hmm. A tam se zase se spisovným
1: případně
2: ten mlejn, přesně tak. A tam se zase se spisovným jazykem shoduje to ou, ale to ej ne, to ve spisovném jazyce v těchto případech nemáme.
1: Takže to šlo tak trochu křížem, vlastně v každé té části toho území vlastně se přijalo jenom něco.
2: Tak.
1: A dneska to působí vlastně, že něco z toho je teda spisovné,
2: ano,
1: něco ne.
2: Ano, přesně tak. A potom šel ještě vývoj dál. A ve středomoravských nářečích se zase tyto dvojhlásky změnily v hlásky. Takže to ej se změnilo v e a ou se změnilo v o. Takže máme moka, louka, staré, mlén, dobré a podobně. A ve slezských nářečích tam se ty staré hlásky i a u neměnily nějak výrazně. Ty se zkrátily. Zkrátily se spolu s ostatními samohláskami a jak asi většina posluchačů ví, tak právě slezská nářečí jsou charakteristická tím, že mají jenom krátké samohlásky.
1: Ano, třeba sír se řekne sir. No, to vám samozřejmě potvrzuju, tak to jsou vlastně, řekněme, to jsou ty drobnosti, ale někde se ve slovech, které ale mají stejný základ, ale někde se úplně mění celá slova.
2: Mhm. Ano, tam potom samozřejmě vliv mělo to, nakolik lidé se mohli pohybovat a nakolik se mohli potkávat s lidmi z jiných oblastí, z jiných krajů. Víme, že byly hranice panství, feudálních panství, byly církevní hranice, které vlastně tady tyto hranice nějakým způsobem omezovali pohyb toho obyvatelstva, existovalo nevolnictví, podanství, že a ti lidé neměli takovou možnost pohybu, volného, svobodného pohybu, tak jak to máme my dnes. A zároveň ještě působily i přírodní překážky, těžkoprostupné lesy, vyšší třeba pohoří nebo nějaké větší řeky, které také způsobovaly to, že ti lidé měli menší možnost se potkávat a tím pádem spolu nekomunikovali, nepředávali si ta slova a tím pádem vlastně zůstávaly nebo vznikaly tady tyhle ty rozdíly. Protože třeba někteří se zase potkávali s lidmi z německy mluvících oblastí a máme v našich nářečích spoustu slov, která jsou přijatá z němčiny, z těch německy mluvících zemí, z těch nářečí. Známe slovo štokrdle, známe slovo štamprdle, známe slovo, anebo možná jenom někteří vědí, slyšeli slovo putr nebo putra. Věděl byste, co to znamená?
1: To netuším, jsem na to moc vědav.
2: Je to máslo. A ještě před zhruba těmi 50-60 lety se tady toto, ta slova putr, ten putr anebo ta putra používalo, řekněme, v jižní polovině naší republiky právě pro označení másla. Někteří respondenti z té současné nejstarší generace, se kterými my si dnes povídáme při těch výzkumech, tak si ještě pamatují, že se to používalo. Někteří třeba uvádějí věcný rozdíl, že třeba někde se tahle ta slova nepoužívaly přímo pro máslo, tak jak my ho známe, to, které si vezmeme na namazání na chleba, ale používalo se tohleto označení pro přepuštěné máslo. My ho dneska známe pod označením ghee.
1: Mm-hmm. No tak to je velmi zajímavé, tak samozřejmě k těm vlivům, které nacházíme v těch slovech českých, která používáme, tak by se dalo připojit třeba slovo flaška, místo láhev a tak dál. Takže tohleto samozřejmě tomu rozumíme a jsou tady taky nějaké vlivy, které tady třeba přinesly nějaká vojska, nějací nájezdníci, tak jako to bylo třeba na Jižní Moravě, kde je Uherský Brod, Uherské Hradiště, nebo se tam taky dostaly skupiny Turků, nebo naopak od severu zase Švédové. Nacházíme něco takového v češtině?
2: Máme samozřejmě tady tyhle ty vlivy, se tady objevují, ať už přicházela, řekněme, tady tato, jak říkáte vy, vojska třeba, i když tam asi těch slov se neobjeví příliš mnoho, tam potom při tom přejímání těch slov jde spíše o nějaký dlouhodobější kontakt toho obyvatelstva, takže proto říkám, že jsou tam ty vlivy třeba s tím německým mluvícím obyvatelstvem, protože naši lidé chodili třeba na zkušenou právě do těch německy mluvících oblastí a naopak, nebo zase máme vlivy třeba ze Slovenska, takzvaná slovenská kolonizace, to jsou kopaničářská nářečí na východě naší republiky, pardon, na hranicích se Slovenskem, takže tam najdeme nějaké podobnosti. Jsou tam lokality, kde třeba ještě do dnešní doby v těch tradičních nářečích se nepoužívá hláska ř, tak jak to známe ze slovenštiny. Mm-hmm. Ve východomoravských nářečích, v té severní části, která ta nářečí označujeme také jako valašská, tak tam se zase mluví o takzvané valašské kolonizaci, o vlastně o tom, že přišli Valaši a začali tam hospodařit, začali chovat ovce, kozy, přinesli vlastně ten způsob hospodaření, to pastevectví, které je charakteristické pro celý karpatský areál. A přinesli i slova jako čír nebo domikát, to jsou názvy pokrmů vyráběných právě z ovčího, kozího mléka, nebo třeba takové slovo i ogar, které označuje chlapce.
1: Mm-hmm. Takže ogar je původně tedy od někud z této rumunské oblasti, odkud se předpokládá příchod Valachů.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je zajímavé, já vám moc děkuji. To vše nám teď z Brna z kontribuční budky říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. No a my se teď dostaneme už k první písni, kterou jste vybrala tady právě pro vizitku s vámi, která bude od skupiny AG Fleck a Vlasty Rédla, a sice Rhradice. Proč jste ji vybrala?
2: Vybrala jsem ji proto, protože právě v téhleté písnice se alespoň trošku objevuje to nářečí.

0: No a s Martinou Irejnovou, dialektoložkou, která se zabývá tedy dialekty po celé České republice, se budeme v dnešní vizitce bavit i nadále. Tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A mě by zajímala jedna věc, která je tak trochu opačná. My jsme zatím teď v poslední době toho po prvního vstupu sledovali, nakolik ovlivnili různé jiné jazyky češtinu. A existují oblasti za našimi hranicemi, kde čeština ovlivnila cizí jazyk? Tedy pokud to vezmeme vlastně buď to němčinu, polštinu, slovenštinu, nebo třeba snad dokonce ještě nějaké úplně jiné. Víme, že je nebo byla taková malá česká menšina také v Banátu, což je v rumunské oblasti.
1: Mm-hmm. Tak určitě tady tyhle ty vlivy jsou, známe takové ty případy, příklady, jako slovo robot, kdy se slovo, které vymyslel Karel Čapek, že, které je, máme ho v češtině jako vlastní, tak se rozšířilo i za hranice. Takových slov bychom určitě našli i našli bychom i další slova. A to, co vy říkáte, že jsou menšiny česky mluvících vlastně obyvatel za našimi hranicemi, tak v Banátu, ano, je to srbský a rumunský Banát. Já jsem byla před dvěma lety jsem právě navštívila ten srbský Banát a jsou tam právě stále ještě lidé, kteří česky mluví a kteří používají tu češtinu. A mluvila jsem s paní, které bylo v té době asi 75 let, a její předkové přišli do tady této oblasti od nás, z oblasti severovýchodočeských nářečí. A tak, jak paní mluvila, tak pořád na té její mluvě bylo právě poznat to, tady některé ty prvky toho severovýchodočeského nářečí. Takže je to zajímavé, jak se to vlastně i mimo to naše území ta mluva udržuje. A samozřejmě jsou potom výzkumy, tím se zabývá třeba jeden z mých kolegů z našeho oddělení, který se zabývá právě mluvou Čechů, kteří, nebo těch potomků Čechů, kteří žijí v Srbsku. A tak právě zjišťuje, sleduje ty vlivy, které má srbština na češtinu a zároveň ta čeština na tu, řekněme, srbštinu, ale na srbštinu těch Čechů, kteří tam takto mluví. Ne, že by měla třeba vliv obecně na češtinu, na to není zase tak velká komunita, aby ovlivnila celý ten srbský jazyk. Jsou lokality, nebo byly lokality třeba v Polsku, kde se zkoumalo české nářečí v oblasti takzvaného českého koutku. Když si představíme naši republiku, tak na severu, kde máme Náchod, tak na druhé straně hranice je Kudova Zdruj. A tady v této oblasti tam byl český koutek, bylo tam asi 11 českých lokalit, kde ještě před nějakými 50-70 lety bylo poměrně dost obyvatel, kteří mluvili právě českým nářečím. Ale bohužel v dnešní době, pokud mám já správné informace, tak už tam není nikdo.
0: To je škoda, to je smutné. O tuto lokalitu jsme tedy přišli. No, také se ví o takové té lokalitě tady nad vlastně, řekněme, Děčínem v Německu, která byla právě osídlená Srby. Tak jestli tam ještě to je tedy takový větší srbský koutek, jestli ten se udržel?
1: Ten se udržel, my tam máme kontakty.
0: Takzvaní lužičtí Srbové.
1: Ano, přesně tak. My tam máme kontakty s kolegy v rámci slovanského jazykového atlasu. To je dílo, vlastně, které vzniká ve spolupráci 12 slovanských zemí a vlastně plus tady zástupci Německa, to znamená tady ti lužičtí Srbové, protože to je území Německa, takže ti se na tom podílejí také a vznikají jednotlivé svazky tady toho slovanského atlasu, a takže víme, že tam ta oblast stále, vlastně ta lužická srbština, že tam žije. Kolegové, když přijedou, teď se bohužel kvůli situaci na Ukrajině, kvůli válce, se tady tahle ta naše zasedání nekonají, ale když kolegové vždycky přijeli, tak i tou lužickou srbštinou na těch jednáních mluvili.
0: Hmm. No pojďme se vrátit ještě k nějakým kuriozním rozdílným slovům. Já vím, že vždycky před Velikonocemi se objevují takové ty mapy na různých sociálních sítích, kde je vidět, v jakých oblastech, jak se říká pomlásce, neboli karabáči, neboli také šmigrustu, prostě zkrátka tady této spletené, tomuto spletenému proutku. Tak proč se tak výrazně rozdílně říká právě třeba této pomlásce?
1: Tak asi neřeknu přesně důvody, ale víceméně jsou to částečně ty důvody, to, co jsem říkala na začátku, že existovaly nějaké hranice, takže ti lidé se nemohli pohybovat, nemohli si předávat ta slova, takže si vytvářeli slova podle té reality, kterou oni měli, to znamená podle toho, co jim třeba některý ten předmět připomínal, nebo tam i byl, může být vznik slova podle toho, k čemu se ten předmět používá, že měchačka je k míchání a podobně. Takže jsou prostě tady tyhle ty různé, nebo třeba jsou důvody i k těch pro to pojmenování, k jaké příležitosti, události se ten předmět používá. Takže dinovačka, dinování souvisí to, teď nevím, jestli si to pamatuju úplně přesně, ale se slovem dingus, které znamená to velikonoční pondělí. Mm-hmm. Ale říkám, nejsem pochodující slovník, takže nevím to úplně přesně. Přesně je to popsané v českém jazykovém atlase, který je dostupný na internetu, takže si posluchači mohou najít třeba tady tyto mapy, ale nejenom tyto, a prohlédnout si, podívat se, jsou tam ty vysvětlené i původy slov, odkud ta slova pocházejí a tak dále.
0: Hmm. Tak pokud byste ještě poradila, pod jakou kombinací slov se to dá najít? Hmm. Si to člověk dá do vyhledávače?
1: Ano, stačí si dát do vyhledávače český jazykový atlas a měl by se ve vyhledávači najít stránky, kde máme to na dvou vlastně webech, kde jedno je PDF těch knih, protože český jazykový atlas vyšel knižně v 6 svazcích. 5 svazků obsahuje mapy, je jich tam téměř 1600 mapy a k tomu jsou komentáře. A 6. svazek, který se nazývá dodatky, je takový doplňující, kde jsou publikované dotazníky, podle kterých se zkoumalo, jsou tam popsané lokality, ve kterých se zkoumalo, jsou tam ukázky přepsané z těch nářečí, protože před těmi 50 lety se pořizovaly zvukové záznamy nářečních promluv a tady toto všechno na těch stránkách je. A potom máme ještě jednu stránku, která končí, ta adresa e, spojovník CJA, a tam si mohou posluchači vlastně vyhledávat po jednotlivých slovech. Zadají si spisovný výraz, zadají si vařečka a nabídne se jim ta vlastně položka, kde jsou zpracovaná slova pro vařečku. Hmm. Vařečka, měchačka, vařeka.
0: Všechny různé varianty, které prostě vůbec celé území České republiky nabízí. Rozumím. Pojďme se ještě k tomuhle tomu dostat po písničce, protože tam bude ještě celá spousta zajímavých možností. Nicméně ta druhá píseň, kterou jste vybrala, je Láskovo níž deště Marie Rotrové. Tam nepředpokládám, že jsou nějaká krajová slova.
1: Nevím o tom, ale Marie Rotrová je úžasná žena, úžasná zpěvačka a má moc, moc pěkné písničky, takže jsem si vybrala tady tuto.
0: Tak této písni už je jenom třeba dodat, že českou verzi této písničky tedy otextoval Jaromír Nohavica.

0: Vizitka.
1: S dialektoložkou Martinou Irejnovou z Ústavu pro jazyk České akademie věd toho času, tedy z Brna, s námi hovoří o různých dialektech a i třeba kuriozních příkladech v dnešní vizitce. Tou vás provází Ondřej Cihlář a je mi samozřejmě milou povinností připomenout také dotazový e-mail, který zní vizitka@rozhlas.cz, kam posílejte případně své konkrétní dotazy. Jeden takový už přišel od posluchačky, která nás zřejmě poslouchá pravidelně a tento e-mail zná a ptá se: dobrý den, měla bych dotaz, naše rodina ze středních Čech, z Kolínska, používá běžně slovo nažmach nebo tylipánek. Teď žijí v Praze, kde toto slovo opravdu nikdo nezná. Myslela jsem si celý život, že jde o běžné slovo, ale není. Tak zajímalo by mě, jestli jste se s těmito slovy setkala a také vlastně, jak je možné, že ve středních Čechách, kde by člověk řekl, že tyto bariéry, o kterých jste hovořila, jako různá pohoří, řeky nebo zkrátka oblasti, které jsou dané různými předchozími, řekněme, církevními okrsky, že vlastně takhle se drží jenom vlastně v takové malé oblasti a dále už je lidé neznají. Já je teďka slyším například poprvé v životě.
2: Já posluchačce velice děkuji za ten dotaz.
1: Zdraví nás posluchačka Jana, abychom byli kompletní.
2: Ano. Takže paní Janě, velice děkuji za ta slova. Já jsem rychle hledala v našem archivu a ani jedno z těch dvou slov u nás v archivu nemáme.
1: A čili to znamená, že je možné neustále přicházet k novým objevům?
2: Ano, přesně tak. A říkám, jsem velice ráda, že paní Jana takhle napsala a právě i jsem ráda, že napsala ze středních Čech, napsala tady takováto slova, protože my se právě setkáváme s tím, že dost často právě v Čechách narážíme na to, že když řekneme, že chceme přijet na výzkum nářečí, tak nám řeknou, ale u nás tady žádné nářečí není. Mm-hmm. Je to, já to chápu, protože je to často z toho důvodu, že si lidé neuvědomují právě nějaké tady tyhle ty rozdíly, třeba i ty, jak říkáme my, ty lexikální, ty slovní, to znamená ty rozdíly mezi těmi slovy. A nás to zajímá. Ale nás při těch výzkumech zajímá i to, že třeba zjistíme, že tam nejsou žádné výrazné rozdíly, že třeba ty rozdíly se už setřely a tak dále. Takže my jsme vždycky rádi, když můžeme přijet a můžeme si s těmi lidmi popovídat. Když se vrátím k těm slovům, tak slovo nažmach, já ho znám taky. Já pocházím z Jindřichova Hradce a pro mě to slovo je, řekněme, mám ho ve své slovní zásobě.
1: A co znamená teda, aby jsme tuhle tu tajemství odkryli?
2: Když je něco, alespoň pro mě, nevím jak pro paní Janu, alespoň pro mě, když je něco nažmach, tak je to hodně mokré. Jo, můžete třeba přijít zvenku, kde venku prší a přijdete nažmach. Přijdete prostě promočený. Jo, nebo máte něco mokrého. To je alespoň pro mě, já to mám v tomto významu, ve své slovní zásobě.
1: No a tylipánek?
2: To nemám, to neznám, takže
1: tak
2: určitě
1: poprosíme paní Janu, aby nám ještě tohleto doposlala, ano, aby zároveň dnešní vizitka byla pro vás i dobrým výzkumným materiálem.
2: Ano, přesně tak. Takže, jak říkám, tady takováhle slova určitě my vítáme. My jsme rádi, když potom třeba se dozvíme od těch respondentů, v jakém kontextu, třeba v jaké větě, v jaké situaci tady tohleto slovo používají.
1: Mám tady další dotaz. V tomto případě hned, jak jsem tady zveřejnil dotazový e-mail, což připomínám znovu, je vizitka@rozhlas.cz, tak nám přišlo několik dotazů, tak já se s dovolením k ním rovnou obrátím. Dobrý den, moc zdravím paní Irejnovou i pana Cihláře, děkujeme oba tedy.
2: Ano.
1: Chtěla bych se zeptat na podkrkonošské nářečí. Rodiče i já jsme se narodili v tomto kraji a vědomě jsem zvyklá používat asi jenom koncovku oj, například podej to dědoj. Což skutečně potvrzuji nejenom z Podkrkonoší, já se často dostávám k rodině mé ženy na Litomyšlsko a tam se to taky tak říká. Takže je to zřejmě širší oblast.
2: Ano.
1: A tradičně známá slova jako mrkev, koneu, na místo mrkev a konev jsme doma ani mezi spolužáky už pak ale nepoužívali.
2: Mm-hmm.
1: Ale patří do podkrkonošského nářečí i slovo kortouč, což je zahradní kolečko, což je někde tůčko, taky zajímavá varianta. A zkracování názvu obce Bílsko na Blsko, nebo se jedná o jevy pocházející spíše z oblasti Vysočiny, odkud byli prarodiče, kteří s námi bydleli. Ptá se a děkuje Alena Víšková.
2: Tak já moc děkuju. Děkuju tady za tento dotaz nebo takové připomenutí podkrkonošského a vůbec severovýchodu českého nářečí, protože jak vy jste správně řekl, tak ty koncovky oj, takové to dám králíkoj a podobně, to se používá v té severovýchodu české oblasti.
1: Kde se to tam vzalo?
2: Je to vlastně vývoj toho koncového ovy, kdy to ovy vlastně se vyvíjelo tak, že se změnilo tady v toto oj.
1: Mm-hmm,
2: jo, takže je to na základě tady tohoto, ale třeba v tom podkrkonošském nářečí, tam je alespoň v tom tradičním nářečí, tak jak my ho známe, tak tam se používá koncové ť u sloves, takže peršeť, ano, a podobně. A právě u, jak jsem říkala, toto peršeť, tak u toho slabikotvorného r, to u toho r, které nám tvoří slabiku, to pršet například, nebo krk, tak tam se používá hláska, která je buď blízká e, anebo je to v podstatě tady toto e. Tak jak jsem to já vyslovila, nebo pokusila jsem se to vyslovit, já vždycky říkám, že...
1: Zkuste to ještě zopakovat.
2: Tak je to takové to peršeť, nebo kerk, a kerkonoše a podobně. Možná to někteří posluchači znají z takových těch krkonošských pohádek a tak, kde se třeba to nářečí používá.
1: Ale abych tedy zopakoval dotaz paní Aleny, tak patří také do tohoto podkrkonošského nářečí i slovo kortouč, což je zahradní kolečko.
2: Já bych si dovolila využít potom pauzu na písničku a podívám se do archivu. Podívám se a řekla bych potom, jestli ten kortouč je z toho podkrkonošského nářečí nebo odkud je, protože výrazu, jak vy jste říkal, pro kolečko, kolečka, pro mě je to kotouč, tak existuje víc, jsou to právě i nějaké ty táčky, nebo je to třeba v západních, anebo třeba v západních Čechách kolem Plzně se používá slovo radvanec, nebo taky radvánec.
1: Mm-hmm. Jinak nám paní Jana doplnila, že tilipánek, teda měkce, se to má říkat, znamená drobný a štíhlý člověk, takže to já bych si mohl k sobě pravděpodobně připsat.
2: Mm-hmm, to je pěkné slovo. Je to taková, řekněme, zdrobnělina, asi nějak emotivně zabarvená, bych řekla, taková expresivní. Takže pěkné slovo. Děkuji za doplnění významu.
1: Dobře, tak doufám, že si to zapisujete. Máme tady ovšem další. Dobrý den, díky za zajímavý rozhovor. Mám dva dotazy. Proč se v jižních Čechách neobtěžují se skloňováním přídavných jmen přivlastňovacích a všechna vyslovuje ve středním rodu? Například Tomášovo písmenka.
2: Ano, tak to je zase jeden z těch nářečních jevů a přiznám se, že já ho mám zafixovaný taky. Takže v takové té běžné mluvě, pokud nemluvím spisovně nebo nepokouším se mluvit spisovně, tak tady toto ze mě, řekněme, v úvozovkách vypadne taky.
1: Místo Tomášova písmenka řeknete Tomášovo.
2: No, bráchovo sešit a podobně, takže...
1: A pak ještě doplňující dotaz, který se toho týká, musela paní Martina kvůli své práci odstranit něco ze svého dialektu a naučit se mluvit spisovně? Zdraví Pavlína i Mafidon. Což je tedy také zajímavé příjmení, jehož význam neznáme.
2: Tak tomu se zase potom věnuje jiná věda, to je onomastika, takže tam by možná se pokusili kolegové zjistit význam toho příjmení, ale jestli jsem se musela něco třeba odnaučit, tak zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak jsem ve škole používala vočom, očom, takže tam mě češtinářka, ale už někdy možná v páté, v šesté třídě opravovala, takže ne očom, ale očem. To je jedna taková věc a samozřejmě člověk při téhleté práci se musí snažit mluvit spisovně, takže protože tak to vystupuji na veřejnosti, dělám přednášky pro veřejnost, učím na univerzitě, takže je potřeba ten spisovný jazyk používat, nebo alespoň já to tak cítím, že by to tak mělo být, ale v té své běžné komunikaci samozřejmě nemluvím, čistě spisovně, to určitě ne. Někteří, když řeknu, kde pracuju, kde vlastně co dělám, tak mají pocit najednou, že se mnou musí mluvit spisovně. A já vždycky říkám, ne, já jsem ráda, když lidi se mnou při té běžné komunikaci mluví běžnou, takovou tou běžnou mluvou, tak
1: dalo by se
2: zvyklí,
1: říct, jakým zobák narost.
2: V podstatě.
1: Víceméně
2: od těch mluvčích, se kterými se setkáváme, se kterými zkoumáme, tam to v podstatě vyžadujeme, tam to potřebujeme.
1: Máme tady právě takový příklad. Náš posluchač Robert Vacek píše: moc děkuji za dnešního skvělého hosta, který mě ponoukl k tomu, že jsem si našel na webu něco o své mluvě. A milá dáma, kterou máte dnes v Brně ve vysílání zcela jedné, jistě uhodne, jakým dialektem bych napsal. Čili je to takový posluchač Filuta, který se vás pokusí teďka trošku prozkoušet, tak to zkusme, i když na některé výrazy jsme už narazili, takže to pro vás jistě těžké nebude. Yeah. Čili šel jsem ráno k bráchoj, ale vždycky jsem se zdržel, uklidil jsem tůčko a stihli jsme vše a přišli jsme k doktorovi na prohlídku pozdějc. Takže to asi tušíme správně.
2: Takže to oj, ano, v tom třetím pádě, tak to nás vede do těch severovýchodních Čech, takže to nám pomohlo.
1: Tak to jste uhádla perfektně, protože pan Robert Vacek je původně z Ústí nad Orlicí.
2: Výborně.
1: Mimochodem ze stejného kraje jsem zjistil, že se používá místo slovo květináč, se používá koflík, který jinde máme jako hrnek na kávu.
2: Ano.
1: Tak to je taky zajímavá změna. Tušíte, kde se tam tenhle ten význam a proč přestěhoval?
2: Ne, to nevím, ale proč zrovna tam, to nevím, ale určitě je to na základě té podobnosti, protože v podstatě ten květináč má takový podobný tvar a to se dost často tady toto stává, že se používá třeba podobné nebo drobně obměněné slovo pro reálii, která je nějakým způsobem podobná, ať už má třeba podobný tvar, nebo má podobné užití, takže třeba pro máselnici, která se dřív používala pro sloukání másla, tak se v jižních, v jihozápadních Čechách, taky teď nevím úplně přesně to rozmezí, ty hranice, tak se používalo slovo bečka, protože se vlastně používal takový malý soudek, kdy se točilo klikou a v tom se to máslo vlastně, jak říkávala moje babička, svrtělo. Takže tam se nesloukalo, ale vrtělo se to máslo.
1: Ostatně také školka v Chorvatsku se řekne Jetsi vrtič, to znamená pravděpodobně místo, kde se děti vrtí. Tak rád bych teď nechal zahrát další píseň a to od kapely Elán. Budeme muset trošku přeskakovat, která se jmenuje Tanečnice z Lučnice, tak to je asi pravděpodobně také proto, aby tady zazněla slovenština.
2: Ano, mluvili jsme o tom vlivu slovenštiny vlastně u nás, tak ano, slovenština.

S dialektoložkou Martinou Irejnovou z Ústavu pro jazyk Český akademie věd toho času z Brna se teď právě bavíme v dnešní vizici, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a máme už skutečně posledních pár minut na to, abychom dojeli když tak další dotazy. Mám tady jeden od naší posluchačky Věry Vlčkové. Dobrý den,

0: zané při těch současných výzkumech. A vyskytuje se to třeba i u místních men. Někde se používá ta Olomouc, což je spisovné ve shodě se spisovným jazykem, ale někde třeba je ten Olomouc, protože já třeba jezdím do toho Olomouce. Mm-hmm. Vím, že spisovně je to do té Olomouce, ale v té své vlastně mluvě tak tam já mám zafixováno, že je to ten Olomouc.
1: No, zajímavé je, a to mám zase ze Slezska zkušenost, ze svého dřívějšího pobytu tam v Havířově a v okolí, tak tam se třeba chodí ne k doktorovi, ale do doktora. Mm-hmm. Tyhle ty předložky se mění proč?
0: Tak tam jsou zase třeba vlivy, třeba i právě vlivy z polštiny se projevují a podobně. Vím, že my máme doloženo, a teď popřemýšlím, abych to řekla správně, že sejdeme se o přestávku, ne o přestávce, nebo o prázdniny, tak nějak. Doufám, že to teď říkám správně. Když tak, ať se posluchači třeba ozvou, jestli to mají ve své mluvě takto zafixované a jestli to používají. My to máme doložené se severozápadních Čech, že se používají třeba tady tyto vazby. Jo, že to je vazba, jiná vazba, jiný pád. Prostě k tomu tak dochází. Ale já, abych nezapomněla na ten svůj slib, že se podívám na ten Kortouč, abychom to nezamluvili.
1: Ano.
0: Tak doopravdy máme slovo Kortouč doložené z těch výzkumů, které se dělaly před 50 lety, tak ho máme doložené spod Krkonoší a zasahuje to až téměř zhruba k Mladé Boleslavi a tak. Takže tam
1: ale
0: je
1: z Vysočiny,
0: takový,
1: na co se tedy ptal náš posluchač či posluchačka, to asi
0: posluchačka,
1: není.
0: Posluchačka, tak tamto doložené nemám, takže to pravděpodobně bude mít doopravdy z toho, jestli si to dobře pamatuji, tak z toho rodného Podkrkonoší. A já vím, že jsem se s tím na výzkumech setkala, ale vzhledem k tomu, že my hodně teď cestujeme, hodně si povídáme s lidmi, tak jsem si netroufala tak z hlavy, řekněme v uvozovkách, vypálit, že to slovo Kortouč je spod Krkonoší, protože tam jsem byli loni na podzim na výzkumech. A
1: tak je vidět, že jste pečlivá, že jste to tedy si nechala až na delší prozkoumání, aby to bylo skutečně správné, ta vaše odpověď. Ještě tady máme rychlý dotaz, expresní, protože minutky už jsou skutečně poslední. Mohla byste prosím uvést nějaký příklad slov z jidiš, které pronikly do češtiny?
0: Je
1: ptá se další posluchač.
0: To bude rychlá odpověď, to já se moc omlouvám, ale to já takhle z hlavy rychle nevypálím. Jo, takže to bych se musela podívat, takže pokud by posluchač nebo posluchačka chtěli, ať mi pošlou mail a já zkusím vyhledat a zkusím něco poslat, protože to bych doopravdy vařila z vody a něco bych si vymýšlela a to bych nechtěla.
1: Fajn, už jenom expresně, pan posluchač Libor nám píše, dobrý den, jsem z Valašska a našemu kolečku se tu říká Kolco. Jinak mě mrzí, že výzkum děláte jen se staršími lidmi, i když už na Valašku nebydlím 25 let, jsem na svou mluvu Tak to si myslím, že možná bude chtít vaši reakci.
0: Ano, to je reakce všichni, kteří by si chtěli zapojit do našich výzkumů, a tak se mohou zapojit na stránkách mapovaninářečí.cz, psáno dohromady, bez háčku, bez čárek. Takže ještě jednou, mapovaninářečí.cz, máme tam online dotazník, jsou tam okruhy po 10 otázkách, 10 obrázcích a kdokoliv se tam může zapojit. Máme tam už přes 8,5 tisíce respondentů, přes 1 000 000 odpovědí, běží nám to 2 roky a já děkuji všem, kteří se zapojili a děkuji všem, kteří se ještě zapojí.
1: Čili může se zapojit,
0: pomáhá.
1: Ano, i pan Libor Holub, který tedy měl pocit, že se zajímáte pouze o respondenty staršího data narození, takže tak to není. To jsem rád, že slyšíme. Ano. Máme tady ještě další pozdrav, milí na Vltavě. Tož já jsou od Luhačovic, rozhraní Valašská a Slovácká, Vařaja nebo Žufánek, to bylo leckomu divné. taky Obarovica, lidé říkají prdelačka. Ano. Teď jsem ano. v Lanškorouně a Frantoj, Pepoj, to tam je běžné. Ano. A fajn by bylo, pokud jde o téma pokračování i příště. Tak já doufám, že se spolu můžeme domluvit, protože naše dnešní vizitka neúprosně končí, tak snad vás ještě budeme moci někdy tady do té

0: kontribuční budky pozvat, ano, brněnského studia a uděláme ještě druhý díl.
1: Budu velice ráda, moc děkuji za pozvání a moc všem děkuji za milé reakce, děkuji za dotazy a budu se těšit někdy příště.
0: Říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk České akademie věd. Loučím se s vámi také já, Ondřej Cihlář. Mějte se krásně, díky za vaši návštěvu a naše setkání uzavře písnička By My Side kapely Inexis. Díky moc a naschledanou do Brna.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
4: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a také o dopadech sucha. Dotace řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést na státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizbalách v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Počasí bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na jeho východě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území až 27 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A její ničím a nikým nerušený poslech vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Jasmine Myra je saxofonistka a skladatelka působící v Londýně. Její domovská scéna ovšem leží více na sever. Správně nás zorientovat přišel v této jazzové vltavské půlhodině Jakub Doležal. Tak dobrý den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakou nahrávku si nám dnes přinesl do studia? Mám se těšit na hudbu z britských ostrovů nebo se pustíme dál?
2: Zůstaneme na britských ostrovech a hlavní protagonistkou bude již zmiňovaná Jasmine Myra, saxofonistka, skladatelka, a budeme si pouštět ukázky z jejího aktuálního alba, které se jmenuje Where Light Settles. A album je aktuální do té míry, že vyšlo 15. května, takže je to horká novinka.
1: A ukáže nám světlo minimálně na dalších pár minut této půl hodiny, protože ten název, ono by se to nemuselo překládat, ale přece jen pro posluchače, kteří angličtinou nevládnou, kde se ukazuje světlo, něco takového by to mohlo znamenat?
2: No, nebo kde se světlo usadí, ve smyslu jako kde bude sídlit.
1: Dnes se usadí v Polední Vltavě.
2: Doufejme.

0: Album Where Life Settles přinesl dnes Jakub Doležal do této jazzové půl hodiny polední Vltavy. Právě dozněla skladba Some Rain Must Fall. Jakube, mohl bys krátce představit saxofonistku Jasmine Myra?
1: Jasmine Myra se narodila v roce 1997 a to, co posloucháme, respektive my posloucháme dnes ukázky z jejího třetího alba. První album vydala v roce 2022, to se jmenovalo Horizons, pokračovala album Rising v roce 2024 a právě posloucháme tedy letošní Where Light Settles a všechna tři alba vyšla u anglické firmy Gondwana Records, což je firma, která sídlí v Manchesteru a dlužno říci, že teda Jasmine Myra, přestože působí v Londýně, tak s tou severoanglickou scénou je pořád spjatá, což teda je vidět nejen na tom, kde ta alba vydává, ale i na tom, kdo na těch albech účinkuje. A co se týče muziky, kterou Jasmine Myra dělá, tak je docela zajímavé, že ta muzika je taková vlastně hodně evropská, dalo by se říct. Já to slovo moc nemám rád, ale pokud existuje někde definice evropského jazzu, myslím, že Jasmine Myra by ji mohla naplňovat. Jsou tam patrné vlivy třeba klasické hudby už jen v rámci instrumentace, protože Jasmine Myra třeba pravidelně používá harfu. Na tomto albu je i smyčcové kvarteto. A nenajdeme tam v podstatě moc swingovaných věcí. A myslím si, že díky tomu by album mohlo učarovat vyznavačům nebo lidem, kterým se líbí současný nu jazz, jakkoliv tu škatulku nemám rád, ale možná i některá starší alba z produkce německého vydavatelství ECM.
0: Likeness and Shadow je skladba další.

0: Likeness and Shadow byla další zvuková stopa z dnešního alba Jasmine Myrie. Její hudba je pohlcující, emotivní a skoro až filmová, jsem se dočetla na webu The State of Arts. Vnímáš to podobně, Jakube?
1: Já to vnímám podobně, já zase narážíme na ty termíny, že filmová hudba v podstatě není moc hudební termín, jo? Že filmová hudba může být
0: cokoliv,
1: k filmu Drive, může to být hudba k seriálu 30 případů Majora Zemana, máme tam jako odlišný instrumentace i nálady, řekněme, ale dokážu si představit tu muziku, některé pasáže jako scénickou hudbu, je to tak, takže ano, pardon. A vnímám to taky, že tohle je jedna z docela četných tváří současné britské jazzové scény, tak jak já aspoň jako člověk mimo Británii to vnímám, že neříkám, že následující jména produkují stejnou hudbu, ale myslím, že Jasmine Myrie nebo kapela Dinosaur nebo kapela Portico Quartet by mohly mít společné posluchače a těžko říct, jestli ta škatulka New Jazz nám ještě stačí nebo jestli časem tomu ještě nezačneme říkat jinak.
0: A když odhledneme od těch škatulek, mě zaujalo, že jsi mluvil během té skladby i o tom, že není lehce rozpoznatelné, jestli je to skutečně všechno napsáno nebo improvizují, to se asi těžko dopátrá.
1: Já se přiznám, že to opravdu nejsem zatím schopen poznat, protože všechna alba Jasmine Myrie mají společný znak, že ta muzika je hrozně hodně prokomponovaná. Hodně proaranžovaná.
0: Je to dobrá symbioza všech těch muzikantů, zdá se.
1: Zní to strašně koherentně určitě. No.
0: A představ prosím tě víc ještě toho dirigenta a nahrávací společnost Gondwana Records.
1: Tak tedy, dirigentem celého aktuálního alba Where Light Settles byl Ozzy Moisi, což je basista, který teda taky působí částečně v Londýně, částečně na severu Anglie a v rodném Leedsu vede big band, který se jmenuje, a teď to nechci splést, Ancient Infinity Orchestra, což je big band, který má shodou okolností letos na jaře taky vydal aktuální album It's Always About Liberation a natáčí pro společnost Gondwana Records, ke které se tady dostávám. Gondwana Records je společnost, kterou založil a jejímž šéfem je trumpetista Matthew Halsall. A dá se říct, že je to opět jako produkce, která by se dala shrnout pod škatulku New Jazz, nebo možná evropský jazz. My kromě Jasmine Myrie můžeme v rámci diskografie Gondwana Records najít třeba alba Chipa Wighama nebo podobných jako relativně nových jmen britské scény.
0: Dnes nám přišel Jakub Doležal představit a pustit pár ukázek z alba Where Light Settles a to je od saxofonistky jménem Jasmine Myrie. A tady je poslední ukázka. Já ti děkuju a těším se zase příští úterý.
1: Těším se též, mějte se pěkně.

0: Titulní skladba z alba When Light Settles doznívá. Dnes věnoval jazzovou půlhodinu saxofonistce jménem Jasmine Myra Jakub Doležal.
1: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
2: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
1: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
2: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
1: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: I Love to Love, Andina Simon, krátce před 11:30.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11:00 do 2:00.
0: Osudovým respondentem tohoto týdne je muž, který se narodil v roce 1960 v Petřvaldu u Nového Jičína. A čeho rodina víru nepraktikovala, už jako malý věřil Ladislav Herián v Boha. V 16 letech věděl jistě, že chce být knězem. V době, kdy byly komunistickým režimem zakázány řeholní řády, se stal tajným salesiánem. Poslouchejte další, už druhý díl vzpomínek za pár minut.

0: Na hudební ohňostroj v podání Moravské filharmonie se těšte až na 14. červen v letním kině Olomouc na Dvořákově Olomouci. Teď hrála Moravská filharmonie Olomouc s Lukášem Oravcem a jeho kvartetem.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a také pedagoga připravila Magda Vdovičinová. Ladislav Herián vzpomíná podruhé.

nějak jsem přežil nějak tu průmyslovku, že jo, vystudoval jsem stavební technik, nebo co jsem to byl, prostě s maturitou. No a já jsem chtěl jít do semináře, jakože bych byl prostě knězem, ale ten pátr Novosád nechtěl, že jo, on řekl, že budu tajným knězem. Tehdy vlastně ti tajní saleziáni, byla taková snaha, aby pokud možno jako všichni měli vysokou školu. Jednak, abychom získali ten způsob studia na vysoké škole, že jo, abychom tím prošli a abychom měli taky vlastně nějaké postavení v té společnosti, když bychom byli vlastně jako ve skutečnosti tajní kněži. Jo. Tak jsem vlastně musel jít do Brna na stavební fakultu. Já jsem studoval stavební průmyslovku pozemní stavitelství, no ale zároveň se mi moc na tu vysokou nechtělo. Já jsem podcenil přijímačky a díky tomu jsem se nedostal na ten obor pozemní stavitelství, ale dali mě na takový odpadový obor a to byla technologie, takzvané T-čko. Přesně se to jmenovalo průmyslová výroba stavebních dílců a hmot. A nebylo to o té stavařině, ale bylo to o výrobě cementu a, nebo o třeba technologiích panelárny nebo cihelny a takové věci. Tak jsem se vlastně dostal na to tečko společně jako s mnoha dalšími, kteří se nedostali na ty vysněné obory. Cíl byl udělat vysokou, stát se inženýrem, ale během toho studia jsem se měl stát saleziánem, řeholníkem, řeholními sliby, no a měl jsem pokračovat ve studiu teologie a filozofie, abych se stal tajným knězem. Byla nás taková parta mladých lidí, mladých prostě saleziánů. Já jsem studoval, takže jsem jezdil za tím pátrem Novosadem na Ostravici z Brna. Vždycky jsem vyjel vlakem 0:30, si pamatuju, ráno jsem byl na Ostravici. Tam on mi celý den přednášel filozofii, že jo, a potom jsem měl zpátky. To byl jeden způsob toho studia. Druhý způsob byl, že celá ta skupina těch nás mladých, tak jsme někam jeli. Většinou to bylo na nějakou faru nějakého saleziána, který oficiálně to byl diecezní kněz, ale ve skutečnosti tajný salezián, kam za náma potom přijel ten profesor, který nás učil. A nebo to bylo tak, že jsme se shromáždili taková skupina třeba 30 lidí v jednom bytě a přijal přednášet třeba Patr Zvěřina teologii. To mělo všechno taková svá konspirační pravidla, se všechno muselo domluvat ústně, nic se nesmělo psát, nebo telefonovat. Tam, kde měl přijet, tak tam na to místo do toho bytu, tak většinou to byl nějaký byt ve velkém domě, ve kterém bylo hodně bytu, že aby nebylo nápadné, že se tam schází prostě více lidí. Teď jsme měli nějaký takový harmonogram toho příchodu do toho domu, aby tam najednou nešlo plno lidí, že jo. Museli jsme se chovat tiše. Přijel ten pan doktor Svěřina, vyzkoušel ty, kteří měli být vyzkoušení a pak přednášel. Dostali jsme na cyklostylovaná skripta, no a zase odjel. Já jsem s tím Tomášem, jak jsem už o něm mluvil, Tomáš Moravec, to byl kluk, který byl o 5 roků starší než já. My jsme měli mezi sebou takové prostě nádherné přátelství, i když on byl starší. Dokázali jsme chodit do noci jako po Petřvaldě a bavit se o Panu Bohu. Pořád jsme se toho nemohli nabažit, prostě hrozně to bylo hezké. No. A on byl ten Tomáš takový hodně vlastně inteligentní, hloubavý člověk, který uměl vymýšlet výborné věci. My jsme začali dělat jako tábory pro kluky. Jo. Tehdy, když někdo chtěl dělat něco pro děti, tak se to mohlo dělat jedině prostě pod hlavičkou pionýra nebo nějakého sportovního oddílu, ale nemohlo se prostě jenom tak vzat prostě partu kluku a jet s nima někam na týden, to bylo vyloučeno, že jo. My jsme chtěli prostě dělat křesťanské tábory pro ty kluky, takové skautské tábory, že jo, takové s křesťanským obsahem. Vlastně jsme to chtěli dělat pro ty nějaké ministranty, no ale vlastně ti ministranti měli kamarády, takže vlastně i pro jejich kamarády. A ještě to bylo tak, že já když jsem studoval, to jsem byl s tím paterem Novosadem, že jsem tehdy už začal studovat tajně tu filozofii, tak úplně ten první tábor, tak ten byl vymyšlený tak, že pojedeme někam do těch hor, jak je ta Ostravica, kde ten páter Novosad působí, a že tam budeme mít prostě tábor pro kluky a já, že se vždycky jako občas urvu a půjdu k tomu patrovi Novosadovi studovat tu filozofii, zatímco Tomáš se bude věnovat těm klukům. Tak to byl náš první tábor, to mi mohlo být tak 18, jo, že jsme udělali prostě takový tábor pod hlavičkou tenisového oddílu. Ten Tomáš prostě nějak tak jako uměl jako zaonačit. Měli jsme prostě 10 kluků, třeba 10 letých nebo 11 letých.
Rodiče nám věřili, protože to byli jako většinou ti rodiče byli jako křesťanští rodiče. No a my jsme vlastně si připravili pro ně takový jako program, myslím si, že to bylo na 14 dní ten tábor. Hry, prostě vyprávění, povídky, modlení. A zároveň jsme těm klukům vařili. Jo. To bylo náročné, ale prostě jsme to zvládali. To bylo tak podle mě v roce 78. A pak jsme ty tábory začali dělat vlastně s tím Tomášem každý rok. Já jsem vůbec netušil, že takové tábory, že vlastně existují v podstatě ve skoro stejném formátu, že to vlastně jako dělají Salesiáni po České republice pod vedením Karla Herbsta, dneska je to pomocný biskup pražský, už emeritní, který byl tehdy kněz, ale neměl státní souhlas k tomu, aby to mohl dělat. A on byl takový jako organizátor tady těch táborů, kterým se říkalo chaloupky. A byla taková vlastně jako síť po republice jako těch chaloupek. My jsme se vlastně s Tomášem zařadili vlastně jako do té sítě.

Takže jsem žil v tom Brně, oficiálně jsem studoval stavárnu, tajně jsem studoval filozofii a teologii a stal jsem se řeholníkem. Od té doby jsem vždycky bydlel s nějakým jiným řeholníkem. Už jsem nikdy nebydlel s těma ostatníma klukama prostě, no. A žil jsem takovým jako řeholním životem ve smyslu, že jsem každý den chodil na mši, modlili jsme se spolu a studovali jsme spolu. Bylo nás tam jako těch mladých salesiánů několik, že jo. Byli jsme taková skupina, asi pěti nebo kolik. Každý jsme studovali, abychom byli tajní kněží. A taky jsme se starali o nějaké v těch farnostech, o nějaké kluky nebo nějaké party. My jsme to nesměli nikomu říct, že jsme salesiáni, ale asi se to o nás tušilo, takže vlastně jako to bylo víceméně všem jasné. Salesiáni, to je řád, který založil svatý Jan Bosco, který žil v Turině v roce 1815 až 88. On žil v Turině v době průmyslové revoluce, po napoleonských válkách, kdy ten italský venkov tak byl zdevastovaný, takže vlastně, aby ty rodiny přežily nějak, tak dost často posílali ty děti, ty kluky do Turina, aby se tam někde chytli, že jo? Takže v tom Turině se pak stávali ti kluci kořistí těch podnikatelů, mnohdy prostě končili ve vězení, protože kradli z hladu. A Don Bosco tady tu situaci viděl a vlastně začal ty kluky zhromažďovat, začal se o ně starat, začal jim prostě dávat ubytování, jídlo, vzdělání. Takže založil vlastně řád, který jsme jmenuje Salesiáni, podle svatého Františka Saleského, jehož spiritualita byla taková, jakoby přístupná obyčejným lidem. Nebyla to taková nějaká ta klášterní spiritualita. No a Salesiáni se postupně rozrostli. Do Československa přišli v roce 1926. Když já jsem se stal Salesiánem, tak nás bylo tehdy asi přes 200. Dneska je nás tady asi v České republice asi 100. Žijeme v takových těch velkých městech. Máme tady střediska pro mládež. Máme nakladatelství Portál, televizi Noé. Pracujeme pro chudé děti, pro romské děti. Máme taková jako střediska volnočasová, máme nízkoprahové kluby. Taky máme školu Jabok, kde já vyučuju a kde připravujeme lidi, kteří třeba eventuálně by s těma dětma pak mohli pracovat. My jako řeholníci, tak my jsme měli jako zákaz se stykat s jakýmakoliv disidentama a nějak se jako politicky projevovat. Jako upřímně řečeno, my jsme ani na to neměli čas, jo. Jako veškerý čas mě prostě jako zabrala ta škola a to studium a ten čas, který jsem jako věnoval vlastně jako těm spolubratrům a těm dětem, jo. Samozřejmě, že jsem poslouchal jsem Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. A když jsem jezdil do Petřvaldu, jsem občas taky jel, že jo, tak tam byl ten Patr Hložánka, jak jsem už o něm mluvil, tak to už jsem pak věděl, že jo, že to je kněz a on vyráběl samizdat, tak já jsem měl od něho taky plno literatury, kterou jsem i jako vozil, roznášel. On byl za to zavřený, za ten samizdat, byl ve Valdicích, kde se setkal s Martinem Jurousem a s Václavem Havlem a v těch Valdicích dostal infarkt a oni mu potom ten zbytek toho trestu, já nevím, jestli mu ho prominuli nebo jestli ho podmínečně propustili. Když jsem jel do Petřvaldu, tak jsem samozřejmě šel za ním a spolu jsme prostě se mu pomáhal v tom rozmnožování, jakože jsem mu to pomáhal vlastně tam těma věcma, protože on samozřejmě jel furt, prostě on jako nepřestal. No. Takže já jsem vlastně takovým nějakým kontaktu jako s tou situací byl, ale v tom Brně prostě ne vůbec. Jako, my jsme v tom Brně, to bylo tak všechno jakoby konspirované, že tam byli samozřejmě jako různí jiní řeholníci, nejenom Salesiáni, ale já jsem vlastně jako ani to nevěděl, že tam jsou. To bylo všechno vlastně tak jako utajené. No. Já jsem nikdy neskrýval to, co si myslím o tom komunistickém systému, jo, o tom režimu. Nikdy jsem nebyl v Pioníru, nebyl jsem nikdy v SSM. To jsem byl úplně jako jediný. Jo. A když jsme končili tu vysokou školu, tak každý ten ročník tak byl rozdělený na takzvané kruhy. A každý ten kruh měl vedoucího učitele kruhu a ten pak ten ročník měl vedoucího učitele ročníku. A to byl vždycky nějaký kovaný komunista, ten vedoucí učitel ročníku. Ten náš, to byl takový blázen, ten měl v kanceláři na zdi prostě přibité normálně jako do opravdické kladivo a do opravdický srp. No a ten náš vedoucí učitel kruhu, tak on byl takový celkem asi férový člověk, tak on nám řekl, že na nás má napsat hodnocení, že nám řekne, ke kterým bodům se má
vyjádřit v tom hodnocení, a že si to máme napsat sami a on, že to potom jenom přepíše a odevzdá, jakože to je jako jeho. Ty otázky byly takové ty typické, jaký má poměr student k socialistickému zřízení, jak se vyrovnal s náboženskou otázkou, jaký má názor na přítomnost sovětských vojsk. Takové prostě tady tyto otázky. Jo. Tak já jsem prostě mu napsal odplíc, co si o tom myslím. Nenapsal jsem, že jsem řeholník, ale napsal jsem mu, jak to mám s Pánem Bohem, co si myslím o tom komunistickém, o tom totalitním systému. Prostě všechno jsem mu to napsal úplně odplíc od srdce a to jsem mu odevzdal. On si mě zavolal a říkal mi, to myslíte vážně. A já jsem říkal úplně vážně. A on říkal, víte, že když to odevzdám, tak si tím zničíte celý život. Já jsem říkal, no vím, no, odevzdejte si, co chcete, prostě já jsem vám psal, co si o tom myslím. Tak já nevím, co on potom napsal, myslím si, že to přepracoval, jo. Když někdo dělal vysokou školu, tak byl na vojně jenom rok. Normálně se chodilo na 2 roky, ale vysokoškoláci, ti absolventi byli jenom na rok, ale ten druhý rok ten se suploval tím, že po 2 roky toho studia, tak každý týden, prostě jeden den jsme trávili na takzvané vojenské katedře, oblečení v těch mundurech a měli jsme ten prostě vojenský výcvik a to vzdělávání. O prázdninách jsme museli strávit asi 6 týdnů normálně na vojně v kasárnách, takže tím se vlastně jako suploval ten druhý rok. Že, tak já jsem přišel na ten útvar, přijel jsem do Brodu u Příbrami, to bylo železniční vojsko, já jsem se nikdy nestal poddůstojníkem, jo, protože jsem odmítal vstoupit do SSM. Chodil jsem do služeb, jo, do stráže a tak, ale vlastně to moje hlavní zaměstnání je, že jsem dělal takovou útvarového písmo malíře. To jsem uměl hezky psát a tak jsem na takové plechové tabule o rozměrech 2 metry krát 1 metr emailovou barvou přepisoval ty řády prostě a to pak jako by viselo na tom cvičišti, tak to jsem prostě jako dělal. No. No a na té vojně samozřejmě zase prostě v jakýmkoliv prostředí, kde každý křesťan tak hledá, kdo jsou tam křesťané. Jo. Protože vždycky byli někde nějací křesťané, tak jsme se navzájem hledali, až jsme se vlastně jako tam postupně našli, tak jsme tam měli takovou nějakou prostě skupinku, že jsme se spolu modlili, četli jsme Bibli, i když mě vlastně zabavili tam Nový zákon, si pamatuju. Ale taky jsme tam měli takovou hudební kapelu, Barrel Rock, předělávali takové ty hity. No tak tam byl prostě jeden ten houslista a on byl takový jakoby básník, že jo? A pak tam byl ještě pár dalších takových nadaných kluků, tak jsme tam měli prostě kapelu. Jako já na vojnu vzpomínám hrozně hezky, protože to prostředí, tak to nechá vlastně jako vyniknout s takovým těm hodnotám, které normálně nevyniknou jako v normálním prostředí. Takže jsem tam zažil, že se tam prostě obrátil jeden ten kamarád jako k Bohu, že tam poznal Pana Boha a strašně hezké věci jsem tam zažil. Takže já na vojnu se jako nestěžím.

Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem chtěl pracovat prostě s mládeží, nejlíp prostě s nějakou učňovskou mládeží. Tak jsem šel hledat jako nějaké místo. Že? Přišel jsem na nějaký internát a tam jsem se ptal, jestli bych tam mohl pracovat a řekla mi tam paní, je, tak to samozřejmě jako soudruhu, tak to tady nikdo nechce dělat, hned můžete nastoupit. Takže mě poslala k doktorovi a pak jsem si měl přijít pro razítko do občanky a když jsem přišel a dal jsem mi tu občanku, tak zazvonil na stole telefon a ona do toho telefonu řekla, ano, je tady ten soudruh. A řekla mi, soudruhu, počkejte si venku chvilku. Tak jsem si počkal venku a pak mě zavolala a řekla mi, soudruhu, bohužel nemůžeme vás vzít. Takže jsem jakoby pochopil, že tady cesta nevede, že mládeži mě komunisti prostě nepustí. Tak pak už mi to bylo jako jedno, co bych dělal. Tehdy byla taková jako filozofie mezi těma salesiánama, že to primárně jako, co máme v životě dělat je, abychom studovali a byli těmi tajnými kněžími. Takže jsme si měli najít taková zaměstnání, při kterých by se dalo studovat. Nejlepší nějaký výzkumák, jo, kde by místo člověk by chvilku něco zkoumal, ale zároveň by tam mohl studovat. Tak to prostě za těch komunistů bylo. Když jsem dodělal tu vysokou, tak než jsem měl jít na vojnu, že se chodilo v říjnu, tak člověk musel jít někde pracovat, protože se tehdy muselo pracovat povinně, jinak by ho člověka zavřeli za příživnictví. Takže jsem jako pamětliv tady toho pokynu, nejlépe nějaký výzkumák, že jo, tak jsem šel do výzkumného ústavu stavebních hmot, byl v Brně. No a já si pamatuju, že jsem prostě zas udělal to kolečko s tím razítkem do občanky. Teď jsem prostě jako přišel do té laboratoře a mně se to tak jako zprotivilo všechno. Jsem tam viděl ty kostičky toho, z toho betonu, nebo co to bylo. Tak jsem si řekl, já tady prostě pracovat nemůžu. Jako jo. A jsem normálně jsem šel zpátky na to osobní oddělení. Řekl jsem tam té paní, že dávám výpověď, ona na mě čuměla jak z jara, to se mi stalo. A šel jsem pak pracovat jako dělník k Inkstavu Brno. Stavili jsme na sídlišti v Koutovicích silnici, tak jsem, než jsem šel na vojnu, tak jsem jako dělník stavěl silnici. Takže když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se dostal nějak jako do panelárny, tak tam je brali všema deseti, tak jsem dělal dělníka a potom jsem dělal technologa v panelárně. Mně se tam strašně líbilo v té panelárně, takže jsem vlastně moc toho nestudoval. Tam mě všichni úplně milovali, protože jsem byl takový, byl jsem mladý, byl jsem takový hodný, ochotný, pozitivní. Ženské byly do mě zamilované, že jo? Tak to bylo takové prostě krásné. Jako no. To bylo v roce, jsem se vrátil z vojny v roce 84 a v roce 85, v říjnu 85, jsem byl na exercicích u jednoho spolubratra, který byl tím proslavený, který se jmenoval Stanislav Palásek a byl farářem v Králicích. Já jsem strávil celý týden v tichu na té faře, kdy on mi vždycky jenom jako něco ráno a večer řekl. Já jsem se celý ten týden modlil a bylo to strašně pro mě silné setkání s Bohem tady to. Protože když jsem přišel z té vojny a jsem tak jako ten první rok jsem byl v tom Brně, potřeboval jsem nějak jako asi jako nějak si říct, co dál. Když jsem se vrátil z těch exercicí, tak jsme měli setkání, při kterým ten náš představený četl dopis hlavního představeného, který

že chodí z práce přímo do hospody a z hospody přímo do práce. Jo. Byli potetovaní, to znamená, že byli prostě v kriminále. Ta fabrika držela na takových lidech, na který byl ten spolek, a pak byli tam takový jako ti ostatní. Že jo. Ale já jsem měl ty lidi hrozně rád, já jsem tam jako cítil hrozně dobře. Tak já jsem znal tu společnost naši z toho spodu, že jo? Tak jsem si uvědomil, že já nemůžu nikdy té naší zemi dát tolik toho, co 10 nových Salesiánů, protože Don Bosco řekl, že když za jednoho misionáře Pán Bůh pošle do té země 10 nových Salesiánů, tak já jsem prostě okamžitě, mi se to seplo, jsem říkal, já přece musím odejít jako do misí, jo? Aby mohlo přijít 10 nových Salesiánů. A úplně mě ta myšlenka pohltila a bylo mi jasné, že musím prostě emigrovat. Já jsem tím úplně jako hořel. Jo? Pak jsem měl zase každý rok takové to setkání mezi Vánocema a Silvestrem, tak tam jsem to prostě řekl tomu nějakému našemu provinciálovi a on mi to vlastně jako dovolil, že jo, jasně, že jo, jako, že jo. A já jsem byl tak nadšený, tak jsem hned začal hledat jako zájezd, kterým se dostanu na západ. Já jsem byl strašně naivní, já jsem vlastně nevěděl, že jako dostat se na západ se zájezdem, což byla jedna ze dvou možností, buď se zájezdem, anebo si požádat o výjezdní doložku a devizový přístup, což vlastně nikdo nedostal skoro, kdo neměl nějaké známosti, že jo, tak jedině ten zájezd. A já jsem si myslel, že ten zájezd, že to jde jako snadno koupit. Když jsem přišel po novém roce do práce, tak jsem hnedka začal hledat v telefonním seznamu a začal jsem obvolávat jako čedoky, jestli nemají nějaký zájezd na prodej prostě na západ. No a v jednom tom čedoku, a to bylo myslím, že v Třebíči, že mi řekli, že mají zájezd do Dánska. On ho totiž asi někdo vrátil, protože to byla úplně totální náhoda. Jo. Tak já jsem řekl, že ho beru. Můj plat byl asi 1800, ale ten zájezd stál třeba 10 tisíc. To bylo prostě strašně, to bylo drahé. Já jsem řekl, jako, že to beru, teď se to jako muselo nějak jakoby zamluvit a zaplatit do nějakého termínu, asi to nějak podle mě bylo. Tak jsem to vlastně jako si zamluvil a hned jsem to oznámil tomu provinciálovi nějak, když to šlo. A on mi řekl, no to ne, to nejde. To musím vrátit, protože to nejdřív se musí sejít nějaká provinciál rada a musím počkat a že mám čas a tak, jo. Tak jsem to s těžkým srdcem vrátil, ale žil jsem takovým tím, jakože najednou jsem věděl, že musím emigrovat. No. To bylo začátkem roku 86, tady to. Koncem roku 86, tak mi řekl ten provinciál, jakože to ta rada schválila a že emigrovat můžu. Tak jsem si zjistil, jak to je s těma zájezdama. To se vždycky jako začínalo prodávat na příští rok ve stejný den. Byly ty cestovní kanceláře Čedok, Rekrea, myslím, a Sport Turist, to byly nějaké tři. A všechny to prodávali prostě ve stejný den. Si pamatuju, že to bylo 8. prosince roku 86, byla to sobota, tak jsem šel z panelárny v pátek, jsem dělal do 14:30, že jo? Tak jsem šel se podívat k tomu čedoku, v kolik hodin se ráno otvírá, no a zjistil jsem, že už tam stojí fronta, asi 20 lidí, v ten pátek odpoledne. Tak jsem se zařadil do fronty, celou noc jsem stál ve frontě, tam bylo třeba 100 lidí nebo 200 lidí v té frontě, zima bylo, že 8. prosince přes noc, jo. Tak jsem prostě ráno si koupil zájezd Malý okruh střední Evropou, což bylo vlastně zájezd, který jel Salzburg přes Rakousko, potom Curych přes Švýcarsko a potom přes Mnichov zpátky. Tak to jsem si koupil na léto 87, jsem měl výjíždět 21. srpna. A teďka jsem to nesměl nikomu říct, že emigruji. Jo? Prostě jsem to nesměl ani spolubratům říct. Jo? Nesměl jsem to říct rodičům, nikomu prostě. No. Tak jsem se připravoval na tu emigraci, že jsem si koupil knížky o Africe a četl jsem knihy o nějakých misionářích a tak jsem tím jako docela žil. Musím ale vlastně jako říct, že když mi to zakázali v tom lednu 86, že to mám vrátit, tak to byla jako, jakoby studená sprcha. Když mi pak jako koncem toho roku řekli, že můžu jít, tak musím říct, že se mezi tím ochladil, jo? Že se mi vlastně už ani tak nechtělo. No ale tak jsem si to koupil a tak jsem tím zase začal jako nějak žít. Už jsem udělal jako čáru, plus to za svým minulým životem. Musel jsem se odstěhovat z toho místa, kde jsem bydlel, protože jsem věděl, že policajti půjdou potom, kde jsem s kým jsem bydlel a tak. Takže jsem poprosil jednu starou paní z panelárny, co tam dělala uklízečku, jestli by mě vzala bydlet, tak mě vzala bydlet, že jo. Tak jsem postupně tak jako musel přerušit ty kontakty.
To ještě, že člověk dostal koupit ten zájezd, ale ještě my museli

pustit komunisti, že jo, závodní komunisti, podnikoví komunisti. Policajti mě vyslýchali, jaké mám majetkové poměry. Jsem se divil, že mě vlastně pustili. To nejtěžší bylo to rozloučení s rodiči. Tak já jsem tehdy poslední léto před tou emigrací, tak jsem ještě měl já chalupku s klukama od nás vesnice a s nějakýma jinýma. Tehdy si pamatuju, že jsem vez toho tatínka, který tehdy vykládal vagony za asfaltem, tak jsem ho vez, si pamatuju, v neděli odpoledne přišly vagony, že jo, tak to vždycky musel do práce je vyložit. Tak jsem ho vez prostě autem na to nádraží a teď jsem měl jet jako na ten tábor s těma dětma, což taťka věděl, že jedu na nějaký tábor. Když jsem odjížděl, tak jsem měl stažené okénko, že byl taková teplý nedělní den a on mi říkal, Ladičku, vrátíš se mi? A jsem říkal, vrátím tati. A věděl jsem, že už ho nikdy neuvidím. No. Tak jsem prostě odjel a bylo to. No. Tak jsem napsal takový dopis na rozloučenou, debilní dopis typu, že uvidíme se až v nebi. To jsem si vůbec neuvědomoval, jako, co to těm rodičům způsobí. Věděl jsem, nebo odhadoval jsem, že taťka, že to nepřežije, jo? Že se utrápí, protože já jsem byl jeho chlouba. On mi každý den volal, každý den do toho Brna, ptal jsem mě, kdy prostě přijedu domů. A já jsem byl už ten řeholník se slíbama, že jo? Já jsem jezdil domů tak jednou za dva měsíce. Vždycky, když jsem přijel, tak on brečel. Vždycky koupil flašku a vždycky jsme vypili sebou a vykouřili cigarety. On mě měl hrozně rád. Jako no. Když jsem měl domů, tak taťka vždycky taky čekal, až už budu doma. A tak jsem tušil, že to prostě nepřežije. No. Říkal jsem si, že se tak do dvou let utrápím. A teď bylo to boží volání, že jo, nebo co to bylo. Já když to říkám, tak mi kolikrát lidi to vyčítají, že jo, co jsem si to dovolil. To je jako na jedné straně ten Bůh, ten mladý člověk, který tak slyší, a na druhé straně je ten rodič a teďka vlastně ten Bůh je víc než ten rodič, že jo, v tom. A to neznamená, že to je lehké, že to je strašně těžké. Tak já jsem pro toho Pána Boha už toho v životě udělal hodně, no.

0: kam se bude ubírat život a běh Ladislava Heriána dál, si poslechněte zítra v 11 hodin a 30 minut. Dnes skončila druhá část rozhlasových osudů, které připravila Magda Vdovičinová. Technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer. Odvysílané díly najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Podle ministra kultury by média neměla finančně utrpět. Izrael zaútočil na libanonský Týr. Civilisté prchají do bezpečnějších částí země. Archivy v Brně a v Rajhradě na dnešní Mezinárodní den archivů přichystaly speciální výstavy. A počasí. Bude oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23. Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
2: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Brněští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celníci kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí ho můžou koupit ve specializovaných prodejnách. Izraelské letectvo udeřilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o třech mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Írán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní.
3: Izraelské výzvy k evakuaci libanonského Týru se týkají skoro celého města. Poprvé během konfliktu zahrnují i křesťanskou čtvrť. Lidé se mají evakuovat na sever od řeky Litání. Jen během pondělka zaznamenaly libanonské úřady 14 obětí izraelských náletů. Po předchozím bombardování Bejrutu vypálil Irán na Izrael salvu balistických raket. Izrael útok opětoval. Americký prezident Donald Trump přiměl izraelské vedení ke sklidnění situace a prozatím tak odvrátil další stupňování bojů. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
4: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Archivy v Brně a okolí připravili na dnešek speciální program k Mezinárodnímu dni archivů. Zájemci můžou navštívit třeba archiv Masarykovy univerzity v Brně nebo státní okresní archiv Brno-Venkov v Rajhradě. Ten připravil výstavu o školství na Brněnsku nebo dobový film s Tomášem Garrigue Masarykem. Návštěvníci se můžou podívat také do restaurátorských dílen nebo do depozitářů.
5: Archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna bude otevřený až ve čtvrtek. Připomene mimo jiné brněnský ranec, největší poštovní loupež v dějinách socialistického Československa. Loupež se odehrála v brněnských Žabovřeskách před 50 lety. Pachatelé tehdy přepadli nezabezpečené poštovní auto a ukradli přes 1 630 000 korun. Jakub Holler, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky a ojedinělé na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 18, v Krušných horách a na Šumavě kolem 13 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré a inspirativní úterní vysílání vám přeje Lenka Novotná, tady hlavně poslech. Pražská muzejní noc se blíží, budete mít jedinečnou možnost navštívit i budovu Českého rozhlasu. Upřesníme si to za chvíli, abyste věděli, kam přesně skočit.

Skočná z Dvořákových slovanských tanců zahájila další etapu kulturní publicistiky. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Posloucháte Polední Vltavu. V sobotu 13. června se Český rozhlas připojí k Pražské muzejní noci. V rámci akce bude možné navštívit galerii Vinohradská 12 v suterénu historické rozhlasové budovy na Pražských Vinohradech. Seznámíte se s historií i současností rozhlasového vysílání, prohlédnete si techniku, jako jsou třeba rozhlasové přijímače, magnetofony a další záznamová zařízení. Vystavena je i řada artefaktů z našich dějin. K poslechu budou originální nahrávky z let 1945 i 1968 z historických radiopřijímačů. Součástí expozice je i výstava obrazů a grafik akademického malíře Martina Velíška, laureáta ceny Vladimíra Boudníka. Otevřeno bude tuto sobotu, tedy 13. června, od 19 do 23 hodin. Těšíme se na vás na Vinohradské 12. Podrobné informace o programu všech zapojených institucí najdete na webu Pražská muzejní noc.

Londýnský Haydnův kvartet, vedený Erikem Höprichem, dohrál část kvintetu pro klarinet, housle, dvě violy a violončelo B-dur Františka Vincence Kramáře. Ten byl svého času císařským kapelníkem ve službách Františka I. a panovníka doprovázel se svým nástrojem a souborem také na zahraničních cestách, mimo jiné do Francie. Jak to tam vypadá dnes, by ho možná velmi zajímalo. V Paříži totiž právě uvádějí českou operu Brundibár. Dětská opera Hanse Krásy, která vznikla původně pro děti ze sirotčince v Praze, se následně hrála v Terezíně a byla zneužita k nacistické propagandě za druhé světové války. Opera se proslavila hlavně po válce a dnes patří k nejdůležitějším svědectvím hrůz 20. století. V pařížské opeře Komik teď uvádějí zcela nové nastudování, více pedagogické i více zasazené do francouzského kontextu. S autory režie mluvila naše spolupracovnice Marie Sýkorová.

0: Alors Brundibar, c'est un opéra composé par Hans Krása, qui est un opéra pour les enfants.
1: Režie se ujala Muriel Majet Olds a ta vysvětluje, že Brundibar je dětskou operou o 30 minutách, velmi veselou, která ale vznikla za velmi dramatických podmínek.
0: On a proposé de lui associer.
1: Proto se, jak vysvětluje, rozhodli tak trochu doplnit provedení opery, a to o další kusy, které se vzdáleně podobají vyprávění dětí. Před uvedením opery Brundibar tak děti zpívají jednu ze skladeb francouzského autora Jeana Clauda Grünberga, který přišel o část rodiny v Osvětimi. Překvapivě se dílo týká Vánoc. Navíc se v opeře komik rozhodli Brundibára doplnit i o uvedení skladby Mládí Leoše Janáčka. A zazní i dvě skladby Francise Poulenca.
0: Tous les contes, quelle que soit leur provenance, sont toujours très violents.
1: Muriel Majet Olds říká, že podle ní jsou téměř všechny pohádky velmi násilné, ale také prakticky všude srozumitelné. Tudíž i Brundibára děti v opeře komik velmi dobře pochopili.
0: Le grand chanteur des rues, Brundibar, qui est le grand méchant qui monopolise les places publiques.
1: Navíc je sdělení podle ní i politicko-sociální. Brundibar je negativní postavou, která si nárokuje veřejné prostranství a manipuluje společností, což nám připomíná současnost.
2: On va dire que c'est de donner à l'opéra de Krása la juste place.
1: Jean-Claude Buretti je druhým režisérem, ale i pedagogem. Dodává, že je potřeba této opeře dát prostor, a to se všemi podstami. Brundibar byl totiž uváděný vždy v minimalistických, skromných podmínkách.
2: Finalement, l'œuvre de Krása est un opéra en miniature. Mais il y a tous les éléments.
1: Krásova opera má všechny atributy. Je to taková opera v miniatuře. Je tam sbor, je tam magie, je tam drama, je tam scéna téměř baletní. Děti si potřebují hrát, děti si potřebují vyprávět příběhy a pohádky. A navíc děti musí být konfrontovány s historií, i tou tragickou, aby se z ní poučili, dodává režisér.
2: Deux éléments très importants. D'abord, c'est une commande écrite, composée pour un orphelinat.
1: Podle Jeana Clauda Burettiho má Brundibar hned dva ohromné významy. Byl napsaný a složený pro sirotčinec, tedy pro děti v nesnázích, pro chudé. Je to velmi solidární opera, která má být neelitistická.
2: À des enfants déshérités la possibilité d'imaginer ce que c'est que.
1: To je zvlášť ve francouzském kontextu velmi neobvyklé, protože opery tady vznikaly v zásadě jen pro privilegované. Proto Brundibar nemá ve Francii ekvivalent.
2: Et puis la deuxième chose c'est les conditions tragiques des représentations de Brundibar a Theresienstadt, a Theresien.
1: Druhým neopomenutelným elementem je kontext doby vzniku opery. Zkoušení v Terezíně, výměny zpívajících dětí, které postupně mizely ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Tohle nelze vynechat, to je tragédie doby. Aniž by to Hans Krása chtěl nebo věděl, právě tohle je zásadní součástí opery Brundibar dneška.
2: Même si le compositeur a pas voulu ça. Aujourd'hui, dans l'histoire des représentations, on ne peut pas oublier cette chose-là.
1: Tento příběh si tak podle Jeana Clauda Burettiho zaslouží provedení ve velkém pařížském hudebním domě, jakým je právě opera komik. Opera Brundibar je uvedena v Paříži v několika reprízách a zvlášť pak pro školní publikum. Doplňují ji projekce s mapou Československa, ale i unikátní záběry z Terezína. Do provedení Brundibára na závěr připojili i jedinečnou skladbu Procházím se Terezínem skladatelky Ilze Weber. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

BSO je zkrátka orchestru, který se s vervou věnuje svým programem také rodinám, zdravotně znevýhodněným lidem a pořádá například řadu koncertů pro nejmenší posluchače. Je to bostonský symfonický orchestr, pod taktovkou Seijiho Ozawy se teď v polední Vltavě věnoval pár minut i Romeovi a Julii, konkrétně ve druhém obrazu Odjezd hostů.

0: Polední Vltava.
1: V divadle pracuje celá řada profesí a je to i tématem dnešního kvízu. Jak se nazývá osoba, která dohlíží na průběh představení, zvolává herce a zaznamenává změny v režii? Důležitou složkou divadelního provozu, na kterou se dnes ptáme, je inspicient. Inspicient, anglicky stage manager, je pomocník divadelního režiséra, technický asistent režie, a to jak během zkoušek, tak až do generální zkoušky nebo před premiéry. Je to zkrátka klíčová osoba, která řídí provoz během zkoušek i během samotného představení. Zajišťuje, aby herci byli včas na scéně a zaznamenává všechny změny, které režisér provede. Po premiéře přebírá odpověď jednost za představení od režiséra a zajišťuje jeho kontinuitu. Během divadelní produkce je inspicient pověřen kompletním technickým a organizačním dohledem a dozorem nad průběhem divadelního představení. Do jeho pracovní náplně spadá také koordinace nástupů herců na jeviště a odchodu z jeviště, včetně dozoru nad jejich kostýmy, dále příprava všech rekvizit nebo výměna dekorací. Při své práci musí operativně spolupracovat prakticky téměř se všemi lidmi, kteří zajišťují zdárný průběh představení na jevišti, tedy s rekvizitáři, garderobiéry, dirigentem orchestru, suflerem, maskéry, jevištními mistry a dalšími technickými pracovníky divadla, ať už zvukaři nebo osvětlovači. No a inspicient je tedy motorem zákulisí, bez kterého by představení nemohlo plynule proběhnout. Všechny inspicienty zdravíme z Polední Vltavy.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: Jean-Philippe Rameau a předehra k opeře Nais v podání orchestru Musica Eterna dirigoval Theodor Kurencis a byla to v podstatě i předehra k našemu aktuálnímu rozhovoru. Je 12:35, posloucháte Polední Vltavu a dnes večer uvede stanice Vltava rozhlasovou premiéru hry Angela britského dramatika Marka Ravenhilla. Autor, jehož jméno bývá spojováno především s provokativními a společensky kritickými texty, zde překvapivě obrací pozornost k vlastní rodině. Angela je totiž inspirována životem jeho matky a patří k jeho nejosobnějším dílům. Rozhlasovou inscenaci přišla do studia představit dramaturgyně Renata Venclová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké místo zaujímá Angela v Ravenhillově dosavadní tvorbě?
1: No, řekla bych, že výjimečné. Je to Ravenhillova první autobiografická hra a skutečné události ze života jeho rodičů i z jeho vlastního dětství se v ní odrážejí do té míry, že se autor rozhodl nechat postavám i jejich opravdu reálná jména. Protože, jak říkal, když už jsem se jednou rozhodl psát o své matce, tak jsem to chtěl udělat tím nejpřímnějším způsobem. Jinak Mark Ravenhill, který o víkendu oslavil 60. narozeniny, je u nás známý především jako jeden z autorů takzvané coolness dramatiky začátku 90. let, která se vyznačovala drsným, mnohdy až šokujícím jazykem, pojednávala hodně kontroverzní současná témata, sex, prostituci, homosexualitu. Svým debitem Shopping and Fucking se Ravenhill u nás stal jedním z hlavních představitelů tohoto proudu. Dodnes je po něm pojmenovaná cena, která se uděluje každý rok nejlepší inscenaci současné hry. Takže v kontextu téhle části Ravenhillovy tvorby je Angela opravdu úplně jiný text.
0: Titulní hrdinkou je žena na sklonku života, jejíž paměť už přestává spolehlivě fungovat, přítomnost se jí rozpadá a stále častěji ji zaplavují vzpomínky na dětství, na první lásku, manželství, ztracená těhotenství i narození syna. Renato, je Angela především hrou o demenci?
1: No, na první pohled by se to tak asi mohlo zdát, stejně jako autorova matka i hlavní hrdinka bojuje s Alzheimerovou chorobou a ta nemoc je tu přítomná a ovlivňuje samozřejmě způsob, jakým Angela vnímá svět, ale čím déle podle mě budeme tu hru poslouchat, tím víc se ukazuje, že neméně silným tématem je i mateřství a k němu Ravenhill přistupuje vlastně docela zajímavým způsobem, protože Angela po dítěti dlouhá léta touží, opakovaně přichází o těhotenství, nakonec se jí narodí syn, ale autor to mateřství neukazuje jako nějaký idealizovaný stav, protože vedle lásky a naplnění taky přichází vyčerpání, migrény, pochybnosti, vztek, pocit selhání, takže právě tahle ta otevřenost, se kterou to autor i ta jeho hlavní postava reflektují, myslím, dává Angele velkou lidskost.
0: A my si pustíme ukázku.
2: Jsi můj syn?
3: Přesně tak.
2: Jmenuješ se Mark?
3: To jsem já. Mark Ravenhill. Mami, Ted je venku v autě. Čeká.
2: Ne, nechci ho vidět.
3: Ale on chce vidět tebe. Má tě rád?
2: To říká pořád.
3: Promluv s ním, prosím.
2: Já se bojím, Marku. Já jsem blázen?
3: Ne víc, než my ostatní.
0: To byla krátká ukázka z rozhlasové hry, kterou uslyšíme v premiéře dnes večer. On Ravenhill přistupoval k zobrazení Alzheimerovy choroby, tak jak se v podstatě večer o to také trochu dozvíme něco víc. A v jednom rozhovoru říká, že ta nemoc mě fascinovala.
1: Ano, ano, říkal, že podle něho fascinovala tím, že nešlo jenom o ztrátu paměti, i o ztrátu zábran a návrat potlačených vzpomínek. Přesně to se děje Angele, která je sice zmatená, vystrašená ze ztráty paměti, ale taky naprosto upřímná a pravdivá.
0: A ve hře se také neustále prolínají různé časové roviny, vzpomínky, sny, přítomnost i příběhy z dětských knížek. Jakou roli to hraje?
1: No, Ravenhill podle mě úplně naplno využívá možnosti rozhlasového média. Tu hru napsal během lockdownu za koronavirové pandemie a jeden z hlavních důvodů byl určitě to, že ta hra takto mohla být uvedená. Ale myslím, že to nebyl hlavní důvod, proč se rozhodl pro nějakou audioformu při zpracování tady tohohle příběhu. Protože ten rozhlasový formát autorovi a nám jako posluchačům následně umožňuje pohybovat se jakoby úplně přímo uvnitř té Angeliny mysli zmatené, ve které minulost i přítomnost vedle sebe existují současně, stejně jako skutečnost a fantazie. A to vlastně taky rozšiřuje ještě výpověď té hry, protože se stává jakousi úvahou o paměti a identitě, o tom, co z člověka zůstává ve chvíli, kdy si přestává pamatovat ta přesná fakta svého života. A klade nám otázku, co vlastně je pravda našeho života. Jsou to přesné události, fakta, jména, nebo spíš emoce, které v nás přetrvávají. Angela si někdy nepamatuje ani svoje nejbližší, ale přesto v ní zůstává láska, strach, touha, ztráta nebo pocit viny. Právě tyhle emoce se nakonec ukazují jako něco trvalejšího než nějaká přesná data.
0: Není to tedy pochmurný příběh o stáří, ale spíš portrét ženy, která si navzdory všemu uchovává temperament, vzdor i schopnost milovat. Chápu to tak správně?
1: Úplně přesně.
0: A otázka na závěr, kdo hru režíroval a v jakém ji uslyšíme obsazení?
1: Tak Angelu režírovala Bela Šenková, která do titulní role obsadila Danielu Kolářovou, což byla podle mě mimořádně šťastná volba. Protože paní Kolářová obsáhla v postavě Ravenhillovy maminky všechny polohy, suverénně střídá vypravěčský part s hranými pasážemi. Podle mě už jen kvůli ní stojí za to si tu hru poslechnout. Mimochodem tu premiéru uvádíme, jak už jsem říkala, k autorovým 60. narozeninám, ale vlastně i k životnímu jubileu Daniely Kolářové, které oslaví v září, bude jí 80 let. No a vedle ní v té hře dál účinkují třeba Miroslav Krobot jako její manžel Ted, Miloslav Koenig jako dospělý syn Mark. Ale ve vzpomínkách vystupují tyto tři hlavní postavy v různém věku, takže si je zahráli třeba ještě další čeští herci jako Marie Anna Mišičková, Johana Matoušková, Vojtěch Franců, Martin Donutil a moc statečný herecký výkon v roli čtyřletého Marka Ravenhilla podal Jonathan Skála.
0: A i toho uslyšíme dnes večer od 20 hodin na stanici Český rozhlas Vltava ve hře Marka Ravenhilla Angela s Danielou Kolářovou v hlavní roli. A to byla rozhlasová dramaturgyně Renata Venclová. Děkujeme za pozvánku.
1: Já taky děkuju. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou.

Stevie Wonder and Sazzy Green byly autory této skladby, kterou jste poslechli ve 3/4 na 1. A teď další bod scénáře Polední Vltavy. Doma mám tolik knih, že už je nikdy v životě nepřečtu. Říká Martin Hůla, hudebník a grafický designer, vybírá tento týden ze své knihovny.

Jako dítě a dospívající jsem četl strašně moc. A všechno. Jedním z nejdůležitějších autorů pro mě byl určitě Jaroslav Hašek. Vstupní branou do jeho díla byly 3 Dekamerony povídek, strašlivě tlusté knihy s ilustracemi Josefa Lady, které doteď vytvářejí dojem nekonečné zásoby nových, neskutečných příběhů a nečekaných zápletek. Hašek určitě formoval můj smysl pro humor, ale možná i moje vidění světa. Nevím, jestli mám všechno, co kdy vyšlo. Doufám, že ano. Když se čas od času objeví něco nevydaného, tak to hned pořídím. Ale mám toho dost. Často si na některé věci vzpomenu. Poslední dobou, když přemýšlím o své práci, mě třeba pronásleduje děsivý osud praktikantů z pediterské firmy Kopkán, vystavených nečekané kreativní výzvě. Šlo o to napsat veřejnou gratulaci řediteli k významnému jubileu. Obraz zoufalého oběšence, kterého nic nenapadlo a úkol šéfa nesplnil, s cedulkou, na které stojí svou smrtí sám jsem vinen, je v mém podvědomí zapsaný až příliš živě. Haškovy povídky nejsou jen vtipné, je to nekompromisní a přísné pozorování lidí a světa, ve kterém fungují. Myslím, že díky tomu jsem dokázal nahlédnout i podobně krutý rozměr ledových ilustrací, který jsem už v jeho díle od té doby nepřestal vidět, nebo aspoň cítit, jako všudy přítomný stín. I ta hrusická náves jako by se už chystala na to, že romantické zátiší kostelíka jednou přerve nekonečný hluk přilehlé dálnice. Švejka mám rád samozřejmě taky, ale nikdy se mi nepodařilo v něm najít tu národní českou interpretaci o tom, jak mazaný Čech otočil kolo světových dějin. K Haškovi podle mě víc sedí to, že se ve Švejkovi vysmívá národním vlastnostem a zlozvykům, ale on ten mýtus o Švejkovi možná souvisí i s tím, že spousta lidí ho interpretuje na základě filmu, nevím. Co mě ale překvapilo před pár lety, když jsem se k Haškovi jedno léto vrátil, jak jiný byl svět, který Švejk ve svých historkách předkládá. Samozřejmě drsn, ale také kompletně bez naděje. Život v Haškových textech je utrpení a příčinou utrpení i tam je žádostivost. Ale skoro bych si myslel, že štěstí je pouze novodobý marketingový koncept. No, nic jsem si o tom nepřečetl, takže to nechám být. Jedna z nejzajímavějších českých knih tohoto století je podle mě drobný román Kde domův můj od Zdeňka Perského. První ukázky otiskl časopis Umělec, nakladatelství Divus vydalo pak text v plném rozsahu. Kde domov můj jsou vzpomínky lupiče, zloděje, podvodníka, perského krále, recividisty a buddhisty Zdeňka Perského. Do roku 2003 byl 12x soudně trestaný a strávil ve vězení celkem 18 let. Svoji autobiografii plnou neuvěřitelných scének prokládá historkami o svých známých, spoluvězních, komplicích i obětech. Obsah vyprávění je sám o sobě dostatečně fascinující. Hranice pravdy a fabulace není zřetelná. Perský může být klidně i bájivý lhář, ale to se nedá doložit. Faktem je, že tahle malá knížka obsahuje minimálně několik filmových námětů. Co je ale ještě zajímavější, je jazyk, kterým Perský své paměti píše. Tahle kniha je prostě výjimečná a Perský je buď obrovský talent, nebo taky možná jen one hit wonder, amatér, který dokázal napsat něco výjimečného, protože psal o sobě. Jestli literární genius nebo geniální samouk, to se nedozvíme. Dokud nebo pokud nenapíše další knihu, a to nevím, jestli se stane. Ale slyšel jsem, že Kde domov můj má vyjít v reedici. Měl bych asi vysvětlit, jak vnímám to amatérství. Rozhodně to nemyslím hanlivě. Pro mě má amatérství význam nepoučeného, ale hladového zájmu o věc a je výchozím bodem DIY přemýšlení, tedy soběstačné, svépomocné kultury vytváření alternativních řešení. Jinak řečeno, touha něco, cokoliv, dělat, která přirozeně vede k učení se a zlepšování i pro

Petr Šrámek a připomenu, že další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. Zastavit se tam můžete například také na knižním pólu Edgara Dudky, scénáristy a režiséra. Stále znova obdivuji své mistry a málo kdy si přečtu něco nového, říká.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.

0: Přiblížili jsme se až ke 13. hodině a víte, co to znamená.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňuje, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. V estonském Tallinnu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. Neformální regionální formát seversko-baltské spolupráce funguje od roku 1992. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemohou pohřbít tradičním způsobem. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Vili z funkce rektorky. Senát jí vytýkal především způsob řízení jamu. Vili kritiku odmítala. Počasí bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, na horách většinou kolem 18. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den a inspirativní poslech kulturně publicistického vysílání vám přeje Lenka Novotná. Chata, fenomén ve světě architektury, bude jedno z nejbližších témat, kterým se budeme věnovat. Na chatu můžete v 18.

jestli dokázal odehrát koncert na jedné struně, byl posedlý ďáblem nebo měl jedny z nejdelších prstů v historii, to se už nerozvíme, ale proslýchá se to. Jmenoval se Niccolò Paganini a jeho Allegro vivace a Movimento Perpetuo v úpravě pro housle a klavír zahráli Pavel Šporcl a Petr Jiříkovský. O jejich délce prstů se můžete přesvědčit na jejich koncertech. Na konec listopadu chystají například velký koncert s titulem Bacha na rebela. Teď vás ale zveme do místa, které se může změnit v chatu. Už se v podstatě změnilo. Chata a fenomén ve světě architektury může být jedním z vašich dnešních podvečerních cílů, bez toho, aniž byste se museli vzdálit z velkoměsta. Stačí se účastnit podvečerní komentované prohlídky v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Výstava zhodnocuje chaty a víkendové domy jako důležitou, ale přesto často opomíjenou typologii v rozvoji moderní architektury a bytového designu 20. století. Ústředním tématem jsou konkrétní příklady chat a víkendových domů a geneze jejich architektury v průběhu 20. století, a to od vzniku Československé republiky až po konec socialistické éry. Historik architektury a publicista Adam Štěch výstavu kurátorsky připravil s architektem Janem Burešem, který bude dnes také vaším průvodcem. Expozice je do značné míry založena na bohatém fotografickém doprovodu, který Adam Štěch vytvořil během svých cest za chatami a letními domy ve světě i u nás. Chata, fenomén ve světě architektury, dnes v 18 hodin komentovaná prohlídka výstavy v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Podrobnosti hledejte na webu upm.cz.

0: Ve 13.13 dohráli Roman Patočka, Libor Mašek a Vojtěch Spurný sonátu číslo 1 G dur Jana Václava Antonína Stamice. A Palác Kinských, místo, kde se nachází mimo jiné rozsáhlá sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha, je v rekonstrukci. První výstava se tu otevře až na podzim roku 2027 a je už známo i to, že půjde o díla Jana Zrzavého a Bohumila Kubišty. Právě v Paláci Kinských pokračuje seriál o budovách Národní galerie Praha. Na návštěvu aktuálně nepřístupného paláce nás vezme redaktorka Zuzana Filipková.
1: Se správcem paláce Kinských Radovanem Fiedlerem a tiskovou mluvčí Národní galerie Praha Janou Holcovou vstupujeme do sklepních prostor pod budovou.
2: Tady tomu místu předcházel románský objekt 12. století a jeho přízemí se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Takže tady vlastně byl nějaký objekt 12. století a jeho tehdejší přízemí jsou tyhle ty sklepy původní. Jo? A pak se rozšířily ty sklepy v první polovině 14. století.
3: Jeden z nejstarších sklepení tady v Praze.
1: Palác Kinských, postavený v 50. a 60. letech 18. století na Staroměstském náměstí, minout nemůžete. Výrazná rokoková stavba je zvláštní také tím, že nestojí v jedné linii s ostatními domy, ale vystupuje výrazně dopředu do náměstí. Jana Holcová upozorňuje na jednu zajímavost, které si na první pohled možná ani nevšimnete, a je hned u vstupu do dvora paláce.
2: Tady jsou dřevěné kostky, to bývá v Praze, není to moc, ale bývá to v některých dvorech právě těch bývalých paláců, a to je proto, aby tolik neklapaly koňský kopyta.
1: Od roku 1949 ho má ve správě Národní galerie Praha. Od června minulého roku je budova v rekonstrukci, ale my alespoň nahlédneme, co přesně se tu opravuje.
2: Probíhá výměna podlah, topného systému a rekonstrukce oken. Později i bezbariérový vstup. On teda je Palác Kinských bezbariérový už teď a ten výtah je vlastně tamhle trošku vedle.
4: Nějaké podlahy, které jsou tady přikryté, tak předpokládám zůstávají a pak se dělají jenom asi v těch sálech, že jo, nové.
5: Na marodní schodiště, to je
4: no, to se tady
6: nerozbilo a nepoškodilo.
4: Přesně, takže tam pak budou nějaké dřevěné podlahy.
5: Parkety tady budou vystavní v sálech.
1: Říkají Jana Holcová a Radovan Fiedler. Už od počátku, tedy od konce 40. let minulého století, tu má Národní galerie Praha sbírku grafiky a kresby, která čítá přes 400 tisíc položek.
7: Většinu tvoří tedy grafické práce, menšinu kresby. Zejména v té kresbě máme díla, která opravdu jsou světového významu. Jsme asi jediná sbírka v Národní galerii, jejíž fond sahá od 11. století do současnosti. To znamená, máme tady zastoupeny jak středověké práce, tak prostě práce různých starých mistrů 19. století i aktuální tvorbu.
1: Vysvětluje Blanka Kubíková, ředitelka sbírky grafiky a kresby, která dodává, že v Paláci Kinských jsou také tři depozitáře a další důležité prostory.
7: Výstavní prostory jsou aktuálně ve dvou patrech. V minulosti sice se výstavy konaly i v takzvané konírně, ale tam aktuálně se připravuje provoz pro restaurátory. Po rekonstrukci Paláce Kinských, která by měla skončit v letošním roce, budeme mít dva krásné výstavní prostory. Kromě nich, to, co je jakoby skryto zrakům běžného návštěvníka, tak v Paláci Kinských sídlí ředitelství Národní galerie, včetně oddělení, jako je třeba marketing, PR, právní oddělení a potom právě sbírka grafiky a kresby. To znamená, my tady máme naše kanceláře, jsou zde umístěny tři depozitáře i provozy, které s naší činností úzce souvisí, jako je pasparténa nebo restaurátorská dílna. Sídlí zde také badatelna a knihovna sbírky grafiky a kresby. To je velmi důležitý prostor, protože práce na papíře nemůžou být trvale vystaveny. To znamená, že my nemáme stálou expozici jako jiné sbírky. Náš fond prezentujeme pouze ve výstavách a potom v takzvaných grafických kabinetech. To jsou malé výstavy, zejména z našeho fondu, které jsou ve Schwarzenbergském paláci, ve Veletržním paláci. A pak je to právě ta badatelna. Tam mohou zájemci, většinou jsou to odborníci, ale mohou to být i zainteresovaní laikové, jak my říkáme, přijít požádat o studium originálu.
1: Na závěr nám Blanka Kubíková a také kurátorka Petra Kolářová vybalují a ukazují vzácná díla z této sbírky. Díváme se třeba na slavné dílo Egona Schielleho Sedící žena s pokrčenými koleny z roku 1917.
8: Jedná se tedy o velmi slavné dílo Egona Schielleho, které představuje ženu s pokrčenými koleny. Toto dílo představuje mladou ženu, která je v negliže, sedí v takové eroticky vyzývavé póze a představuje patrně jeho ženu Edith Harmsovou, s kterou se Schiele oženil v roce 1915. Nicméně jejich manželství netrvalo dlouho, protože ona v roce 1917 zemřela na španělskou chřipku.
4: A jak se to dílo dostalo do sbírek Národní galerie Praha?
8: Dílo bylo zakoupeno v roce 1930 moderní galerií z vídeňské galerie Wirtle spolu s dalšími kresbami Egona Schieleho. Z této doby máme ve sbírkách 4 kresby, zároveň byl zakoupen také jeden obraz Těhotná žena a smrt.
1: Popisuje Kolářová. V následujícím dílu se vydáme do Schwarzenberského paláce na Hradčanech.
0: Celou sérii o budovách Národní galerie Praha i s doprovodnými fotografiemi můžete najít na webu vltava.rozhlas.cz. A zítra zamíříme v živém vysílání na Hradčanské náměstí do Schwarzenberského paláce. Na dobrou noc je času ještě dost, teď je právě 13 hodin a blíží se 20. minuta, ale přece jen si toto přání v hebrejštině teď díky Zuzaně Navarové a kapele Koa pustíme. A to na albu Skleněná vrba.

0: zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Rytíř komandér řádu britského impéria Murray Peraya se pustil do Beethovena. Dohrál část z klavírní sonáty číslo 2 a dur opusu 2 bonského rodáka. Co pro vás chystáme po půl druhé?
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Vyprávění z knihy Pražských povídek Pupek světa a slinivka břišní. To bude náš nejbližší program z díla Sylvie Fischerové. S kadeřnicí Jaruškou se znají už čtvrt století, následovala ji všude po téměř celé Praze, kde zrovna pracovala, a při stříhání vlasů se postupně dozvídá celý Jaruščin životní příběh. Nevím, jestli vám ho stihneme sdělit celý, ale určitě poslouchejte minulé životy u kadeřnice po 13. 30.

0: Skladbou Toma Herela Papaya Holiday jsme se přiblížili k literatuře.
1: Povídka.

Sylva Fischerová je autorkou řady básnických a několika povídkových sbírek. Žije v Praze, kde přednáší starou řeckou literaturu, náboženství a filozofii na Univerzitě Karlově. Dnes si na Vltavě pustíme příběh nazvaný Minulé životy u kadeřnice. Účinkuje Apolena Veldová, režii má Jakub Doubrava.

Za Jaruškou se chodím stříhat 25 let. Začínali jsme spolu v suterénním kadeřnictví na Smíchově, vedle Vltavské. Šlo se tam dolů po schodech a nějak tam nikdy nebylo dost místa. Obě jsme měli malé dcery. Ona o něco starší, ale stejně se párkrát stalo, že jsem sešla dolů po schodech a Jaruška tam nebyla. Starala se doma o nemocnou Aničku a mě musela ostříhat paní Marie. Silná žena s odbarvenými delšími vlasy plnými vlásenek a s tenkými rty obtáhnutými oranžovou rtěnkou nad tlustým podbradkem. Marie, která to nikdy nesvedla tak jako Jaruška. Pak se Jaruška z důvodů, které mi nezdělila, přemístila na druhý břeh řeky do Opletalovy ulice. Do jakési podivné nudle vklíněné vedle cetky, o které asi nikdo nevěděl, takže tam bylo věčně prázdno. Ani tam ale dlouho nevydržela a tak jsem ji následovala do Petrské čtvrti. Do moderního kadeřnictví otevřeného v nově postavené budově ze skla a oceli za Petrskou věží. V místě, kde předtím byla taková zvláštní proluka vysypaná černou hlínou a s pár lavičkami, vše několik metrů pod úrovní okolního terénu. Místo bylo natolik bizarní, že jsem ho opakovaně chodívala okukovat a říkala si, kde se tady vzalo a co tady vlastně dělá. Stejným způsobem zřejmě uvažovali developeři a architekti. A tak ho prostě zastavili postmoderním, nenápaditým hnusem. Chodila jsem tam za Jaruškou nerada. Vlasy jsem měla vždycky úplně odrostlé a už bez fazóny, než jsem se odhodlala jí zavolat a objednat se. Dokonce jsem i uvažovala, že změním střihačku a nebudu chodit na místo, které se mi hnusí a které v tom městě jednoduše nemá být. Mělo by být odstraněno jako vřet z tváře země, stejně jako se o tom píše v Bibli. Naštěstí se ale Jaruška zase přemístila, stále na stejném břehu řeky, zpátky proti proudu, do salonu Rajka naproti francouzskému institutu. A tam to bylo fajn. Ostatní Rajky štěbetaly, Jaruška taky, možná měla nějaké lepší období. A já se cestou zpátky většinou stavila v institutu. Dala si tam sklenku vína nebo krép, podívala se, co dávají za filmy, ale na film už jsem nikdy nešla, jen jsem si představovala, o čem asi je. Co postavy herců, jejich tváře na mě hleděly z plakátů a které jsem většinou neznala, asi říkají a jak se hýbají. Věnovala jsem myšlenku svým spolužačkám z intenzivního kurzu francouzštiny, které se všechny francouzštinou živí. Na rozdíl ode mě, já jsem to jako obvykle prokaučovala. A víno bylo dobré. A pak, po pár letech, jsme spolu s Jaruškou zase překročili řeku a ocitli se mezi malou stranou a újezdem. Vedle Tyršova domu, ve velkém a vyhlášeném kadeřnictví, které patřilo mladému, ambicioznímu kadeřníkovi. Jaruška začala jezdit na školení a myslím, že začala počítat. A zatímco já si představovala tělocvičnu plnou sokolů na bradlech a tatíčka Masaryka hřímajícího vedle za tlustými zdmi, Jaruška šla s mladým kadeřníkem na holport a zase kus dál ke Smíchovu. Jakoby se pachatel vracel na místo činu. U Arbesova náměstí si otevřela své napůl vlastní kadeřnictví, aby se po pár letech už úplně osamostatnila a skončila na Lidické. 100 metrů vedle suterénní provozovny, kde začínala. Obsala tím městem kruh. A já s ní.

0: Poprvé na něho přišla řeč v Opletalově. V podlouhlé nudlové provozovně už nikdo nebyl, jen Jaruška a já mezi zelenými dřevěnými skříněmi sahajícími od podlahy až ke stropu a plnými stříhacích i jiných propriet, šampónů, laků, stužovacích pěn, barev všech odstínů, hřebenů a kartáčů všech velikostí a zelených ručníků. Tady měli všecko zelené. Padal soumrak a krepuskulární bytosti pomalu vyrážely ven. Vystrkovali čenich do podvečerního města, které se za chvíli nejasným, ale nezrušitelným procesem promění v noční město. Jaruška rozsvítila další světla. Kadeřnice musí na svou práci především vidět. No, žlučník já už nemám. A ten jsem přišla hned po porodu. Nejdřív jsem celá zežloutla a pak jsem málem umřela. V nemocnici jsem byla skoro rok, než mě pustili domů. A kde byla dcerka celou tu dobu? To byla u mámy. Máma se o ní starala, nic jiného se nedalo dělat. Nůžky kmitají, pod krkem mám gumovou černou látku, aby mi vlasy nepadaly na oblečení. Je to zavázaný tak příšerně, že vypadám, jako bych měla jenom podbradek a neměla krk. S mokrýma, ulízanýma vlasama a s podbradkem na mě ze zrcadla hledí ošklivá, ale povědomá osoba, které se má tímto způsobem vyrobit něco jako krása. No, tak manžel by to asi nezvládl, že? Starat se o miminko. To není úplně sranda. Manžel nevydržel a našel si jinou. Vlasy padají na bílé kachličky a nůžky pořád kmitají. Paní Jaruška mi kouká na hlavu, občas mrkne do zrcadla a tím svým skoro dětským hláskem mluví tak nezúčastněně, jako by sdělovala otvírací dobu. No, zítra máme už od 9, paní, klidně si přijďte pro citrony. Jednou jsem pak přišla domů a našla je tam a to byl konec. Pak jsme se rozvedli. Příběh můžeš slyšet 100krát. Odehrál se 1000000krát. Ale pořád je to on. Bolí a bodá. Nechceš si to představovat, ale musíš. Klíče ve dveřích, v sídlištním bytě, Jaruška bydlí na sídlišti Krč, u makart, fotel a gauč. No to je hrozný, zamumláš, protože něco zamumlat musíš. To je hrozný prostě.
1: Roztrhala jsem pak všechny jeho fotky. Nezbyla mi ani jedna. Dcera je po mně chtěla, když byla větší, aby věděla, jak vypadá její otec, ale já už žádnou neměla.
0: Takže ona neví, jak vypadá její otec?
1: Ne, ona ho neviděla. Leda, když byla úplně malá, ale to si nepamatuje, to nemůže.
0: A od té doby nikdy?
1: Ne, nikdy. On se vůbec nestaral, ani peníze neposílal, nic.
0: Nic. Mrtvoly vlasů leží na dlažkách, ale fén už vytváří na hlavě a na tom, co přežilo, jakési kreace. Vzduch je teplý, za chvíli z tebe spadne i černá gumová věc, a ty vyrazíš ven mezi krepuskulární bytosti, ke kterým taky patříš. Díváš se na sebe do zrcadla. Ale Jaruško, vy jste mě ostříhala tak, že vypadám jako moje maminka na svatební fotografii.

Vedle Tyršova domu na něho došlo znovu. Mezi obrovskými umělými liliemi a jejich rozchlípenými chřtány v naddimenzovaném prostoru kadeřnictví, kde trendy fancy majitel s melírovanou patkou obcházel své zaměstnankyně a kontroloval, jak jim kmitají nůžky. No, to já o něm vím. Ne, že bych nevěděla, mám zprávy. Jako, že se pak znova oženil a měl dceru a pak se zase rozvedl a teď je zase s někým jiným. To vím prostě. Dnes to bude i s barvou. Rozhodla jsem se, že zkusím barvu a budu úplně do černa. Sice je to dražší, ale dcera říkala, proč to neskusíš, mami, měla bys zkusit taky něco jiného a nemít na hlavě pořád to samý. Ono totiž, já nevím, jestli vy na to věříte. Věříte na minulý životy? Asi spíš ne, říkám popravdě. Proč si nezačnu vymýšlet? Mohla bych třeba říct, že jsem jednou přišla do jednoho domu v Římě a že jsem přesně věděla, že na dvorku tam bude mimóza a že bude kvíst žlutě a taky, co je v přízemí vlevo v rohu a jak vypadá ubrus v kuchyni, že je na něm vzor červených růží. Ale ne, hloupá holka řekne, co si myslí. Jako ne, že by to nemohlo být, to by klidně mohlo, ale já na to prostě nevěřím. No, já si teda nechala vyložit ty minulý životy. Šla jsem za paní Laurou, co mi doporučili holky, že prý každý ho hned přečte. No a představte si, že se ukázalo, že on Petr, jako bývalý manžel, byl mým manželem i v dalších dvou životech. Prostě ho tam mám. Je tam furt se mnou. Je to prý můj tarotový císař, jenže já nejsem jeho císařovna. Rozumíte? A z toho to všecko je. A proto to nefunguje a proto se ho nemůžu zbavit ani po všech těch letech.

světový císař. A dcera, jak si hraje s tarotovými kartami. Koupím jí je k 6. narozeninám. Bojí se císařovny, která má stříbrné vlasy a obrovská stříbrná křídla. Sevře ji do nich a už ji nepustí. Bojí se ale i strašlivého velekněze a vyselce, který si jen tak visí hlavou dolů v zelených kalhotách. A hrozně se bojí dvou psů, co vyjí na měsíc. Z měsíce jim padají na tlamy krvavý krůpěje. Ze všeho nejvíc se ale bojí oka, které jen svým pohledem boří obrovskou věž. Věž se hroutí a cihly i králové z ní padají dolů. Proč jí to kupuješ, říká Libor. Vždyť víš, jakou má fantazii. Můžeš si spočítat, co bude, že kvůli tomu nebude spát. Ale Františka si našla svoje kamarády a každé ráno rozpráví s královnou pohárů i s rytířem pohárů. Myslím, že se chodí i navštěvovat. Jejím nejlepším kamarádem je pohárovej kluk, říká mu Kápi, protože je tam německy napsáno knape, ale ještě to neumí úplně přečíst. Kápi je fajn a vykládá jí vtipy. Možná jí jednou vyloží i to, proč má ďábel ňadra a proč na kartě milenci je jeden muž a dvě ženy. Každá ho drží za jednu ruku a táhne k sobě. S lesklou černou hlavou opouštím kadeřnictví. Vzduchem se za mnou vznáší ulicí vůně laku a nad ní moje oblíbená karta. 9 pohárů vystřikujících vodu vždycky z jednoho do druhého. Úplně přesně se strefí a ani kapka neukápne. Téhle kartě se říká radost. Jak to s tou vodou jenom dělají? Provozovna na Arbesově náměstí byla nějak bezpříznaková. Nic na ní nevadilo, nic k ní ale ani nepřitahovalo. Aspoň to ale nebyla rozlehlá konírna mladého snaživce. Tady to mělo skoro intimní rozměry. Ostatně téměř jako naše hovory. Takže došlo znovu i na Petra. Ten se totiž po 20 letech, kdy se o dceru nezajímal, rozhodl kontaktovat ji a sešli se v kavárně. No, tak si povídají. Sedí tam, pak už se loučí, stojí venku před kavárnou, on jí v mobilu ukazuje fotky svojí ženy a taky dcery, aby viděla, jak vypadají. No, a jak tam stojí, tak jí v tom mobilu začne ukazovat pornofotky. Na chodníku, před kavárnou prostě. A kouká, co ona na to, jak se tváří. Anička chudák vůbec nevěděla, co má dělat. Tak řekla ahoj a šla pryč. Bums.

A pak konečně její vlastní provozovna na Lidické. Napoprvé tam jdu pro jistotu trochu dřív. Naproti kadeřnictví přes ulici ční do prostoru Casino Roma Palace s římskými sloupy. Ale tady přece kdysi bývalo kino Maják. Vždycky jsem tam chtěla zajít, ale nikdy na to nedošlo. A už na to nedojde. Protože přicházím dřív, musím čekat. Ještě v šoku z Casina Roma Palace si sedám v kadeřnictví ke stolku a otevírám číslo časopisu Psychologie. Píšou tam o senzačním objevu vědců. V prvních dnech a týdnech se dítě začíná vyvíjet jako holčička. Pohlaví dítěte se začíná projevovat až za 2 týdny. A tehdy se holčička může přeměnit v chlapečka, ale může zůstat i holčičkou. Vědci to vysvětlili následujícím způsobem. Napřed byly v přírodě jen samice. Docházelo k samooplodňování. Samci se objevili až později. Takže, protože ženský základ je prvotní, hlubinný stav ženy do značné míry určuje zdraví a charakter jejich dětí i muže. No, to mě teda podrž.

Tak, jak se má dcera? Ptá se Jaruška. Dcerami obvykle začínáme. Už je zdravá? Jo, protože jsem se do toho vložila a našla jí jinýho doktora. Kdyby zůstala v krči, tak zobe ty kortikoidy snad do důchodu. Já nevím, že ti lidi, ti doktoři nic nevymyslí a že jim to není divný, že ta léčba nefunguje. No, člověk se musí pořád starat sám. To máte pravdu. Hlavní je, že už je to dobrý. No ale to úsilí. Šlo to přes 3 další doktory, než se mi dostala do revmaťáku. Tam už věděli, co s tím. Těch autoimunitních nemocí je dnes spousta. No, a jak se má vaše dcerka? Anička, představte si, má nabřezen termín porodu. Budeme mít Rozárku. No to je úžasný, to gratuluju. To z vás bude babička, to už se asi těšíte, že jo? No to víte, že jo. Ale představte si, co se stalo. Když to řekla Petrovi, jako bývalýmu manželovi, tak on den na to dostal infarkt. No tohle nemohl mít z toho. To přece není možný, to mi neříkejte. A tomu bylo 56. Dostal infarkt a umřel. Jenže to není všecko. 3 týdny po něm umřel i jeho brácha Pavel. Taky na infarkt. Jsme z toho všichni úplně mimo. Prostě 2 infarkty po sobě. Tak to asi měli nějak v rodině, ne? Jsi smířlivá, máš radost z toho, že Františka už je konečně zdravá a že na světě bude o Rozárku víc. No, to máte pravdu. To je pravda, že ona Petrova máma vlastně umřela na infarkt 2 měsíce po tom, co se narodila Anička. Úplně jsem na to zapomněla, protože jsem tehdy byla ve špitále, jak mi vzali žlučník. Ani na pohřeb jsem nemohla. To jsou ty rodinné konstelace, jak o tom píšou, je to tak? Rodinné konstelace a tarotový císař a vyselec v zelených gatích. Mohla bys přidat k lepšímu teorii o samooplodňování a o tom, jak nejdřív byly v přírodě jen samice a jaké to má následky, ale neuděláš to. Zase to neuděláš. A jenom koukáš na sebe uvězněnou v kadeřnickém křesle. Je to jasný, už zase budeš vypadat jako maminka na svatební fotografii. Maminka, která umřela 1,5 měsíce před tím, než se narodila Františka. Znamená to snad něco? Platíš u pokladny, Jaruška ti dává naspátek a najednou úplně zbledne. Je jak plátno, kouká přes okno na ulici a říká, to není možný. To není možný, támhle přes ulici šel Petr, vešel do toho kasína naproti, to přece není možný. Otáčíš se, ale už nikoho nezahlídneš. Jen pár krepuskulárních bytostí míjí výlohu kadeřnictví, už vystrčili svoje čenichy do podvečerního města. Mně už to fakt leze na mozek. Holky mi říkají, hoď to za hlavu. Dali mi dokonce inzerát do seznamky, jenže to není nic pro mě. Byla jsem už na 2 schůzkách, ale prostě to nešlo. Ti chlapi byli divní. Chlapi jsou prostě divní. Taky vystrkuješ čenich do podvečerního města a zaostříš na antické sloupy naproti u vchodu do kasína Roma Palace. Jeden z nich se jmenuje Petr, druhý Pavel. V kasínu jsem byla jen jednou před lety v Náchodě, jelikož to byl jediný podnik, který tam měl po 10. večer otevřeno. Jela jsem tam za nevlastním bratrem, kterého jsem předtím viděla naposledy, když mi bylo 5. Byl o 15 let starší a pak emigroval do Švédska. Ostatně vypadal jako Švéd, s blondětýma vlasama po tatínkovi. Potom se rozvedl s tou svou Gunvor nebo Gudrun, nebo jak se jmenovala, a vrátil se sem. Kamarád v Náchodě mu půjčil prázdný byt počítačovýmu grafikovi, je jedno, odkud pracuje. Seděli jsme v tom kasínu, nikdo jiný tam nebyl, bylo pondělí, a pili víno. Všechna ovoce na automatech blikala na prázdno a rodinné historie, o kterých jsem nikdy neslyšela, z něho padaly jedna za druhou. Ty seš na mámu hrozně podobná, takhle vypadala, když jsem odjížděl. Nevěděla jsem, že se jeho otec pokusil zabít, když ho máma kvůli tátovi opustila. Nevěděla jsem, že měla rok předtím potrat, samovolnej. Mohla jsem mít bratříčka nebo sestřičku. A nebo taky pak mohlo být všecko jinak.
A jak jsme pili a pili, všechno se to řetězilo do příběhu, který jakoby ani nebyl o nás. Někdo ho prostě jenom vyprávěl. Bylo v tom příšeří a vášně a hrůza. A v hlavní roli vystupoval nástroj jménem srdcerváč. Jako v Borisi Vianovi. Četli jsme to na hodinách francouzštiny, jak jsem se ho vždycky bála. Vezmi svoje srdce a vyrvi ho z těla, jinak to udělají ostatní.

Když vlasy odrostly, zkusila střihačku své kamarádky a vypravila se za ní do Holešovic, do ulice Komunardů, ale zase to nebylo ono, jako u paní Marie s oranžovou rtěnkou. A tak po půl roce, už je jaro, květen, všecko kvete a Rozárka už musí být na světě a vypouštět do něho balónky křiku, beru do ruky telefon a hledám v adresáři známé jméno. Ozve se, prosím, Samšuková. Haló? Opakuju, asi je to nějaký omyl. Haló, kdo je tam? Tady Samšuková, dobrý den. Její ráčkování jsem si nemohla splíst, ale jmenovala se přece Petrová, po manželovi. Jeho rodiče nevěděli nic lepšího, než pojmenovat kluka Petr Petr. Co pak s tím? Samšuková? To si snad dělá prču. Ale pusa už sama mele, jinak to neumí. Dobrý den, paní Jaruško, tady Ebenová. Myslíte, že bych mohla přijít na stříhání? Už to zase nemá žádnou fazónu.

Apolena Veldová dočetla jeden z příběhů Sylvie Fischerové v režii Jakuba Doubravy. Příběh byl nadepsán Minulé životy u kadeřnice. A možná by vás také zajímalo, že šlo o vyprávění z knihy pražských povídek Pupek světa a Slidivka břišní. Povídky současných autorů vysíláme ve 13.30. Tento týden najdete ty odvysílané na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server iRozhlas.cz. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt víc než 30 ruských bank. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové balík vůbec poprvé obsahuje návrh na zákaz vstupu do EU každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoct získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Počasí. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojedinělé na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23 a na horách většinou kolem 18. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.
2: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.

Píseň Josefa Kainera v podání Evy Olmerové a orchestru Gustava Broma otevřela úterní odpolední Vltavu. U jejíhož poslechu vás, vážení a milí, vítají Michaela Dittrichová ze studia Jana Studecká z techniky a editor Jan Zítka. A pokračovat budeme krátkým kouskem jednoho dlouhého příběhu, který mimochodem stojí za studium. Roku 1875 se stala v Paříži tajemnicí Alfreda Nobela. Odpověděla totiž na inzerát, práci dostala a cesta z Prahy do Paříže byla otevřena. Nobel byl ale brzy na to požádán švédským králem, aby se vrátil z Paříže do vlasti, a tak toto zaměstnání pro ně skončilo. S Alfredem Nobelem ale byla stále v kontaktu. 7. ledna roku 1893 například napsal, že hodlá založit fond, ze kterého se budou vyplácet ceny vědcům, lékařům, a že také míní zřídit cenu pro toho, kdo se nějak zasloužil o světový mír a porozumění mezi národy. Použij teď velkou zkratku, když historku uzavřu tím, že tato česká pacifistka, aktivistka, publicistka a spisovatelka jménem Berta Kinská-Suttnerová se pak 10. prosince roku 1905 stala první ženou na světě, která Nobelovu cenu za mír získala. Berta Kinská-Suttnerová se narodila 9. června roku 1843. Dnes je také 9. června a my pro vás chystáme mozaiku poskládanou z kulturních střípků. V této hodině nabídneme například reportáž z výstavy v Libereckém paláci Liebig. Ta představuje tři fáze života Karla Hermana Franka, bývalého státního ministra protektorátu Čechy a Morava. Zradu, zločin a trest. Ještě předtím vám dáme tipy, na které festivaly se vydat se zvídavými dětmi, a ze všeho nejdřív prolistujeme unikátní antologii slovenských autorů. Ani jedna proza ovšem není podepsána, ale víme, kteří autoři je napsali. Za chvíli. Klidný čas.

0: projekt Partenopy s písní Don't Know Why. My snad budeme mít teď odpovědi na otázky. Můj největší win-win je být nepěkná a nemilá. Zpívá v písni Pozvi mě, nepřijdu ze stejnojmenného nového alba slovenská zpěvačka a hudební producentka Katarzia. A podobně se na nové desce s názvem Majonéza vypořádává s očekávanými společenskými rolemi kapela Něco něco. Jejíž protagonisté Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč v rozhovorech říkají, že na novém albu zkoumají primární pudy, tělesnost a přízemní guilty pleasure. O fenoménu vystupování z rolí hodných holek na české alternativní scéně si budeme teď povídat s Anou Marií Šorm z hudební redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak bys popsala tenhle společný jmenovatel nových českých alb z alternativní scény?
1: Já jsem si toho právě všimla u těch dvou desek, když jsem je poslouchala a byla třeba na poslechovce, že se tam vlastně prolíná přesně tahle ta upřímnost, otevřenost, odvaha pojmenovávat věci a problémy společnosti. I takové nějaké jako sebepřijetí těla a samozřejmě duševní zdraví. A to pořád říkám samé o obecné věci, které jsou pro českou alternativní scénu samozřejmě příznačné. Ale tady se to právě objevuje hodně v tom vzdoru vůči očekávaným společenským rolím, hlavně těm genderovým. Takže prostě z těch hodných holek se nám stávají ženy, které se nebojí říct svůj názor a třeba projevit svou tělesnost, anebo říct, že mají rádi jídlo, že mají rádi majonézu. A z mužů se nám stávají i lidé, kteří mají empatii, takže prostě boření stereotypů a to se mi hrozně líbí. Jsou tam i dříve tabuizovaná témata, která jsme tam tady v alternativní scéně dříve slýchali spíš v nějakých náznacích nebo poetických obrazech.
0: Je tato tématika v české alternativní scéně tedy jako nová? Nebo odkud si bere inspiraci, jak ji v českém prostředí přetváří?
1: Určitě to není vlastně nové v tom smyslu, jak už jsem řekla, že by to tady dříve nebylo vůbec, ten underground a folk je prostě to vymezování se vůči nějakému mainstreamu a konformitě je samozřejmě základem té hudební tvorby alternativní. Ale co je nové, je ten slovník a ta míra destigmatizace, jo? Že vlastně my tady vidíme v tom způsobu mluvení o těch věcech, v těch textech velkou otevřenost a taky je pravda, že dneska se ta doba mění v tom, že potom ten umělec nebo umělkyně musí být připraveni schytávat za to třeba na sociálních sítích a v tom veřejném prostoru obrovskou míru takzvaných hejtů. Že? Takže o to větší odvaha, že vlastně se nebojí otevírat taková témata, jako například Katarzia na tom albu má téma spojené s rozhodováním se zda být nebo nebýt rodičem. Takže.
0: Kde můžeme naživo zmíněné hudební projekty potkat?
1: Katarzia svůj album Pozvi mě, prýděm pokřtí 39. v Pražské ke Akropoli 30. září teda, takže máme ještě čas. A něco pokřtí svoje album Majonéza už dnes v brněnském kabinetu Moose a potom 16.6. v pražské Meat Factory. Takže zvu.
0: Zajímalo by mě, jestli budou mít nějaký raut.
1: Určitě tam budou chlebíčky s majonézou.
0: Hudební redaktorka Anna Marie Šorm přinesla do odpolední Vltavy nová alba z alternativní scény a mluvila o fenoménu vystupování z rolí hodných holek. A ještě nám představí hudební ukázku, kterou si zahrajeme teď.
1: Pustíme si písničku Ses zasek právě z nového alba kapely Něco něco, která pojednává o tom, když se člověk potká s nějakým, nechci říct přímo boomrem, ale jedincem, který má velmi konzervativní názor a trošku se zasek v dobách minulých a dneska už je to všechno lepší a jinak.
0: Děkujeme.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

tebe. Tohle je spolujízda, za níž nám srdce hvízdá, veselou baladu pro lepší náladu, veselou baladu.

0: Martin Kocián a Marian Friedl ve veselé baladě. Pěkné úterní odpoledne, je 14 hodin a téměř 34 minut. Mezinárodní festivaly Regiony v Hradci Králové nebo Tanec Praha, který zaplavil naší metropoli i česká a moravská města, myslí na děti i young adult publikum. Výběr z toho, co nabídnou v následujících dvou týdnech, přináší redaktorka Veronika Jošková-Štefanová v naší pravidelné rubrice Kultivátor. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival Tanec Praha až do 23. června bude nabízet tvorbu z různých koutů světa. Ta zahrnuje i taneční a pohybová představení určená dětem a dospívajícím. Jedním z nich je pouliční představení pro rodinné publikum Pradleny.
1: Inscenace Pradleny souboru Kolektiv, který zastupuje Andrea Benková, Karolína Křížková a Eva Stará, zavítá v červnu do několika českých měst. Dnes na Tyršovo náměstí v Chocni už v 17 hodin, zítra do parku Komenského ve Zlíně a pozítří do vodáckého centra na kanále v Českých Budějovicích. Následně také do Sušice, Ostravy a dalších míst po celé republice. Pouliční novocirkusové představení vzniklo pro festival Tanec Praha a spojuje tanec, akrobacii, grotesku i humor. Více o inscenaci Pradleny řekla režisérka Veronika Poldauf-Riedlbauchová a poslechněte si i hudební úryvek z inscenace.
2: To má takové přesahy, že to není jenom ta prádelní očista, ale to trošku ta očista té duše. Věšíme tam vzpomínky, máme emoce, dostává to takový ještě trošičku jako jiný podtextový význam. Je to samozřejmě nadsázka, humor, kombinace akrobacie, tance, schopnosti interagovat s divákem, takže to, co by se mohlo zdát, jako že je nudná činnost, tak si myslím, že v rámci toho celku dostává docela vlastně zábavnou polohu.
0: Inkluzivní představení pro nejmenší diváky, Tajemství měsíčního svitu, vzniklo pod vedením choreografky Jany Reutové a její neziskové organizace Dance Hood v koprodukci s festivalem Tanec Praha. Vychází z mezinárodně uznávané metody Safe Place, kde se prostředí přizpůsobuje dítěti a ne naopak.
1: Představení je určeno třem diváckým skupinám, dětem s poruchou autistického spektra, batulatům v náručí rodičů i zvídavým předškolákům. Scéna od Marietky Kirner-Kalous se proměňuje v hernu plnou dekorací. Děti objevují textury, reagují na zvuky, dotýkají se interaktivních objektů a živě vše doprovází hudebnice a zpěvačka Milie Janatková. Ta vychází z přírodních zvuků a zkušeností s inkluzivní prací. Děti se mohou volně pohybovat, pozorovat zpovzdálí nebo se ponořit do interakce. Po 45-minutovém představení mohou rodiny ještě zůstat, na scéně prozkoumávat prostor vlastním tempem. Jany Reutové jsem se zeptala, proč se rozhodla vytvořit taneční představení i pro děti s poruchou autistického spektra.
3: Protože víc a víc mojich známých má dítě takový a oni moc nemají šance dostat se do divadla a že nevždycky vítaní a nevždycky cítí se komfortně, protože tam na nich nemyslí. Což já otevřela se svým souborem, tak pojďme udělat něco takového, pojďme prozkoumat, co to znamená pro nich, jak můžeme ponurit se v jejich svět, v ten měsíční svět a uvidět, co to pro nás bude znamenat. Takže my velmi citlivě připravovali světlo, pohyb, hudbu. My vytvořili takový projekt, který je opravdu komfortní pro ty děti a pro ty rodiny, že neomezuje jejich pohyb. Oni můžou na nás koukat a zároveň můžou hrát s naší inscenace a nám to vůbec nevadí. Hlavně, aby oni měli v tom prostoru klid a prostě safe place.
1: Dokonce na představení Tajemství měsíčního svitu se můžete vydat 18. a 19. června a odpolední představení 18. června je vyhrazeno primárně pro děti s poruchou autistického spektra.
0: Tanec Praha myslí i na teenagery, konkrétně v projektu Swind, který uvede v sobotu 20. června v 7:30 večer na Karlínském náměstí v Praze.
1: Swind je umělecký projekt, který vytváří otevřený prostor pro objevování sebe sama, zejména u teenagerů, pro které je téma identity velmi aktuální. Ukazuje, že osobnost se v dospívání neustále vyvíjí a že změna je přirozenou součástí růstu, ne něčím negativním. Pomocí pohybu, tvarů a práce s prostorem zdůrazňuje proměnlivost vnímání sebe sama a podporuje odvahu zkoušet nové věci. Současně ukazuje, že umění může být hravé, srozumitelné a díky zapojení diváků se stává společným zážitkem.
0: Mezinárodní divadelní festival Regiony patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Začíná v pátek 19. června a je plný programu pro děti a mládež.
1: A pár tipů na první festivalový víkend nabízím i já. Inscenace Shakespeare's Love Love je kompilací částí textů tří her Williama Shakespearea. Zkrocení zlé ženy, Hamlet a Veselé paničky Windsorské. Dívá se na různé podoby smíchu a lásky v těchto hrách. Společným jmenovatelem inscenace je okouzlení autorem. Inscenaci vytvořil dramatický klub prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové. Doporučený věk je od 10 let a hraje se 19. června v prostorách radnice. A v rámci festivalu Regiony se můžete zapojit i do projektu Tohle město není pro starý, který vznikl v režii a dramaturgii Vojtěcha Bárty a Tobiáše Nevřivy. Jedná se o site specific divadelní projekt Chemického divadla a divadla Setkání, který dává prostor hlasům seniorů a seniorek. Kombinuje performativní procházku, dokumentární a imaginativní divadlo, živé scény ve veřejném prostoru, také instalace a audionahrávky z domovů pro seniory. Více o inscenaci řekl jeden z režisérů Vojtěch Bárta.
4: Se zabýváme takovými marginalizovanými tématy seniorského života, mimo jiné i třeba nějakým seniorským aktivismem. Obecně tady převažuje nějaké pojetí, že staří lidé jsou vnímáni jako třeba nějaké pasivní objekty péče a my jsme tady v tomto projektu chtěli jít nějakým způsobem proti tomu. Jinak je to představení, které se bude odehrávat přímo ve veřejném prostoru v Hradci Králové, začíná na Malém náměstí, prochází Velkým náměstím a přilehlým okolím, takový rozhlasový gala večer, moderovaný Cyrilem Drozdou, který je ale zároveň audiovolkem.
1: Site-specific projekt vhodný pro dospívající od 12 let bude uvedený 20. června v 17.30 a začne na Malém náměstí v Hradci Králové.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová přinesla v rámci rubriky Kultivátor kulturní tipy z festivalu Regiony a Tanec Praha pro děti a dospívající. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: A Flatus Quintet přednesl část divertimenta Josefa Haydna. A z raného klasicismu se teď přesuneme do období druhé světové války. Jestliže navštívíte Palác Liebig v Liberci, konkrétně Galerii Johann, uvidíte výstavu s názvem Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Výstava připomíná hrůzy druhé světové války spojené s Frankem, bývalým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Součástí výstavy jsou dobové artefakty ze sbírek Libereckého severočeského muzea.
1: Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
2: Vysvětluje ředitel Paláce Liebig v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny v Karlových Varech v tehdejším Československu. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu Franka nepřijali do armády.
1: Ono to mě vyvolalo určité trauma. A on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
2: Jakým způsobem jste se rozhodli tu výstavu koncipovat? Jak vypadá?
1: Ta výstava je právě uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do tří částí: zrada, zločin a trest.
2: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
1: Jednak dobový hraniční sloup, je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou, s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
2: Tak se můžeme přesunout do další místnosti. Tady už nás příběh vede od zrady ke zločinu.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie vojenská, stejně tak vlastně nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
2: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu. A byť Karl Hermann Frank při tom svém skonu nebyl spojen s tou gilotinou a jeho život nebyl ukončen tímto způsobem, tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny, kterých se dopouštěl, byť třeba nebyl tím hlavním, kdo byl pod tím podepsán, ale je úzce spjat s vypálením lidic ležáků.
1: Karl Hermann Frank vlastně začínal tu svoji v uvozovkách kariéru právě v Liberci. On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později v Praze převzal Reinhard Heydrich pozici nebo úřad říšského protektora, tak povolal Karla Hermana Franka, který se tam stal tím hlavním vykonavatelem jeho rozhodnutí. Jednak měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů, figuroval významně i v plánech zničení českého národa.
2: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti Galerie Johann.
1: Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Dominantním prvkem je velkoplošná fotografie s popravištěm. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven. Je tady samozřejmě možné vidět i jeho fotografie, které byly pořízeny v pankrácké věznici v den jeho popravy, poslední chvíli jeho života před uvedením na popraviště.
2: Doplňuje Michael Dufek. Příběh o zradě, zločinu a trestu tvůrci výstavy sepsali taky do čtivé formy.
3: Při přípravě té výstavy jsme přemýšleli takové těžké téma, jak to přizpůsobit tak, aby dnešní mladí lidé, aby to pro ně bylo pochopitelné. A zvolili jsme formu komiksu, která ukazuje ten život Karla Hermana Franka. Celý komiks ilustroval mladý student Vysoké školy umění Adam Roskovec.
2: Výstavu v Galerii Johann v Paláci Liebig lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Dětský ombudsman Martin Beneš sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června. Národní divadlo Moravskoslezské dnes zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. Nabídnout ho chce i pořadatelům jiných akcí. Divadlo zároveň hledá název pro nový prostor. Ten pracovní zní Géčko nebo taky Bílý dům. A počasí je oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teplo 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 18. V Krušných horách a na Šumavě kolem 13. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Chraplavý hlas, latinskoamerická písňová tradice i sketový projev. Brazilská zpěvačka označovaná jako královna samby. Elza Suárez otevírá další hodinu Odpolední Vltavy.

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované už v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů Pustou horu Bechyni získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. A vybudoval zde kamenný hrad. Během vlády krále Jana Lucemburského bylo roku 1323 v předhradí založeno město obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století. Nebudu pokračovat ve výkladu zámeckého průvodce, jen vás lákám k poslechu reportáží, které máme připravené na začátek této hodiny. Zámek Bechyně totiž zahájil novou výstavní sezónu a my jsme zjišťovali podrobnosti. Z bechyňských výstav se pak přesuneme do francouzského města Toulouse, kde začíná 4. ročník festivalu zaměřeného na ekologii, urbanismus a umění. No a třeba o hardcoreu ze Sudet se chystá ve Vltavské úvaze před 16. hodinou pohovořit Petr Vizina. Milí posluchači, pěkný den. Z deštivých pražských Vinohrad vás odpoledne provází Michaela Dittrichová.

0: Paavo Berglund s Královským dánským orchestrem v části druhé symfonie dánského romantika Karla Nielsena. Téměř 12 minut po 15. Hezké úterní odpoledne. 10 000 pingpongových míčků v instalaci nizozemského umělce, nová socha od Maxima Velčovského nebo zvuková instalace v parku. To je jen malý výčet příkladů toho, jak zámek Bechyně na Táborsku zahájil svou další výstavní sezónu. Najdete tu kromě prohlídkového okruhu hned několik výstav. Reportérka Zuzana Filipková o nových výstavách zjišťovala podrobnosti.
1: Tento rok má výstava název Relational Fields, vztahové pole. Opět jsme hledali, jak dát do dialogu umění současný. A tentokrát dokonce i se zámkem, i s parkem, voliérou, i dokonce s lesama.
2: Říká o výstavě Vztahová pole na zámku Bechyně jedna z kurátorek Claudia Reilich. Umění tady teď najdete doslova v celém areálu. Letos výstavy zkoumají různé podoby vztahů, a to třeba mezi jednotlivými díly, současným uměním a historickou architekturou, ale i mezi jednotlivými generacemi výtvarníků a také mezi návštěvníky a vystavovanými díly. Hned u vstupu na zámek Bechyně vás přivítá nová instalace od Maxima Velčovského.
3: Na tom jsme pracovali už několik let spolu, jmenuje se to Candy Tree a je to taková reakce na architekturu starých zámeckých parku.
2: Popisuje kurátorka a spolumajitelka zámku Bechyně Nikol Šťáva. V parku je hned několik uměleckých děl.
3: Zde se nachází instalace od Thomas Schütte, Alice Jenner, Thomas Reilich, Roland Hoyt a Lukáš Richtstein. My každý rok se snažíme nějakýho umělce, k kterému máme vztah, anebo který je součástí té výstavy, tady ponechat každý rok jedno dílo. Máme tady od Netko Solakova, od Davida Černýho, Tomase Reilicha a teďko Maxima Velčovského a od Jirky Příhody, tady zůstal vlastně velký pavilon.
2: Další výstavy najdete v zámecké sípce. V potemnělém podkroví je interaktivní instalace nizozemského skladatele a zvukového umělce Rolanda Emila Kuita, ve které je 10 000 pingpongových míčků.
4: As a composer, I work with dynamic systems.
5: Jako hudební skladatel pracuji rád s dynamickými systémy. Tato instalace je založená na proudu vzduchu z větráků. Je tu 10 000 pingpongových míčků a díky větru, který jde z ventilátorů, tu slyšíte různé zvuky toho, jak se míčky pohybují a vytváří se tu různé kolize a náhody. Zvuk míčků může připomínat kapky deště dopadající na střechu. Je to takový dynamický zvuk. A já miluji hluk. Když skládám hudbu, snažím se od ní držet co nejdál, protože chci vytvořit úplně novou věc. A tato instalace pokaždé vytváří novou formu hudby.
2: Vysvětluje Kuit. Přízemí sýpky je věnované sbírce rodiny Šťávových a nově vydanému katalogu těchto děl. První patro prezentuje konceptuální díla a minimalistické umění z Konrad Fischer galerie z Düsseldorfu.
1: Tohle je vlastně ten zásadní díl té výstavy, kde vidíme ty tři generace zprava doleva. První generace systemický myšlení, jak tady Yuji Takeoka z Japonska, Solowit, tamhle v rohu a tady tyhle ty kubusy za váma, Daniel Buren, generace, která začala fungovat minimalistě konceptuálně, což je taky začátek galerie Konrad Fischer, kterou Konrad Fischer otevřel v konce 60. let v Düsseldorfu jako sám umělec. Usoudil, že někdo to musí tomu lidu prezentovat a vlastně se specializuje od té doby na minimální konceptuální.
2: Říká Claudia Reilich. Za výstavou v druhém patře sýpky stojí galerie etc. a Miroslav Jiřele. Setkávají se tu čtyři čeští umělci dvou generací. Dalibor Chatrný, Margita Titlová-Ilovsky, Tomáš Ruler a Milana Dopitová.
6: Ty instalace jsou většinou koncipované tak, že se dotýkají nějakého osobního tématu, tématu, který souvisí se sociálníma nějakýma okruhama, s tím, co prožíváme. Například je to i nějaká atmosféra, která nás tíží, kterou prožíváme každodenně vlivem různých situací, které nás znepokojují. Tady bych k tomuto bych přidala tento objekt, který je součástí celé instalace 3metrových objektů, je jich asi 6. Tady je jeden. Jmenuje se to Příště u vás a je to objekt, který byl instalovaný v takové vlastně instalaci těch přicházivších dalších monumentálních objektů a přesně jsme nevěděli, jestli se jedná o obranu nebo útok. Další instalace, která souvisí s projektem 60 Something, se dotýká mého vztahu. Je to teda starší instalace kolem roku 2000. 4 a dotýká se projektu, který souvisel s identitou, intimitou, protože pocházím z jednovaječných dvojčat, tak tam byl tady ten vztah, který vlastně řešil zároveň mládí, prostřední věk, stáří a ten návrat z toho stáří zpátky, že jsme se namaskovali na věk tehdy, v tom roce 2004, na věk 60 a více, takže jsme ten jeden den mohli strávit v tomto věku a měli jsme to štěstí se vrátit zpět.
2: Dodává Milena Dopitová. Zámek Bechyně byl původně gotický hrad založený Přemyslem Otakarem II. V 16. století ho nechal přestavit slavný šlechtic Petr Vok z Rožmberka, který se tu také oženil.
0: To byla naše první zastavení na zámku Bechyně a tam se za okamžik ještě jednou vydáme, protože letos vůbec poprvé vstupuje nové umění do historických interiérů na prohlídkové trase.

0: Hmlisto je česko-slovenské rodinné folkové duo, tvoří její písničkářka Veronika Kicková a její syn Ján. Na albu Československá jsou spolu s českým písničkářem Petrem Linhartem. A my se teď s úterní odpolední Vltavou vracíme na jih Čech. Současné umění se letos poprvé dostalo na zámku Bechyně i do historických prostor a je součástí prohlídkové trasy. Při návštěvě areálu tu uvidíte hned několik výstav, a to i v zámeckém parku a také v Sýpce. V předchozí reportáži se Zuzana Filipková zaměřila právě na umění mimo zámek. Teď se vydáme za uměním přímo do historických prostor, kde vystavuje švýcarská umělkyně Neves Windauer.
1: I am also like a typical artist, a passionate artist, so I always try to find connections.
2: Já jsem typická vášnivá umělkyně. Vždycky se snažím najít souvislosti mezi různými dobami. Studovala jsem historii a dějiny umění a tak je toto místo, tento zámek, pro mě výjimečně krásné místo, kde mohu hledat vlastní stopu ve stopách těch předešlých. Moje výstava v prostorách zámku se jmenuje Strom ve mně. Hned na začátku tu v jedné místnosti uvidíte pozdně gotický sloup, který vypadá jako strom. A já na to svými díly navazuji. My lidé, i když si myslíme, že jsme supergéniové, vždycky kopírujeme přírodu způsobem, jakým ji chceme kopírovat. Touto výstavou jsem se snažila vytvořit spojení mezi mým vnitřním stromem, no protože já jsem taky trochu strom, i když vypadám jako žena. Ale myslím si, že jsme všichni součástí velkého systému.
3: Vysvětluje na začátku prohlídkové trasy na zámku Bechyně švýcarka Neves Windauer, která pracuje s videoartem, instalací, kresbou i scénografií. Do prostoru jeho českého zámku vytvořila sérii intervencí a najdete je v každém sálu prohlídkové trasy.
4: Je 30 let ve Vídni, já ji sleduju už dlouhá léta, líbí se mi právě, jak ona umí vytvořit takový subtilní, ale přitom rafinovaný, občas s takovým jako dobrým inteligentním humorem umístěný díla v historických místnostech, protože vlastně to už realizovala několikrát na jiných místech v Curychu, ve Vídni a teď tady v Bechyni.
3: Říká kurátorka a spolumajitelka zámku Bechyně Nikol Šťáva. Zastavujeme například v sále, kde je největší sbírka historických dětských portrétů v Evropě.
5: Je to vlastně kvůli tomu, že dřív se báli děti portrétovat. Je to něco takového, jako když se vyvinula fotografie, že vlastně na začátku se báli někoho vyfotit, protože věřili, že mu berou duši, nebo že to bude mít nějaký fatální následky. A obdobně to bylo u těch dětí. A hlavně si, pokud teda je už portrétovali, nenechávali u sebe. Tady v tom sále vedle, v tom prvním, tak tam je vlastně Benigna portrétovaná Štemberková, která tu celou tradici tady na Bechyni začala. A je to chronologicky teda pověšený, ty nejdůležitější a pak teda rozdělení na 4 rodiny, které zde žili a drželi tu tradici toho portrétování dětí.
3: Vysvětluje Nikol Šťáva. Neves Windauer tu mezi portréty pověsila svá díla, která nějakým způsobem komunikují s dětskými portréty.
1: You see that I added this works that are based on little puppets.
2: V této místnosti vidíte, že jsem přidala svá díla, která jsou inspirována loutkami. Tohle dílo se nazývá Možnosti, což může znamenat možnosti těla nebo možná jen naší energie. Na této sérii pracuji už mnoho let a jsem velmi hrdá na to, že Muzeum umění v Bazileji koupilo moji první sérii těchto děl. Já sama pocházím z Bazileje, takže jsem ráda, že tam mají ve sbírce moje díla. Jak vidíte tady v té místnosti, snažila jsem se najít souvislosti mezi historickými portréty a mojí tvorbou. Tady je například portrét chlapce s červenými kalhotami a nad tím moje dílo, které to reflektuje. Přináším sem otázky, jak vypadá dnešní dětství, jak se dětem žije a třeba také, jak se budou portrétovat děti za 100 let. A možná je to prostě jen zamyšlení nad tím, co to znamená být dítětem.
1: It's maybe just a reflection on what is it being a child.
3: Ve vedlejší místnosti jsou další drobné instalace této autorky a také tu je stará dřevěná skříň, která doslova dýchá.
1: This is pranayama. Normally it's a sound installation that is in Louis Vuitton bags.
2: Tohle je dílo nazvané Panayama. Obvykle je to zvuková instalace v dýchajících taškách od Louis Vuittona, ale momentálně jsou všechny na výstavě v Bukurešti. Tady na zámku jsem pracovala s historickou skříní, která vydává zvuky, jako když dýchá. Je to taková myšlenka, že i nábytek nás sleduje a vypráví příběhy toho domu. Já dělám spoustu intervencí na různých historických místech, ať už v muzeích nebo jiných místech. A vždy se snažím najít inteligentní krásu ve věcech. Na tuhle výstavu přijde i mnoho dětí a já je chci k umění přivést i touto cestou, prostřednictvím věcí, které dobře znají.
3: Popisuje Nieves Widauer. Nezapomeňte si při návštěvě projít také zámecký park plný soch a instalací. Jednou z nich je i zvuková instalace od nizozemského umělce a skladatele Rolanda Emila Kuita, který je prvním holandským umělcem, jehož nahrávky byly vyslané do vesmíru na palubě mise NASA. Pomocí QR kódu si tu můžete spustit zvukovou stopu a vydat se na procházku mezi barevné dřevěné kůly. Uslyšíte tu různé sekvence zpěvu papoušků.
0: To byly dvě reportáže o nové umělecké sezóně na zámku Bechyně na Táborsku. Kromě prohlídkového okruhu tu tedy najdeme hned několik výstav. Zůstanou otevřené až do 13. září.

0: Francouzský skladatel, dirigent a nástrojař rakouského původu, žák Josefa Haydna, Ignác Josef Pleyel, byl autorem menuetu ze své symfonie F-dur, hrál Tonkünstler Orchester pod taktovkou Paula Angerera.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15:30 a téměř 6 minut k tomu. Jaro v červnu. Právě v tomto období začíná ve francouzském městě Toulouse festival zaměřený na umění ve veřejném prostoru, městský a také udržitelný rozvoj. Má název Nové jaro v Toulouse. Ekologická přehlídka se vždy v tomto jeho francouzském městě zaměřuje na jednu svou čtvrť a po dobu celého měsíce přibližuje, jak se dá propojit historie se současností. Více dozvíme se reportáže naší spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorové.
2: Na tiskové konferenci, kterou organizovali přímo v Paříži, se nás sešlo hodně, nejen z Francie, ale hlavně ze Španělska. Španělsko totiž letos v Toulouse hraje významnou roli. Nejprve si vzal slovo přední kunsthistorik a bývalý umělecký ředitel Muzea moderního umění v New Yorku a dnes ředitel nadace Cartier v Paříži, Belgičan Chris Dercon. Jak říká přehlídka, v Toulouse ukazuje umělce mezi žánry. Sám přitom nemusí být interdisciplinární a přitom s mírným studem v hlase upozorňuje na to, že ve Francii se zajímáme především o to, co je francouzské, a minimálně se věnujeme tomu, co je u našich jižních sousedů. To je případ právě španělského současného umění. A právě proto přizvali na pomoc významnou španělskou osobnost kultury. Tou je Rosy de Palma. Chris Darkon připomíná, že ji známe nejen jako slavnou herečku Almodovarových filmů, ale jako hudebnici, tanečnici, spisovatelku nebo modelku. Právě ona je představitelkou humanistického přístupu v umění. Umění je pak nástrojem k mezilidské shodě. Eugénie Lefebvre, jedna z kurátorek letošní přehlídky Nové jaro v Toulouse, připomněla, že každý rok se v Toulouse věnují několika čtvrtím. Tou je letos Marengo, Bonfoy a Jolimont. Čtvrtý ročník tohoto neobvyklého festivalu ukazuje vizi současného umění ve veřejném prostoru. Ať už je toto vizuální, hudba, poezie, tanec, jsou to i instalace nebo video. Letos je ambasadorkou právě Rosy de Palma. Právě španělská herečka je podle ní ideální představitelkou propojení současných umění a navíc se sociálním humanistickým vhledem. Rosy de Palma říká, že být umělkyní nebo umělcem je podle ní na prvním místě být jakýmsi řemeslníkem, tvůrcem určitého nápadu. Festival Nové jaro letos představuje na 40 umělkyň a umělců, mezi nimi třeba feministické koláže španělského umělce Angela Pantochy, fotografie Pilar Albarracini, malby Dalily Deleas Buzar, dílo fotografa Manuela Utumara nebo videoinstalace Gali Hernández López, držitelky francouzského ocenění filmového Césara za experimentální film. Rosy de Palma upozorňuje na velkolepost a bohatý program celého festivalu. Během něj dokonce vystoupí sama, a to se svojí hudební skupinou. Herečka Rosy de Palma je ambasadorkou nejen pro UNESCO, ale letos také pro festival Nové jaro v Toulouse. Z Francie Marie Sýkorová, Český rozhlas.
3: Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kapi.

0: Kapela Bran je známá svým osobitým pojetím hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Píseň Žízeň najdeme na albu Galet Komplet. Název odkazuje k bretaňské pochoutce palačince z pohankové mouky se šunkou, sýrem a vejcem. Umělci ale apelují, abychom nezůstávali někde v kuchyni. Žloutek je totiž obrazem životadárného slunce a záhyby na okrajích palačinky jsou jednou mořské vlny, jindy třeba písečné duny. Otevírá se nám tak prý celý svět. Menší svět nám teď nabízí novinář Petr Vizina. Svou úvahu pojmenoval Hardcore ze Sudet.
1: Zastavíš dodávku před Pennymarketem v Mimoni, otevře šoupací dveře a z auta vyndá violončelo. Sedne si do otevřených dveří auta a začne hrát. Co se obecenstva týče, neměl jsem ambici konkurovat jeho plánům nakoupit rohlíky a hajzl papír v akci, zaznamená si později. Chtěl jsem jen jedno, vyloudit úsměv, třeba jediný. Ale nestalo se nic, nikdo nezvedl hlavu, všichni byli zhrbení, oči zabořené do nákupních košíků. Donkichotský pokus potěšit alespoň jednu nakupující duši by mohl být uměleckým záměrem, intervencí, jak se říká. Skutečnost je ale prostší a možná o to zajímavější. Hudební nástroj se totiž vezl k houslaři na seřízení a na parkovišti před obchodem si violončelo měli jen předat. Pokus vyloudit medovými tóny, byť jediný úsměv, byl okamžitý nápad pro budoucnost zaznamenaný v básni. To jsou přesně ty chvíle, kdy se cítím jako mesiáš a usiluji o spásu světa, nebo ji alespoň nabízím. Zapsal si k tomu sebe ironicky. Tak se mi básník, violončelista a hlavně historik Tomáš Cidlina jeví. A jeví se mi tak to, co v krajině, které někdy dost nepřesně říkáme Sudety, Tomáš podniká. Přesný morální instinkt i pozorovací talent, kontrolovaný ironickým odstupem vůči vlastnímu snažení. A tak čtu sbírku nazvanou Heimatkor, sestavenou ze strašidelných, hnusných a nakonec nadějeplných básní, zalidněných živými i mrtvými z česko-německého pohraničí. Není náhoda, že název, totiž spojení německého Heimat, totiž domova, a kor, připomíná hudební žánr hardcore. Syrová a neučesaná hudba se valí stejně divoce, jako dějiny České Lípy, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Janovic a dalších míst, kterých si všímá. Není to tak dlouho, co stejné téma vyvolalo pozdvižení v Brně. Zdá se ale, že strašení sudeťáky už je něco jako film pro pamětníky, na který už se mladší nehrnou. Cidlina je ročník 1982, což je kromě vzdělání historika možná další důvod, proč soužití podél hraniční čáry nevidí optikou my a oni. Všímá si lidských příběhů, ale ve své chápavosti se dokáže včas zarazit. Vexlákovi, který vyrostl u hraničních drátů na Chebsku, šmelí cigarety nebo starožitnosti kradené v kostelích a točí amatérské porno na statku zkrachovalého JZD, skutečně není pomoci, povzdechne si básník. I takzvaný Fiškus bohemicus, lidský typ, který se nepředře, ale na všechno a na všechny svým fištrónem vyzraje, je odpudivější než ten nejhlučnější hardcore, po kterém cáká krev z uší. Těžká věc tahle naděje v dějinách rozdrolených válkou, vyhnáním a smrtí tisíců. Něco to bude vždycky špatně, ale dá se s tím správně žít? Dá se s tím vůbec žít? Kdo jsem já, abych podřízl nejkrásnější strom ve vesnici, třeba že tu roste od roku 1945 úplně špatně? Ptá se své ženy mladý muž vyzbrojený pilou. Hledí na divně rostlou lípu vedle chalupy, kde založí rodinu. Někdy je naděje setkáním krásy a zdrženlivosti, napadne člověka nad básní nazvanou Janovice. A nic se neskazí trpělivostí. Pokračování příběhu z parkoviště u Pennymarketu v Mimoni se do básně nedostalo, je totiž takové. Další koncert z otevřených dveří dodávky už nakupující zaujal. Dlouhé medové tóny violončela si získali přízeň i úsměv publika tlačícího vozíky.

Brodit se řekou museli otroci, kteří utíkali na svobodu a potřebovali zmást své pronásledovatele se psy. Americká zpěvačka Eva Cassidy roku 1998. A teď pojďme na jiné, ovšem pro tentokrát zcela konkrétní místo, které se stalo tak hodně známým kvůli neskutečné tragédii. V Lidické galerii je nová výstava. Tvoří ji 65 děl, která nedávno darovala Lidické sbírce umění turecko-britská správkyně a sběratelka Hima Kabakciová. Autory děl jsou převážně umělci z turkicky mluvících zemí, ale nechybí ani české zastoupení v podobě děl Františka Buranta. Hodnota daru je zhruba 10 milionů korun. Výstava v Lidické galerii potrvá do 7. března příštího roku.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. Teď firmy členů vlády nemají přístup plošně ke všem veřejným soutěžím, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Francie a Kanada zakázaly vstup do země izraelskému ministrovi financí Becelelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá také Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové nabídne od 19. do 26. června přes 400 produkcí od činohry a nového cirkusu přes koncerty až po site-specific projekty ve veřejném prostoru. Publikum je uvidí na 30 místech v historickém centru 100-tisícového města. Tématem letošního 31. ročníku akce je dialog, jak uvedli dnes pořadatelé. Organizátory festivalu jsou Klicperovo divadlo, divadlo Drak a nezisková organizace Kontrapunkt. Divadlo Drak a okolí se při festivalu promění v rodinnou zónu, kde bude možné vidět představení českých i zahraničních souborů, zúčastnit se tvůrčích dílen a venkovních aktivit. A počasí v noci čekejte zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky se vyskytnou jen ojediněle. V jeho východní polovině republiky budou postupně četnější. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech až 8 stupňů, na horách naměříme kolem 8. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty od 14 až 18 stupňů, na horách naměříme kolem 10. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: George Gershwin a jeho bratr Ira, Ella Fitzgerald a Louis Armstrong. Tato čtveřice bude hrát hlavní role v následujících 4 minutách, rok 1956.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: Lidová výšivka, dřevěná hračka, designová váza a obchod Krásná jizba. Všechny je spojuje snaha přiblížit tradiční řemeslo současnosti. Tím se po desítky let zabývalo ústředí lidové umělecké výroby, známé jako Úluv. Instituce, která odporovala a ochraňovala lidovou tvorbu a také významně ovlivňovala představy o tom, co je kvalitní design, dobrý vkus a česká tradice. O Úluvu je aktuální výstava v Národním muzeu. Jak máme dnes hodnotit odkaz této instituce, kde končí inspirace folklorem a začíná pouhá stylizace? I na to se zeptá Saša Michailidis, historičky a vedoucí archivu Národního muzea Kláry Vojčové a návrhářky tkanin Evy Jandíkové. Poslouchejte od 16:30.

0: Mnichovský rozhlasový orchestr v čele s Romanem Kaufmannem v části opery Mazepa Petra Iliče Čajkovského. A od postavy bývalého hejtmana záporožského vojska Ivana Mazepa teď na jih Čech. Prachické muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nuget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění taky vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Prostřed této vitríny máme vystavený největší nuget o hmotnosti 105 gramů.
2: Nejzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prachinském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Tento nuget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů, o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramů.
2: Tyto nugety se nacházely ve zvětralé křemenné žíle.
1: Ta původní křemenná žíla musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě, které okem nevidíme. Vzácně jsou tam třeba milimetrová zrnka drobná, která lze třeba lupou vidět.
2: Tyhle křemeny jsou názornou ukázkou, jak asi mohly vypadat na zlato nejbohatší části křemenných žil, které ve středověku vedly v Píseckých horách k zakládání zlatodolů.
1: Písecké hory právě byly známé tím, že již od středověku zde probíhala těžba zlata na takových podobných křemenných žilách, jako můžeme vidět zde. Například zlatodoly Havírky, u Semic, nebo rozsáhla oblast zlatodolů Kometa mezi Všetečí a Těšínovem.
2: V Jihočeském kraji mají lidé zlato spojené hlavně se zlatonosnou řekou Otavou. I nálezy tohoto zlata na výstavě uvidí.
1: Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít jako velmi rozdílnou velikost od opravdu nějakých mikroskopických plíšků, které téměř nevidíme. Ty máme třeba tady v té jedné části, až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru, výjimečně i více.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: Je to způsobené tím, že toto zlato není čisté zlato, ale obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti, do které se teď půjdu s Jaroslavem Cíchou podívat, jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Potom uvolnění vlivem zvětrávání, když se dostanou do vlivu vnějšího prostředí, tak se ty tvary postupně mění, protože zlato je měkké, kujné, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Prachinském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Charles Aznavour v celé své kráse roku 1961. Už máte plány na večer? My na Vltavě nabízíme třeba Danielu Kolářovou v roli ženy, která nepoznává svého syna. Na programu je totiž hra o jedné úplně obyčejné a zároveň výjimečné ženě z pera Marka Ravenhilla. Angela odmala toužila po velké rodině, nakonec se jí narodil jediný syn a ani toho na konci života nepoznává. Ve své první autobiografické hře složil Ravenhill poctu své vlastní matce, která poslední 5 let před smrtí bojovala s Alzheimerovou chorobou.
1: Vidíš se v zrcadle?
2: Vidím. Zestárla jsem, co?
1: Zestárla, mami. Jsi velmi stará dáma. Líbí se ti ty vlasy?
2: Ty jsi moje sestra?
1: Chceš, abych byl tvoje sestra?
2: Nemůžeš být moje sestra, protože jsi muž. Jsi můj syn?
1: Přesně tak.
2: Jmenuješ se Mark?
1: To jsem já. Mark Ravenhill. Mami, Ted je venku v autě. Čeká.
2: Ne, nechci ho vidět.
1: Ale on chce vidět tebe. Má tě rád?
2: To říká pořád.
1: Promluv s ním, prosím.
2: Já se bojím, Marku. Já jsem blázen?
1: Ne víc, než my ostatní. Všichni jsme tak trochu blázni. Občas. Máme v hlavě zmatek. Vzpomínky si s námi hrají a to nás vyvádí z míry.
2: Myslíš?
0: Bez sentimentu, ale s účastí vypráví autor Mark Ravenhill o mateřství, lásce, úzkosti i odcházení. V titulní roli české premiéry se představuje Daniela Kolářová. Rozhlasová inscenace Angela v režii Izabely Šenkové vznikla jako připomínka 60. narozenin jednoho z nejvýraznějších současných britských dramatiků. Poslouchejte v premiéře tedy dnes od 20 hodin. A zítra ráno v Mozaice si budeme povídat třeba o 40-leté slovinské scénáristce a režisérce Uršce Djukič, která natočila autorský debut o dospívání, sexuálním zrání a ohledání identity. O snímku Co je ti holka se na loňském mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary mluvilo jako o slovinském zbormistrovi. Je toto srovnání na místě? To si povíme ráno s naší spolupracovnicí filmovou publicistkou Alicí Aronovou. Úterní odpolední Vltava utekla jako voda. Hezké pokračování dne přeje z modrého studia Michaela Dittrichová.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Akcent.
1: Lidová výšivka, dřevěná hračka, designová váza a obchod Krásná jizba. Všechny je spojuje snaha přiblížit tradiční řemeslo do současnosti. Právě tím se po desítky let zabývalo Ústředí lidové umělecké výroby známé jako ÚLUV. Instituce, která nejen podporovala a ochraňovala lidovou tvorbu, ale také významně ovlivňovala představy o tom, co je kvalitní design, dobrý vkus a česká tradice. A je o ní aktuální výstava s šifrou ÚLUV v Národním muzeu. Jak dnes hodnotit její odkaz? Kde končí inspirace folklorem a začíná pouhá stylizace? Téma pro dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi historička a vedoucí archivu Národního muzea Klára Vojčová. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: A návrhářka tkanin Eva Jandíková. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
1: Kdybychom se přenesli do Krásné jizby třeba v 80. letech, co bychom tam našli a kdo by tam chodil nakupovat, Kláro?
2: Našli bychom tam všechno to, co jste jmenoval na samotném začátku, to znamená hračky, tkaniny, nábytek, šperky, kabelky, v podstatě na co si vzpomenete, co bylo lidové řemeslo schopno vyprodukovat. A našli bychom tam konzumentů vícero druhů, protože nakupovat tam chodili ti, kteří měli dobrý vkus a kteří rádi podpořili lidové výrobce, ale byla tam i druhá skupina lidí, kteří nechodili přímo nakupovat, ale chodili se tam dívat. Ty prodejny Krásné jizby totiž fungovaly zároveň i jako určitý showroom svého druhu, jak bychom dneska asi řekli, že lidé tam chodili hledat inspiraci, jak si třeba i sami něco vyrobit, a případně tam hledali různé solitéry, drobnosti do domácnosti, které nebyly třeba tak drahé a mohli si je bez problémů pořídit.
1: Evo, my jsme s Klárou podobný ročník a zažili jsme vlastně Krásnou jizbu právě v těch 80. letech jako děti. A teda já teda musím říct, že jako dítě mě ty výlohy moc nelákaly k tomu, abych tam šel. Ani ty hračky mě teda nějak extra nebavily. Vlastně bylo to vůbec lákavé zboží?
3: No, já jsem se přihlásila na konkurs v roce 1982 do Krásné jizby, respektive do Ústředí lidové umělecké výroby, která měla v největším rozmachu 15 krásných jizeb po celé Československé republice. No a upřímně řečeno, když jsem tam byla přijata, tak první úkol, který jsem si dala sama sobě, bylo udělat návrh kanafasu takovej, aby konkuroval klasické kostičce. Protože klasická kostička, která se tam prodávala ve všech velikostech a ve všech barvách, se mně opravdu nelíbila. Říkala jsem si, že tam musím dodat nějaký současný design, který by šel do současných bytů. A to se mně teda dařilo, ale horko těžko. Musím říct, že při prvních kontraktech to bylo jako kostička červená, 2 centimetrová, 1 centimetrová, 0,5 centimetrová, takhle vyjmenovali všechny barvy a úplně na konci byl můj první nakontrahovaný vzor, ale těch vzorů jsem jim předvedla víc, takže jenom takhle jako si ťukli jednou, abych teda jako tam nevypadala, že nejsem užitečná. Jo, pak se to zlepšilo.
1: Kláro, když se právě ale takhle bavíme o tom, co vlastně v té době ÚLUV a Krásná jizba byla, tak nebyla to do určité míry instituce, která upevnila svoji představu o tom, co to je lidová kultura a co to je lidové řemeslo, možná často i do podoby, která neodpovídala ať už těm původním tradicím a už vůbec na nějaké současnosti.
2: Myslím si, že určitě můžu souhlasit s tím, že ten ÚLUV byl tím trendsetterem, tím, kdo vlastně opravdu určoval, co ta lidová kultura v tom jejich slova smyslu je. Ale myslím si, že úplně bych nesouhlasila s tím, že to bylo jako na škodu těch věcí, že oni se skutečně snažili pracovat v terénu s těmi výrobci a část těch výrobků opravdu fungovala tak, jak původně sloužily, to znamená slánka fungovala stále jako slánka nebo hračka jako hračka, ale byla tam celá řada designů, které opravdu byly inspirované tou lidovou kulturou a posouvaly jak vyznění, tak využití toho předmětu trošku trošku dál. Takže tam bych to viděla velmi pozitivně naopak.
1: Evo, když vy jste právě zažila ten samotný úluv ve svém fungování právě v 80. letech, tak cítila jste, že tam je respekt vůči tradičnímu řemeslu a snaha skutečně ho ochránit i před nějakými, i v té době, komercionalizovanými vlivy?
3: Myslím, že ne. My výtvarníci, kterých nás tam bylo asi 10 nebo 12, tak jsme se snažili z těch tradic vycházet, z toho řemesla, vytěžit z toho co nejvíc, ale přitom to posunout do té současnosti, do toho minimalismu. Aspoň já jsem to takhle cítila. Takže ty vzory, které jsem dělala, tak vždycky měli něco, co jakoby ta tradice, co tu tradici udržovalo. Třeba jsem se inspirovala kanafasem, který se jmenoval šilhavý jeníček.
1: Mm-hmm. Můžete ho popsat?
3: No,
1: to mě zajímá.
3: Nebyl to proužek, který byste mohl nazvat symetrický. Byl asymetrický. Prostě aspoň jeden proužek v rámci 10 cm byl někam hozený. Nebo jsem ty proporce proužků, které jsem viděla na kartách, které jsou teďka k vidění v Národopisném muzeu, tak jsem ty proporce zvětšila nebo zmenšila. Prostě nějakým způsobem jsem to posouvala. Co se týká barev, tak tam jsem si nemohla moc vymýšlet, protože těch barev bylo omezené množství, 10-12 barviček, které měly k dispozici ve skladě, a tak tam jsem musela hodně experimentovat a tam to teda podle vzorků historických nebylo. Bohužel zase.
1: Claro.
2: Já bych možná k tomu dodala, že tohle se určitě měnilo v čase, protože když si procházíme tu dokumentaci, tak tam vidíme třeba na těch kartách z 50. nebo 60. let, to znamená z počátečních období toho úluvu, že se daleko více drželi ti návrháři těch původních vzorů. Tady je to, o čem mluví paní Jandíková, to skutečně potom vypuklo až v 80. letech a ta inspirace začala být čím dál tím volnější a tohleto experimentování bylo možné. Ono taky v těch předcházejících letech tak to bylo přísnější a asi by to úplně neprošlo, takový jeníček.
1: Mimochodem, Kláro, když to zmiňujete, tak ta historie úluvu jde až do roku 1945, ale on se vlastně skutečně vyvíjel dost výrazně právě potom v dobách komunistického režimu. A jaká byla vlastně tedy jeho hlavní funkce? Bylo to skutečně ochrana a řekněme prezervace těch klasických lidových řemesel? A jak se to vlastně potom vyvinulo právě do těch 80. let, kdy najednou tam do toho, jak sama říkáte, no obě dvě říkáte, je možné do toho nějak vstoupit?
2: Určitě při vzniku toho úluvu byl úkol zachránit ta řemesla. A u celé řady z nich se to opravdu stalo, že v podstatě by vymizela úplně povědomost, o nich bychom už dneska neměli a už vůbec bychom nevěděli, že něco takového existovalo, protože představme si svět po, nebo Československo po druhé světové válce, tak byl nedostatek takřka všeho a velice rychle taky potom v tom poválečném čase začala probíhat jako industrializace nebo vývoj průmyslu, takže taková ta drobná výroba malosériová nebo opravdu jenom kusová, tak hynula na úbytě. Takže tam šlo opravdu v pravém slova smyslu o tu záchranu. A ve chvíli, kdy ta řemesla už byla jakoby v uvozovkách zachráněná, tak si myslím, že tam potom se ta věc uvolnila a byla právě příležitost se rozvinout i dál a nehledě na to, že ta původní podoba těch výrobků už skutečně přestala absolutně vyhovovat tomu, co si lidé přáli a co by si byli ochotní koupit.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: V Akcentu se dnes bavíme o úluvu, bavíme se o krásné jizbě, o lidové umělecké tvorbě. Našimi hosty jsou historička a vedoucí archivu Národního muzea Klára Vojčová a návrhářka tkanin Eva Jandíková. Kláro, jsou nějaké motivy, které se skutečně dochovaly ve své, řekněme, kvalitě až do současnosti, úplně už té dávné historie, takže člověk na nich nemusí měnit nic a jsou stále populární?
2: určitě různé přírodniny, ale i různé ty postavy. Ono, ale nenašel byste to prakticky nikdy v nezměněné podobě. Vždycky ten tvůrce nebo ten návrhář si tam sám vkládal nějakou drobnou invenci, ale jako, že by nějaký z těch motivů prošel skutečně dějinami od 18. století třeba až do 20. To si myslím, že v nezměněné podobě určitě ne.
1: Evo, ani ve vašem případě u Galafasu, že byste si řekla, tohle ten motiv zůstane tak, jak je, protože ten takhle funguje skvěle už spoustu let.
3: Myslím, že jo, že některé takovéhle vzory existují a že se vlastně protáhly celým světem, že třeba Kristus leží na nějakým kostkovaným polštářku jezelnu, není z bavlny, ale prostě je tam a určitě dál tenhle ten vzor pokračoval a ještě se několikrát a víckrát se zopakuje ještě do budoucna.
1: Dá se, Kláro, poznat, že někdo s folklorem pracuje citlivě a nebo naopak, že už vlastně z toho vlastně dělá, použiju to slovo, kýč?
2: Nejsem etnograf, jsem archivář, takže spíš tady musím spoléhat na svůj cit. Samozřejmě máme už to v oku, zrovna nedávno jsme se s kolegyněmi nad tím smáli, že od té archivařiny, která se zabývá jenom těmi papíry, tak už jsme schopni rozpoznat některé návrháře v úlovu právě podle jejich specifických postupů a návrhů, takže cestu jsme ušli určitě dlouhou, ale tohle bych se asi netroufala posuzovat takhle striktně, jak vy se na to ptáte.
1: Dobře, tak se zeptám Evy, protože ta věřím, že rozpozná kvalitní řemeslo od kýče.
3: U těch proužků a kostiček, který jsem dělala já, tak tam se moc uhnout nedá do kýče. Ale jsou řemesla, obory, které zobrazují něco, třeba já nevím, paličkovaná krajka a podobné záležitosti a tam se do toho kýče dá uhnout velmi snadno. U té hračky, u všech věcí, které snesou nějaký tvarový ohýbání, křivky a podobně, tak tam se to dá deformovat, proporce nějakým způsobem ohnout, takže to už není ono.
1: Pokud jste v úluvu narazili na to, že některý výrobek směřuje právě k tomu kýči, tak fungovala tam autocenzura, to znamená, že jste si všichni vzájemně řekli, tudy cesta nevede, anebo to prošlo někdy i přes vedení, protože řeklo, to se bude prodávat?
3: No, tam byly umělecké komise. Každý půl rok zasedla umělecká komise, asi 15 lidí tam bylo. Byli to profesoři z vysokých škol, případně teda z těch oborů, který se předkládali. A já jsem tam zažila na vlastní kůži profesora, který učil mého tatínka, pana Karla Lapku, který, když jsem poprvé předkládala, tak tam seděl v komisi. A naposledy jsem tam zažila svého spolužáka, který byl v té chvíli nebo v té době jmenovaný asistentem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, takže ten mě taky posuzoval, jestli to dělám dobře nebo ne. No, takže umělecká komise vybrala, co bylo dobře a co bylo špatně a potom teprve mohli nastoupit obchodníci a ti si vybírali jenom z těch dobře vybraných věcí.
1: Kláro, znamená to, že úluv a potom potažmo tedy ta výkladní skříň v podobě krásné jizby byl skutečně velmi propracovaný a profiltrovaný systém toho, jak kvalitní lidové řemeslo se dostane ke konečnému zákazníkovi přes všechny ty problémy, které měla socialistická výroba z hlediska kvality výroby.
2: Myslím si, že teoreticky by to tak určitě mělo být a myslím si, že ve většině případů v praxi to tak i opravdu bylo, protože dokonce to měl úluv i ve svém statusu, že se má starat o kvalitu a propouštět skutečně jenom to, co je kvalitní výroba a co je tradiční a byl tam třeba velký důraz na zachování tradičních technologií. Takže i z toho hlediska té výroby to vlastně bylo hlídáno, jestli se nešvindluje a nepoužívají se nějaké nástroje, které třeba by se neměly a vytvářely by trošku jiný tvar těch věcí a skutečně tady to hlídání kvality bylo velkou složkou činnosti úluvu.
1: To znamená, že když se probíráte archivními předměty z úluvu, tak se vám nerozpadají pod rukama, protože jsou prostě špatně vyrobené.
2: My se probíráme jenom těmi papíry v archivu, ale je fakt, že pokud jsme teď dávali dohromady právě tu výstavu, takže těch věcí z úlovu ještě nalézáme spoustu a do dneška slouží v těch domácnostech. Sama mám celou řadu věcí po svých rodičích a vlastně do dneška je používám a dají se úplně perfektně prostě dál používat k tomu účelu, k jakému byly vyrobeny a nerozpadají se.
1: Což je mimo jiné?
2: Dvě knihovny máme, sedačku, na které se obouváme v předsíni. Oni prodávali i nástroje právě k provozování těch lidových řemesel, takže já mám třeba podložku na paličkování a ty paličky a ty věci prakticky jsou jako nové. Skutečně velmi, velmi kvalitně vyrobené.
1: Společně s historičkou a vedoucí archivu Národního muzea Klárou Vojčovou a s návrhářskou tkanin Evou Jandíkovou se bavíme o lidové umělecké tvorbě, která v dnešní době je velmi žádaná, je díky i projektu Krásná práce její opět vlastně věnovaná pozornost a je tam právě ta spojovaná ta minulost se současností. Ale nakolik si skutečně myslíte, že je žádaná ve chvíli, kdy jsou především v kurzu ty nejlevnější globální e-shopy, kde se prodávají výrobky za co nejmenší cenu? Evo.
3: No, po rozpadu Úluvu v roce 1996 vlastně pokračovaly dílny ve své činnosti a pokračují některé až do dneška. Teoreticky to měli snadnější ty řemesla, které byly průmyslovější, protože tím zavedením té mechanizace se mohly stát výrobky levnější o něco, než ty, které byly opravdu dělané poctivě jako originály de facto. A tady tahle ta řemesla teda opravdu zanikla částečně křísí právě ta krásná práce. Další, o kterých jsem mluvila, to znamená třeba nábytek nebo textil, to byly obory, do kterých opravdu musela přijít mechanizace už tenkrát, tak ty se vyvíjely samozřejmě takovým tím směrem do životního stylu současného a už opouštěly tu řemeslnou stránku a to řemeslo na nich už není tolik vidět.
1: Klaro.
2: Já bych to možná dodala, že tato myšlenka stála už u zrodu samotného Úluvu, protože jeho takovým ideovým otcem byl ekonom Theodor Pistorius, který se hrozně zhlédl ve švédské lidové výrobě a on vlastně prosazoval myšlenku, že lidé ve státě určitém jsou vlastně morálně povinni v podstatě si kupovat i dražší, ale kvalitnější zboží domácí výroby, nežli ten levný, dovážený, oni tomu tedy říkali brak. Takže tahle ta myšlenka vlastně stála už na samém počátku toho Úluvu a vlastně vrací se v tom kruhu dneska pořád zpátky. Jestli teda si koupit dražší, ale kvalitně vyrobený zboží, nebo si něco nechat přivést z toho levného e-shopu.
1: Tím, že Úluv se v České republice rozpadl, tak všechny aktivity, které směřují k záchraně lidové tvorby, tak směřují od spoda. Ale na Slovensku například vlastně Úluv stále přetrvává pod ministerstvem Slovenské republiky. Je to vidět na tom, jak jsou zachovaná lidová řemesla právě na Slovensku nebo u nás? A nebo se dá říci, že se nám podařilo do určité míry vlastně nahradit i tu roli státu díky aktivitě a nadšení?
2: Tak ona už ta startovní pozice byla trošičku jiná, protože na Slovensku zdaleka industrializace neprobíhala tak rychle a tak intenzivně, jako to bylo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, takže oni tam měla ta řemesla snazší startovní pozici, protože pořád ještě tam v tom roce 45 a v těch následujících desetiletích vlastně byla provozována spontánně. V Čechách už tomu tak nebylo. Na Slovensku samozřejmě ten Úluv tedy zůstal v provozu i nadále, ale také v současné době samozřejmě bojuje s existenčními problémy. To myslím, že je velmi, velmi podobné A úplně bych teda nesouhlasila s tím, že je to jenom aktivita ze spoda, protože existuje tady Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, který minimálně v té teoretické rovině ochrany řemesel, výzkumu těch technologií převzal úkoly toho někdejšího úluvu. Takže tam asi to není tak zlé vlastně.
1: Evo?
3: Já bych se chtěla připojit k tomu slovenskému úluvu, který má v současné době problémy hodně velké, ale v posledních letech udělal docela šťastný tah tím směrem, že se zaměřil na workshopy a kurzy, které provozuje, že učí mladé lidi tomu řemeslu. Takže on primárně neprodává výrobky nebo nepropaguje výrobky a výrobu, ale propaguje právě to know-how těch řemesel. A to si myslím, že je docela chytré.
1: Pokud by lidová řemesla měla být zachována u nás a máme tady vlastně, ať už tedy, jak jste sama zmínila, státní organizace, které se jim věnují na té akademické, teoretické úrovni, máme tady vlastně aktivity samotných řemeslnic a řemeslníků, máme tady projekt Krásná práce, tak co by ale vlastně ještě nejvíce, Kláro, z vašeho pohledu pomohlo?
2: Určitě osvěta, aby se o těch řemeslech mluvilo, aby se přesně ukazovala mladé generaci, protože ono se zároveň ukazuje, že s tím, jak máme spoustu počítačů a všeho možného, tak to, když si může člověk něco vyrobit vlastníma rukama, tak se stává ohromným relaxem, ohromným oddechem a člověk z toho má úplně jinou radost, než když si to koupí. Takže myslím si, že to je ta cesta, kterou se ale i vydávají někteří ti řemeslníci, že pořádají svoje workshopy, svoje dílny a snaží se těm lidem ukazovat, co všechno je možné a co si mohou vyrobit a že to mohou s prospěchem využívat.
1: Kláro, když to celé shrneme, je nějaký středobod, nějaké místo, kde by člověk skutečně v České republice, když už to tady není úluv, že by si mohl říct, tady najdu všechno a všechny kontakty na lidovou tvorbu a řemeslnost v celé České republice, protože tohle to je vlastně ten hlavní rozcestník.
2: Já bych asi hledala na stránkách toho Národního ústavu lidové kultury. Není to samozřejmě stoprocentní, to ani není možné, ale mají tam právě stránky věnované i výrobcům a různým pomůckám, které se k tomu dají používat, takže tam bych začínala určitě já.
1: Evo, máte nějaké následovníky nebo následovnice ve svém řemesle s kanofasem?
3: Nemám.
1: A trápí vás to?
3: Trápí.
1: A jak byste je chtěla najít? Když teďko vlastně někdo to bude poslouchat a řekne si, to bych vlastně chtěl dělat, tak může se vám ozvat?
3: Určitě. Doufám, že se mě ozve i bez tady tohohle toho rozhovoru nějaká studentka z Vysoké školy umělecko-průmyslové. Tam začínají tkát u Filipa Kubáka, to je Strmilov, to je dílna, která vlastně byla v rámci úluvu také vytěžována. No a takže tady začíná takovej počátek toho průmyslového, zároveň i řemeslného tkaní. No a uvidíme, co dál.
1: Kláro, je nějaké lidové řemeslo, o které jsme nenávratně přišli od, řekněme, té půlky 90. let?
2: Já doufám, že ne a že k tomu přispěla právě i ta dokumentace úluv, protože vidíme to u nás badatelně, že se lidé o ty věci zajímají a využívají skutečně tu dokumentaci k tomu, aby se na jejím základě třeba to řemeslo znova naučili. Kdybych řekla asi to, co se mně asi nejvíc líbilo, tak to je vlastně irská krajka a háčkování takových drobných broží ve tvaru kytičky. Tak to u nás byla dáma, která prostě se inspirovala skutečně tou dokumentací úluv a vlastně dneska nevím, nakolik dobře nebo špatně se tím živí, ale rozhodně v té tradici pokračuje. A myslím si, že takových řemeslníků je celá řada, kteří pokračují v tom, co ten úluv zachránil.
1: Rádi v Akcentu ukončíme happy endy, tak tohle to by mohl být jeden z nich. V dnešním Akcentu jsme se bavili o lidové umělecké tvorbě. Ve studiu s námi byly historička a vedoucí archivu Národního muzea Klára Vojčová. Moc děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A návrhářka tkanin Eva Jandíková, díky moc.
3: Také děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes 1 miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius také oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 miliard do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné

na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje také dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt víc než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje také návrh na zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Fenoménu libereckých výstavních trhů se věnuje nová výstava Severočeského muzea v Liberci. Toto město se díky nim za minulého režimu stávalo každoročně v létě na několik týdnů centrem módy, inovací i zábavy. Letos by zaniklé trhy oslavily 70 let. Výstava se podle jedné z kurátorek Kristýny Rosmanové zaměřuje na zlatou éru výstavních trhů, za což pokládá 60. a 70. léta. V té době každoroční návštěvnost trhů dosahovala až 600 tisíc lidí. A počasí zítra bude převážně zataženo, občas déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18, na horách naměříme kolem 10. Víc zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová. A teď repríza Art Café.

0: Art Café. Světlo, dialog, hostina. Témata letošních ročníků festivalu Královéhradeckého kraje, které oživují celá města nebo obce. Mezinárodní festival Regiony v Hradci Králové, Šrámkova Sobotka a Teatrum Kux. Jakým způsobem se zvolená témata promítnou do festivalové dramaturgie, jak se v průběhu let proměňuje vztah organizátorů k místu i místa k festivalu a jaký je klíč k udržitelnosti festivalů, které existují již několik desítek let? I tomu bude věnován dnešní díl Art Café, u kterého vás vítá Dominika Mithofer. Ve studiu je se mnou dramaturgyně Klicperova divadla a předsedkyně dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Regiony Adéla Vondráková. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Organizátor festivalu Šrámkova Sobotka Honza Trč. Ahoj Honzo.
2: Ahoj a dobrý den.
0: A umělecký šéf festivalu Teatrum Kux i souboru Geisler Hofkomedianten režisér Petr Hašek. Ahoj Petře.
3: Ahoj a zdravím posluchače.
0: Mezinárodní festival Regiony začne už za pár týdnů, konkrétně 19. června. Šrámkova Sobotka se otevře svým návštěvníkům 4. července. Festival Teatrum Kux vypukne 19. srpna. Jak se aktuálně mají vaše festivaly? Adélo.
1: Tak my jsme vlastně úplně ve finále, ta drtivá část naší práce už je v podstatě hotová a začátkem tohoto měsíce jsme spustili prodej lístků, takže náš festival se má dobře a dobře proběhne. Petře.
3: Náš festival je v očekávání. My jsme teďka hodně aktivní, protože ladíme poslední body programu, aby jsme mohli 1. června spustit taky předprodej. Takže všechno finišujeme a zejména se těšíme.
0: A Honzo?
2: Tak nás ta cílová rovinka teprve čeká, protože jsme u 14 dní posunutí oproti regionům, ale už se to začíná v Sobotce tak tetelit ve vzduchu, to očekávání toho, co nás čeká.
0: Dnešní Art Café se bude věnovat i hudebnímu programu festivalu. Začneme nejnovějším singlem Astrofyzik kapely Ametyst, ve které působí oblíbený Ventolin. Ametyst vystoupí na festivalu Regiony v Hradci Králové v pátek 25. června v Šapitou divadla Drak.

0: Adélo, tématem festivalu Regiony je dialog, tedy téma dostatečně široké, aby se pod něj dalo ukrýt mnoho. Proč jste si vybrali právě toto téma a jak se promítne do dramaturgie festivalu?
1: Tak my jsme si říkali, že dialog v naší společnosti je neskutečně potřeba a to nejen taková ta kakofonie hlasů, kdy jenom někdo mluví, ale ten skutečný pravý živý dialog, kdy nejen někdo mluví, ale někdo taky pozorně naslouchá. A to je něco, co jsme chtěli vytáhnout zase víc k pozornosti diváků a vrátit se tím spádem jako vlastně i ke kořenům toho divadla, protože divadlo je prostě založeno na dialogu a nejenom dialogu postav na jevišti, ale dialogu mezi jevištěm a hledištěm a v našem případě navíc i dialogu nějakých uměleckých forem nebo divadelních druhů, protože my se tou dramaturgií snažíme obsáhnout co nejširší paletu divadelních přístupů a máme na tom programu vlastně spoustu projektů, které ohmatávají hranice těch žánrů, druhů a jsou třeba i meziumělecké.
0: Honzo, letošní sobotka se ponese v duchu tématu hostina, což odkazuje mimo jiné i ke kulatému výročí, tedy k 70. ročníku Festivalu českého jazyka a literatury. V programu avizujete mimo jiné i degustační menu současné češtiny. Narazili jste při hlubším zkoumání tématu na nějaké zajímavé gastronomické neologizmy?
2: Tak čeština samozřejmě nesklamala, to je třeba říci. Krom toho, že se může vytasit se svými vlastními slovy, zmíním tady například jídloismus, což je až náboženská fascinace jídlem. Potom v návaznosti na to jídlo mě zaujala slova jako jídlostačný a soběstačný v rámci nějaké spotřeby a jídlonož, což je kurýr, který, jak známe všichni, jezdí Boltem a podobnými společnostmi, tak ale nebrání se čeština ani nemůže bránit těm zahraničním vlivům, takže tady máme slova jako foodie nebo freegan, což, jak jsme se tady už bavili, takový militantní strávník se vší láskou k těm a oceněním, kteří to dělají, neboť jsou to lidé, kteří se snaží vést nějaký udržitelný přístup k jídlu, ale můj nejoblíbenější je teda zoodles, což vzniklo spojením slov zucchini a noodles, takže jsou to v překladu cuketové nudle. Tak pokud byste se chtěli dozvědět více, tak 7. července budeme mít celou dopolední přednášku věnovanou právě tímhle těm krásám.
0: Teatrum Kux si za své téma zvolil světlo, symbol naděje i prozření, ale také barokního světla a šerosvitu, odkazujícího k místu konání baroknímu areálu Kux i k oslavám svých 25 let a klíčovému zdroji inspirace. Součástí letošního programu bude velkolepá barokní opera Divadlo světla. Petře, jak probíhají přípravy a zkoušení této opery?
3: No tak my do Divadla světla už jsme ponořeni jako více než 2 roky, protože to celé vzniklo tím, že jsme poptali současného skladatele Jana Jiráska, aby pro Geislery k jejich výročí, také 25. nám, jestli by neskomponoval přímo pro ně, pro činoherce vlastně operu. A pak jsme hledali nějakou dobu to téma a zároveň se to potkalo zase s tématem Kuxu, protože jsme tam před těmi 2 lety pokřtili francouzský román, nebo román francouzské autorky Andela Flot Mehdevi, která román s názvem Divadlo světla vyšel i právě v češtině v nakladatelství Argo a zabývá se Kuxem a prvním veřejným divadlem tady na našem území, což bylo Šporkovo divadlo v Hybernské ulici. A ten román nás tak zaujal, protože je to o mladém klukovi, který se stal prvním osvětlovačem, prvním light designérem, tak nám to přišla vhodná látka právě pro operu a pro nás, pro Geislery, takže jsme to začali takhle připravovat. Helena Koblišková vytvořila libretto, Jan Jirásek komponoval, no a zkomponoval to tak, že to je hodně, hodně hudebně náročné pro nás, takže to už hodně dlouho hudebně nastudováváme a teď jsme ve fázi, že jsme po generálkách, Čechách a připravujeme se na světovou premiéru na Smetanově Litomyšli, takže se těšíme a jsme taky zároveň pln obav, ale máme naději, stejně jako náš festival, a myslím, že stejně jako festival v regiony potřebuje ten dialog, nebo chce postihnout dialog, to je určitě hrozně nutný a myslím si, že si to všichni slibujeme od našeho festivalu, že vedeme dialog s našimi diváky, ale i tu naději v dnešní době, ta nám trošku chybí, takže my jsme se rozhodli, že ještě k tomu dialogu přidáme tu naději, tak doufám, že to bude přítomné i v té naší inscenaci, kterou budeme otevírat celý festival na nádvoří hospitálu. A zároveň jenom bych vás chtěl poopravit, že to nebude se jednat o barokní operu, je to ryze současná opera, ale zabývající se barokem nebo odkazující se k baroku.
0: Vaše festivaly prorůstají do celého města nebo obce. Máte pocit, že jste za dobu svého fungování už prorostli celým veřejným prostorem i jeho zákoutími, nebo stále objevujete nové možnosti? Měníte vy podobu místa, nebo to samotné místo mění vás? Honzo.
2: Tak jak už padlo, tak letošní ročník, který budeme mít, tak bude 70., což je, myslím, dost času na to, aby si město a ten festival na sebe přinejmenším zvykli. Nicméně já za sebe můžu říct, že za těch 10 let, kdy se Šrámkovou Sobotkou nějak žiju, tak mě nepřestává fascinovat to, jak ačkoliv malo město, ne úplně velká brána do českého ráje, tak nějaké plné míst, které, když se procházím, když se mi to zrovna povede se teda procházet i mimo ta frekventovaná zákoutí, tak jak je nabité různým scénickým potenciálem, že tady si řeknu, je, tady by bylo super scénické čtení a je, tady by bylo super udělat site-specific poslech. Ale pak to samozřejmě začne narážet tyhle ty nápady na různé provozní a logistické překážky, ale to už je zase jako můj úkol si s tím nějak poradit, ale abych odpověděl, tak myslím, že když tady bylo několikrát zmíněno slovo dialog, tak že to město s tou akcí vede i po těch 70 letech velmi živý dialog.
0: Adelo?
1: Já jsem byla připravená se vytahovat tím, že regiony vstupují do 31. ročníku, což se teď dělá těžko. Nicméně i za tu dobu, za těch 31 ročníků se ten festival hodně proměnil, vyzkoušel různé podoby a v tuhle chvíli tím festivalem opravdu žije celé město. Což samozřejmě neznamená, že my pořád nehledáme nové prostory nebo nové možnosti. Souvisí to jak s tím, že divadelní umění se vyvíjí a vznikají různé specifické projekty, kterým by třeba slušel nějaký industriální prostor nebo nějaký opravdu pěkný sklep. A tím to nemyslím, že to je ošklivé, ale že prostě potřebují svoji atmosféru a něco jim třeba sebereme tím, že je strčíme do klasického kukátkového prostoru. Tak to samozřejmě neustále hledáme a je to výzva a objevují se takovéhle výzvy pravidelně, ale mám pocit, že to město s festivalem teď žije opravdu v pěkný vzájemný symbioze. Nás to, jak město žije a jaký feedback máme vlastně od diváků i od těch běžných návštěvníků města, kteří prostě když přijedou, tak okamžitě zjistí, že se tam něco děje a třeba se někde zastaví, tak tohle to pro nás je vlastně nesmírně důležitý.
0: Petře?
3: Tak my jsme 25letý, tak to už mě taky přijde čtvrt století, taky už jsme tam dost to zažili. Já třeba osobně se neminul ani jeden ročník, takže jsem byl na všech. A vůbec důvod vzniku toho festivalu, já si myslím, že už to má v prazákladu v té myšlenky, že to je fascinace tím místem, tím silným géniem Locik, který v tom Labském údolí, tam v předhůří Krkonoš vlastně je, ona řada členů nebo toho našeho přípravného výboru tam už vlastně i zahnízdila, já už tam mám také trvalé bydliště ve vedlejší vesnici, ale ten kraj vlastně miluju a samotného mě to překvapuje, jak je tam neustále co objevovat, jak je to tak bohaté místo vlastně ke zdivadelnění vůbec, jakože to je taková divadelní krajina, barokní krajina, která je opravdu úplně jedinečná. A všechny ty umělce, kterými tam zveme, tak jsou hodně fascinovaný tím místem. nejenom barokem, ale myslím, že to je jakoby zejména to místo, proč se tam rádi všichni znovu vrací. Ale zároveň i to místo je trochu vykořeněné, nebo stejně jako baroko je plné kontrastů, takže neříkám, že všechno jde úplně hladce a neustále máme s kým bojovat, stejně jako Špork bojoval s jezuity vedle v Žirči, tak my máme pořád vůči komu se nějakým způsobem obhajovat, anebo prostě... Máme pocit, že ne všichni ten festival tam chtějí, nebo že v něm vidí smysl, ale to je prostě tím vykořeněním toho místa a tím, že to byly ty Sudety a že tam určitá ta entita, zejména ta německá, která tam byla velmi silná, tak byla vysídlena a teďka se jako znovu objevují, obnovují ty kořeny a znovu se to místo revitalizuje a myslím si zcela nesebekriticky, že k tomu hodně pomohlo to živé umění, které tam právě náš festival už těch 25 let přináší, že to není jenom o obnově těch památek, ale nějak obnově prostě toho myšlení a toho ducha, toho místa. Tak doufám, že se to postupně daří. Ono to jsou takové vlny a že nás, ale o tom se ještě určitě budeme bavit, že nás i ty místní čím dál více přijímají a berou jako součást toho jejich celoročního fungování právě v tomhle tom údolí.
0: Na festivalu Regiony má své místo i elektronická hudba. Jedním z interpretů tohoto žánru, kterého najdeme v programu, je brněnské trio Opatův modul. Je možné, že v sobotu 20. června v setu zahraje i skladbu Scarecrow, kterou si teď představíme.

0: Důležitou součástí měst i obcí je nejen jeho veřejný prostor, ale také jeho obyvatele, jak už jsme na to narazili v předchozí otázky. Jaký je vztah místních obyvatel k vašim akcím? Daří se vám nějakým způsobem mapovat, jaké procento z nich je mezi stálými návštěvníky? A setkáváte se, jak už třeba Petr naznačoval, s nějakými odmítavými reakcemi? Adélo.
1: Tak Mezinárodnímu divadelnímu festivalu Regiony se v Hradci říká Divadelňák. Myslím si, že v tom je už obsažena nějaký určitý druh láskyplnosti místních obyvatel, kteří na ten festival hodně chodí. Já jsem si byla letos v předprodeji dobít té pracovní baterky tím, že tak jsem tam byla na otevření přítomná a viděla jsem prostě tu dlouhou frontu našich diváků, kteří ještě hodinu před otevřením pokladny už stáli ve frontě a měli ty lepíky, na kterých měli vypsané inscenace, na který rozhodně musí sehnat lístky. A to mi přišlo jako neskutečně krásný a opravdu jsem si ten okamžik užila. Zároveň samozřejmě existují diváci, kteří nebo lidé, pro které divadlo nic moc neznamená, ale my se snažíme být vůči našim obyvatelům v Hradci velmi ohleduplní, protože samozřejmě ten divadelní festival je velký zásah do těch jejich životů, když stávají ráno do práce, hluk je ruší a podobně, takže všechny akce, které jsou v naší režii, končí s nočním klidem. Velmi se staráme o prostředí, ve kterém působíme, takže se staráme o klid odpadu a podobné věci a snažíme se neomezovat ten běžný život v centru města, byť to centrum města tím festivalem se opravdu rozžije. Ale zase říkám, máme na to i velmi pozitivní ohlasy a to jak od běžných diváků, od diváků z okolí, kteří přijíždějí si užít tu festivalovou atmosféru a pak ale i od té odborné obce, která tím festivalem dost často začíná svoje divadelní prázdniny a mnohdy je to až trošku terapeutické setkání.
0: Honzo.
2: Tak šrámkovka, jak říkáme mazlivě zase my, tak před těmi 7 desetiletími vznikla z iniciativy místních a lidí, kteří byli zapáleni pro odkaz Frání Šrámka, zmíním hlavně jeho družku Miloslavu Hrdličkovou Šrámkovou a myslím si, že v průběhu těch 7 dekád se na tomhle nic nezměnilo, že se místní k tomu odkazu hlásí a jakkoliv samozřejmě především s nástupem nového tisíciletí a těch posledních 2 dekád to začalo narážet, jak festival rostl na nějaké limity toho města, protože v tom poklidu najednou přijde ten týden, kdy se tam navalí několik stovek lidí, kteří tam celý ten týden stráví, včetně potom těch, kteří přijedou třeba jenom na jednotlivé body toho programu, tak jak už Adéla říkala, i my se snažíme o to nějak pečovat s těma lidma, komunikovat, aby neměli pocit, že se ze Šrámkovy sobotky stala akce, která je tak vytržená z toho místa nebo znásilňuje to město a je to nějaký intelektuální, elitářský tábor sám pro sebe, ale že je to ta šrámkovka, na kterou jsou zvyklí a jsou jim tam dveře otevřené, tak jako to bylo i dříve. Takže stává se samozřejmě, že ne každý vítá ten týden s nějakou libostí, ale snad ne příliš optimisticky, ale pravdivě můžu říct, že minimálně poslední roky to opravdu začíná žít nějaké větší synergii.
0: Chtěl bys něco doplnit, Petře?
3: Určitě, tohle je pro mě jakoby hodně takové ožehavé téma, protože nám se v průběhu těch ročníků právě stalo, že my jsme se hodně cílili na to naše publikum, které za náma jezdí a vytvořili jsme si jakoby podle mě velmi pevnou diváckou základnu, která je strašně fajn a přijímá vlastně velmi otevřeně to baroko a ty fúze barokní. A je velmi tolerantní a vlastně všeho chtivý, ale trochu jsme vlastně v tom zapomněli na to místní publikum a to se snažíme teďka několika ročníky, už asi vlastně před 3 rokama jsme si řekli, že na tom musíme opravdu zapracovat, protože jsme se vzdálili, že to je trošku, se stalo to, co Honza říkal, že jsme tam začali být brány jako takový elitáři a vlastně, že nejsme srozumitelní pro pro ty místňáky. Jak se říká, proto ani nemáme žádný takový familiární název pro náš festák. Takže je to teatrum a pro řadu, myslím, místních to je i takový strašák, přesně, že jim to ruší ten jejich zavedený klid. Ale takže jsme proto udělali řadu opatření, třeba, že jsme se trochu posunuli, to naše hlavní centrum, že já jsem vždycky si přál být hodně součástí ty obce, ale ne, že bychom dělali v obci, nedělali v obci různé programové body, nebo různé prostě eventy, ale tu hlavní večerní stage jsme posunuli trošku mimo obec, aby jsme nerušili tolik ten noční klid a zároveň taky jsme vytvořili takový prolog pro místňák. A už loni jsme se spojili s takým dokumentárním divadlem Tisíci hran, který zapojil místní obyvatele do takový jakoby site specific procházky v rámci našeho programu, kteří i vystupovali v tom dokumentárním představení, který připravili pro místňáky nejdřív předvečer toho festivalu. Jsme se sešli v obecním hostinci a vzpomínalo se tam při dokumentárních, jako měli různý fotografie a videa na místního jako velmi svérázného spotřebu, kterému se říkalo Prďola, pak se šlo do místní bývalé školy, kde zase vzpomínali ty, na své učitele, ty žáci bývalí, kteří tam doposud žijí v Kuksu. Potom jsme byli také u pramene Kukského, který kde stával původní zámek Šporkův a oni tam vzpomínali na koupaliště, který tam bylo vlastně a podařilo se nám takhle jako hezky zapojit místňáky velmi jako aktivně. Potom divadlo Dno s Jirkou Jelínkem připravili představení Kronikárium z kukských kronik, které si zahrál pro místňáky právě v té hospodě. A myslím si, že se nám takhle postupně daří je vtahovat. A měl jsem z toho velmi dobrý pocit. A zároveň jsme taky otevřeli nový kulturní prostor ve vedlejší vesnici, hnedka kilometr tam teď ve Stanovicích, 129. A tam jsme zase připravili takové vánoční setkání s místňákama. A vlastně přišlo docela hodně lidí, takže postupně takhle se snažíme je zpátky vzít do hry. Ono to v těch prvních ročnicích, co já si pamatuju, tak to bylo, že se účastnili jako dobrovolníci. A dokonce jsme tam měli i dětský amatérský soubor, který se zabýval barokem vždycky v rámci rezidence. Týden před začátkem se nám naskoušela krátká inscenace s kukskýma dětma. A to se trochu vytratilo, takže to zase zpátky vracíme do hry, protože moc o ten kontakt s místními i s místní samosprávou stojíme.
0: Pojďme na to navázat. Adélo, součástí festivalu Regiony bude také speciální koprodukční projekt. Tahle země není pro starý. Inspirovaný životy seniorů a seniorek, kteří jsou zároveň spoluautory a partnery toho tvůrčího procesu. Jak tento participativní tvar funguje?
1: My rezidenční projekt máme vlastně od roku 2023, takže letos už je to několikátý. Vychází právě z toho, že my máme svoje město rádi, takže i tohle je site-specific projekt. Vznikl na základě open callu, který jsme vyhlašovali a kde vlastně jedna z těch podmínek byla právě, že to má být projekt, který z toho města nějakým způsobem vychází. Vznikl nakonec projekt, který je vznikl ze spolupráce Chemického divadla, Divadla setkání, Nové sítě. A je to taková participativní procházka. Vychází se, zřejmě se bude vycházet z Malého náměstí a projde se tím centrem a přináší témata, která jsme považovali za vlastně ve společnosti celkem okrajová a vychází z seniorských témat a z toho, co vlastně sami seniori, se kterými Chemické divadlo a Divadlo setkání spolupracovalo, říkali o svém životě a sami v tom i hrají a nějakým způsobem se podílí. Je to vlastně hodně zajímavý projekt, protože se tam objevuje opravdu řada témat a zároveň se prochází i danými místy, ke kterým mají nějakým způsobem ti hradečtí seniori nebo obecně se týkají toho seniorského světa. A kombinují se jak ty živé scény, jakoby divadelnější, tak vlastně výtvarný přístup k performativitě a zároveň i čistě audio nahrávky, protože diváci na začátku dostanou klasicky sluchátka a společně tedy s těmi průvodci procházejí určitá jakoby stanoviště, kde se právě nějakému tématu nebo něčemu konkrétnímu věnují. Já to vlastně nechci moc spoilovat, protože scénář jsem samozřejmě četla a velmi mě okouzlil, pobavil, někdy trochu dojmul a nechci úplně prozrazovat, koho přesně potkají nebo na co narazí, protože mám pocit, že to tajemství, to, že se člověk nechá někam vést, je součástí toho zážitku, takže říkat, že dojdou z bodu A do bodu B, tady mám pocit, že nemá úplně smysl, ale chtěla bych lidi rozhodně nalákat, protože to je unikátní zážitek a opravdu příležitost se napojit na někoho dalšího a vnímat a je to to divadlo setkání.
0: Vaše festivaly jsou vstřícné i k rodičům a dětem. Věřím, že toho v těch bodů v programu je hodně, ale na co byste rádi upozornili právě tuto skupinu návštěvníků? Honzo.
2: My samozřejmě myslíme na to, že dospělí, na které ten festival primárně míří, tak by často rádi přijeli do Sobotky i s dětmi. Takže krom toho, že nabízíme jak poměrně širokou programovou paletu pro ně, i v rámci dílen, tak to děláme i pro jejich ratolesti, takže zatímco dospělí mohou jít dopoledne na přednášku nebo se účastnit některého z těch tvůrčích nebo didaktických workshopů, tak paralelně s tím mají svoje vyžití i děti, ať už se jedná o divadelní dílny, budeme mít ve společnosti, ve spolupráci s Disma, s novým rozhlasovým dětským souborem, podcastovou dílnu, recitační dílnu pro děti, tak to je jedna polovina toho a aby se na ně nezapomínalo ani v průběhu dne, tak pravidelně o 4 hodin nám začíná dětská programová linie, která je tak jako žánrově pestrá a navazuje na ní odpolední dětská dílna, takže rodiče můžou vlastně zase odložit děti do dílny, aby si ten festival užili také po svém a užívat si oni sami potom toho města nebo programu.
0: Petře?
3: Já taky vezmu obecněji, asi jako Honza, s tím, že náš festival je otevřený úplně komukoliv. Kdo se chce nechat okouzlit barokem a nebo mu tam něco říká přesně to místo, o kterém jsme se bavili, ten silný genius Loci, a myslíme, že takhle může být okouzlen přesně i ten dětský divák a zároveň naše tvorba co my máme rádi, třeba pokud se bavím o divadle, tak to je hodně hravý přístup k divadlu, takže se to dětem hodně líbí, to, co máme v rámci programu. Ale ono za ty leta už nám tam vzniklo takové, ne dětské centrum, ale v odpoledních hodinách tam v parčíku pod hospitálem, kde stojí šapito a kafekára u jednorožce, tak tam vlastně my směřujeme hodně inscenace anebo program právě cílený na rodinného diváka, hodně loutkových věcí tam je, se jí to tam opanuje, divadlo Dno, které tam dělá i zároveň vždycky kolem poledního prostě takové loutkové zpravodajství z předchozích festivalových dnů v podobě loutek, takže jmenuje se to polévkové divadlo, takže ty návštěvníci si tam můžou dát v kafe polévku, vždycky speciální, a k tomu dostanou i divadlo. A plus samozřejmě máme hodně blízko k loutkovému divadlu, takže v průběhu celé té programové skladby, kterou letos připravujeme, tak je tam řada loutkových inscenací, které jsou určeny i dětskému diváku, ale nejenom primárně jemu, protože si nemyslíme, že loutky rovná se divadlo pro děti, to rozhodně ne. O tom se asi ještě taky pobavíme, tak ale přesto jsou tam ty inscenace. Já bych vyzdvihl pro mě úplně moc milovaná inscenace Baba Jaga, Loutky bez hranic, tak to si myslím, že je pro dětského diváka úplně ideální, ale i Geisleři mají o původu Kuksu, kde se zabýváme legendou, jak vznikly lázně v Kuksu a tak dále, takže je tam toho každý den určitě pro rodinného diváka, na něj myslíme a počítáme s ním.
0: Adélo?
1: Velká část našeho programu je věnovaná dětskému divákovi, ostatně spolupořadatelem regionu je i divadlo Trak. Což mimochodem je vždycky dobrý nápad vzít dítě na festivalu a jít se podívat, co se děje v divadle Drak nebo kolem divadla Drak, protože tam je vlastně ten program po celou dobu festivalu velmi bohatý a zaměřený na dětského diváka. Proběhne dračí víkend od 19. do 22. června, kde divadlo Drak jednak odprezentuje část svého letošního dramplánu, čímž projde vlastně ty různé věkové kategorie, protože tam už si pak najdou svoje kategorie 3+, 8+, 10+, ale je tam řada dalších inscenací vysloveně pro děti. Ale máme na festivalu špičková loutková divadla pro děti, která jsou možná už jako ty jejich inscenace, moderní inscenace loutkového divadla dost často lákají rodinného diváka, protože prostě dobrý loutkový divadlo baví i dospělého. A díky regionům vlastně v tom Hradeckém kraji pak je možný vidět špičkový loutkový divadla z Česka, ať už jde o naivní divadlo Liberec nebo divadlo Alfa. A jsou tam ty kategorie opravdu od těch nejmenších dětí až do teenage publika. Ostatně u nás na regionech hrajou i tady Petrovi Geisler z Hofkomedian, ten hrajou Hněv, myslím, že 23.
3: Je,
1: a Hněv je zrovna pro teenage publikum. Mm. Ale taky je možný si na regionech nakoukat třeba tvorbu té úplně nejmladší loutkářské generace, jsou soubory Musashi Entertainment, R405 nebo Fra. A to taky můžu doporučit komukoliv s dětma, ale i komukoliv, kdo prostě má nějaký vztah k výtvarnu nebo kdo má rád hračičkování. A každopádně regiony jsou opravdu pro dětského diváka velmi vhodný a ostatně i v Žižkových sadech je obrovský program pro děti a to včetně i různých tvůrčích dílen a podobného interaktivnějšího ještě vyžití.
0: I festival Teatrum Kux má svůj hudební program. Ve středu 19. srpna v refektáři zde zahraje portugalský kytarista Tiago Matias. My si zahrajeme jeho úpravu barokního manuskriptu Caifras de Viola.

0: Art Café. Festivaly představují celoroční práci celého týmu lidí a pak jsou během pár dní pryč. Co pro vás představuje esenci vašich akcí? Snažíte se ji nějak konzervovat? Petře.
1: No, já myslím, že my jsme v tom festivalu namočený asi úplně celoročně, takže my už teďka připravujeme ten následující ročník, že víme, co bychom chtěli, aby bylo tím tématem, domlouváme společné projekty, ale vlastně i se snažíme trošku rozšiřovat tu naši činnost mimo ten festival, ať už je to formou rezidencí, které vyhlašujeme, nebo open cally, které vlastně jsme se teďka rozhodli, že hnedka po skončení toho ročníku hned vyhlašujeme už téma ročníku následujícího. Zároveň pořádáme malou loutkovou inventuru u nás v Kuxu na zahájení sezóny teďka v červnu. Takže my s tím festivalem žijeme celoročně, takže ani nemám pocit, že by se měl nějak konzervovat. A ani mi to k tomu, protože mě zejména jde o živé umění a nebo přeju si, aby ten festival byl živý, aby to nebylo, jak já s oblibou říkám, jízda na mrtvém koni, to naše baroko, aby jsme nerekonstruovali, ale vedli ten dialog se současným divákem. Takže nekonzervujeme, ale jedeme prostě a přemýšlíme do budoucna a neustále se snažíme něco vymýšlet. Tak to je asi ten náš celoroční život s Teatrem Kux.
0: Jste celoročně naložení.
1: Jsme celoročně naložení. Zejména vlastně ten náš jakoby ústřední, ta hlava, což na to bych nerad zapomněl, že my jsme taková trojice, to je Kačka Bohadlová, což je naše ředitelka festivalová i Geislerů, a pak Stanislav Bohadlo, což je její otec a zároveň vlastně nějaký duchovní otec celé té myšlenky vzniku toho festivalu, a je to významný muzikolog, takže ten se hodně orientuje v té hudební části a my zase máme na starosti tu divadelní a společně vždycky dáváme ten mozkový tras dokupy a u nás na chlupě se vždycky sejdeme a vymýšlíme prostě neuskutečnitelné věci a ono pak z toho se vždycky něco uchytí.
0: Honzo.
2: Tak mám-li vystihnout u esenci Šrámkovky, tak použiju, no, dovolím si použít slova Radovana Lipuse, který mluví o tom, že Sobotka se i díky festivalu stává vždycky hlavním městem prázdnin, což mi přijde...
1: Pak teda Kux, že jo?
2: A samozřejmě.
3: Ale hlavně ten Hradec.
2: Ano. Tak Hradec dělá prázdninám prolog, my to vykopneme ty prázdniny
1: a to epilog.
2: Teatrum Kux je takový důstojný epilog. Nicméně to si myslím, že je to hlavní město prázdnin, je ve zkratce to, co bychom chtěli, aby Šrámkovka přinášela do toho města a těm, kteří se na ní přijedou podívat. Nicméně, co se týče toho konzervování, tak v podstatě navážu na to, co říkal Petr. My teďka ku příležitosti toho 70. výročí se samozřejmě zamýšlíme nad tím, jaké jsou nějaké další možnosti, které Festival českého jazyka, řeči a literatury v nějakém současném světě a se všemi jeho problémy a výzvami může nabídnout. Takže se snažíme opravdu nacházet taková východiska, která budou zajímavá i v okamžiku, kdy třeba ten jazyk je někde na periferii toho obecného zájmu. A zároveň, jak už taky padlo, na konci festivalu vždycky zvoláváme ta a ta Sobotka skončila a žije ta a ta Šrámkova Sobotka, takže to vlastně nikdy nekončí a tím festivalem žijeme opravdu v průběhu celého roku.
0: Adelo?
3: No, já musím souhlasit s tím, že jakákoliv konzervace v rámci živého umění docela ošemetná věc. A já vždycky říkám, že divadlo je jako jídlo a prostě rozdíl mezi čerstvou zeleninou a konzervovanou zeleninou je obrovský. Takže my právě víc než konzervovat se snažíme poučit a rozvíjet, a tím, že právě ta práce je kontinuální a v tuhle chvíli ještě festival s diváky neodstartoval, ale my už řešíme vlastně příští ročník, tak se po každý snažíme vzít ten recept a uvařit ho na příští rok ještě lépe a poučit se právě z toho, co fungovalo, a přidávat nový nápady, nový ingredience a zase na konci té večeře to vyhodnotit a začít znovu.
0: Velkým tématem nejen festivalu může být také otázka udržitelnosti týmu. Všechny vaše festivaly existují už dlouhou dobu. Jaký je váš recept na udržení festivalu v průběhu tolika let? Co vás motivuje, Petře?
1: Já začínám. A tohle je takové bolavé místo zrovna, protože to neustále řešíme. Teď jsme zrovna v bodě jakýho přerodu, že měníme jako vedení produkce a tak dále. A máme tam takové jako etapy, no, kdy se nám ty lidi prostě vyčerpají. A teda ten základ zůstává. A já vlastně nevím, čím to je. My v tom vidíme prostě smysl. A nás to pak vždycky uskuteční každého toho ročníku tak nabije a dá nám to, tam se to vždycky nejvíc celý ten tým stmelí, to, že celá ta dřina předtím a ty klacky pod nohy, co jsme museli zdolávat, takže to k něčemu bylo, tak ten tým hodně drží pohromadě v průběhu toho festivalu, pak ještě jako dojíždí a pak tam právě jako začíná být ta další přípravná fáze a jako prostě pracujeme v kultuře a ono se to jako podle mě jinak než srdcem dělat nedá, musí tam být ta láska pro tu věc, protože pokud vyprchá, ale což je samozřejmý, tak to nic jiného nevykompenzuje. Takže to se nám jakoby stává, že u někoho ta zamilovanost odejde, tak se musíme, ale samozřejmě se vší láskou, rozloučit a hledáme někoho nového. Takže jako nám se ten tým docela pravidelně obnovuje v určitých cyklech a to jsme zrovna teďka v tom přerodu. Ale jinak, no pak jsme tady ty staří matadoři, kteří už tomu propadli a nedá se nic dělat, asi nám to zůstane, ale jsme rádi, nebo dává nám to pořád smysl a baví nás to a zejména inspiruje. Ale může ten pramen vyschnout, ale doufáme, že do té doby budeme mít nějakého nástupce, co to zase po nás převezme, protože mám pocit, že by byla škoda tuhletu kontinuitu už 25 letou ukončit. Ona tam mezi tím byla, o toho špatně navazujeme na tu 300 letou, že jo, ale tam byla nějaká prodleva, tak bychom teďka rádi navázali na ten odkaz, který nám tam ten Špork vybudoval, protože je z čeho čerpat.
0: Honzo.
2: Tak u nás krom toho, že na nějakou kontinuitu té akce dohlíží přípravný výbor, což je 11 lidí, kteří se schází opakovaně v průběhu té sezóny, aby dali dohromady nějaké dramaturgické impulzy a to směřování festivalu jak pro ten konkrétní ročník, který je zrovna na stole, tak i do dalších let. Tak to, co si myslím, že aktuálně jádrem životnosti toho festivalu je sobotecký divadelní soubor, který se jmenuje Studio Šrámkova domu a je u Šrámkovky od jejich počátku a v různé intenzitě se na tom festivalu podílel, ale myslím, že posledních třeba 5 let se to semknulo o to intenzivněji, že krom těch dospělých, kteří na ten soubor jsou nabalení, což jsem mimo jiné i já, nebo kolegyně Lada Blažejová, který ten soubor vede a jsme v jádru té organizace, tak jsme si začali k sobě nabírat ty teenagery, respektive ty členy a členky toho souboru, kteří v Sobotce prostě vyrůstají společně s tím festivalem, účastnili se opakovaně těch dětských dílen a prostě tak postupně se nechávají protknout tou akcí a jednak je výchovné jim dát, pokud mají proto chuť a vůli nějaký úkol nebo možnost, jak se na tom festivalu můžou realizovat taky. Ale v nějakým širším hledisku předáváme jakoby ten festival opravdu do rukou těm místním, kteří jsou často vysokoškoláci nebo jsou to velmi schopní lidé a to si myslím, že je ten kámen mudrců nebo to, co dá Šrámkově Sobotce spoustu dalších let.
0: Adélo?
3: U nás je ta situace asi poměrně specifická, protože tím, že ten festival spolu organizuje nejen Klicperovo divadlo, ale divadlo Drak a kulturní neziskovka Kontrapunkt, tak na vzniku toho festivalu se podílejí z velké části zaměstnanci Klisperova divadla a divadla Drak, kteří to mají jako součást své běžné práce, takže potom, co zařídí běžný chod našich dvou divadel, tak jdou organizovat festival. Zároveň v kontrapunktu tedy je tým složený z externistů, kteří se vysloveně přihlásili k tomu, že by rádi organizovali festival a tudíž to dělají, ale i tam se vlastně ten tým v posledních letech ustálil. A ve chvíli, kdy vlastně ten festival má přes 300 produkcí v průběhu těch 8 dní, do čehož počítáme nejenom samotná divadelní představení, ale i koncerty, diskuze, workshopy, tak přichází na řadu i velká spousta dobrovolníků, kteří v té finální části vlastně nám s tou organizací pomáhají, bez kterých by to ve finále vůbec nešlo. A myslím si, že to, co ty týmy drží nad vodou a pohromadě, je vzpomínka na ten předchozí ročník a na to, jak je to jako báječná akce, jak ve finále, když už přijde na těch 8 dní, vlastně dostaneme tu práci velmi, jako tu energii z té práce velmi dobře zpátky, protože opravdu vidíme, že to mělo smysl a že o to někdo má zájem, že to někomu dělá radost a že to město najednou vlastně žije úplně jiným životem, velmi kulturním životem, že se potkáme se všemi svými kamarády, jako v mém případě prakticky doslova. A to je to, co si myslím, že bez čeho by to nešlo. Bez tohohle druhu jakoby potlesku si myslím, že už by se do toho nikdo nepouštěl.
0: Teatrum Kux je součástí celorepublikové iniciativy Rok loutkového divadla, připomínající 10. výročí zapsání slovenského a českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na začátku června, jak už si zmiňoval Petře, pořádáte již 5. ročník malé loutkové inventury. Už jsme se tady toho trochu dotkli, že to loutkové divadlo neznamená divadlo pro děti. Tak jaké je podle tebe současné loutkové divadlo pro dospělé a co bys rád vyzdvihl?
1: Já mám pocit, že teďka dochází k takové renesanci loutkového divadla. Já mám z toho velmi dobrý pocit u té mladé generace. Mě naučil milovat loutkové divadlo právě z Draku Josef Krofta, což byl můj pedagog na DAMU. Takže já miluji loutkové divadlo a cítil jsem určité období takový odklon od loutek právě z tohohle důvodu, že je to jenom divadlo pro děti. A teď cítím z té mladé generace, že se k ním vracejí, k loutkám, ale trošku jiným způsobem, než já jsem byl zvyklý, nebo než já vnímám loutky hodně jako situačně, tak oni jdou do takového podobenství a udržitelnosti, mám pocit, že oni se hodně inspirují přírodními materiály. Je to velmi jako vytvářejí pomocí loutek velmi specifické prostředí, vlastně podobu toho světa a je to až jakoby na pomezí výtvarného divadla, výtvarné instalace a to mě přijde hodně zajímavý. A tyhle ty soubory mi hodně oslovujeme a jsou vlastně v kontrastu, si myslím, jakoby k té starší generaci, ať už teďka zmiňované loutky bez hranic, které jedou tím klasičtějším způsobem, nebo naivní divadlo, jak už zmiňované. Takže to je taková zajímavý kontrast, který my nabízíme v rámci právě té naší malé loutkové inventury, kdy se my specializujeme přímo jako na to divadlo určené dospělému divákovi, aby byl zasažen tím výtvarem divadlem, které si myslím, že v tom současném loutkovém divadle převládá.
0: Kdybyste měli z pestrých programů vašich festivalů vybrat něco, na co byste rádi posluchače upozornili, co by to bylo? Adélo.
3: Určitě náš zahraniční program, to je opravdu unikátní divácká příležitost. Ať už je to Macbeth Song, kde tři čarodejnice v podstatě stvárňují Tiger Lilies, hudební kapela, nebo francouzské představení o povaze otcovství Otcové, anebo mezinárodní koprodukce mezi Slovenskem, Polskem, Německem Negativy sněhu a pak z loutkového divadla pro dospělé.

0: sochy po celém tom okolí. Takže to třeba na to, ale pak je tam toho řada jakoby dalších. A já bych jenom ještě moc rád pozval na The Voice Band, na jejich Voice Bandovou operu Láska, vzdor a smrt E.F. Buriana, která je úplně unikátní. Tak to tam bude vlastně Derniera, a nebo na neobarokní operu La Daphne od Ensemble Damian, Vítka Zouhára a Tomáše Hanzlíka, což je taky úplně unikátní projekt hudební.
1: Honzo?
2: Já bych mezi tou řadou divadelních představení, koncertů, besed, přednášek, autorských čteních možná trochu atypicky vypíchnul pořad, který budeme věnovat tomu 70. výročí Šrámkovy sobotky. Nazvali jsme ho příznačně 70 Šrámkových sobotek. Bude to 10. července, téměř na závěr festivalu, a chci se o něm zmínit kvůli tomu, že se budeme po tom festivalu bavit v kontextu těch různých dekád a budou samozřejmě přizvány osobnosti, které byly pro ty dekády nějak určující, že bude příležitost se setkat s lidmi, kteří zažili opravdu tu první Šrámkovu sobotku, a myslím si, že to bude skvělá možnost pro to se setkat.
1: Dnešní Art Café je u konce a já se loučím se svými hosty. Předsedkyní Dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Regiony Adélou Vondrákovou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Organizátorem festivalu Šrámkova sobotka Honzou Trčem.
2: Já taky děkuji a těším se.
1: A uměleckým šéfem festivalu Teatrum Kuk s režisérem Petrem Haškem.
0: Moc díky za pozvání.
1: V pondělí 22. června vystoupí v rámci festivalu Regiony v šapitou u Kašny indie písničkářka Květach. My si od ní zahrajeme nejnovější singl Samota. Od mikrofonu Art Café Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Dominika Midhofer.

0: Programy letošních ročníků festivalu Královéhradeckého kraje, to bylo téma právě skončivšího Art Café, Šrámkova sobotka, Mezinárodní festival Regiony a Teatrum Kux. Právě ti byli představeni a tyto festivaly tedy byly představeny dnes v repríze Art Café z 26. května s Dominikou Midhofer a jejími hosty. Úterní Art Café tady za námi, úterní jazzový podvečer v rukou Ondřeje Konráda právě teď.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes s dvěma novinkami. U jedné se zastavíme krátce, u druhé déle. A ta první je možná pro někoho trošku překvapivá, ale o tom až po skladbě.

Slyšeli jsme ukázku z alba The Offering, čili nabídka renomovaného baskytaristy Otela Barbidge, který hrával dlouhá léta s Allman Brothers Bandem a s Derekem Traxem a mnoha dalšími. Ale v tomhletom případě, a to je právě to překvapivé, o čem jsem mluvil na začátku, hraje zároveň i na banjo, na které se před lety začal učit a zjistil, že vlastně je to skutečně nástroj vycházející ze svých afrických předpodob a toho také přivedlo právě ke studiu i africké hudby. A ta se na tom albu, které Barbidge natočil s pěvákem Lamarem Williamsem juniorem, jeho tatínek mimochodem také hrával na basu s Allman Brothers Band, ale už v letech 70. tak dali dohromady takovouhle desku, která, řekl bych, je velmi zajímavá, stojí určitě za poslech, i když do jazzového podvečeru by přece jenom víc skladeb asi tak úplně nepatřilo. A obrátíme se k jiné novince. Přednedávnem byla v Praze Grammy ověnčená zpěvačka a pianistka Nicole Zurajty se svojí kapelou a na koncertě v pražském Jazzdoku mimo jiné zahrála jednu věc, o které řekla, že je z chystaného alba. No a to už je tady, jmenuje se Devil I Knew, Ďábla znám, a hraje na něm s Nicole opět celá řada skvělých muzikantů.

0: won't make it. Won't make it. Come. I won't make it out alive.
1: I won't make it out alive, čili tohle nemůžu přežít, zpívala Nicole Zuraitis, na varhany hrál Larry Goldings, na kontrabas Christian McBride, na bicí její manžel Dan Pugač, skvělé dechy zaranžoval Jerry Hay a na albu, které produkoval velmi renomovaný, vysloveně žádaný Larry Klein, specialista a zvlášť tedy na zpěvačky. Hrají ještě další skvělí hudebníci, například saxofonista Donny McCaslin v té následující skladbě, která se jmenuje Two Steps Back.

a Donem McCaslinem, výčet jmen na albu právě vycházejícím Nicolazuraitis Devil I Knew nekončí, protože v té další skladbě má například velmi podstatnou roli kytarista, se kterým už Nicolazuraitis dříve spolupracovala, Gilad Hexelman.

Gilad Hexelman a Nicole Zuraitis a zbývá čas už jen na jednu ukázku z jejího vycházejícího alba Devil I Knew a jde o skladbu, která se jmenuje Call Me a řekl bych má takovou trošičku popový nátěr nebo možná popovou ambici. Ostatně Nicole Zuraitis se, myslím, by nebránila nějakému širšímu úspěchu než u jazzového publika, ale jak to bude s její kariérou dál, to ještě uvidíme. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: hudba z výběru Ondřeje Konráda v dnešním jazzovém podvečeru právě dozněla. Zítra v týž čas, to znamená mezi 18. a půl sedmou, očekávejte na Vltavě přítomnost Zdeňka Přidala, který představí nové album newyorské skupiny New Jazz Underground.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Už po čtvrté na Vltavě promluví hlasem Michala Pavlaty v autobiograficky laděném románu Petr Chudožilov. Jeho text Lahvová pošta získal rozhlasovou podobu už v roce 2008. Za režijního přispění Vladimíra Gromova tak můžete poslouchat román současného českého spisovatele, který je situován do 60. a 70. let 20. století. Líčí tak neveselou dobu komunistické totality, kde únik představovali mimo jiné lokály a restaurace, které text mimo jiné velmi sugestivně pojednává. A konec konců právě proto a nejen proto text obsahuje celou řadu expresivních výrazů.

První výročí sovětské okupace 21. srpna 1969. Z mraku slzného plynu jako ďáblové v pohádkovém filmu vynozují se postavy lidových milicionářů. Postupují z příkopu k hibernům klidně beze spěchu lovci na organizovaném honu. Vědí, že jim nikdo neuteče. Před budovou státní banky neuměle naivní barikáda zbudovaná z převrácených zelinářských stánků a bedínek na ovoce. Na těchto bedínkách se dávali prominentní opilci v hospodě u zeleného stromu v dlouhé ulici, pro obyčejní smrtelníky to tam bejvalo na stojáka. Podlaha ráno posypaná čerstvýma krásně vonícíma pilinama, který pozdějc zmutovali v hnusnou sračku. Barikádníci prchají, zůstává jenom jeden, ale nebylo to z důvodu vzdoru a statečnosti. Nasoukal se někam pod ty bedinky v bláhový naději, že ho nenajdou. Spočítal si to špatně. Našli. Perou to do něj obuškama jako do nějaké neživé věci, jako kdyby klepali koberec. Někde poblíž suše praskají výstřely. Takhle nějak jsem si představoval občanskou válku, jenomže ta moje strana pořád jaksi neválčí. Buďme upřímní. Já neválčím. Nedobrovolně zaujal jsem pozorovací stanoviště v tramvaji, jež zůstala trčet v polovině zatáčky před obecním domem. Cestující se rozprchli, zůstal jenom řidič. Já taky. Těžko říci proč. Ležíme na zasraný podlaze, výhled na jeviště máme vymezený prosklenýma dveřma. Tu a tam s řidičem vyměníme pohled. Oba víme, jestliže nás teď najdou, udělají nám to samý, co tomu chudákovi. Za trest, že jsme všecko viděli. Hlavní těleso lidových milicí se už odkýblovalo, tu a tam ještě pajdají ojedinělé postavy starších milicionářů. Řidič váhavě posadil se do své kukaně, tramvaj dává se do pohybu, jedeme krokem. Ze slzného plynu vyplula velitelská pracka lidového milicionáře. Tramvaj zastavila, vykopli dveře a vhodili něco dovnitř. Je to ten zbytej. Chápu je, nechtějí mít ten hnus na očích. S řidičem jsme toho kluka z neznámých důvodů posadili na plastikovou sedačku, vleže na zemi by to měl momentálně lepší. Všechno se děje samo od sebe, jako podle nějakého božího plánu. Tramvaj se znovu rozjíždí, řidič dokonce nesměle zacinkal na tramvajový zvonek, jako kdyby se nic nestalo. Tomu klukovi teče z úst krev, plive zuby skoro stejně jako tenkrát ten řidič sovětského patrolového gazíka, co mu do huby vrazili praporovou žerť. Pomočil se. Cítím, že je i posranej. U Bulhara probere se k mlhavému polovědomí, jako kdyby pozvolna opouštěla ho opilecká opice, pootevře rozmlácený víčka, pořádně si neuvědomuje, co se s ním vlastně stalo. Teď se dokonce pokusil o podivně provinilej až omluvnej úsměv. Sevřu jeho kymácející se hlavu v náručí, aby mu neupadla na zem a nepraskla jako hrnek. Nechtěl bys žít líp? Ptá se, když ho pustím. V puse mu to škaredě zabublá. A víš, že jo, říkám. Něco mi kape na ruku. Jsou to slzy. Někdo tady brečí. Jsem to já. Mezi lidovými milicionáři před filmovým klubem na Národní třídě motá se třaslavej dědek se samopalem. Starej, bezmocnej, směšnej. Pod nosem houpe se mu kapička třpitivá jako horský krystal. Jděte všichni pryč, nebo budu střílet, nebo budu... Blekotá pořád dokola. Cože jako budete, voní jeden starý troubo? Ptá se kdosi posměšně. Budu střílet! Vyhrožuje dědek, ale sám viditelně cejtí, že to zní nepřesvědčivě. Máš vůbec ostrý střelivo, ty srágoro? Ptá se někdo jiný. To víš, že jo? Vzdoruje lidový milicionář. Sám je z toho všeho smutný, z té situace a svého nedůstojného postavení. Vokáš! Lidový milicionář pokorně vytáhne z kapsy hrst špičatých nábojů.
Aby jsem si vzal jeden domů na památku pro kluka. Natahuje chtivě ruku nějaký chlastem promodralý opilec a nabírá si, jako kdyby to byly cigarety. Nahoře na Václavském náměstí lidovým milicionářům a policajtům pomáhají muži ve vojenských polních uniformách, maskáčích. Mají dlouhé bílé pendreky místo dosavadních černých, podstatně kratších. Jsou ohebné a přiléhají na tělo celou délkou jako ocelovej bič. Toto vojsko postupuje organizovaně, jsou sformováni do kompaktního tvaru podobného želvě římských legionářů. Fascinuje mě synchronizovaný pohyb jejich chodidel, šoupajících se po zemi jako stonožka. Kdo je tomu naučil? Své oběti vcucávají dovnitř, za uzavřenou hradbou těl není vidět, co tam s nimi dělají, po chviličce však vzadu vypadne zmuchlané lidské tělo, zbavené pohybu, barev a viditelného života, něco jako čerstvě vysraný lidský hovno, původně pestrobarevná potrava pro oko, krása, jež prošla zažívacím traktem. Lidové milice a policajti jako střeva a prdel zdravého jádra občanstva. Kluk a holka odhadem 17-letí buší železnými betonářskými pruty do dutého kovového sloupu veřejného osvětlení před parlamentem. Rozeznívají ho dunivě jako zvon, sami sebe dostali do tranzu, nemůžou přestat, nevnímají okolí, nepostřehli legionářskou želvu stonožku, jež šine se k ním neúprosně, ale bezvášně jako samotná smrt. Teď je to vcuclo. Na chodníku válejí se ty betonářský pruty a ve vzduchu doznívá poslední rezonující úder zvonu. Strašně dlouho nic nevypadává, uvnitř želvy stonožky mele se to divoce, občas ta holka vystrčí hlavu a šíleně zaječí. Oni tam snad mrdaj, prohodí kolem jdoucí holhlavý muž středního věku, aniž by změnil výraz tváře anebo směr chůze. Jak na něj zapomenout? Něco podobného viděl jsem v zoologické zahradě. Jednalo se o kopulující kaloně jedlé. Oba netopejři viseli za drápy hlavama dolů, sameček proháněl samičku po voliéře s roztaženýma křídlama jako hrabě Drákula. Když ji dostihl, dal oběma zmizeti v kokonu ze svinutých plachet těch tmavých křídel, těleso vlnilo se pravidelně v kopulačním rytmu, samičce podařilo se občas vystrčit hlavu ven, aby vydala strašlivý skřek blaha a hrůzy. Jezdecká socha svatého Václava obestavěna keři v květináčích velikosti popelnice, aby k ní lidi nemohli. Tomuto mocenskému úskoku okamžitě počalo se přezdívati Štrougalovy sady. Přistavený autobus plynule naplňuje se nedobrovolnými cestujícími, policajtům to jde dobře od ruky, je patrno, že mají rádi svoji práci, již dávno zbavili se ostychu a zdání solidarity s obyvatelstvem, jímž propadli v prvních týdnech sovětské okupace. Z okna autobusu horní po otevřenou části domlouvá se kluk Mánička se svým děvčetem, jež stojí dole na chodníku pod tím okýnkem, jako kdyby šlo o nějaký milostný dostaveníčko. Kluk má nádherně kadeřavé, čerstvě umyté vlasy, padající až na ramena. Děvče v slzách začne prosit policajty, aby jejího kluka pustili. Nebav se s ním, lidi jsou to fašisti, zazve kluk. Uličkou mezi sedadly vyřítili se na něj hned tři policajti najednou. V běhu strkají do sebe v nepotlačitelné potřebě bejt první u díla. Dělají teď něco velmi zvláštního, speciálního. Zpočátku bylo těžko pochopit, co vlastně chtějí. Dva tahají toho kluka za vlasy, každý na jinou opačnou stranu. Ten třetí to pere obuškem doprostřed. Vlasy začínají být viditelně delší než před chvílí. Jejich konce vzdalují se temeni, rozestoupily se jako svatozář v okolo tý mučednický hlavy. Konečně chápu. Povolila kůže. Co to děláte? Co to děláte, vy hnusný prasata? Sípu, jako kdybych byl ožralej. Chce se mi blejt. Udělalo se mi fyzicky špatně, třesou se mi nohy, prsty na obou rukách se mi sami od sebe roztáhly do vějíře v idiosynkratický křeči. Skalpovali ho, vysvětluje policajt stojící vedle mě.
Hodnost kapitána, už postarší, stříbrovlasej, táhne to z něj jako z pivního sudu, ale ve srovnání s těma třema uvnitř mi připadá kultivovaný jako knihovník. Na tohle se přece jako důstojník nemůžete dívat. Zazvu a ještě jednou opakuji. Důstojník! Finta zabrala. Policajt odhodil nedokouřený cigáro, vrazil do autobusu, pokouší se zakrvácenýho kluka vyrvat těm prasatům z pracek. Padl jsem do voka ošklivýmu policajtovi. Vypadá jako pitvorný brouk Klikoroch, přivedený na svět ilustrátorem knížek pro malé děti Ondřejem Sekorou. Dvakrát si mě obešel do kolečka, jako by hledal příhodný místečko k zakousnutí do mýho těla. Teď mě popadl ze zadu za boky, hlavu přiložil nízko na záda ve výši kostrče, jako kdyby mi ji chtěl strčit do prdele, a hrne mě před sebou do autobusu. Přerývaně krákorám strachy. Ty smradé, ty zelenáči zasranej, řve na mě jinej policajt, sestupující po schůdkách autobusových potěšeně jako uvítací výbor. Kromě strachu mám starost o brigadírku toho mýho policajta. Co když si ji rozmačká o mou prdel? Budu to muset platit? Kdo si mě vzal za ruku? Cizí ruka je krásně teplá, mám pocit, že mě vytahuje z ledové vody. Pavel Kohout. V 50. letech autor těch nejpitomnějších básniček o kolečku dýmu ze Stalinovy fajfky letícím nad širou Rusí. Později obroditel, bojovník proti poměrům, do nichž pomohl zavléci svou zemi. Hvězda první velikosti zářící na nebi demokratizace. Jezdec vždycky o tři koňský dílky před ostatníma. Já jsem také smrad a zelenáč, ptá se Pavel Kohout hlasitě a slyšitelně, jako kdyby promlouval k akademickému shromáždění. Vy ne, pane Kohout, omluvně vyfoukne brouk Klikoroch a pustí mě sklepet. Pavel Kohout odchází a pořád strojeně, jako na divadle, zvolá. Ducha svobody stejně nezlomíte? Tento má u nich sakra dobrý, říká dlouhý Toman, když konečně doplachtím na chodník u domu módy mezi normální lidi. Policajti dělají přes časy. U příležitosti prvního výročí sovětské okupace chytají na ulicích lidi jen tak bez plánu a systému. Možná mají předepsaný počet zadržených na jeden autobus. Dokud jich není 30, nesmějí se vrátit na mateřskou základnu, jinak by se včelí královna zlobila. Cestou do úlu zjistí, že špatně počítali. Jeden člověk schází. Zastaví kdekoliv a bez výběru přihodí náhodného chodce. 18letý kluk se až doposud zajímal jenom o holky. Chytili si ho ve Vršovicích, z autobusu přihnali jako dobytek rovnou před vyšetřovatele. Policajta strašně serou mladíkovi dlouhý andělský vlasy. Neočekávaně mu vrazí hroznou pecku do zubů. To jenom, aby svěděl, že tady si na STB a ne na nějaký pitomý kriminálce, řekne otcovsky a utře mu krev. Samosoudce klukovi napaří standard. 6 týdnů na pankráci. Kluk konečně pochopí nerovnováhu světa. Nepřátelský dorost komunisti si vychovávají sami.

Paříže hostem v redakci literárního salonu kolega Lín. Muž velkého světa již dávno rozhodl se pro emigraci. Všichni čekají, kdy to konečně řekne. Lín se udiveně vyptává, proč mu v Praze, stejně jako nám ostatním, není vyplácen jeho redaktorský plat. Šéfredaktor s poněkud nedůstojným spěchem ujišťuje, že to zařídí, samozřejmě se zpětnou platností za poslední měsíce. Lín promlouvá k nám jako k hodně malým a zlobivým dětem. Vyslovuje přání, abychom neměli iluzí o západu. Masy tam nejsou manipulovány tanky a pendreky, nýbrž televizory, ledničkami a auty. Vyjde to na stejno. Člověk žije v nesvobodě. Poslední den v literárním salonu úředně zastaveným definitivně a na věčné časy. Alkohol. Pohřební veselí. Moravsky táhlé lidové písničky. Ironicky vyřvávané sovětské budovatelské častušky z 50. let. Kde a proč se jim naučili? Brouk Pytlík, poprvé, co ho znám, mírně přivožralej, matný pohled za brejlema směřující nikam. Serou mě vlastně víc než Rusáci, Fízlové a bolševici dohromady. Na Fízli člověk nemá nároky, nic dobrého si od nich nesliboval. Alessandra, italská studentka slavistiky, tu vesele rozdováděnou tryznu nechápe. Proč něco neuděláte? Tohle by se v Itálii nemohlo stát? Druhý den by se všichni slušní žurnalisti solidarizovali. Nevyšly by žádný noviny. Přestala by vysílat televize. Mlčelo by rádio. Rozčileně kváká svou žabácky komickou češtinou. Přestaňte chlastat a dejte to k soudu. Sklízí tři prdele těch příšerně schovývavých úsměvů. Tady nejsme v Itálii, poučuje ji nějaký chytroušek. Alessandra pláče, nerozveselil ji ani pohled na Leninovu bystu pod zeleným deštníkem. Proboha, proč to tady ještě máte, říká zděšeně. Dám ti hádanku, jo? Byl tady dřív Lenin nebo ten deštník? Lenin, odpoví Alessandra bez rozmýšlení. Deštník sem dali pozdějc, aby to nějak vylehčili. Večeře u malířů na malé straně. Vyser se na Prahu a pojď se mnou do Itálie, říká Alessandra. Rozmazává si uplakaný oči. Bydlet budeme spolu, naučí se italsky, budeš si psát, co chceš. Tady je to v prdeli a nikdy to nebude jiný. Hele, to nepůjde. A proč by to nechodilo? Dlouhá pauza. Protože čeština rozeznává slovesa dokonavý a nedokonavý ty slepice. Ty se prostě vyhejbáš normálnímu životu jako všichni ostatní v této zemi, zjišťuje Alessandra. Žádám vrchního číšníka, aby přinesl jídelní lístek. Číšník souhlasí, ale chce, abych mu napřed ukázal, že mám peníze. Nejdříve mi připadá, že je to pokus o blbej žert, chodím sem přece dlouhý léta, ale číšník je neúprosnej, rovnou otevírá dveře na ulici. Něco podstatného se změnilo. Na policajtovi služebně očumujícím u jugoslávské ambasády v Mostecké ulici rozuřeně vyžaduji, aby okamžitě zakročil. Když ty prachy opravdu máte, tak proč mu je teda kruci prdel neukážete? Podívil se policajt, dobrácký fotřík. Tak vidíš, říká Alessandra vítězoslavně. Z posádky potopeného literárního salonu jedině F ví, z čeho teď bude živa. Dostane koncentráčnický invalidní důchod. Osvětím F přežila díky starým rodinným známostem. Doktor Mengele na rampě poznal její tetičku, galantně nechal ji prozatím žít, neboť studovali kdysi medicínu na stejné fakultě. V dobrém rozmaru Mengele choval se prý téměř přívětivě. Později ovšem nějaký obyčejný SSák jediným mocným kopnutím zlomil F obě nohy. Překop mi v obě holení kosti, ukazuje F svý starý křehký nožky. Dnes jsem tomu ráda, poněvadž dostanu ten důchod. Úplně poslední dopis, který jsem otevřel v redakci literárního salonu, je anonymní. Blázni, pořád tvrdíte, že pravda vítězí. To je blbost. Pravdu má vždycky ten, kdo vyhraje,
A proto se to taky takhle říká, to je jediný důvod, vy volové. Museli byste nejdřív vyhrát, abyste měli pravdu, jenomže to vy nikdy nedokážete. Škoda. Ze dveří mýho redakčního oddělení odšrouboval jsem si na památku skleněnou tabulku s mým parádně vyvedeným jménem. Beru si svůj oblíbený talířek, do kterého mi starý doktor N. nalejval vlastnoručně uvařenou dopolední polívku. Přihazuji ještě jeden talířek, ačkoliv nevím, pro koho ten druhý bude. Zavírám dveře literárního salonu, ještě chvíli držím kliku v ruce, oddávám se s rozkoší osudovým pocitům. Na schodech paní Růženka. Naše zájmy se až do posaváde křížily. Nerada vídala, když jsem si v noci z vědeckých důvodů vodíval do redakce dámské návštěvy. Teď je smutná. Já taky. Doma při flašce mizerného vína myslím na izraelskou věru. Otevírám básničky od Holana. Kde jsi? Co děláš? Uvidím tě ještě někdy. Pokus o esej na téma vztah města a jeho divadla zavedl mě do Liberce. Redaktor divadelního Prkna, jen si to objednal, mi klade na srdce, abych byl rozumnej. Pane Semtele, rychle se vyserte na politiku. Musíte přezimovat v suchu a teple. Což takhle třeba psát o baletu? Sám prý udělal něco podobného, když ho zmasakrovali v 50. letech. Večer v libereckém klubu umělců se stárnoucíma škaredýma herečkama. Zdají se být nápadně hloupé, ale na jevišti budou k nakousnutí mladičké, inteligentní, krásné a schopné vyššího citu. Režisér do nich hučí. Teď, právě teď, holky, měly by hrát v klasických ruských dramatech. Čím to, že odedávna v divadle stydím se za herce dupající do prken jeviště, jako kdybych tam poskakoval já sám. V noci procházka městem se začínajícím hercem, který se právě vrátil z vojenské prezenční služby. Ve srovnání s propocenou vojenskou uniformou již právě směl odložit, jeví se mu sovětská okupace pořád ještě jako lepší varianta. Život začíná. Potulka mezi starorakouskýma libereckýma buržoazníma vilama. Propůjčuji město Glanz, který Praha nemá. Náhlý pocit Vídně. V zoologické zahradě zajímavá opička pohrávající si s vlastním přirozením. Kubánský psík zcela bez srsti osamělý ve své kleci. Sup ve voliéře obírá předhozenou srnčí hlavu s paruškama. Neumí se pořádně dostat dovnitř, tak aspoň donekonečna vydloubává to, co ještě zbylo z očí. Noc na hotelu prostoupeném pachem hnijících brambor. V pokoji, na chodbách, v jídelně i na hajzlu to smrdí úplně stejně. Kdysi to bývala nejlepší liberecká adresa. Pobíhání a kvikot kuchařských učňů. Za větrného svítání stará žena v plášti do deště prochází s foxteriérem na vodítku pod hotelovým oknem. Déšť bičuje opadaný listí a starý noviny. Také foxteriér zdá se být letitej, pohybuje se toporně s námahou, žena promlouvá k němu povzbudivě. Teď vzhlédla, přikývla na pozdrav a navždy odešla za roh z mýho života.

nejsou špatný. Bubliny stoupající nahoru k hladině, opilci, zakopaný mrtvoly a zvířata jsou nesrovnatelně přijatelnější než ty zasraný voliči plnýho břicha. Noční smutek rozptýlil se s přibývajícím denním světlem. Do divadla jsem se už nevrátil.

Mimo jiné normalizační Liberec jako předmět a místo reflexe knihy Petra Chudožilova Lavová pošta. I zítra můžete poslouchat autobiograficky laděný román současného českého spisovatele v situaci 60. a 70. let 20. století v Československu. I zítra bude v režii Vladimíra Gromova účinkovat Michal Pavlata. Teď už cesta do Velké Británie, alespoň tedy prostřednictvím hudebního výběru Milana Cajze, který co nevidět uchopí mikrofon, aby vám nabídl své dnešní sedmé nebe.

0: Sedmé nebe.
1: Příjemný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Jsme na Vltavě, takže budeme dneska plout po vlnách takový hodně slavný kapely. Vlastně není to úplně běžný, že bych do sedmého nebe vybíral takovýhle popík, ale Coldplay jsou kapela, která dneska už zdomácněla na mainstreamových rozhlasových vlnách, takže to se samozřejmě netýká tady této stanice. Ale ještě předtím, než se stali stadionovou kapelou, tak dělali takový čistokrevný takový jako krásný pop, který hladí. A dneska si vlastně poslechneme jednu z desek, která je podle mě bezvadná. Je to, oni natočili debutovou desku, která byla taková komorně laděná, jmenovala se Parachutes a ta byla v roce 2000. O dva roky později pak přidali tomu debutu druhou desku A Rush of Blood to the Head. A tuhle tu zmiňovanou druhou desku si dneska v sedmém nebi pustíme. Je plná skvělých harmonií a silných písniček. Nedávno jsem náhodou narazil na titulní píseň a uvědomil jsem si zpětně, jak moc mě tenkrát vydání téhle desky zasáhlo. Takže jsem si říkal, že bych se s vámi mohl podělit o takovouhle klasiku dneska už v podstatě. Úvodní skladba Politik byla nahraná dva dny po útocích z 11. září 2001 v New Yorku a Chris Martin dokonce řekl, že píseň napsal přímo 11. září, kdy tam ty domy spadly a nahráli ji pak hnedka o dva dny později. A říkal, že celá kapela, stejně jako celý svět, byli z toho úplně zmatený a vyděšení. Tak pojďme na to.

Tak to byla úvodní skladba Politics, která odevírá album A Rush of Blood to the Head kapely Coldplay z roku 2002, který vyšlo na značce Parlophone. Po úspěchu jejich předchozího debutového alba se Coldplay v září 2001 vrátili do studia, aby začali pracovat na svém druhém albu, který si dneska představujeme v Sedmém nebi, a opět se dali dohromady s producentem Keenem Nielsenem. V Londýně měli trošku problém se soustředit, tak se přestěhovali do Liverpoolu, kde asi měli víc klídek a mohli se soustředěně věnovat jenom nahrávání. A Chris Martin říkal, že se tam stali úplně posedlí tím nahráváním, že klíčová byla písnička In My Place, která byla první nahraná písnička pro tohle album a taky se stala prvním singlem. Po úspěchu alba Parachutes tak trochu nevěděli, co dělat dál, a podle Chrise je tato píseň udržela nad vodou právě tím, že ji začali nahrávat, nebo že ji vlastně vůbec udělali, protože oni dokonce hráli i na koncertech už i dřív. No, takže pak se to rozběhlo, ten motůrek, a začaly přicházet další nápady a další písničky. Tak pojďme si teď zmiňovanou skladbu In My Place zahrát a pak hnedka Good But Smile Upon Your Face.

pro album, o kterém tady dneska je řeč, ono má dlouhý název, už jsem ho říkal několikrát, takže vy víte, že to je A Rush of Blood to the Head, napsali Coldplay víc než 20 písniček a některý právě třeba jako In My Place stihli hrát i živě ještě předtím, když koncertovali s předchozím albem. Takže album A Rush of Blood to the Head vyšlo v srpnu 2002 a přineslo hnedka několik úspěšných singlů, právě předně prvního In My Place nebo skladby Clocks a balady The Scientist, která byla inspirovaná písní George Harrisona All Things Must Pass z roku 1970. A tahle ta píseň má taky velmi povedený videoklip, nevím, jestli jste ho viděli. Celý se to děje pospátku, ale když se zaměříte na Chrisový ústa, tak to vypadá, že zpívá ten lip-sync, že sedí zkrátka s tím, jako kdyby zpíval normálně. Takže si předpokládám, že se musel naučit tu písničku zpívat pospátku a pak ten lip-sync, aby seděl. Že? Celý to pak pustili zpětně a výsledek je vlastně docela povedený s takovým smutným koncem, protože je tam autonehoda a jeho přítelkyně zemře. No nic, během prvního týdne po vydání alba manažer Phil Harvey kapelu opustil, protože nezvládnul ten tlak, který samozřejmě přišel s úspěchem první desky a tak se vydal cestovat po Jižní Americe a studovat v Austrálii. Tak kluci pak byli smutný, že je opustil manažer, ale chytli se novýho a rozjela se jim velká kariéra. My si teď pustíme písničku Scientist a pak hnedka zmiňovaný Clocks.

Velmi slavná píseň, ještě snad slavnější pianový riff Chrise Martina, který byl několikrát remixově zpracován. Coldplay odjeli poměrně rozsáhlý turné od 19. června 2002 do 8. září 2003, takže za víc než rok na cestách navštívili 5 kontinentů, třeba včetně i vystoupení na festivalu Glastonbury, kde měli obrovský úspěch. Koncerty se pyšnily dosti propracovaným osvětlením a takovýma individuálníma letkovýma obrazovkama, který připomínaly turné Elevation Tour ještě od chloupek slavnějších U2 anebo turné Fragility skupiny mojí oblíbený Nine Inch Nails. Během prodlouženého turné Coldplay nahráli živý DVDčko a CD Live 2003 v Arden Pavilion v Sydney. Mám to doma, je to skvělý, dost mě to inspirovalo, když jsme dělali naše nové album. Samozřejmě ocenění na sebe nenechali dlouho čekat. Na Brit Awards 2003 získali Coldplay nejlepší britskou skupinu, nejlepší britský album a k tomu přidali ještě 28. srpna 2003 na MTV New Music Video Awards v New Yorku další 3 ocenění. No a aby toho nebylo málo, tak album A Rush of Blood to the Head získalo cenu Grammy dokonce za nejlepší alternativní hudební album a rok později získali Grammy za nahrávku roku za skladbu Clocks, která nám právě dohrála. A my si teď pustíme Daylight a Green Eyes.

Píseň o zelených očích, zřejmě nějaké půvabné mladé dámy, která učarovala Chrise Martina. V prosinci 2023 zvolili čtenáři časopisu Rolling Stone Coldplay nejlepším umělcem a nejlepší kapelou roku. V té době Coldplay taky nahráli cover verzi písně 2000 Miles od skupiny Pretenders. To je písnička z roku 1983, která dostala takový nový kabátek v podobě Coldplay, a v tom stejném roce, kdy to Coldplay nahráli, tak se okamžitě samozřejmě stala nejprodávanější britskou nahrávkou a výtěžek z prodeje byl naštěstí věnovaný na dobročinný účely. Warning Sing a Whisper, to jsou další dvě skladby, které si pustíme.

Ještě bych se rád zastavil u zajímavého obalu, který má deska Rush of Blood to the Head od kapely Coldplay, kterou se dneska v 7. nebi představujeme. Ten obal totiž navrhl fotograf, který má takový zajímavý jméno, zřejmě to bude nějaký Severan Sylve Sansbø, který byl koncem 90. let najatý modním časopisem Dazed and Confused, aby vytvořil snímek s technologickým nádechem na bílém pozadí. Zajímavý zadání, že? No a tenhle ten Sansbø se pokusil vytvořit takový jedinečný originální dílo, totiž snímek, který dosud svět neviděl, nikdo neviděl. Skenery pro trojrozměrné skenování byly v té době ještě trošku v plenkách, nicméně on navrhnul pořídit snímky právě pomocí trojrozměrného skenovacího stroje, používaného k měření velikosti hlav u přilep lidí, kteří seděli ve stíhačkách USA Force. Jo. Takže ty to tam samozřejmě měli, už tyhle technologie. No a modelka jménem Mim měla na sobě takový celistvý bílej kostým, make-up a barevný keprový plášť, aby esteticky dosáhla optimálních požadovaných výsledků. Skener úplně to ještě neuměl, nedokázal správně identifikovat některé ty barvy na tom plášti, proto byly nahrazeny digitálníma hrotama a hlava snímku byla dokonce odříznutá, protože stroj nebyl schopný skenovat víc než asi jenom 30 cm najednou. Jo. Takže ten snímek se vlastně moc nepovedl. Jenže Sansbø, no on měl jako od začátku jako z toho obrázku takový smíšený pocit. Jo. A uvedl, že když poprvé to viděl, tak byl jako vyděšený, protože si myslel, že ten časopis to nikdy neotiskne. Jenomže šéfredaktor toho časopisu byl úplně nadšený a samozřejmě ho zveřejnil, no a Chris Martin z kapely Coldplay se to nějak domák, prostě to někde viděl a okamžitě oslovil Sansbøho s žádostí o řádný povolení, že jo, samozřejmě, když jsou takhle slavná kapela, tak musí to mít řádně povolený, no a tak se domluvili nějak kluci, no a obal desky byl na světě, já považuji tenhle obal opravdu za mimořádně povedený, jo. Z hlediska grafického i vizuálního je až bych řekl nadčasový trochu, protože na mě funguje i dneska po těch letech. A Martin potom požádal tady toho šikovného fotografa ještě o nějaký další nápady ohledně singlů, alba a tak dále. My si teď pustíme titulní písničku, která dostala nese stejný název jako deska a díky této písničce vlastně dneska posloucháte Coldplay v 7. nebi, protože já jsem si jí připomněl, úplně náhodně mi cvrnkla do ucha a uvědomil jsem si, jak tahle deska je vlastně velmi povedená.

A Rush of Blood to the Head. Dneska to bylo s albem tohoto jména, s kapelou Coldplay, velmi úspěšným albem, 3 miliony prodaných kusů, 10násobně platinová deska, šílenství. Doufám, že vás to bavilo, příště to snad bude trochu víc možná alternativnější. Já vám popřeju krásný večer a ještě si kousíček skladby Amsterdam pustíme. Tak, mějte se fajn.

Nezaměnitelní a návykový Coldplay ti opanovali dnešní sedmé nebe Milana Zeise, kterým věnoval 60 minut mezi 19. a 20. hodinou. Krátce po 20. hodině už čas otevřít hlavní vltavský večerní program s 9. červnovým datem. U poslechu večerního programu Vltavy vás zdraví David Hamra. Už za okamžik se na britské ostrovy vrátíme, a to britským autorem Marka Ravenhilla, jeho premiérově uváděnou rozhlasovou adaptací jeho hry Angela. Už za okamžik. Ovšem poté mimo jiné také Vltavská akademie, která připomene jedno málerovské výročí. Tématem nám bude jeho druhá symfonie, jakož i atraktivní a originální rovně

0: než premiérově vysílaná rozhlasová četba s hvězdičkou u pera vynikajícího amerického spisovatele Johna Irvinga. Jeho textu Svět podle Karpa. To je náš večerní program až do 23. hodiny, kterou otevřeme právě onou rozhlasovou četbou a završíme později vltavskými osudy. Teď už ovšem, milí posluchači, příležitost zaposlouchat se do premiéry hry o jedné úplně obyčejné a zároveň výjimečné ženě. Angela od mala toužila po velké rodině, nakonec se jí narodil jediný syn. A ani toho na konci života nepoznává. Ve své první autobiografické hře složil dramatik Mark Ravenhill poctu vlastní matce, která v posledních letech před smrtí bojovala s Alzheimerovou chorobou. Poslouchejte rozhlasovou adaptaci v premiéře s Danielou Kolářovou v hlavní roli.
1: Večerní drama.
0: Já doplním, že po boku Daniely Korářové ještě uslyšíte například Miroslava Krobota, Miroslava Koeniga, Johanu Matoušovou, Jonatana Skálu a další v režii, kterou tentokrát můžeme připsat nejen Izabele Šenkové, ale pochopitelně zmíníme i dramaturgii a rozhlasovou úpravu Renaty Venclové. Příjemný poslech.
2: Výborně, výborně. A teď do dvojic a chci, abyste se nesli, dámy. Dámy a pánové. Pane. Ještě jsme si nezvykli.
3: Co je to?
2: Pána. Ale jsme rádi, že jste tady.
3: Neboj, drahoušku, maminka už jde.
2: Dámy.
3: Proč je tak těžké se zvednout z toho křesla?
4: Tede, ty to neslyšíš?
3: Kam se zas poděl?
4: Tede!
3: Holčička spinka, to musí být, je proto slovo, jenže si nemůžu, ta věc, co zvoní, telefon.
4: Tede,
3: kde zase je, maminka to vyřídí. Haló?
5: Ahoj, Angelo. Jak se dneska máš?
3: Ale dobře. Znáš to. Jsem ráda, že zasvítí sluníčko.
5: Nechtěla by si v sobotu někam vyjít?
3: Proč ne? To by bylo fajn.
5: Napadlo mě projít se trochu lesem a pak se někde stavit na zákusek.
3: Na ořechový dortík.
5: Když budou mít ořechový dortík, dáme si ořechový.
3: Ořechový dortík, to je moje. A promiňte, s kým to vlastně mluvím?
5: Tady je Mark. No, tvůj syn.
3: Můj syn?
5: Ano, syn. Čekala jsi někoho jiného?
3: Myslela jsem, že jste fešák, co se mě chystá vzít na jachtu.
5: Tedovi by se asi nelíbilo, kdybys odjela s fešákem někam na moře.
3: Ted by se s tím prostě musel smířit. Syn... Vzpomínám si na holčičku. Není tam?
5: Dcera?
3: Ano. Mohla bych prosím mluvit se svou dcerou?
5: Mami, ty jsi nikdy neměla dceru. Jen syna.
3: Syna?
6: Angie!
3: Musím končit.
6: Angie!
3: Teď se vrací. Tak já mám synáčka. Máma nikdy kluka neměla.
7: Rostleskávačky?
3: Pět holek, to jo, kluka ne.
7: Hrajete na rostleskávačky?
3: Samé holky.
7: Podívejte se na ty záhony.
3: Máma byla za holky ráda, ale když už toho na ní bylo moc, říkala...
7: Proč jsem si do hajzlu pořizovala tolik holek?
3: Takhle ona prostě mluvila.
7: Co to děláš, Rito?
8: Píšu.
7: Píšeš? A co?
8: Básničku.
7: Proč? Jo, do školy?
8: Ne, do školy ne.
7: No a co kdyby z toho nechala a radši oškrábala pár brambor, co? No, básničku si asi těžko dáme k večeři, že? Rito!
8: Mami?
7: No!
8: Já už nechci, aby se mi říkalo Rita.
7: Proč jako?
8: Rita se mi nelíbí.
7: No prosím tě, je to hezké jméno, co je na něm špatného?
8: Je takový...
3: Chtěla jsem říct nic moc.
8: Prostě...
3: Kdybych ale řekla nic moc, okamžitě bych to schytala.
7: Ty přestaň vymýšlet nesmysly.
3: Takže jsem neřekla nic moc.
7: A když teda nechceš být Rita, tak co by se ti líbilo?
8: Angela.
7: Angela?
8: Mm-hmm.
7: To nevím, to zní trochu namyšleně. Angela.
8: Mně se to líbí.
7: Ale víš ty co? Tak se půjdu do těch brambor, Angie, jo?
8: Angela, mami.
7: Ah.
1: Paní Rita Ravenhillová?
6: Ano, to jsem já. Ale jmenuji se Angela. Píše se tam sice Rita, ale jsem Angela.
1: Dobře, Angelo. Nejspíš vás zajímají výsledky, že?
6: Ano.
1: Dobrá zpráva, dítátko je zdravé.
6: Děkuju, to jsem ráda.
1: Co byste si přála, Angelo?
6: No, děťátko.
1: Dítě, jistě, že dítě. Chlapce nebo holčičku?
6: Já nevím, to je jedno cokoliv.
3: Ve skutečnosti jsem chtěla holčičku. Dotkla jsem se břicha. Cítila to děvčátko. Nejšťastnější den. Vyšlo slunce a zalilo celou ordinaci. Víte, co jí chcete říct? Víte, co spolu budete dělat? Najednou se posunete v čase o mnoho let dopředu. Podívej, miláčku, prší, ale neskákej do louže. Umáčíš si šatičky, když tam skočíš. No, co jsem říkala, zmáčená od hlavy k patě. Co budeme dělat? Víš co? Skočíme do té louže spolu. Oh, hopla. A znova hop. Jsme jako vodíci. Jenže jsem ti zklamala. Něco se pokazilo. Já jsem se pokazila. Jsem pokažená. Odjakživa pokažená. Chybělo jen pár měsíců. Už jen pár měsíců. Holčička vykrvácela. Já jsem jí vykrvácela. Tehdy mi to řekli. Přišla jste o holčičku. Odplavala mé... Všechna budoucnost uplavala. Teď se na ní těšil. Stejně jako já. Když mluvím o děvčátku, říká...
9: Nesmíš se na sebe zlobit.
3: Nesmím se na sebe zlobit. Jenže já si s ní povídám. Běháme v dešti po ulici. Nic neskončilo. Měla vůbec někdy jméno. Možná, že měla. Jen už jsem ho zapomněla.
10: Ořechový
3: dortík, to je moje. Myslela jsem si, miláčku, že mluvím s tebou, protože jsem zapomněla, že jsi odplavala. Jenže to jsi nebyla ty, ale můj syn.
11: Mámo, mami.
12: Chviličku.
11: Mami, já
12: luxuju.
11: Já ale chci.
3: Mark si vždycky uměl prosadit svoje.
6: Tak o co jde, miláčku?
11: Chci tancovat jako Jemina.
12: Jako ta kachna Jemina? Jako v tom filmu?
11: Jo.
3: Byli jsme na jednom filmu. Vlastně je to balet, ale natočený podle knížek. Bylo tam víc příběhů, ale on si zamiloval ten o kachně.
12: A vzpomínáš si na toho lišáka? Co s ním Jemina tancovala?
11: Ne.
12: No ale já jo. Byl strašidelnej. Tak víš co? Jestli chceš tancovat jako Jemina, jdi si to zkoušet na zahrádku, jo? A pak se mi předvedeš.
11: To nemůžu.
12: Proč pak?
11: Potřebuju zobák. Jemina má zobák.
12: Dobře, no tak uděláme zobák.
3: Papírový kužel natřený na žluto a kousek prádelní gumy.
12: Panečku, to je zoban. No tak šupej ven.
11: Nemůžu, Jemina má křídla.
3: No, staré prostě radlo přivázané k zápěstím.
11: Jemina má žluté nohy.
3: Příšera. Ať uděláte cokoliv, Mark chce vždycky víc.
11: Musím mít žluté nohy.
3: Obnošené punčochy zelené, ale budou muset stačit.
12: Tak, můžeš tancovat.
11: Nemám vajíčko.
12: Vajíčko?
11: Jemina tancuje kolem vajíčka. Potřebuju vajíčko.
3: Nafouknout balonek, natrhat noviny, nalepit je na balon vodou smíchanou s moukou, nechat zaschnout a nabarvit na bílo.
12: Tak a je to. Podle mě to vypadá teda úplně jako Jeminino vejce.
11: Nevypadá.
12: Jenže já to líp neumím. A jestli se ti to nelíbí, tak si najdi nějakou jinou maminku, která to zvládne líp.
11: Proč brečíš, mami?
12: Protože maminka je hloupá. Víš? Proto.
3: No kde to je? Někde to tu bylo, ta kniha. Až v sobotu přijde můj syn, bude chtít, abych mu četla tu knihu o Jemině. Tede, ty máš tu knihu? Tede? Můj syn, jak on se jmenuje, má takovou tlustou tvářičku a pyhy. Je to jeho oblíbená kniha. Vždycky se bál té lišky, co přijde sežrat vejce. Tehdy v porodnici... Porod byl těžký.
10: Chcete vidět děťátko, paní Ravenhillová?
12: Ano, prosím.
10: Tak, tady ho máme. To je váš chlapeček.
12: Aha.
10: Vaše první?
12: Ano, až na... Ano, ano, moje první.
10: A chcete si ho pochovat?
12: Já nevím, to se dělá.
10: No, většinou ano.
12: Aha, já mám strach, že bych ho mohla ztratit nebo upustit. Nebo zabít.
3: Věděla jsem, že bych se měla tvářit šťastně. Sestra mě pozorovala a bylo jasné, že chce, abych se usmívala. Ale upřímně, to dítě... Bylo tak ošklivé. Musela mi to zhnusení vidět v obličeji.
10: Mám si ho zase vzít?
12: Ano, prosím.
10: A nebojte se. Všechno bude, jak má být.
3: Není tady. Kam se ta kniha o kachně Jemině poděla? A kde jsou vůbec všechny dětské věci? Ted je přestěhoval do podkroví. Musím najít štafle. Jemina snese vejce. Spoustu vajec. Jsou její. Jenže je tam ta, co byla zač. Sedlákova žena, Selka. A ta řekne, že Jemina se o své vejce nesmí starat. Silka ví, co dělá nejspíš. Takže ta vejce odnese. Jemina je odnosila, snesla. Ale vysedět je má slepice. Tak to chodí. Jenže Jemině se to nelíbí.
13: Svá vejce si chci vysedět sama, kvapa. Takže před příští snůžkou uteču ze statku, kvap, a najdu si místo, kde budu moc nést a vysedět svá vejce.
3: Tedy lezu na půdu pro tu knihu o Jemině.
13: Znám jedno fajn místo mezi náprstníky. Tam můžu sedět na vejcích, ukázat Selce, že dokážu vysedět svá vlastní vejce. Snesu vejce a budu tančit ve svém šátku a kloboučku a tančit a tančit a tančit.
10: Podívej, co jsi vedla, bábo stará bláznivá. Strčí tě do nemocnice a v sobotu žádné setkání se synem. Au.
14: Hnízdíte mezi náprstníky.
10: Kdo je to? Lišák? Nechci ho tady. Jdi pryč.
14: Mátra, znám mnohem lepší místo.
10: Jeho šaty jsou tak elegantní. Učiněný gentleman. A ten hlas...
14: Vezmu vás k sobě do dřevníku. Je tam teplo.

0: Na podlaze je všude peří. Proč je tu tolik peří?
1: Hlavně, že sem nefouká a neprší.
0: Jeho hlas je tak jemný. Zapomeneš na všechno.
1: Tak, paní Jemino, je čas se uhnízdit. A teď, když jste snesla vajíčka, neuslovíme to baštou, nadlábnem se. Tady je seznam bylin, které potřebuji na hostinu. Šalvěj a petržel a tymián.
2: A to jsou bylinky na nadívanou kachnu.
1: Nadívanou kachnu?
2: Jo.
1: Ale kdeže? Pochutnáme si na omeletě.
3: Zdravím vás, Rito.
0: Rito? Kdo je Rita?
3: Víte, kde jste, Rito? Jste v nemocnici Princess Royal.
0: Já jsem Angela.
3: Ošklivě jste upadla. Proto jste tady.
0: Pustíte mě před sobotou?
3: To musí rozhodnout pan doktor.
0: V sobotu musím být doma. Přijde můj syn. Přišla jsem o holčičku. Moje tělo to nezvládlo. A pak zas a zas. Žádné nevydrželo. Na určení pohlaví bylo moc brzo. Očekávání a pak krev, spousta krve. Prostě jsem pokažená a je to. Někteří jsou šťastní i bez dětí. Aspoň to říkají. Nevěřím jim. Nevěřím, že někdo, kdo nemá děti, může být šťastný. Mark nedá nikdy pokoj. Neví, kdy přestat. Mívám z něj migrénu. Řekla jsem mu, aby si hrál sám. Dostal punčocháček, křídla, zobák, vejce. Musela jsem si jít lehnout.
4: Mami, mami!
5: Co zas, Marku? Maminka má migrénu, víš?
0: Toužíte po děťátku. A pak si říkáte, jak hezké by to bylo bez něj.
4: Mami, Jemin má ještě šátek a klobouček. Dívej.
5: Maminka to nevidí, víš, miláčku, protože má migrénu.
4: Potřebuju šátek a klobouček.
5: Jenže já zas potřebuju být ve tmě v posteli, než mi bude dobře, víš?
4: Přijde už táta.
6: A pak v jasné záři rozbřesku
0: teď se vrací domů až večer.
6: Zatímco příroda plná neuvěřitelných barev.
0: Vykoupe malýho, přečte pohádku.
6: Jakoby tajila dech pro tuto událost.
0: Já uklízím.
6: Pohlédl krtek do očí.
0: Ted koupání a pohádku miluje den co den znova.
6: Rohy, lesknoucí se v raním rozbřesku.
0: Žabáka jeho pitomí dobrodružství.
6: Přísný, hákovitý nos.
0: Dny se tak vlečou.
6: Mezi laskavýma očima, které na něho usměvavě zhlížely. A nakonec spatřil malého synka kmotry vidry, jak leží mezi jeho kopyty.
3: Tede.
6: Svinutý do klubíčka a oddychuje spokojeným.
3: Tede.
6: Klidným spánkem.
3: Už spinká.
7: Doktore! Doktore! Doktor, kde je doktor?
3: Jsou 3 hodiny ráno.
7: Kdy přijde pan doktor?
3: Už tady byl.
7: Kdy?
3: Dnes.
7: A proč se mnou nepromluvil?
3: Mluvili jste spolu. Rito.
7: To bych si pamatovala.
3: Budíte ostatní dámy. Máte problémy s pamětí.
7: A říkal pan doktor, že mě na sobotu pustí domů?
3: Šš, jděte spát, Rito.
7: Řekl, že mě v sobotu pustí za synem.
3: Klid. Řekl, že si vás to budeme muset nechat ještě týden.
7: Jdi do prdele, krávo blbá. A přestaň mi říkat Rito. Nikdo mi tak neříká. Jsem Angela.
4: Tati, tati, připravenej.
6: Co ten zobák?
4: Nemůžu ho nandat.
6: A mám ti s ním pomoct?
4: Jo. Vypadám jako Jemina.
6: Ale úplně jako Jemina.
5: Co vy dva chystáte?
6: Jdeme ven.
5: A kam?
6: Na procházku do lesa.
5: Aha, v kostýmu Jeminy?
4: Budeme dělat film s Jeminou. Já budu tancovat a táta filmovat.
5: Vážně?
6: No, jeho nápad.
5: Ale bude pršet.
4: Můžu tancovat i v dešti.
5: Ale vždyť v dešti se ti rozpustí to vajíčko. Hm? Nemůžete jít jindy?
4: Ne, dneska.
5: Dobře, tak si vemte deštník a holinky a nechoďte mi pak fňukat, že se vám rozpustilo vejce, jo?
4: Ano, mami.
5: Můžu jít s váma?
6: Já myslel, že máš migrénu.
5: No, tak procházka mi udělá dobře.
6: No tak jo. Když myslíš, já jenom, že...
5: Aha, ty bys radši, kdybych zůstala doma, viď?
6: Ne, ale když s náma půjdeš, co tam budeš dělat, Angie?
5: Jak to myslíš?
6: No tak on bude tancovat, já budu natáčet a ty...
8: To jsi nebyl ty, kdo ho vzal na ten film.
5: Co budu dělat, no, tak...
8: To jsi nebyl ty.
5: Se nejspíš budu jenom dívat.
8: Kdo se denodenně díval, jak nacvičuje Jeminin tanec. Nejsou to tvoje punčocháče, co má na sobě. Ty jsi nevyráběl zobák a vejce. Akorát, že nic z toho jsem neřekla.
5: Nabídněte si sušenky.
9: Děkuju, já si nedám. Čaj mi bude stačit.
5: Dobře, cukr, mléko?
9: Ne, díky.
5: Opravdu?
9: Opravdu, díky. Připojí se k nám i váš manžel?
5: Ted?
9: Ano, přidá se k nám?
5: Ne, on je v práci.
9: Aha, ale v tom dopise se přece psalo...
5: Počkejte, pardon, ale v jakém dopise?
9: Z agentury pro adopce. Bylo tam jasně napsáno, že se musím setkat s vámi oběma zároveň. Vzpomínáte?
5: Aha, no, ani moc ne, promiňte.
9: Je opravdu důležité ty dopisy číst pečlivě až do konce.
5: Ano, jistě, samozřejmě. No, Ted se bohužel nevrátí dřív než v 5. Nemohla byste přijít později?
9: Paní Ravenhillová, myslíte to s adopcí vážně? Podle mých poznámek jste byli vážně rozhodnuti...
5: Ano, my jsme byli vážně rozhodnuti k té adopci. Víte, my se totiž o vlastní dítě pokoušíme skoro 10 let. Jenže, no, já jsem žádné nedonosila.
9: To je mi líto.
5: A přestěhovali jsme se sem, abychom i měli zvláštní pokoj pro dítě. Takže ano, rozhodli jsme se pro adopci, jenomže...
9: Jenomže co?
5: Víte, já jsem úplně zapomněla, že přijdete. A my jsme tu žádost odesílali už před několika měsíci. A mezi tím... Já jsem vám chtěla zavolat, ale pak vlastně jste poslala ten dopis. A víte, já čekám dítě.
9: Aha.
5: Jsem na začátku 5. měsíce. A já jsem chtěla tu adopci zrušit, ale nějak... Promiňte, moc se omlouvám.
9: To je ale skvělá zpráva, gratuluju.
8: Čekala jsem, že řekne, že ji zbytečně zdržuju a že jsem úplně blbá. Ale ne, byla moc hodná.
9: To se stává často. Poté, co je zahájen proces adopce, ze spousty žen spadne ta tíha. A oni náhle sami počnou.
5: Ne, sama ne. Ted se také účastnil.
9: Ano, jsem si jistá, že i Ted v tom sehrál svoji roli.
5: Ted by chtěl chlapečka. Marka.
9: A vy byste chtěla co, Angelo?
10: Angie? Jsi vzhůru, Angie? To jsem já.
8: Tede.
10: Jak se cítíš?
8: Lepší. Kdy mě pustí?
10: Netuším.
8: Nelíbí se mi tu. Jsou tady samé staré ženské.
10: Přinesla jsem ti sušenky.
8: Nechci sušenky.
10: To je oblíbené. Vem si.
8: Ne.
10: Dobře. Tak si dám já.
8: Už je tak starý. Podívejte se na něj. Když jsem ho potkala, byl to fešák. Nedokázala jsem si pomoct, byl to nepřeháním čistý chtíč. Na té zábavě byla spousta učňů, ale já měla oči jen pro teda. Vystřídal hromadu tanečnic, ale pro mě nepřišel, ani se na mě nepodíval. A pak vyhlásil...
11: Výborně, mládeži, tak, skvěle. A nyní následuje dámská volenka.
8: Takže jsem samozřejmě šla rovnou k němu.
12: Smím prosit?
8: Tancovali jsme.
12: Tak, kdy se zase uvidíme?
8: Musela jsem se s ním okamžitě znova vidět, hned druhý den. Ukradla jsem se střekolo, vyrazila ven z města až k Tedově továrně a počkala na něj u brány.
13: Ahoj, Angelo.
12: Ahoj, Tede. Myslela jsem si, že tu budeš.
13: Kam se chystáš?
12: K tobě do pronájmu. Na čaj.
13: Fakt?
12: Pokud teda už nečekáš jinou.
13: To ne. Ale mám spolubydlícího.
12: A nemohl by se jít projít?
13: No.
12: Řekni mu, že může jít klidně na trochu delší procházku.
8: Máma si myslela, že na to jdu moc sprutka.
14: Měla bys trochu zpomalit, holka.
8: Nechtěla jsem zpomalovat. Chtěla jsem s ním okamžitě začít chodit. Jezdila jsem za ním každý večer.
10: Volal Mark?
8: Jo.
10: Že prý s tebou před pár dny mluvil. Volal ti domů, než jsi spadla.
8: Nevzpomínám si.
10: Mluvili jste spolu. A slíbil, že tě vezme na procházku. A na ořechový dort.
8: Ořechový dortík, to je moje.
10: Řekl jsem mu, že jsi spadla, že jsi v nemocnici.
8: Tede, prosím, nikomu to neříkej. Nechci, aby všichni věděli, co se mi stalo.
10: Řekl jsem to jen Markovi. V sobotu se za tebou staví.
8: A kdo je Mark?
10: Ale vždyť to víš.
8: Vážně?
10: Jasně, že jo. Mark je přece tvůj syn.
8: Nikdy jsem neměla syna. Jen dceru a ta zemřela.
10: Přestaň si vymýšlet.
8: Já si nevymýšlím.
10: Děláš ze sebe hloupou.
8: Vypadni, ty hnusnej dětku.
10: No tak, Angie, nerozčiluj se.
8: To ty mě rozčiluješ. Zbal si svý sušenky a padej. Já už tě nechci nikdy vidět.
10: Přestaň. Všichni nás poslouchají.
8: Krávy zvědaví, jedna vedle druhý.
15: Marku, musíš počkat. Až mávnu, jo? Až spustím kameru, OK?
8: Seděla jsem na kládě a Ted dával Markovi instrukce.
15: Potom půjdeš k tomu vejci a začneš, ale ne dřív, jo? Až mávnu.
8: Bylo to nekonečný.
15: Tak.
8: Začalo pršet. Občas vás napadne... Jaké by to bylo, kdybych donosila tu holčičku? Možná by to byla pěkná malá mrcha, hubatá. Možná bychom se pořád hádali. Já byla na mámu hrozná. Jednou, když byl Ted v práci, jsem Marka vzala do kina. Ale museli jsme odejít, protože mi nebylo dobře. Venku na ulici se mi udělalo zle. Lehla jsem si na lavičku. Nebyla jsem schopná se udržet na nohou.
4: Co je ti, maminko? Co se děje?
16: Neboj se, miláčku. O nic nejde, jo? To přejde.
8: Říkáte si, když jste čekala tak dlouho, že když vás vaše tělo tolikrát zklamalo, tak když se vám narodí dítě, když se narodí Mark, že už bude všechno jen dobré. Ale nedlouho po tom, co se narodil, já myslím, že se tomu říká deprese. Nemohla jsem dál. Ležela jsem tam dlouho a kolem prošla spousta lidí. Nakonec se u nás zastavil policista.
17: Všechno v pořádku?
16: Ano, ano, jenom migréna. To přejde.
17: To je váš kluk?
16: Ano.
17: Jak se jmenuješ?
4: Mark.
17: Dávej na maminku pozor, Marku.
4: Budu. Naschledanou.
8: Vrátili se mi migrény. Někdy začaly doma, někdy na nákupech. A to jsem si pak musela lehnout.
4: Kde je máma?
6: Není jí dobře, Marku, víš? Leží v posteli. Počkej, kam to jdeš?
4: Nahoru za mámou.
6: Tam ale teďka nemůžeš, maminka potřebuje být sama.
4: Já ji chci vidět.
6: Ale to nemůžeš, broučku, maminka je moc nemocná, víš? Byl tady pan doktor.
4: Maminko.
16: Marku, miláčku, pojď sem.
8: Nechtěl mi ublížit, nechápal to. Prostě děcko. To já chtěla dítě. I kdyby mě to mělo zabít.
16: Marku, pojď sem. Podívej se. Vidíš, co chystají na Vánoce? Dokážeš to přečíst?
4: Ne.
16: Ale jo, vsadím se, že jo.
4: Nedokážu.
16: Pojď sem, miláčku. Dej si pod písmenko prstík a řekni, jak zní.
4: B.
16: Výborně.
4: I.
16: V. I.
4: T. R.
16: Ano, dohromady.
4: V. I. T. R.
16: A teď to řekni rychle.
4: Vítr.
16: Výborně. Ty budeš za chvilku chytřejší než já. A další slovo?
4: V. E. V.
16: Vidíš? Vítr ve.
4: Je to vítr ve vrbách?
16: Ano. Je to divadlo podle té knížky. A budou ho hrát o Vánocích dole u nádraží. Půjdem?
4: Jo.
15: Jsem doma.
4: Tati, tati.
15: Jak jsme se dneska měli?
4: Tati, budou hrát vítr ve vrbách.
15: Ale nepovídej. A kde?
16: Místní ochotníci ve skautský klubovně u nádraží.
4: Můžeme jít hned?
16: Ne, miláčku, musíme počkat, bude to až za 3 týdny, víš? Tak co mám tam zavolat a objednat 3 lístky?
15: Pro mě ne, běžte spolu.
16: Ale no tak.
8: Vítr ve vrbách byla stará žlutá knížka, kterou Ted od někoho dostal, když byl malý.
15: Mně se nechce.
8: Byla to jeho oblíbená kniha.
16: Proč?
8: Nacvičoval si, jak ji bude číst už předtím, než jsme měli dítě.
15: Protože hra nikdy není tak dobrá jako knížka.
8: Jakmile Mark dokázal chápat,
16: Marku.
8: Ted ho každý večer vykoupal a pak mu četl Vítr ve vrbách. Takže to samozřejmě byla i Markova oblíbená knížka.
16: Kazi světe.
8: Proč se na to představení tak pamatuju? Nejmenší děti byly myšky a přišly koledovat na žabí hrádek. Nejvyšší kluk hrál žabáka. Stál uprostřed scény a přes hlavu měl přetaženou zelenou punčochu, takže měl zelený obličej a rozpláclý nos. Vypadal úplně jako žabák.
18: Wap, nádherný strhující pohled. Wap, poezie pohybu. Jediný způsob testování dnes zde, zítra, daleko odtud.
8: Podívala jsem se na Marka.
18: Proletět vesnicemi, přeskočit města.
8: Museli byste vidět, jak se tvářil.
18: Neustále jiný lidé.
16: Líbí se ti to, viď?
18: Nádherné.
16: Ty bys taky chtěl stát na jevišti se zelenou punčochou na hlavě.
4: To teda jo, mami.
8: Týden na to přišel s jemněným tancem.
16: Angelo! Angelo!
8: Nechte mě.
16: Angelo, kde jste?
8: Zmizím pryč a nikdy se nevrátím.
16: Angelo!
8: Nejdřív psi jen vrčeli a štěkali. Liška na ně taky štěkala. Jémina ve dřevníku slyšela, jak zuby venku trhají maso a potom velmi bolestný nářek. A najednou bylo všechno v jednom kole. Křik a kousání a štěkání a vytí. Jémina měla strach, ale také byla vzrušená. Vrátka dřevníku se otevřela a dovnitř vešla Kolie a dva lovečtí psy. Tlamy měly krvavé. Kolii chyběl veliký kus ucha. Jémina věděla, že lišák je po smrti a byla šťastná.
16: Angelo, tady vás máme. Vy jste nás vylekala.
8: Vážně? Proč jako?
16: Toulat se po parkovišti. Mohlo vás něco přejet.
8: Jděte sama. Já musím jít.
16: Kam, Angelo?
8: Nevzpomínám si. Proč si nemůžu vzpomenout?
16: No tak, Angelo, jen klid.
8: Já mám strach.
16: Klid. Chcete, abych vás vzala za ruku?
8: To budete hodná.
16: Tak, půjdeme?
8: Ano. A to je šťastný konec. Ve filmu všechno skončí šťastně. Psi se zbaví lišky. Ale v knize je to jinak. V knížce jsou lovečtí psi pořád vydráždění z boje s liškou a když vidí Jéminina vejce, sežerou je. Úplně všechna. Jémina přijde o všechna svá vejce. Tak to má být, pokud jste věrní předloze.
12: Promiň, že jdu pozdě. Píchla jsem. Musela jsem tlačit kolo skoro celou cestu až sem.
13: Bál jsem se, že se k něco stalo.
12: Ty si pořád s něčím děláš hlavu.
13: Vážně?
12: Jo, pořád. Je, ty jsi zrudnul.
13: Ne, to nejde.
12: Co?
13: No na veřejnost, líbání na veřejnosti je... Angelo!
12: Jsem nestydá, no a co?
15: No, co si dáte?
12: Ještě nevím.
15: Jestli tady chcete zůstat, musíte si něco objednat.
12: Dobře, tak si dám čaj.
15: Dobře, čaj. A žádný další muchlování. Mm-hmm. My jsme slušný podnik a rádi bychom, aby to tak zůstalo.
13: Mm-hmm. Vidíš, co děláš?
12: Když tobě to tak sluší.
13: Miluješ mě?
12: Jasně, že jo.
13: Já chci, abychom byli spolu.
12: Já taky.
13: Na pořád.
12: Na pořád? To jsi ještě nikdy neřekl.
13: Říkám to teď.
10: Tady máš, Angie.
8: Co to je?
10: Tvoj čaj. A nech horké vody a sáček je vedle, aby si to mohla připravit, jak to máš ráda.
8: Nechci to.
10: Musíš doplňovat tekutiny. Nebo tě znovu dají na kapačky.
8: Proč jsi tady tedy?
10: Protože jsi moje žena a mám tě rád.
8: Ale já tě tu nechci.
10: Těšíš se zítra na Marka?
8: Volala jsem na policejní stanici.
10: Myslíš, že přinese ořechový dortík?
8: Víš, proč jsem volala na policii? Kvůli tobě. Řekla jsem jim, co chystáš, zavřou tě do vězení. Do konce života to se vrahům stává.
10: Napij se čaje, než ti vystydne.
8: To by se ti líbilo, co? Abys mě tím čajem mohl otrávit?
10: Hloupost.
8: Proč mě tak nenávidíš? Zaplatil jsi doktorům, aby mě tu zavřeli. Snažíš se mě zabít už léta.
19: Tady je seznam bylin, které potřebuji na hostinu. Šalvěj a petržel a tymián.
8: Pomoc, ne, pomoc! Pomozte mi někdo, on mě chce zabít, pomoc!
10: Benji, přestaň!
8: Pomoc! Nesahej na mě, pomoc!
10: Au!
16: Co se to tady děje?
10: Nic, brato, nehoda.
3: Stalo se vám něco, pane Ravenhille?
10: Lekl jsem se, polil jsem se čajem.
20: Proč jí lžeš tedy?
3: Viděla jsem, jak paní Angela...
10: Ne.
3: Nechcete si dojít na sesternu dát se do pořádku? Někdo vám tam pomůže.
10: Ano, dobře. Děkuji vám.
20: A nevracej se, dětku zlá.
3: A teď vy, Angelo. Co to zase vyvádíme, co? Co vás tak rozrušilo?
20: Moc dobře víte, o co tu jde. Vy k ním taky patříte.
3: A ke komu?
20: Nechápu, jak s tím dokážete žít? Vraždit děti, jak to dokážete, ty vraždy? Proč ty děti nenecháte na pokoji?
3: Angelo, já chápu, že je toho na vás moc. Ocitnout se najednou v nemocnici je náročné, ale už brzy vás pustíme domů.
20: Jo, a necháte teda, aby mě otrávil? To by se vám líbilo.
3: Angelo, nikdo vám nechce nic udělat.
20: To není pravda a vy lžete.
3: Ukažte. Měla byste si vzít prášky. Odpočinete si.
20: Já nechci žádný prášky.
3: No tak, Angelo, napijeme se vody a hezky je spolkneme.
20: Jo, nechci žádný no vaše tak, prášky.
3: Angelo.
20: Nenechám se otrávit.
3: Jen trochu.
20: No sahejte na mě.
3: Angelo, to bolelo.
20: Vrahune, vrahunská.
3: Haló? Potřebuju tady pomoct, okamžitě.
20: Přestaňte vraždit děti!
21: Tady si klidně můžeš zapálit, Jackie. Počkám s tím do auta, jestli chceš. Ne, v pohodě, klidně se zakuř. Někde tu mám asi popelník. Tak jo, už jsem to fakt potřebovala.
20: Jackie měla syny. Než jsem jí stačila oznámit, že jsem přišla o holčičku, řekla mi, že je těhotná. Měla je dva.
21: Koukám, že máte kůlnu. Jo, tety postavil v loni. Pěkný to tu máte. Děcka by to tady obrátili vzhůru nohama. Pořád Heroldovi říkám, pamatuješ, jaký jsme mývali hezký dům, než to děti všechno rozbordelili. To by tu ti moji raubíři nepořádek nedělali?
22: Ne, byli jak míly husové.
21: Kdyby to tak chtěli zkusit i doma. Málem bych zapomněla. Něco jsme ti přivezli. Za to, že jsi pohlídala. Tady.
20: Kluci byli moc hodní. Skoro jako kdyby byli moji vlastní.
21: Tady. Je, to je hezký. Co to je? Bík? Jo, koupili jsme to na bíčích zápasech. Počkej, vy jste byli na korytě? Tak to musíš, když už tam jsi, ne? A to zabili toho býka? Ha? Skoro. No tak to by se mi teda asi moc nelíbilo. Jako co ten bík udělal, že si to zasloužil.
20: Hrůza. Ale je to tak. Policie, doktoři, sousedi, manžel... Všichni se spikli proti tobě. Zahnali tě do nemocnice. Tvrdí, že si nic nepamatuješ. Že jsi stará, bláznivá ženská. Vraždí děti a tebe taky zabijou. Dobrý den, pane doktore.
23: Poznáváte mě, Angelo?
20: Ale jistě, že vás poznávám. Na takovýho fešáka se nezapomíná.
23: Tak to vám děkuju.
20: Vy jste ten Hezoun z Indie.
23: Skoro. Pákistán.
20: Pákistán. Vezmete mě do Pákistánu, abych mohla poznat vaši rodinu?
23: Musel bych se nejdříve zeptat ženy.
20: Ženy. Děti máte?
23: Zatím ne.
20: Moc dlouho to neodkládejte. Já čekala... Mám holčičku, ale už se nestýkáme.
24: Dobré ráno.
20: Kdo to je?
23: Můj kolega, doktor Carter.
20: Žádný krasavec. S ním tedy ostatní dámy nebudou chtít být sami za závěsem.
23: Doktor Carter je z oddělení pro duševní zdraví.
20: Ale...
24: Prý jste byla poněkud agresivní, paní Ravenhillová.
20: To není pravda.
24: Pana Ravenhilla jste upařila horkou vodou.
20: Nesmíte věřit všemu, co Ted říká.
24: Byla u toho sestřička. měla o vás oba velké obavy.
20: Nevzpomínám si, jestli se to stalo.
24: Tohle oddělení není zařízené na péči o agresivní pacienty.
20: Pošlete mě domů?
23: Zatím ne, Angelo.
20: Já ani domů nechci. Chci s vámi do Indie.
23: Teď se o vás chvíli bude starat doktor Carter.
20: No já chci zůstat s váma. Budu jako holoubátko.
24: Paní Ravenhillová, po konzultaci se zdejším týmem jsme rozhodli o pokračování vaší léčby podle paragrafu 2 zákona o duševním zdraví. Přemístíme vás na uzavřené oddělení, které je lépe připraveno zvládat pacienty s agresivním chováním.
20: Tím myslíte blázinec?
24: Paragraf 2 nám umožňuje umístit vás na uzavřené oddělení po dobu až 28 dnů.
20: Ne!
24: Pokud ale budete dobře reagovat na léčbu, můžeme vás propustit i dříve.
20: K tomu vás navedl teď?
23: Budete tam ve větším bezpečí. A navíc je to tam teď moc pěkné. Budete mít vlastní pokoj s výhledem.
20: Přijdete mě navštívit?
23: Musím se tu starat o ostatní dámy.
20: Dejte si pozor, jsou na vás celé žhavé.
23: Budu se snažit. Doktor Carter se o vás jistě postará lépe než já.
21: Jaký byl ve Španělsku jídlo? Nechutnalo mi. Jako jedla jsem to, ale bylo divný. Kde jsou kluci?
20: Ukradla jsem je. Schovala. Teď jsou moji.
21: Tete je vzal do parku. Za chvilku tady budou. Přála jsem si holčičku, ale skončila jsem se dvěma raubířema. No a co ty? Co? Nevím. Vlastně mi to jedno. Když jsme byli malí, říkala si, že budeš mít 7 dětí. Jako Sněhurka a 7 trpaslíků. Tak to si teda nepamatuju. Máma říkala, že to u vás bude jak v židovské škole. No, když to tak vezmu, tak asi, kdybych neměla žádný, tak nevím, tobě by to nevadilo. Nevím.
0: Mami!
21: Hele, jsou tady. Tede! Tede, jsme venku!
20: Měla jsem na Jackie strašný vztek. Za to, že má 2 kluky a nevzala je sebou do Španělska a že na ně furt hulí z těch svých cigaret. Ale nic jsem neřekla, protože jsem věděla, že mi do toho nic není.
21: Tak, kluci, půjdeme. Byli jste moc hodní. Že jo, tady?
1: Prima, kluci.
21: Tak pojďte, můžu vás obejmout na rozloučenou? Tak, pořádné obětí pro tetičku Angelu.
2: Ano?
1: Vezu nového pacienta.
2: Pouštím.
5: Zdravím, už jsme vás čekali. No vítejte u nás. Vy budete Rita, že?
20: Myslíte?
5: Paní Rita Ravenhillová.
20: Nevzpomínám si.
5: Ale ano, Rita.
20: Nevím, nechte mě být.
5: Tak co, kdybychom se podívali na váš náramek, když dovolíte. Tak, a je to. Tady se píše Rita.
20: Tak tohle jsem já. Rita. Bylo to ještě jiné jméno. Jenže už se... Jak to bylo? Chci si na ně vzpomenout.
1: Dostříhal jsem ten film s Jeminou.
21: No a vyšlo to dobře?
1: Místy přeexponovaný, ale jinak fajn. Zítra večer to můžu promítnout.
21: No to by šlo? Nebo ví Mark, že to je hotový?
1: Ještě ne.
21: No tak mu to neříkej, počkáme s tím na jeho narozeniny, ne?
1: To je prima nápad.
21: On úplně miluje publikum.
1: Je divnej.
21: Tede, tohle neříkej. Je to tvůj syn. Fakt.
1: Co chce vlastně k narozkám? Říká ti něco?
21: V knihkupectví si vybral jednu knížku.
1: Jakou?
21: Takovou malou, brožovanou. Říkal jsem mu, že si může přát něco dražšího, ale chce jenom tohle.
1: A o čem to je?
21: No jedna z té série, jak dělat, já nevím,
22: Mark chce tančit balet.
1: Počkej. On chce být baleťák?
0: A tebe to nebolí?
7: Dobrý den. Zdravím.
0: Dobrý den.
7: Přišel jsem na hodinu baletu. Můžu se někde převléknout?
0: Tady asi. Tam ne.
7: Není tady někde šatna, nebo se převlékáme přímo tady?
0: Ne, prosím vás, tady se opravdu nepřevlékáme.
7: Jasně. A kde se tedy
0: Šatnu tady máme, ale ta je jenom pro nás, pro ženský.
7: Jo.
0: My jsme tady nikdy žádný chlapi neměli, takže vůbec netušíme, jestli tady je někde nějaká pánská šatna, že jo, holky?
22: Nevím, vůbec to. Vůbec
7: jasně, jasně.
1: Nechci, aby z mýho syna byl baleťák.
9: Jenže on si tu knížku přeje.
1: A nemůže mu koupit další stavebnici?
9: S tou poslední se vůbec nehrál.
1: Ne?
9: Ne. Ani jednou. Z krabice si udělal divadýlko.
1: Já nechci, aby byl jednou divnej.
9: Tede, před 3 měsíci chtěl být pekář, teď je to balet. Příští rok, kdo ví? Když jsi ty byl malej, tak co, čím jsi chtěl být?
1: Čím? Především něčím zvláštním.
11: Dobré jítro všem.
14: Dobrý den.
25: Dobrý den.
7: Promiňte. Chtěl jsem se zeptat...
19: Vy budete Mark Ravenhill.
7: To jsem já.
11: Jsem rád, že se k nám připojíte.
19: Pánu máme nedostatek.
7: Je tu někde šatna?
19: Pánská? No jestli se nepletu, jedna je opatrovíč.
7: Dobře, díky.
19: Počkáme na vás. Už jste někdy chodil do baletu?
7: Ne, nikdy. Uvažoval jsem o tom už dřív, ale rozhodl jsem se až teď.
19: Dobře jste udělal.
26: A tohle je společenská místnost pro naše oddělení. Pozdravte Ritu. Dámy.
27: Zdravím. Ráda vás vidím.
26: Je tohle křeslo volné? Pro Ritu.
27: Pořád mi říká Rito. Ale já vím, že to není správně.
26: Chcete pomoct, Rito?
27: Mhm.
26: Tak.
27: Tak.
26: A je to. Pohodlné?
27: Ano. Ale jestli nejsem Rita, tak jak se jmenuju?
26: No, není prima být tady. Po týdnu ve vašem pokoji. Doktor Carter říkal, že jste brala prášky a jste mnohem klidnější, takže vás smím vzít do společenské místnosti.
27: Máte ořechový dort?
26: No, kežby. Hned bych si dala.
27: Musíte si hlídat figuru, už tak je vás dost.
26: Můj muž miluje rolády a já jsem bábovková.
27: Já chci ořechový dort.
26: Máme jen sušenky. Přinesu vám.
27: Jak chcete.
26: Hned jsem zpátky, Rito.
27: Nemenuju se Rita.
26: Ne? Jak tedy?
27: Já jsem... Já si nevzpomínám.
26: Tak si to promyslete, než se vrátím se sušenkami, ano?
28: A když teda nechceš být Rita, tak co by se ti líbilo?
27: Co jsem na to odpověděla? Co jsem odpověděla?
28: Mami.
27: Co je to?

0: Jsem ráda, že jsi se vrátila, vezmeme si zase karavan, jo, pojedeme k moři, dáme si rybu s hranolkama a budeš mi číst pohádku, ano.
1: Uvidíme.
0: Mami.
1: Kde to vlastně jsem? Divné místo. A ta stará paní tady objímá mě.
0: Maminečko moje.
1: Mám holčičku, ale je ještě malá. Nedávno mi volala a přinese ořechový dort. Všude vraždí děti. Téhle nechci ublížit. Chci, aby ta stará paní byla šťastná. Myslíš si, že jsem její máma?
0: No.
1: Tak jo, miláčku. Pojďme do karavanu, přečtu ti vítr ve vrbách.
0: Moje maminko.
1: Ale no.
0: Maminko.
1: No tak, přece nebudeme plakat. Maminka je tady.

0: Zváte vy, Rito?
1: Nemenuju se Rita, jsem Angela.
0: Takhle vám mám říkat? Angelo?
1: Je to moje jméno.
0: Zpíváte moc hezky, Angelo.
2: Ano, maminka, zpívám moc hezky.
1: Myslí si, že jsem její máma.
0: Aj vy, to si s váma počneme. Vzala jsem vám nějaké čokoládové a nějaké čajové. V pořádku?
1: Jste hodná.
0: A podívejte, máte tu návštěvu s květinami.
3: Ahoj, Angie, jsou z naše zahrad.
1: Odveďte ho pryč, já.
3: Ty mě nepoznáváš, Angie, jsem Pet, můj muž.
0: Klid, Rito, klid. Pane Ravenhille, dnes to nejspíš nepůjde.
3: Jistě přijdu, až ji budu rýpanu.

0: Angelo. Poznáváš mě?
1: Co je za den?
0: Sobota. Slíbil jsem ti, že se dneska zastavím.
1: Opravdu?
0: Jsem tvůj syn. Vzpomínáš si, že máš syna?
1: Tolik lidí hledá maminku a všichni chodí za mnou. Mám holčičku. Měla jsem holčičku. No je tu starou paní tady. Svou vlastní. Mám dceru.
0: Přede mnou jsi opravdu měla dceru.
1: Chci ji vidět.
0: Zemřela.
1: Ne. Zabili ji?
0: Ne. Potratila si.
1: Byla jsem na pohřbu?
0: Tehdy se, myslím, pohřby nenarozených dětí nedělali. Byla bys chtěla, aby měla pohřeb?
1: Ano. To bych si moc přála. Takže ji nezabili?
0: Ne, mami.
1: Zabili moji sestru.
0: Myslíš tvoji sestru Jackie?
1: Ano. Zabili moji sestru Jackie.
0: Tu ale nikdo nezabil, mami. Umřela na rakovinu.
1: Na rakovinu?
0: Ano. V loni jsme jí byli na pohřbu a ty se zdivila, jak ti její kluci vyrostli. Vzpomínáš si?
1: Ne. Učeš mě? Nechci tu chodit neupravená.
0: Jestli máš hřeben, tak klidně. Tady je. Tak, sedni si. Tak. A vyparádíme tě. Jackie byla tvoje oblíbená sestra?
1: Nemám oblíbence. Ale asi ano.

0: No tak jo. Tak prosím. Halo, prosím o pozornost. Tak, Mark natočil jeden takový film a rád by vám ho všem ukázal, viď? Tak Marku, řekni jim, o čem to je.
1: Jed o kachně, co šla do lesa, aby tam snesla vejce a pak kolem nich tancovala.
0: Výborně, tak, můžeme? Dobře, tak tedy pusto. Tak příběh kachny Jéminy.
2: Mami, Ted by tě rád viděl.
3: Ale já nechci. Ne po tom, co udělal.
2: A co udělal, mami?
3: Kradou děti. Je to hrůza. Berou děti a schovávají je. Slyším je, jak volají o pomoc, protože mají veliký strach. A protože jen já je můžu zachránit.
2: A kdo krade děti?
3: Ted, sousedi, policie a doktoři. Já už to nevydržím. Nesnesu to. Musí to přestat. No, nebo se zblázním.
1: A to je konec filmu.
4: Výborně, Marku. Bylo to moc hezký, Jacky. Poděkuji tatě, Jacky.
1: Děkuji, tato.
4: A tohle bys chtěl jednou být. Taneční.
0: Jacky, nechceš jít račovým zakouřit?
5: Ty chceš být baleťák, až vyrosteš.
1: Ano, budu tančit balet.
4: Jak jsi na to, prosím tě, přišel?
0: Marku, je, podívej, tamhle jsou ještě nějaký dárečky. Co kdyby jsi je šel rozbalit, co? Utíkej.
1: Tak jo.
4: Angelo, nemyslíš, že je Mark trošku...
0: Trošku co?
4: Ty víš co?
0: Ne, to teda nevím.
4: No, chci jenom říct, že by jsi měl dávat pozor.
0: Aha, a pozor na co?
4: Aby ti z něj nevyrostla buzna.
3: Tolik vzteku ve mně. Jako kdybych byla pes a ona liška. Vrčet, štěkat, tesáky zaryté v mase, bolestivý nářek, tlamy celé od krve, v pazourech liščí srst. Ale já se místo toho podívala na Jacky a řekla...
4: A i kdyby? Víš co, jdi se radši ven zakouřit.
2: Vidíš se v zrcadle?
3: Vidím. Zestárla jsem, co?
2: Zestárla, mami. Jsi velmi stará dáma. Líbí se ti ty vlasy?
3: Ty jsi moje sestra?
2: Chceš, abych byl tvoje sestra?
3: Nemůžeš být moje sestra, protože jsi muž. Jsi můj syn?
2: Přesně tak.
3: Jmenuješ se Mark?
2: To jsem já. Mark Ravenhill. Mami, Ted je venku v autě. Čeká.
3: Ne, nechci ho vidět.
2: Ale on chce vidět tebe. Má tě rád?
3: To říká pořád.
2: Promluv s ním, prosím.
3: Já se bojím, Marku. Já jsem blázen?
2: Ne víc, než my ostatní. Všichni jsme tak trochu blázni. Občas. Jsme popletení. Máme v hlavě zmatek. Vzpomínky si s námi hrají a to nás vyvádí z míry.
3: Myslíš?
2: Vymýšlíme si nesmysly a pak jsme jeden na druhého zlí. Ale když na to všechno zapomeneme, pěkně si spolu sedneme a dáme si čaj a ořechový dortík, tak to nějak zvládneme. Co myslíš?
6: Tak to nějak zvládneme. A co myslíš?
3: Je to pan Lišák? Nebo někdo z těch hodných? Nemůžu na to přijít.
2: Takže já napíšu Tedovi, že může přijít a chvíli s námi posedět. Souhlasíš?
3: Já nechci být blázen. To je to nejhorší, co se může stát.
2: Mám poslat zprávu Tedovi?
3: Ano.
7: Ahoj, Angelo.
3: Ahoj, Tede.
7: Pěkný pokoj, že? Máš moc hezký výhled. Angie.
3: Ano.
7: Teď já tě mám rád.
3: Nevíš náhodou, kde by se tu dal sehnat ořechový dortík? Mám tě taky ráda, Tede.
8: Takže, dámy a pane, konec pauzy. A když jsme opět doplnili tekutiny, pojďme se vrátit do dvojic u tyče.
9: Všechno v pořádku, Marku?
2: Přišla mi zpráva. Během pauzy. O mámě.
9: Potřebujete si zavolat?
2: Ne. Dnes ráno zemřela.
9: To je mi líto. Pokud potřebujete, klidně běžte.
2: Díky, ale zůstanu.
9: Jestli chcete.
2: Chci.
8: Dobře. Tak se do toho dáme.

Slyšeli jste rozhlasové večerní drama Angela, britského dramatika Marka Ravenhillova. Ravenhilla, který ve své první autobiografické hře složil poctu vlastní matce, která posledních 5 let před smrtí bojovala s Alzheimerovou chorobou. Bez sentimentu, ale s účastí. A v rozhlasové úpravě Renáty Venclové bylo drama k slyšení také teď na vltavských vlnách. V dramaturgii Renáty Venclové a režii Izabely Šenkové účinkovali Angela jako 82letá stvárněná Danielou Kolářovou, jako mladá dívka Marií Anou Mišičkovou, jako dospělá žena Johanou Matouškovou. Teda jako starce stvárnil Miroslav Krobot, jako dospělého muže Martin Donutil, jako mladíka Vojtěch Franců. Dospělý Mark Miroslav Koenig, jako dítě Jonathan Skála. Jackie, sestra Angely Anna Kameníková, matka Angely Lenka Krobotová, Lišáka stvárnil Jakub Žáček, sestru v porobnici Eva Leinweberová, sestru v nemocnici Marie Poulová, na psychiatrii sestřičku Lucie Žáčková, doktora v ordinaci Zdeněk Vencel, doktora v nemocnici Petr Pěknic, psychiatra Martin Finger, ženu z adopce Marie Maxera Štípková, Ivy Regina Rázlová, policistu Jiří Rozkot, baletního učitele Tomáš Pavelka, starší ženu Zuzana Hikišová, žabáka, tedy kluka Melichar Gojda, číšníka Aleš Vrzák, hlas v mikrofonu pak patřil Tomáši Pernickému. Tomáš Pernický také stojí za zvukem, asistentkou režie byla Dana Rajchová, asistentkou režie byla rovněž Denisa Burešová, no a za hudbou, za hudebním stvárněním a zvukovým designem také stál Jan Trojan.

0: valstrist Lubora Bárty pro housle a klavír právě dozněl v podání Václava Snítila na housle a Heleny Vajtové. Čas, milí posluchači, věnovat ve Vltavské akademii rovněž pozornost vážné hudbě, konkrétně Mahlerově druhé symfonii a podivuhodnému případu Gilberta Kaplana. Tak zní konec konců název akademie, kterou roku 2021 připravil Zdeněk Havlíček. Její reprízu uvádíme u příležitosti 115. výročí Mahlerova úmrtí, které jsme si připomněli 18. května. Z pamětí Josefa Bohuslava Ferstra čte Vojtěch Babka.
1: Akademie. Milí posluchači, dnešní akademie bude věnována jednomu mimořádnému uměleckému dílu a také jednomu zvláštnímu úkazu v hudebním, respektive dirigentském světě. O ním dílem je symfonie číslo 2 Gustava Mahlera, zvaná také Vzkříšení. Tím úkazem pak případ jistého Gilberta Kaplana. Pod jehož taktovkou dnes téměř celou monumentální symfonii uslyšíme. Chybět bude ve svém celku pouze věta druhá. Pokud vás Kaplanovo pojetí osloví a budete si chtít poslechnout, jak tento muž diriguje také jiné kompozice a jiné skladatele, pak budete mít smůlu. Gilbert Kaplan byl totiž dirigentem jednoho jediného díla. S nepatrnou výjimkou adagetta z Mahlerovy páté symfonie nedirigoval nikdy nic jiného než právě Mahlerovu druhou. Jak se něco takového stane? O tom si povíme trochu více v závěrečné části našeho průvodního slova, které bude jinak patřit základnímu seznámení s touto symfonií, především pak s okolnostmi jejího téměř sedmiletého strastiplného vznikání. Nespokojíme se ovšem se suchými fakty. Krásná hudba vyžaduje krásné slovo a tak si vezmeme na pomoc poutavé, barvité, byť snad místy poněkud idealizované vzpomínky Josefa Bohuslava Ferstra. Ferstr se s Mahlerem, slavným dirigentem, ještě však ne slavným skladatelem, seznámil záhy po svém příjezdu do Hamburku v druhé půli roku 1893 a stalo se tak přirozeně skrze jeho choť operní pěvkyni Bertu Ferstrovou Lautererovou, která zde ve slavném hamburském městském divadle pod Mahlerovou taktovkou přijala angažmá. Právě Mahlerova druhá symfonie, respektive hudba, z níž se později stala její první věta, stojí na počátku důvěrného zblížení těchto dvou skladatelů.
2: Netrvalo dlouho a viděli jsme si na dno srdcí i duší. A Mahler, nabyv důvěry, stal se sdílným. Nejednou se tehdy dotkl věcí intimních. O své činnosti skladatelské nepromluvil ani slova. Leč jedenkrát, bylo to již k večeru a kolem nás se šeřilo, náhle povstal, vyňal ze zásuvky psacího stolu rukopis a překvapil mě radostně otázkou: chcete si něco poslechnout? Usedli jsme k pianu a Mahler hrál. Poznal jsem v partituře brzy jeho písmo a vytušil, že se mi dostává řídkého vyznamenání. Již z prvního impetuózního a extatického tématu ke mně promluvilo ono jedinečné ingenium Mahlerovo. A v pokračování jsem mohl ocenit i vysokou úroveň umělecké práce. Můj dojem, již v samém počátku silný, rostl až k vytržení, a když Mahler vyčerpán, ale i milostí naplněn, ukončil větu rozrostlou v mohutnou šíř, stiskl jsem neschopen slova vřele jeho ruku. Mám dosud v paměti tklivý výraz vděčnosti, jenž se objevil v Mahlerově oku i sklon jeho hlavy, když jsem se pokoušel, vzpamatovav se, vylíčit slovy svůj dojem. Skladba, kterou jsem tehdy poprvé uslyšel, byla nazvána Trizna. Četl jsem nadpis v partituře rukopisu. Dnes je všeobecně známa jako první Allegro Mahlerovy druhé symfonie. Allegro bylo původně myšleno jako symfonická báseň a ne jako část cyklické skladby. Při tomto prvním poslechu a za nezvyklé rozlohy kompozice, v níž upoutali především nový obsah, nálada vzácně sugestivní síly, neočekávané splynutí témat a nadbytek neobyčejného? Jsem formální založení celku i hned nepostřehl. Promlouvali jsme o tématech. Mahler mne ujistil, že mu nenapadá téměř nikdy čistá kontura melodická, nýbrž vždy téma již vyzdobené, vyložené, zhusta již spjaté s myšlenkou druhou, podružnou. Zadívali jsme se do partitury znovu a Mahler mě upozorňoval, uváděje doklady svého sdělení. Oba jsme byli přesvědčeni o mohutnosti i zvukové kráse jeho práce, dosud neprovedené. Zatím zhasínaly poslední paprsky zapadajícího slunce a kolem nás se rozestřelo ono jen několik okamžiků trvající Paolo Veronézovo přítmí, v němž jsou všechny věci náhle prozářeny, oduševněny a odhmotněny, jako by měly odhaliti svá tajemství, dáti vytušiti věčné, jež v nich dřímá. Zmlkli jsme. Dovedli jsme již tehdy spolu mlčeti. A po chvíli řekl Mahler tiše, jakoby probuzen ze sna, vy znáte Bilova. Přitakal jsem a podotkl, že je mi známo, jak neobyčejně si ten přísný a kritický umělec Mahlera váží, jak hodnotí jeho činnost. Tedy Bilova, pokračoval Mahler, jsem nedávno navštívil a požádal, aby si prohlédl skladbu, kterou jsem vám právě hrál. Bilov mne vyzval, abych mu svou partituru raději předehrál, vydá její složitost, alespoň ji uslyším v autentickém pojetí. Hrál jsem. Napadlo mi podívat se na Bilova a vidím, že si ucpává oběma rukama uši v ústanu ve hře. Bilov, stojící u okna, to i hned pozoruje a vyzývá mne, abych pokračoval. Hraji. Po nějaké době se ohlédnu znovu. Bilov sedí u stolu, uši ucpány a scéna se opakuje. Přestávám hráti, nová výzva. Pokračuji a hlavou mi jdou nejrůznější nápady. Usuzuji, že se snad Bilovovi, klavírnímu virtuózu, nelíbí způsob mé hry, můj úhos. Snad je mu mé forte příliš vášnivé a hrubé. Připomínám si také, že je Bilov velmi nervózní a stěžuje si často na bolesti hlavy. Ale hrají dále bez přerušení. Neodvrace je pozornost v jiný směr a snad i zapomenuv, že je Bilov přítomen. Když jsem skončil, vyčkával jsem mlčky úsudek, ale můj jediný posluchač vytrvával u svého stolu dlouho tichý a bez pohybu. Pojednou naznačil energický zápor a poznamenal. Je-li to ještě hudba? Nerozumím již vůbec hudbě. Pak jsme se zcela přátelsky rozešli. Já ovšem přesvědčen, že mě má Bilov za schopného dirigenta, ale za naprosto beznadějného skladatele. Odcházeje od Mahlera, uvědomil jsem si teprve, proč mu byl můj obdiv tak milý. Bez pochyby jsem mu v té chvíli byl mluvčím nové, mladé generace a on uslyšel z mých úst, že mu tato generace porozumí a půjde s ním.
1: Tolik Josef Bohuslav Förster o svém spříznění s Gustavem Mahlerem a seznámení se symfonickou básní Trizna v originále Totenfire z roku 1888, která se později stala první větou Mahlerovy druhé symfonie. Tuto zhruba 20-minutovou větu si teď pojďme poslechnout v provedení London Symphony Orchestra a dirigenta Gilberta Kaplana.

0: Je-li to ještě hudba, nerozumím již vůbec hudbě. To tedy řekl Hans von Bülow Gustavu Mahlerovi o jeho symfonické básni Trizna, pozdější první větě druhé symfonie. Bylo to koncem září roku 1891. Přes svůj rezolutně zamítavý postoj to byl nakonec Hans von Bülow, kdo Mahlerovi s kompozicí symfonie, respektive s jejím problematickým, ve finále však úspěšným dokončením nejvíce pomohl. Ovšem určitě ne tak, jak by si sám přál či představoval. O tom ale až později. Podívejme se nyní opět s Josefem Bohuslavem Förstrem do Hamburku druhé půle roku 1893. Gustav Mahler měl zrovna společenskou náladu a pozval manžele Förstrovi do Štrajtova hotelu ke společnému obědu. Přítomen byl ještě oblíbený činoherní herec Karl Wagner.
1: Mahler byl roztomilý společník a podporován pilně Wagnerem pronášel vtip za vtipem, jak se rodil za přátelského hovoru. Znali se dobře z Vídně, odkud Wagner pocházel, a sešli se později také v Lipsku. Vybrané dinner se skončilo slavnostně anglickým plum puddingem, který ohřát v rumovém plameni imponoval zejména nám, Pražanům, nezvyklým podobným pochoutkám, zvláštní příchutí i exotičností přípravy. Mahler ve výborné náladě zasvětil tehdy náš úzký přátelský kroužek do svého tajného plánu. Mládenecký život se mu znechutil. Učiní po příkladu Wagnerovu. Chce míti svůj byt, domácnost, chce občas pozvati své známé. Jen úzký malý kruh intimních přátel se u mne sejde. Zahrajeme si výběr nejlepších komorních skladeb, zejména klasiky. Toto sdělení vzbudilo upřímnou radost. Ale mně se dostalo ještě jedné, mnohem významnější. Cestou k domovu mi Mahler zašeptal: svěřím vám ještě něco. Začal jsem psát novou symfonii. První větu znáte, je to má Trizna. Ale tři věty jsou již hotovy. Druhá volná, třetí velmi živé skerco. Až mne navštívíte, uslyšíte je. Na zítří jsem první uslyšel dnes tak oblíbené Andante, požehnané v první části Haydnem, ve druhé Bachem, a skerco, jehož hlavní téma vzal Mahler ze své písně Svatý Antonín káže rybám. Nejvíce mne dojalo trio této věty, v němž zpívá opojně sladká touha. Nezdržel jsem se, abych neprojevil chválu rozkošnému kontratématu violončela ve volné větě. Vyslovil obdiv bohaté invenci, zhusta nezvyklé, ale nikde nekonstruované harmonii, rozradoval se nad půvabem kantilény ve skercovém triu. Leč nezbavil jsem se dojmu, že všechny tři věty nové symfonie jsou si slohově velmi vzdáleny. Květy vybrané krásy, ale květy z různých oblastí. Mahler toho nepociťoval. Shodli jsme se jen v tom, že bude těžkou úlohou napsati finále po první větě takové šíře, takové síly a takové emoce.

Slyšeli jsme úryvek druhé věty Mahlerovy druhé symfonie. Idylického Lendlerů, jenž v rovině programního výkladu, kterou ovšem Mahler později potlačil, představuje blaženou vzpomínku. Sluneční paprsek ze života zesnulého, tedy zesnulého hrdiny, nad jehož rakví jsme stanuli ve větě první. Byl to mimochodem hrdina předchozí symfonie, zvané také Titán, a v tomto ohledu jsou první dvě symfonie provázané. Jak ovšem Mahler napsal Richardu Straussovi po neúspěšné premiéře první, druhá je již mnohem vyzrálejší a liší se od předchozí jako muž od novorozeněte. A ještě než se dozvíme, jak se skladateli podařilo vyřešit onen zmíněný a zásadní problém zakončení a završení celé symfonie a jakou roli v tom hrál Hans von Bülow, poslechneme si celou větu třetí, tedy skerco zpracovávající hudební materiál Mahlerovy písně o svatém Antonínu Paduánském. Na jeho kázání přestali chodit lidé a který se tedy odebral k řece, aby kázal rybám. Ty si jej ochotně a dokonce s velkou potěchou vyslechnou, nakonec si však každá plave po svém, aniž by cokoliv na svých nešvarech a neřestech změnila. Symfonická věta z této písně vznikla je jakýmsi intermecem mezi intermeci. Tak lze ve světle dvou krajních vět označit větu druhou až čtvrtou. Je to ovšem intermezzo ústřední a charakteristicky málerovské. Na jedné straně ironické, výsměšné, parodující, na druhé však nemilosrdně demaskující porušenou až tragickou podstatu skutečnosti. Poentou této navenek převážně humorné či úsměvné věty je totiž drásavý výkřik zoufalství nebo zhnusení, tedy jeden z typických Mahlerových výbuchů do hlouby raněného srdce. Jeho signifikantnost pak ještě podtrhne finále, když touto hudbou začíná.

0: To byla třetí věta z Mahlerovy druhé symfonie. Jakési přízračné skerco, navracející se po snově idylické vzpomínce věty druhé do reálného, to jest pokřiveného světa. Vše se tu zdá jakoby viděno v konkávním zrcadle, jak uvedl skladatel. Mahler má tedy hotovy první tři věty ze své nové symfonie, ale uvízl tak říkajíc na mrtvém bodě, dále se s kompozicí ne a nepohnout. Palčivě pravdivá se vyjevují Förstrova slova, že bude těžkou úlohou napsat finále po první větě takové šíře, takové síly a takové emoce. Podle Beethovenova vzoru plánuje Mahler symfonii uzavřít větou se sborem, byť se obává nařčení z pouhé vnějškové nápodoby. Probírá se nicméně veškerou světovou literaturou až po Bibli, stále však nemůže najít vhodný text. Spásné slovo, jak říká. Na scénu ovšem opět vstupuje Hans von Bülow. Vlastně nevstupuje, ale připlouvá v rakvi. Dejme znovu zaznít vzpomínkám Mahlerova hamburského přítele Josefa Bohuslava Förstra.
1: Z Káhiry došla zpráva, že tam zemřel Bülow. Před několika měsíci tiskl jsem jeho ruku v tichém parku Fontené na Alstře. Také Mahlera se dotkla smutná zvěst v hloubi srdce. Když jsme se odpoledne sešli, přehrál svoji tryznu, jak jsme oba pocítili, a jak on řekl, Bülowově památce. Po šesti týdnech přistala ve svobodném přístavu hamburském loď, vezoucí velkého zesnulého, a senát zval nejširší kruhy k smuteční slavnosti do starobylého chrámu svatého Michaela. Byl to 29. den měsíce března roku 1894, když vnášeli hodnostáři malou rakev do posvátných prostor chrámových. Rakev byla ozdobena jediným povadlým věncem ozdobeným stuhami, červenou a bílou. Byl to věnec, který provázel oddaného přítele české hudby z Káhiry až do hrobu. Věnec, jímž Bülowa uctil jménem českého národa a pražské umělecké besedy, tehdy v Káhiře na studiích dlící Gustav Schmoranz, pozdější ředitel Národního divadla. Smuteční slavnost měla tento pořad. Předehra Johanna Sebastiana Bacha, chorál Wenn ich einmal muss scheiden z pašijí Bachových, čtení z písma svatého, potom chorál z Klopštokova Mesiáše Vzkříšen budeš, vzkříšen po krátkém spánku. Chorál zaspíval chrámový chlapecký sbor. Smuteční řeč pronesl hlavní pastor Berman a Bachovým chorálem Ruht wohl ihr teuren Gebeine byla slavnost zakončena. Mahler a já jsme byli při tomto tklivém loučení, ale chrám byl přeplněn a mé místo, vstup byl povolen jen pozvaným, bylo daleko od Mahlerova, takže jsme se neviděli. Nejsilnější dojem zanechal zpěv dítek. Působila tu nejen hluboká báseň Klopštokova, ale i netknutě čisté hlasy dětské. Hymna vzkříšení dozněla a staré veliké zvony chrámové otevřely výmluvná ústa, zvony, které oplakávaly již tolik slavných mrtvých, a jejich nářek rozestřel po celém přístavním městě tichý smutek. Průvod se dal v pohyb. Paní Todeová, dcera Bülowova s Chotěm a Siegfried Wagner zastupovali rodinu. U městského divadla, v němž mistr dirigent tolikrát uchvátil zhýčkané Hamburčany, byl pozdraven smuteční hudbou z Wagnerova Soumraku bohů. Veliká chvíle, naplněná úctou, vzpomínkou a vděčností. Jak tajemně sešly a rozešly se cesty Listova, Bülowova a Wagnerova. Mystickými pouty sepjal osud ty tři vyvolené. Mahlera jsem nenašel ani u divadla, ale odpoledne nebylo ve mně klidu, jakoby puzen rozkazem spěchal jsem k němu. Otevřu dveře a spatřím jej sedícího u stolu, skloněného s perem v ruce nad notovým papírem. Stojím ještě ve dveřích, Mahler se obrátí a pronese: Příteli, mám to. Pochopil jsem A jakoby osvícen tajemnou mocí odpovídám: vzkříšen budeš, vzkříšen po krátkém spánku. Mahler se na mne dívá v největším údivu a překvapení. Uhodl jsem jeho nikomu nesvěřené tajemství. Báseň Klopštokova, kterou jsme dopoledne slyšeli z úst dětských, bude základem poslední věty druhé symfonie. Když si dnes po tolika letech dojat toto vše připomínám, zní mi v duši modlitbou Bachův chorál.
0: Takto poeticky až metafyzicky Josef Bohuslav Förster vzpomíná na onen slavný moment v dějinách symfonické hudby, kdy Gustav Mahler připadl na myšlenku finále své druhé symfonie. Je zde ovšem ještě jiná perspektiva. Podobně jako mnohem pozdější peripetie s manželkou Almou, je totiž i celá tato situace pastvou pro psychoanalytiky. Otcovská figura Hanse von Billova, současného krále německé hudby, který se Mahlerovi klaní coby dirigentovi, ale naprosto ho odmítá uznat jako skladatele. Mahlerovo hluboké ranění tímto odmítáním a z toho plynoucí skladatelské bloky. Příval tvůrčí energie, který naráz smete všechny vnitřní bariéry stojící v cestě dokončení nové symfonie. Příval rozpoutaný krátce po Billovově smrti, ba co víc, přímo v den jeho pohřbu. To vše a snad ještě něco navíc zavdává podněty různým psychoanalytickým interpretacím, naznačujícím, že si Mahler v nejskrytějším skrytu duše přál Billovovu smrt. My se zde ovšem do těchto hlubokých a temných vod nořit nebudeme a pro případné zájemce jen doporučujeme práce Freudova žáka, rakousko-amerického psychoanalytika Theodora Reicha. Finální oříšek je nicméně rozlousknut. Teď už zbývá jen jeden, ovšem ne zanedbatelný problém.
1: Poslední věta druhé symfonie byla ve skice hotova. Nebylo pochybnosti o jejím účinku. Věta mistrovsky stavěná a naplněná citem extatického vytržení uzavře celek závěrem velkolepým a nejdůstojnějším. Leč jak nalézti spojení, logické spojení mezi skercem a tímto zakončením? Trvalo dlouhou dobu a zavržen nejeden nápad, než připadl Mahler na myšlenku, probíraje se staršími písněmi, vložit před finále zpívané slovo. Tak se octla píseň Prasvětlo, komponovaná roku 1892, na text z Brentánovy proslulé sbírky Des Knaben Wunderhorn, jež byla vždy hlavním zdrojem Mahlerových zpěvů, jako čtvrtá věta ve druhé symfonii.
0: O letních prázdninách roku 1894 pak Gustav Mahler ze Steinbachu na Aterském jezeře napsal Josefu Bohuslavu Försterovi, že právě dokončil partituru své druhé symfonie. Ještě než závěrem dnešní akademie zazní její poslední dvě věty, tedy pětiminutové prasvětlo, zpívající dojemným hlasem naivní víry a mohutné 35-minutové finále s mystickým textem Friedricha Gottlieba Klopštoka, rozpracovaným samotným Mahlerem, představme si onoho specifického dirigenta, pod jehož taktovkou Mahlerovu hudbu posloucháme. Dirigenta nejzazší možné specializace, tedy dirigenta, který nikdy nedirigoval nic jiného než právě Mahlerovu druhou. Opřeme se přitom především o Kaplanův profil na internetových stránkách Mahlerovy nadace, Mahler Foundation. Gilbert Kaplan se narodil 3.3.1941 v New Yorku a zemřel 1.1.2016 tamtéž. Profesí to byl businessman a finančník na Wall Street, kde pohádkově zbohatl. Především díky svému časopisu Institutional Investor a mohl si tak později splnit vpravdě americký sen. Jeho počátky, tedy počátky onoho snu, se datují do jednoho dne roku 1965, kdy Kaplan doprovodil svého kolegu do Carnegie Hall podívat se na zkoušku Mahlerovy druhé symfonie. Kaplan, který do té doby žádnou Mahlerovu hudbu neslyšel, si zkoušku se zájmem vyslechl, ale nic mimořádného se nestalo. V noci však, podle svých slov, nemohl spát, pronásledován útržky Mahlerovy hudby, a druhý den si tedy koupil lístek na koncert. Bylo to provedení American Symphony Orchestra pod taktovkou Leopolda Stokowského. A tehdy to vše začalo. Zeus vrhl svůj blesk, Kaplan byl zasažen a ze sálu už odcházel jako jiný člověk, jak se vyjádřil. Mahlerova hudba, jmenovitě jeho druhá, se mu stala opravdovou vášní a finančník se s urputností sobě vlastní ponořil do jejího studia, aby se na prahu 40. narozenin probudil s obsedantní myšlenkou, že symfonii musí dirigovat. Jedině tak, že snad konečně rozlouskne její tajemství. Byť odrazován přáteli a známými, najal si osobního kouče, mladého dirigenta a skladatele Charlese Bornsteina, který jeho vášeň sdílel, a vrhl se do studia dirigování. Co se týče hudebního vzdělání, navázat přitom nemohl na o mnoho víc než na 3 roky hry na klavír, které absolvoval jako chlapec. Vedle dirigování pokračoval ve své práci na Wall Street, ale také létal kolem světa, aby vyslechl nejrůznější provedení Mahlerovy druhé a pokud možno diskutoval s jejich dirigenty. Traduje se výrok George Scholtyho, který řekl, že pro něj bylo potěšením setkat se s mužem z Wall Street a hovořit s ním o hudbě. Když totiž potkává své hudební kolegy, jediné, o čem hovoří, jsou peníze. Vedle dirigentů oslovoval i muzikology a studoval všechny dostupné relevantní prameny. Roku 1982 při příležitosti 15. výročí časopisu Institutional Investor si Kaplan najal American Symphony Orchestra, aby s ním v Lincolnově centru Mahlerovu druhou provedl. Orchestr, pochopitelně v celé věci velmi skeptický, měl 2 podmínky. Žádné vstupenky pro veřejnost, celá akce byla jen prozvané, a žádné recenze a kritiky. Své pochybnosti měl i Kaplan. Pokud by se provedení kolosální symfonie rozpadlo, byl připraven otočit se k publiku a oznámit: dámy a pánové, podává se večeře. Provedení se nicméně velice zdařilo a hudební kritik Leighton Koerner porušil zákaz recenzování, když prohlásil, že šlo o 1 z 5 či 6 nejhlubších interpretací Mahlerovy druhé, které slyšel za poslední čtvrtstoletí. Měl jsem pocit, řekl Kaplan, že toho večera za mnou lidé v publiku stáli a přáli si, abych svůj sen naplnil, protože každý z nich měl nějaký sen, nějakou tu skrytou ambici. Tehdy tam na tom dirigentském stupínku vlastně stáli se mnou a hráli baseball za Yankees, psali knihu, kterou nikdy nenapsali, získávali dívku svého srdce, na kterou si dosud netroufli. Povzbuzen tímto úspěchem šel Gilbert Kaplan ve své oddanosti Mahlerově druhé symfonii ještě dál. Podařilo se mu s ní proniknout na světová pódia a dirigovat světové orchestry. Za všechny zmiňme vídeňské, londýnské, izraelské a Los Angeleské filharmoniky, moskevský symfonický orchestr, orchestr opery La Scala nebo čínský národní symfonický orchestr, s nímž dokonce provedl vzkříšení v čínské premiéře. Jeho nahrávka s London Symphony Orchestra z roku 1987, to je ta, kterou dnes posloucháme, se údajně stala nejprodávanějším Mahlerovským albem vůbec. Kaplan měl, celkem pochopitelně, i své zaryté odpůrce. Roku 2008, při příležitosti jistého výročí premiérování symfonie ve Spojených státech, ho trombonista New Yorkských filharmoniků David Finlayson otevřeně označil za podvodníka, hochštaplera a šarlatána. Hudební kritik Steve Smith, který byl koncertu přítomen, se však Kaplana zastal. Každé dirigentské gesto mělo smysl a účel a provedení jako celek pak neúprostný tah, zhodnotil do New York Times. Sám Kaplan se již dříve vyjádřil, že kromě otázek tempových vlastně od orchestru nevyžaduje velkou pozornost pro nějakou svou interpretaci. Spíše žádá maximální pozornost a věrnost všemu, co Mahler do partitury napsal. Kaplan dirigoval z paměti a s taktovkou, se kterou dirigoval sám Mahler, a vystupoval bez nároku na honorář, neboť se nepovažoval za profesionála, ale za amatéra v tom nejlepším slova smyslu. Tedy od slova amare, milovat, za někoho, kdo to dělá čistě z lásky k věci. Neměl jsem žádné velkolepé ambice stát se dirigentem. Pustil jsem se do toho proto, že jsem se chtěl do té hudby dostat. Jsou v ní odpovědi na otázky života a smrti. Chtěl jsem se tak ponořit až na její dno, řekl australským novinářům. Roku 1984 zakoupil Kaplan od nadace Willema Mengelberga autografní partituru Mahlerovy druhé symfonie. Nenechal si ji ovšem jen pro svou potěchu, ale dal ji k dispozici pro vážné zájemce o studium do New Yorkské Morgan Library a následně také nechal vydat její vzorné faksimile. Dalším jeho záslužným počinem byla iniciace a hlavní spolupráce na vydání nové kritické edice Mahlerovy druhé symfonie. Na jejímž podkladě také realizoval svou druhou nahrávku symfonie, tentokrát s vídeňskými filharmoniky. My se však už vraťme k té první z roku 1987 a pusťme si z ní dvě závěrečné věty. Hraje London Symphony Orchestra, zpívají Benita Valente, soprán, a legendární Maureen Forrester, kontraalt, dále sbory The Arden Singers, BBC Welsh Chorus, Cardiff Polyphonic Choir, The Davet Choir a London Symphony Chorus se sbormistrem Johnem Hugh Thomasem. Provedení řídí Gilbert Kaplan.

0: Druhá symfonie Gustava Mahlera právě dozněla. Konec konců i Vltavská akademie právě tímto triumfálním finále Mahlerova opusu skončila. Symfonie číslo 2 Gustava Mahlera a podivuhodný případ Gilberta Kaplana, tak zněl její dnešní titul. A nabízela, věřím, zajímavou a inspirativní odpověď na to, jak vznikala Mahlerova druhá a čím se stala jednomu americkému finančníkovi z Wall Street. Průvodní slovo k sní z roku 1987 pojednává právě o tom, ovšem vy jste měli možnost slyšet i něco ze vzpomínek J.B. Förstera, tak, jak je četl Vojtěch Babka a jak je připravil Zdeněk Havlíček. Hráli London Symphony Orchestra, zpívali solistky Benita Valente a Maureen Forster a také sbory The Ardwin Singers, BBC Welsh Chorus, Cardiff Polytechnic Choir, The David Choir a londýnský symfonický sbor se sbormistrem J.H. Thomasem. Provedení řídil Gilbert Kaplan. No a jak jsme měli možnost slyšet, byl to výjimečný moment, který stojí za to připomenout. Konec konců reprízu pořadu jsme uvedli mimo jiné proto, abychom si připomněli 115. výročí Mahlerova úmrtí, které jsme si připomínali 18. května.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: A vltavskou četbu s hvězdičkou již po 13. opanuje velký americký román, kultovní, tragikomický příběh, v němž jsme všichni jen smrtelnými případy. Z překladu Radoslava Nenadála pro rozhlas upravil v roce 2022 v dramaturgii Aleny Blažejovské Ludvík Němec. V režii Radima Nejedlého účinkuje i ve 13. epizodě 31. dílné série Michal Bumbálek.

Karpova matka Jenny Fieldsová měla novou chráněnku. A jak obávanou. Byla to transsexuálka, vysoká 6 stop 4 palce a jmenovala se Roberta Maldunová. Kdysi to byl Robert Maldun, skvělé křídlo mužstva Philadelphia Eagles, ale pak prodělal úspěšnou operaci změny pohlaví a Robertina váha posléze poklesla z 235 liber na 180. Dávky estrogenu zapracovaly na její síle a masivnosti a také trochu na její vytrvalosti. Garb tušil, že ty někdejší slavné bleskové ruce Roberta Maldúna nejsou už tak bleskové, ale jako neoficiální osobní strážkyně Jenny Fieldsové budila Roberta mimořádný respekt. A zbožňovala Garpovu matku. Právě Jennina kniha Sexuálně podezřelá dodala totiž Robertu Maldúnovi odvahu, aby podstoupil zákrok nutný ke změně pohlaví. Jednou v zimě, když se zotavoval po operaci kolene v jedné filadelfské nemocnici. Jenny Fieldsová se právě tou dobou prala za Robertin případ sporu s televizními společnostmi, které, jak Roberta tvrdila, se tajně dohodly, že ji nevezmou na sezónu jako sportovní hlasatelku. Jenny namítala, že Robertiny znalosti sportu i jeho zákulisí se přes všechny dávky estrogenu ani o kapku nezmenšily. Celé vlny podpory studentstva i učitelstva vysokých škol po celé zemi učinili z 6 stop a 4 palce vysoké Roberty Maldúnové

předmět prudkých sporů. Roberta byla inteligentní a vyjadřovala se zřetelně a svůj sport samozřejmě znala. Oproti všem těm pitomým sportákům by znamenala výrazné zlepšení. Ty znamenáš pro matčinu společnost nesporný klad, Roberto, ujišťoval jí Garp. Garp měl Robertu rád. Z matčiných návštěv se těšil daleko víc, když Jenny přišla s Robertou. Debatovali o sportu a hráli spolu skvoš. Roberta si dovedla celé hodiny házet s Duncanem. A chlapec ji měl také rád.

Ale ne všichni měli Robertu Muldoonovou rádi. Takže když Roberta Duncanovi slíbila, že ho vezme na zápas Eagles, Garb se toho obával. Roberta se totiž pro lidi stávala jakýmsi terčem a některé lidi přiváděla k hrozné zlosti. Garb si ve své fantazii představoval, jak se Roberta stává předmětem různých útoků a výhružek bombovými atentáty. A už viděl, jak se Duncan ztrácí na obrovském stadionu ve Filadelfii, kde ho zneužije nějaký násilník dětí. Takovéto představy vnukávala Garpovi fanatická nenávist obsažená v některých anonymech, které Roberta Muldoonová dostávala poštou. Jeden muž napsal Robertě Muldoonové, že byl po celý život fanouškem Eagles, stejně jako jeho otec a dědeček, ale on teď, že bude fandit mužstvům Giants nebo Redskins a bude jezdit do New Yorku nebo do Washingtonu, protože prý útočná řada Eagles pod vlivem Robertiných teplouských moresů zdegenerovala. Jedna žena Robertě Muldoonové napsala, že jen doufá, že jí přepadne gang Oakland Raiders. Žena byla přesvědčená, že Raiders jsou nejodpornější mužstvo a ti by prý už Robertě ukázali, jaká je to velká legrace být ženou. Nějaký středoškolský hráč křídelní obrany z Wyomingu napsal Robertě Muldoonové, že její zásluhou se stydí být obráncem a proto své postavení mění, a sice na posledního beka. Mezi beky se totiž dosud žádní transexuálové nevyskytli. Jeden vysokoškolský útočník z Michiganu Robertě napsal, že kdyby prý byla v Ypsilanti, chtěl by jí píchat s chrániči na ramenou. Ale to ještě vůbec nic není, uklidňovala rozhořčeného Garpa Roberta. Tvoje matka dostává daleko horší dopisy. Tvou matku nenávidí daleko víc lidí než mě. Tomu Garp radši ani nechtěl věřit. Ale když mu podobné anonymy ukázala sama Jenny, začínala ho jímat úzkost i kvůli tomu. Byl to rys matčiny popularity, jaký dosud plně neuvážil. Někteří lidé ji opravdu nenáviděli. Lidé psali Jenny, že jí přejí, aby dostala rakovinu. Lidé psali Jenny, že doufají, že její rodiče už zemřeli hanbou. Jeden manželský pár napsal Jenny Fieldsové, že by jí chtěli uměle oplodnit sloním spermatem a potom jí nechat puknout. Lístek byl podepsán zákonní manželé.

I když Jenny teď chránila Roberta, Garp měl o svou matku strach. A to, že se Jenny ničeho nebála, jeho strach ještě posilovalo. Takže jí navrhl. Mami, proč z toho všeho na chvíli nevypadneš? Udělej si dovolenou, napiš další knížku. Nikdy si nepomyslel, že uslyší sám sebe, jaký bude něco takového radit. Ale najednou spatřil Jenny jako potenciální oběť. Jako člověka, který se prostřednictvím jiných obětí sám vystavuje vší nenávisti a krutosti a násilí na světě. Na dotazy novinářů Jenny vždycky odpovídala, že píše další knihu. Jen Garp a Helena a jejich nakladatel John Wolf věděli, že je to lež. Jenny Fieldsová nenapsala ani řádku. Co jsem sama se sebou chtěla udělat, to jsem už všecko udělala, řekla Jenny synovi. Teď mě zajímají jiní lidé, ne já. To ty si dělej starosti sám se sebou. Nabádala jej vážně, jako by podle jejího názoru byla synova introverze, jeho fiktivní svět, ten nejnebezpečnější způsob, jakým může žít. Helena měla ve skutečnosti stejné obavy, zvlášť když Garp nepsal. A Garp po svém druhém románu, nazvaném Druhý dech paroháče, víc než rok opravdu nic nepsal. A když kniha konečně vyšla a sklidila nepříznivé reakce, Garp se uraženě vyjádřil, že se ke psaní hned tak nevrátí. V penzionu Grillparzer Garp nějakým způsobem uhodil na strunu komedie na jedné straně a na strunu soucitu na straně druhé. Ale teď cítil, že rovnováhu této vypravičské schopnosti zřejmě ztratil. Jeho první román Otálení trpěl, podle jeho názoru, okázalým přetěžováním dějinami, které sám autor prakticky nikdy neprožil. Druhý román trpěl fiaskem nedostatku představivosti. Garp cítil, že nedovedl ve své představivosti zajít dost daleko za svou celkem všední zkušenost. Cítil nebezpečí, že omezuje své spisovatelské schopnosti tím nejběžnějším způsobem, že píše v zásadě jen sám o sobě. A když se přece jen podíval hodně daleko od sebe, viděl, že tam se mu nabízí jen předstírání. Jeho představivost ho opouštěla. Navíc se Garpovi touto dobou zdálo, že je příliš plný svého vlastního šťastného života s Helenou a dětmi. Takže radši psal jen dopisy svému vydavateli. Byly to ty nejobtížnější dopisy, jaké John Wolf v životě četl, na to jsi odpovídal. Některé měly až 10-12 stran. Ve většině Garp Johna Wolfa obviňoval, že druhému dechu paroháče nedělal dostatečnou reklamu. Všichni ten román nenáviděli, odpovídal John Wolf Garpovi. Jak jsme ho mohli propagovat? Helena Johnu Wolfovi napsala, že musí mít s Garpem trpělivost, ale John Wolf znal spisovatele moc dobře a trpělivější a laskavější už ani nemohl být. Ale Helena se tím moc netrápila. Však ono to přijde, počkejme, myslela si. Věděla bezpečně, že Garpův tvůrčí blok není nic velkého a dlouho nevydrží. Byla ve své práci šťastná. I děti byly šťastné. Garp byl hodný táta a dobrý kuchař a v posteli byl mnohem vynalézavější, když nepsal, než když pilně pracoval. Nakonec začal Garp psát dopisy i za jiné lidi. Odepisoval na některé dopisy pro matku, na ty vzácné případy se zpáteční adresou. Psal dlouhé dopisy, v nich se snažil o něm lidem vymlouvat jejich nenávist. Z tebe se stává sociální pracovnice, řekla mu Helena. Ale Garp se nabídl, že dokonce odpoví i na některé nenávistné dopisy adresované Robertě Maldunové. Jenže Roberta měla nového milence a ta nenávistná pošta kolem ní protékala jako voda. Ježíši Kriste, stěžoval si Garp. Nejdřív předělávka sexu a teď se zamiluješ. Na kozatý křídlo si skutečně nudná, Roberto. Dej mi ty odporný dopisy aspoň na čtení.

0: pak Garb konečně dostal vlastní nenávistnou poštu. Díky bohu. Bylo to přesně to, co potřeboval k vyburcování ze své letargie. Byl to vzrušený dopis od nějaké osoby, kterou urazil jeho román Druhý dech paroháče. Pisatelka kupodivu netrpěla obtížemi postav románu. Nebyla ani slepá, ani nekoktala, ani ji netrápili křeče na dýmání, jak by se snad dalo očekávat. Uražená strana psala: Vy troubo, přečetla jsem si váš román. Vám asi připadají problémy ostatních lidí hrozně legrační. Viděla jsem vaši fotografii. S tou svou zarostlou palicí si myslíte, že se můžete vysmívat holohlavým. A v té své kruté knížce se vysmíváte lidem, co nemůžou mít orgasmus, i lidem, kterým se nedostalo požehnání šťastného sňatku, nebo lidem, jejichž manželé nebo manželky jsou nevěrní. Měl byste vědět, že lidé, kteří tyto problémy sami mají, se nedomnívají, že jsou tak hrozně legrační. Jen se podívejte na svět, vy troubo. Je to lože bolesti. Lidi tady trpí a nikdo nevěří v Boha a nikdo nevychovává svoje děti správně. Vy, troubo, zřejmě žádné problémy nemáte, takže si můžete dělat legraci z těch, co je mají. S pozdravem, IB Půlová, Findlay, Ohio. Po přečtení dopisu, jako by Garb dostal políček. Málo kdy měl pocit, že mu někdo v tak závažné záležitosti špatně porozuměl. Proč si lidé tak vytrvale myslí, že když člověk říká něco komického, nemůže to myslet vážně? Garb cítil, že většina lidí směšuje otázku opravdovosti s otázkou vážnosti. Když má být člověk hlubokomyslný, musí být podle nich smrtelně vážný. A když se člověk zřejmě jen pokouší říkat něco vážného, je hlubokomyslný. Ostatní živočichové se samozřejmě sami sobě smát nedovedou a Garb věřil, že smích je v přímém vztahu k soucitu, kterého nikdy nemáme dost. Jako dítě nakonec mnoho humoru nepoznal a nevyrůstal ani v náboženské atmosféře, takže teď bral komedii daleko vážněji než ostatní. Ale když Garb viděl, že jeho vize se interpretuje v tom smyslu, jako by si prostě dělal z lidí legraci, působilo mu to bolest. A nad skutečností, že ve světle svého umění vypadá krutě, zažíval Garb pocit fiaska. Velice opatrně, jako by psal potenciálnímu sebevrahovi někde vysoko v neznámém hotelu v cizím kraji, psal Garb své čtenářce ve Findlay v Ohio. Byla to nejdelší a nejlepší věc, kterou toho roku napsal. A proto většina Garpových životopisců přináší tento dopis v neskrácené verzi. Vážená paní Půlová, svět je opravdu lože bolesti. Lidé strašlivě trpí, málo kteří z nás věří v Boha a málo kteří vychováváme své děti skutečně řádně. V tom máte pravdu. Také je pravda, že lidé, kteří mají problémy, zpravidla své problémy za moc legrační nepokládají. Horace Walpole kdysi řekl, že svět připadá komický těm, kteří myslí, a tragický těm, kteří cítí. Doufám, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že takovýmto prohlášením Horace Walpole svět trochu zjednodušuje. Jistě, že my oba myslíme i cítíme. Pokud jde o to, co je komické a co tragické, paní Půlová, na světě je to všechno promícháno. Z toho důvodu jsem nikdy nepochopil, proč se vážné a legrační staví do neslučitelného protikladu. Pro mě je to prostě pravdivý rozpor, že problémy lidí jsou často legrační a přitom lidé sami jsou nicméně smutní. Přesto se stydím, když si myslíte, že se lidem vysmívám nebo si z nich dělám legraci. Já beru lidi velice vážně. Lidé jsou vlastně to jediné, co beru vážně. Proto mám s chováním lidí jedině soucit a pro jejich útěchu jedině smích. Smích je totiž moje náboženství, paní Půlová. A po způsobu mnoha náboženství připouštím, že můj smích je značně zoufalý. Chci vám povědět malou historku, již bych rád ilustroval, co mám na mysli. Ten příběh se odehrává v Bombaji v Indii, kde umírá denně spousta lidí hlady. Ale ne všichni lidé v Bombaji hladovějí. Mezitím nehladovějícím obyvatelstvem se jednou konala svatba s velkou hostinou. Někteří svatební hosté přivedli na hostinu slony. Ne, že by se chtěli vychloubat, prostě slony užili jako dopravní prostředek. Většina z nich snad ani nebyla přímo odpovědná za ten obrovský počet svých indických krajanů, kteří všude kolem nich trpěli hlady. Ale kdybyste vy byla jedním z těch hladovějících Indů a náhodou se ploužila kolem té svatební hostiny a viděla venku zaparkované ty slony, nejspíš byste nějaké rozladění taky pocítila. Navíc se někteří ti rozjaření hosté opili a začali jednoho slona nalévat pivem z velkých věder. Slonovi se to líbilo a vypil hned několik věder s pivem. Kdo ale ví, jaký vliv může mít pivo na slona? Ti lidé nemysleli nic špatného, protože se jen bavili. Ani jejich život nebyl samá zábava. Nejspíš tuhle veselou hostinu potřebovali. Ale ti lidé byli zároveň v tu chvíli hloupí a neodpovědní. Kdyby se byl některý z těch hladovějících Indů ploužil tím parkovištěm a viděl ty opilé svatebčany, jak nalévají slona pivem, určitě by ho to naštvalo. Ale jistě vidíte, vážená paní Půlová, že si rozhodně nedělám z nikoho legraci. Jenže, co se děje dál? Ne všichni svatebčané jsou opilí, a tak ti seriózní svatebčané požádají ty opilé, aby hostinu opustili, protože jejich zacházení se slonem působí na ostatní svatebčany nechutně. Ani těmto hostům nemůže jejich pocity nikdo zazlívat. Někteří byli možná dokonce přesvědčeni, že tak zabraňují, aby se všechno nějak nezvrhlo, i když právě tomuhle lidé nikdy nedokáží zvlášť úspěšně zabránit. Ti opilí a rozjaření hosté tedy nasedli na svého slona a kolébali se z parkoviště. Úplná obrovská přehlídka štěstí a naráželi do ostatních slonů a věcí, protože jejich slon byl také opilý. To obrovité zvíře se tak potácelo, že narazilo do sloupu elektrického vedení, jedním rázem jej povalilo, až mu přitom na hlavu padly nabité elektrické dráty a v tu chvíli ho zabili, stejně jako oni svatebčany v jezdeckém koši na jeho hřbetu. Paní Půlová, prosím vás, věřte mi, já si nemyslím, že je to legrační. Ale jde kolem jeden z těch hladovějících Indů. Vidí, jak všichni svatebčané želí smrti svých přátel a smrti jejich slona. Je slyšet trhání drahých rouch, nazmar přichází dobré jídlo i pití. Takže ten hladovějící chudák využije příležitosti a proklouzne dovnitř. A zatímco je pozornost hostí obrácena jinam, ukradne trochu toho dobrého jídla a pití pro svou hladovějící rodinu. A hned na to se rozesměje, až se za břicho popadá nad tím, jak rozjaření svatebčané odsoudili sami sebe i svého slona. Vedle smrti hlady musí podvyživenému Indovi připadat takováto metoda masového umírání legrační, anebo aspoň hrozně rychlá. Jenže ti zbylí svatebčané to tak nevidí. Pro ně je to už tragédie. Začínají vážně hovořit o té tragické události. A teď pozor. I když by připustili na své hostině přítomnost prašivého žebráka a dokonce tolerovali i skutečnost, že jim ukradl jídlo, nemohou mu prominout, že se smáli jejich mrtvým přátelům a slonu těch mrtvých přátel. Takže svatebčané, rozlíceni žebrákovým smíchem, nikoli jeho zlodějstvím, ho chytí a utopí ho v jednom z těch velkých džberů, ze kterého dávali zesnulí svatebčané pít svému slonu. A to všechno si vyloží jako zadosti učinění spravedlnosti. Vidíme tedy, paní Půlová, že tento příběh pojednává o třídním boji a je nakonec samozřejmě naprosto vážný. Jenže mně vyhovuje dívat se na ně jako na komedii o přirozené katastrofě. Jsou to pouze lidé, kteří se značně pošetile pokoušejí vzít do svých rukou situaci, jejíž komplikovanost přesahuje jejich síly. Situaci, kterou tvoří jak věčné, tak triviální součásti. Nakonec, s takovým kolosem, jako je slon, to mohlo být daleko horší. S námi všemi také. Doufám, vážená paní Půlová, že jsem vám teď aspoň trochu osvětlil, co mám na mysli. Stejně vám ale děkuji, že jste si našla čas a napsala mi, protože já dovedu ocenit, když se mi čtenáři ozvou, i kriticky. S pozdravem, váš Trouba T.S. Garp. Garp byl excentrický člověk. Všechno hnal do barokních proporcí, věřil v nadsázku. Jeho próza byla extrémní. Na své korespondenční fiasko s paní Půlovou nikdy nezapomněl. Často si kvůli ní dělal hlavu a jeho odpověď na jeho pompézní dopis ho vyvedla z míry ještě víc. Napsala mu: Vážený pane Garpe, nikdy by mě nenapadlo, že si dáte tu práci a napíšete mi dopis. Musíte být chorý člověk. Vše, co sdělujete, mi připadá jako žvást a nesmysl a vůbec si nepřeju, abyste mi ještě někdy něco vysvětloval, protože je to nudné a uráží to mou inteligenci. Vaše Irena Půlová. Garp byl, jako asi každý spisovatel, kromě jeho matky, člověk rozporuplný. Byl vůči ostatním lidem velice velkorysý, ale také strašlivě netrpělivý. Stanovil si vlastní normy, kolik jeho času a trpělivosti si každý zaslouží. Dovedl být neskonale milý, dokud se jednoho krásného dne nerozhodl, že už té roztomilosti bylo dost. Pak se rázem obrátil a spustil hromobití. Takže paní Půlové napsal: Milá Ireno, měla byste se čtením knih buď přestat, anebo naopak byste se o to měla pokoušet daleko intenzivněji. A paní Půlová odpověděla obratem: Vážený Troubo, manžel mi řekl, jestli prý mi ještě jednou napíšete, že vám roztříská mozek na maďaru. S pozdravem vaši Fitz a Irena Půlovi. A Garp vychrlil obratem: Vážený Fici a Ireno, polipte mi prdel. Ku podivu už se neozvali. Takto se ztratil Garpův smysl pro humor a takto byl světu odňat jeho soucit.
1: Garp.
2: To byl v pořadí 13. výlet do světa podle Garpa, fikčního světa stejnojmenného románu Johna Irvinga. V kultovním tragikomickém románu, v němž jsme všichni jen smrtelnými případy, se můžete opět, tedy v jeho fikčním světě, pohybovat díky překladu Radoslava Nenadála a rozhlasové úpravě Ludvíka Němce Zítra. V dramaturgii Aleny Blažejovské a za režii Radima Nejedlého bude i zítra účinkovat Michal Bumbálek.

0: osudy.
1: Poté, co dozněla autorská skladba Jaromíra Honzáka a jeho kvartetu The Rain Message, je čas opět zaposlouchat se do rozhlasového vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána už v druhé epizodě pětidílné série, kterou pro premiérové vysílání na Vltavě připravila Magda Vdovičinová. Technickou spolupráci měl Tomáš Gzelhofer a vy můžete, milí posluchači, poslouchat života běh výrazné osobnosti českého intelektuálního a křesťanského světa.

nějak jsem přežil nějak tu průmyslovku, že jo, vystudoval jsem stavební technik, nebo co jsem to byl, prostě s maturitou. No a já jsem chtěl jít do semináře, jakože bych byl prostě knězem. Ale ten pátr Novosád nechtěl, že jo, on řekl, že budu tajným knězem. Tehdy vlastně ti tajní saleziáni, byla taková snaha, aby pokud možno jako všichni měli vysokou školu. Jednak, abychom získali ten způsob studia na vysoké škole, že jo, abychom tím prošli a abychom měli taky vlastně nějaké postavení v té společnosti, když bychom byli vlastně jako ve skutečnosti tajní kněži. Jo. Tak jsem vlastně musel jít do Brna na stavební fakultu. Já jsem studoval stavební průmyslovku pozemní stavitelství, no ale zároveň se mi moc na tu vysokou nechtělo. Já jsem podcenil přijímačky a díky tomu jsem se nedostal na ten obor pozemní stavitelství, ale dali mě na takový odpadový obor a to byla technologie, takzvané T-čko. Přesně se to jmenovalo průmyslová výroba stavebních dílců a hmot. A nebylo to o té stavařině, ale bylo to o výrobě cementu a, nebo o třeba technologiích panelárny nebo cihelny a takové věci. Tak jsem se vlastně dostal na to tečko společně jako s mnoha dalšími, kteří se nedostali na ty vysněné obory. Cíl byl udělat vysokou, stát se inženýrem, ale během toho studia jsem se měl stát saleziánem, řeholníkem, řeholními sliby, no a měl jsem pokračovat ve studiu teologie a filozofie, abych se stal tajným knězem. Byla nás taková parta mladých lidí, mladých prostě saleziánů. Já jsem studoval, takže jsem jezdil za tím pátrem Novosadem na Ostravici z Brna. Vždycky jsem vyjel vlakem 0:30, si pamatuju, ráno jsem byl na Ostravici. Tam on mi celý den přednášel filozofii, že jo, a potom jsem měl zpátky. To byl jeden způsob toho studia. Druhý způsob byl, že celá ta skupina těch nás mladých, tak jsme někam jeli. Většinou to bylo na nějakou faru nějakého saleziána, který oficiálně to byl diecezní kněz, ale ve skutečnosti tajný salezián, kam za náma potom přijel ten profesor, který nás učil. A nebo to bylo tak, že jsme se shromáždili taková skupina třeba 30 lidí v jednom bytě a přijal přednášet třeba Patr Zvěřina teologii. To mělo všechno taková svá konspirační pravidla, se všechno muselo domlouvat ústně, nic se nesmělo psát, nebo telefonovat. Tam, kde měl přijet, tak tam na to místo do toho bytu, tak většinou to byl nějaký byt ve velkém domě, ve kterém bylo hodně bytu, že jo, aby nebylo nápadné, že se tam schází prostě více lidí. Teď jsme měli nějaký takový harmonogram toho příchodu do toho domu, aby tam najednou nešlo plno lidí, že jo. Museli jsme se chovat tiše. Přijel ten pan doktor Svěřina, vyzkoušel ty, kteří měli být vyzkoušení a pak přednášel. Dostali jsme na cyklostylovaná skripta, no a zase odjel. Já jsem s tím Tomášem, jak jsem už o něm mluvil, Tomáš Moravec, to byl kluk, který byl o 5 roku starší než já. My jsme měli mezi sebou takové prostě nádherné přátelství, i když on byl starší. Dokázali jsme chodit do noci jako po Petřvaldě a bavit se o Panu Bohu. Pořád jsme se toho nemohli nabažit, prostě hrozně to bylo hezké. No. A on byl ten Tomáš takový hodně vlastně inteligentní, hloubavý člověk, který uměl vymýšlet výborné věci. My jsme začali dělat jako tábory pro kluky. Jo. Tehdy, když někdo chtěl dělat něco pro děti, tak se to mohlo dělat jedině prostě pod hlavičkou pionýra nebo nějakého sportovního oddílu. Ale nemohlo se prostě jenom tak vzat prostě partu kluku a jet s nima někam na týden. To bylo vyloučeno. Že jo. My jsme chtěli prostě dělat křesťanské tábory pro ty kluky. Takové skautské tábory, že jo, takové s křesťanským obsahem. Vlastně jsme to chtěli dělat pro ty nějaké ministranty, no ale vlastně ti ministranti měli kamarády, takže vlastně i pro jejich kamarády. A ještě to bylo tak, že já když jsem studoval, to jsem byl s tím paterem Novosadem, že jsem tehdy už začal studovat tajně tu filozofii, tak úplně ten první tábor, tak ten byl vymyšlený tak, že pojedeme někam do těch hor, jak je ta Ostravica, kde ten páter Novosad působí, a že tam budeme mít prostě tábor pro kluky a já, že se vždycky jako občas urvu a půjdu k tomu patrovi Novosadovi studovat tu filozofii, zatímco Tomáš se bude věnovat těm klukům. Tak to byl náš první tábor, to mi mohlo být tak 18, jo, že jsme udělali prostě takový tábor pod hlavičkou tenisového oddílu. Ten Tomáš prostě nějak tak jako uměl jako zaonačit. Měli jsme prostě 10 kluků, třeba 10 letých nebo 11 letých.
Rodiče nám věřili, protože to byli jako většinou ti rodiče byli jako křesťanští rodiče. No a my jsme vlastně si připravili pro ně takový jako program, myslím si, že to bylo na 14 dní ten tábor. Hry, prostě vyprávění, povídky, modlení. A zároveň jsme těm klukům vařili. Jo. To bylo náročné, ale prostě jsme to zvládali. To bylo tak podle mě v roce 78. A pak jsme ty tábory začali dělat vlastně s tím Tomášem každý rok. Já jsem vůbec netušil, že takové tábory, že vlastně existují v podstatě ve skoro stejném formátu, že to vlastně jako dělají Salesiáni po České republice pod vedením Karla Herbsta, dneska je to pomocný biskup pražský, už emeritní, který byl tehdy kněz, ale neměl státní souhlas k tomu, aby to mohl dělat. A on byl takový jako organizátor tady těch táborů, kterým se říkalo chaloupky. A byla taková vlastně jako síť po republice jako těch chaloupek. My jsme se vlastně s Tomášem zařadili vlastně jako do té sítě.

Takže jsem žil v tom Brně, oficiálně jsem studoval stavárnu, tajně jsem studoval filozofii a teologii a stal jsem se řeholníkem. Od té doby jsem vždycky bydlel s nějakým jiným řeholníkem. Už jsem nikdy nebydlel s těma ostatníma klukama prostě, no. A žil jsem takovým jako řeholním životem ve smyslu, že jsem každý den chodil na mši, modlili jsme se spolu a studovali jsme spolu. Bylo nás tam jako těch mladých salesiánů několik, že jo. Byli jsme taková skupina, asi pěti nebo kolik. Každý jsme studovali, abychom byli tajní kněží. A taky jsme se starali o nějaké v těch farnostech, o nějaké kluky nebo nějaké party. My jsme to nesměli nikomu říct, že jsme salesiáni, ale asi se to o nás tušilo, takže vlastně jako to bylo víceméně všem jasné. Salesiáni, to je řád, který založil svatý Jan Bosco, který žil v Turině v roce 1815 až 88. On žil v Turině v době průmyslové revoluce po napoleonských válkách, kdy ten italský venkov tak byl zdevastovaný, takže vlastně, aby ty rodiny přežily nějak, tak dost často posílali ty děti, ty kluky do Turina, aby se tam někde chytli, že jo? Takže v tom Turině se pak stávali ti kluci kořistí těch podnikatelů, mnohdy prostě končili ve vězení, protože kradli z hladu. A Don Bosco tady tu situaci viděl a vlastně začal ty kluky zhromažďovat, začal se o ně starat, začal jim prostě dávat ubytování, jídlo, vzdělání. Takže založil vlastně řád, který jsme měli Salesiáni, podle svatého Františka Saleského, jehož spiritualita byla taková jakoby přístupná obyčejným lidem. Nebyla to taková nějaká ta klášterní spiritualita. No a Salesiáni se postupně rozrostli. Do Československa přišli v roce 1926. Když já jsem se stal Salesiánem, tak nás bylo tehdy asi přes 200. Dneska je nás tady asi v České republice asi 100. Žijeme v takových těch velkých městech. Máme tady střediska pro mládež. Máme nakladatelství Portál, televizi Noé. Pracujeme pro chudé děti, pro romské děti. Máme taková jako střediska volnočasová, máme nízkoprahové kluby. Taky máme školu Jabok, kde já vyučuju a kde připravujeme lidi, kteří třeba eventuálně by s těma dětma pak mohli pracovat. My jako řeholníci, tak my jsme měli jako zákaz se stykat s jakýmakoliv disidentama a nějak se jako politicky projevovat. Jako upřímně řečeno, my jsme ani na to neměli čas, jo. Jako veškerý čas mě prostě jako zabrala ta škola a to studium a ten čas, který jsem jako věnoval vlastně jako těm spolubratrům a těm dětem, jo. Samozřejmě, že jsem poslouchal jsem Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. A když jsem jezdil do Petřvaldu, jsem občas taky jel, že jo, tak tam byl ten Pátr Hložánka, jak jsem už o něm mluvil, tak to už jsem pak věděl, že jo, že to je kněz a on vyráběl samizdat, tak já jsem měl od něho taky plno literatury, kterou jsem i jako vozil, roznášel. On byl za to zavřený, za ten samizdat, byl ve Valdicích, kde se setkal s Martinem Jurousem a s Václavem Havlem a v těch Valdicích dostal infarkt a oni mu potom ten zbytek toho trestu, já nevím, jestli mu ho prominuli nebo jestli ho podmínečně propustili. Když jsem jel do Petřvaldu, tak jsem samozřejmě šel za ním a spolu jsme prostě se mu pomáhal v tom rozmnožování, jakože jsem mu to pomáhal vlastně tam těma věcma, protože on samozřejmě jel furt, prostě on jako nepřestal, no. Takže já jsem vlastně takovým nějakým kontaktu jako s tou situací byl, ale v tom Brně prostě ne vůbec. Jako, my jsme v tom Brně, to bylo tak všechno jakoby konspirované, že tam byli samozřejmě jako různí jiní řeholníci, nejenom Salesiáni, ale já jsem vlastně jako ani to nevěděl, že tam jsou. To bylo všechno vlastně tak jako utajené. No. Já jsem nikdy neskrýval to, co si myslím o tom komunistickém systému, jo, tom režimu. Nikdy jsem nebyl v Pioniru, nebyl jsem nikdy v SSM. To jsem byl úplně jako jediný. Jo. A když jsme končili tu vysokou školu, tak každý ten ročník tak byl rozdělený na takzvané kruhy. A každý ten kruh měl vedoucího učitele kruhu a ten pak ten ročník měl vedoucího učitele ročníku. A to byl vždycky nějaký kovaný komunista, ten vedoucí učitel ročníku. Ten náš, to byl takový blázen, ten měl v kanceláři na zdi prostě přibité normálně jako do opravdické kladivo a do opravdický srp. No a ten náš vedoucí učitel kruhu, tak on byl takový celkem asi férový člověk, tak on nám řekl, že na nás má napsat hodnocení, že nám řekne, ke kterým bodům se má
vyjádřit v tom hodnocení, a že si to máme napsat sami a on, že to potom jenom přepíše a odevzdá, jako, že to je jako jeho. Ty otázky byly takové ty typické, jaký má poměr student k socialistickému zřízení, jak se vyrovnal s náboženskou otázkou, jaký má názor na přítomnost sovětských vojsk. Takové prostě tady tyto otázky. Jo. Tak já jsem prostě mu napsal odplíc, co si o tom myslím. Nenapsal jsem, že jsem řeholník, ale napsal jsem mu, jak to mám s Pánem Bohem, co si myslím o tom komunistickém, o tom totalitním systému. Prostě všechno jsem mu to napsal úplně odplíc od srdce a to jsem mu odevzdal. On si mě zavolal a říkal mi, to myslíte vážně. A já jsem říkal úplně vážně. A on říkal, víte, že když to odevzdám, tak si tím zničíte celý život. Já jsem říkal, no vím, no, odevzdejte si, co chcete, prostě já jsem vám psal, co si o tom myslím. Tak já nevím, co on potom napsal, myslím si, že to přepracoval, jo. Když někdo dělal vysokou školu, tak byl na vojně jenom rok. Normálně se chodilo na 2 roky, ale vysokoškoláci, ti absolventi byli jenom na rok, ale ten druhý rok ten se suploval tím, že po 2 roky toho studia, tak každý týden, prostě jeden den jsme trávili na takzvané vojenské katedře, oblečení v těch mundurech a měli jsme ten prostě vojenský výcvik a to vzdělávání. O prázdninách jsme museli strávit asi 6 týdnů normálně na vojně v kasárnách, takže tím se vlastně jako suploval ten druhý rok. Že tak já jsem přišel na ten útvar, přijel jsem do Brodu u Příbrami, to bylo železniční vojsko, já jsem se nikdy nestal poddůstojníkem, jo, protože jsem odmítal vstoupit do SSM. Chodil jsem do služeb, jo, do stráže a tak, ale vlastně to moje hlavní zaměstnání je, že jsem dělal takového útvarového písmo malíře. To jsem uměl hezky psát a tak jsem na takové plechové tabule o rozměrech 2 metry krát 1 metr emailovou barvou přepisoval ty řády prostě a to pak jako by viselo na tom cvičišti, tak to jsem prostě jako dělal. No. No a na té vojně samozřejmě zase prostě v jakýmkoliv prostředí, kde každý křesťan tak hledá, kdo jsou tam křesťané. Jo. Vždycky byli někde nějací křesťané, tak jsme se navzájem hledali, až jsme se vlastně jako tam postupně našli, tak jsme tam měli takovou nějakou prostě skupinku, že jsme se spolu modlili, četli jsme Bibli, i když mě vlastně zabavili tam Nový zákon, si pamatuju. Ale taky jsme tam měli takovou hudební kapelu, Barrel Rock, předělávali takové ty hity. No tak tam byl prostě jeden ten houslista a on byl takový jakoby básník, že jo? A pak tam byl ještě pár dalších takových nadaných kluků, tak jsme tam měli prostě kapelu. Jako já na vojnu vzpomínám hrozně hezky, protože to prostředí, tak to nechá vlastně jako vyniknout s takovým těm hodnotám, které normálně nevyniknou jako v normálním prostředí. Takže jsem tam zažil, že se tam prostě obrátil jeden ten kamarád jako k Bohu, že tam poznal Pana Boha a strašně hezké věci jsem tam zažil. Takže já na vojnu se jako nestěžuji.

Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem chtěl pracovat prostě s mládeží, nejlíp prostě s nějakou učňovskou mládeží. Tak jsem šel hledat jako nějaké místo. Že? Přišel jsem na nějaký internát a tam jsem se ptal, jestli bych tam mohl pracovat a řekla mi tam paní, je, tak to samozřejmě jako soudruhu, tak to tady nikdo nechce dělat, hned můžete nastoupit. Takže mě poslala k doktorovi a pak jsem si měl přijít pro razitko do občanky a když jsem přišel a dal jsem mi tu občanku, tak zazvonil na stole telefon a ona do toho telefonu řekla, ano, je tady ten soudruh. A řekla mi, soudruhu, počkejte si venku chvilku. Tak jsem si počkal venku a pak mě zavolala a řekla mi, soudruhu, bohužel nemůžeme vás vzít. Takže jsem jakoby pochopil, že tady cesta nevede, že mládeži mě komunisti prostě nepustí. Tak pak už mi to bylo jako jedno, co bych dělal. Tehdy byla taková jako filozofie mezi těma salesiánama, že to primární, jako, co máme v životě dělat, je, abychom studovali a byli těmi tajnými kněžími. Takže jsme si měli najít taková zaměstnání, při kterých by se dalo studovat. Nejlepší nějaký výzkumák, jo, kde by místo člověk by chvilku něco zkoumal, ale zároveň by tam mohl studovat. Tak to prostě za těch komunistů bylo. Když jsem dodělal tu vysokou, tak než jsem měl jít na vojnu, že se chodilo v říjnu, tak člověk musel jít někde pracovat, protože se tehdy muselo pracovat povinně, jinak by ho člověka zavřeli za příživnictví. Takže jsem jako pamětliv tady toho pokynu, nejlépe nějaký výzkumák, že jo, tak jsem šel do výzkumného ústavu stavebních hmot, byl v Brně. No a já si pamatuju, že jsem prostě zas udělal to kolečko s tím razítkem do občanky. Teď jsem prostě jako přišel do té laboratoře a mně se to tak jako zprotivilo všechno. Jsem tam viděl ty kostičky z toho betonu, nebo co to bylo. Tak jsem si řekl, já tady prostě pracovat nemůžu. Jako jo. A jsem normálně šel zpátky na to osobní oddělení. Řekl jsem tam té paní, že dávám výpověď, ona na mě čuměla jak z jara, co se mi stalo. A šel jsem pak pracovat jako dělník k Inkstavu Brno. Stavili jsme na sídlišti v Koutovicích silnici, tak jsem, než jsem šel na vojnu, tak jsem jako dělník stavěl silnici. Takže když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se dostal nějak jako do panelárny, tak tam je brali všema deseti, tak jsem dělal dělníka a potom jsem dělal technologa v panelárně. Mně se tam strašně líbilo v té panelárně, takže jsem vlastně moc toho nestudoval. Tam mě všichni úplně milovali, protože jsem byl takový, byl jsem mladý, byl jsem takový hodný, ochotný, pozitivní. Ženské byly do mě zamilované, že jo? Tak to bylo takové prostě krásné. Jako no. To bylo v roce, jsem se vrátil z vojny v roce 84 a v roce 85, v říjnu 85, jsem byl na exercicích u jednoho spolubratra, který byl tím proslavený, který se jmenoval Stanislav Palásek a byl farářem v Králicích. Já jsem strávil celý týden v tichu na té faře, kdy on mi vždycky jenom jako něco ráno a večer řekl a já jsem se celý ten týden modlil a bylo to strašně pro mě silné setkání s Bohem tady to. Protože když jsem přišel z té vojny a jsem tak jako ten první rok jsem byl v tom Brně, potřeboval jsem nějak jako asi jako nějak si říct, co dál. Když jsem se vrátil z těch exercicí, tak jsme měli setkání, při kterým ten náš představený četl dopis hlavního představeného, který vyhlásil projekt Afrika. Ten hlavní představený, to je ten, co byl v Itálii, že jo, v Římě, nástupce Dona Bosca, to byl Don Vigano, tak on vyhlásil projekt Afrika. On ho vyhlásil už prostě někdy v roce 80, ale než se to dostalo nějakýma těma kanálama diplomatickýma, než se to přeložilo, tak my jsme to četli o 5 let později. Já si pamatuju, že taková jako situace, jak to ve světě vypadá, se tam popisovalo někde v Brazílii nebo kde, že je prostě na jednoho kněze snad 60 tisíc křesťanů nebo něco takového, kde se jako ukazovalo, jak je vlastně těch kněží v tom světě málo. A mě vlastně tehdy, mě se najednou spojilo, jsem si řekl, co já tady ještě dělám. Já jsem žil v té panelárně, tam to bylo o chlastu a o sexu. Tam vlastně jako ti chlapi, co tam dělali, tak mnozí z nich prostě chodili z práce přímo do hospody a z hospody přímo do práce. Jo. Byli potetovaní, to znamená, že byli prostě v kriminále. Ta fabrika držela na takových lidech, na který byl ten spolek a pak byli tam takový jako ti ostatní. Že jo. Ale já jsem měl ty lidi hrozně rád, já jsem tam jako cítil hrozně dobře. Tak já jsem znal tu společnost naši z toho spodu, že jo? Tak jsem si uvědomil, že já nemůžu nikdy té naší zemi dát tolik toho, co 10 nových salesiánů, protože Don Bosco řekl, že když za jednoho misionáře Pán Bůh pošle do té země 10 nových salesiánů,
Tak já jsem prostě okamžitě, mi se to seplo, já jsem říkal, já přece musím odejít jako do misí, jo, aby mohlo přijít 10 nových salesiánů. A úplně mě ta myšlenka pohltila a bylo mi jasné, že musím prostě emigrovat. Já jsem tím úplně jako hořel. Jo. Pak jsme měli zase každý rok takové to setkání mezi Vánocema a Silvestrem, tak tam jsem to prostě řekl tomu nějakému našemu provinciálovi a on mi to vlastně jako dovolil, že jo, jasně, že jo, jako, že jo. A já jsem byl tak nadšený, tak jsem hned začal hledat jako zájezd, kterým se dostanu na západ. Já jsem byl strašně naivní, já jsem vlastně nevěděl, že jako dostat se na západ se zájezdem, což byla jedna ze dvou možností, buď se zájezdem, anebo si požádat o výjezdní doložku a devizový přístup, což vlastně nikdo nedostal skoro, kdo neměl nějaké známosti, že jo, tak jedině ten zájezd. A já jsem si myslel, že ten zájezd, že to jde jako snadno koupit. Když jsem přišel po novém roce do práce, tak jsem hnedka začal hledat v telefonním seznamu a začal jsem obvolávat jako čedoky, jestli nemají nějaký zájezd na prodej prostě na západ. No a v jednom tom čedoku, a to bylo myslím, že v Třebíči, že mi řekli, že mají zájezd do Dánska. On ho totiž asi někdo vrátil, protože to byla úplně totální náhoda. Jo. Tak já jsem řekl, že ho beru. Můj plat byl asi 1800, ale ten zájezd stal třeba 10 tisíc. To bylo prostě strašně, to bylo drahé. Já jsem řekl, jako, že to beru, teď se to jako muselo nějak jakoby zamluvit a zaplatit do nějakého termínu, asi tak nějak podle mě bylo. Tak jsem to vlastně jako si zamluvil a hned jsem to oznámil tomu provinciálovi nějak, když to šlo. A on mi řekl, no to ne, to nejde. To musím vrátit, protože to nejdřív se musí sejít nějaká provinciál rada a musím počkat a že mám čas a tak, jo. Tak jsem to s těžkým srdcem vrátil, ale žil jsem takovým tím, jakože najednou jsem věděl, že musím emigrovat, no. To bylo začátkem roku 86, tady to. Koncem roku 86, tak mi řekl ten provinciál, jakože to ta rada schválila a že emigrovat můžu. Tak jsem si zjistil, jak to je s těma zájezdama. To se vždycky jako začínalo prodávat na příští rok ve stejný den. Byly ty cestovní kanceláře Čedok, Rekrea, myslím, a Sport Turist, to byly nějaké tři. A všechny to prodávali prostě ve stejný den. Si pamatuju, že to bylo 8. prosince roku 86, byla to sobota, tak jsem šel z panelárny v pátek, jsem dělal do 14:30, že jo, tak jsem šel se podívat k tomu čedoku, v kolik hodin se ráno otvírá, no a zjistil jsem, že už tam stojí fronta, asi 20 lidí, v ten pátek odpoledne. Tak jsem se zařadil do fronty, celou noc jsem stál ve frontě, tam bylo třeba 100 lidí nebo 200 lidí v té frontě, zima bylo, že 8. prosince přes noc, jo. Tak jsem prostě ráno si koupil zájezd malý okruh střední Evropou, což bylo vlastně zájezd, který jel Salzburg přes Rakousko, potom Zürich přes Švýcarsko a potom přes Mnichov zpátky. Tak to jsem si koupil na léto 87, jsem měl výjíždět 21. srpna. A teďka jsem to nesměl nikomu říct, že emigruji, jo? Prostě jsem to nesměl ani spolubratům říct, jo. Nesměl jsem to říct rodičům, nikomu prostě, no. Tak jsem se připravoval na tu emigraci, že jsem si koupil knížky o Africe a četl jsem knihy o nějakých misionářích a tak jsem tím jako docela žil. Musím ale vlastně jako říct, že když mi to zakázali v tom lednu 86, že to mám vrátit, tak to byla jako jakoby studená sprcha. Když mi pak jako koncem toho roku řekli, že můžu jít, tak musím říct, že jsem mezi tím ochladil, jo? Že se mi vlastně už ani tak nechtělo. No ale tak jsem si to koupil a tak jsem tím zase začal jako nějak žít. Už jsem udělal jako čáru plus to zase minulým životem. Musel jsem se odstěhovat z toho místa, kde jsem bydlel, protože jsem věděl, že policajti půjdou potom, kde jsem s kým jsem bydlel a tak. Takže jsem poprosil jednu starou paní z panelárny, co tam dělala uklízečku, jestli by mě vzala bydlet, tak mě vzala bydlet, že jo. Tak jsem postupně tak jako musel přerušit ty kontakty. To ještě, že člověk dostal koupit ten zájezd, ale ještě mě museli pustit komunisti, že jo, závodní komunisti, podnikoví komunisti. Policajti mě vyslýchali, jaké mám majetkové poměry. Jsem se divil, že mě vlastně pustili. To nejtěžší bylo to rozloučení s rodiči. Tak já jsem tehdy poslední léto před tou emigrací, tak jsem ještě měl já chaloupku s klukama od nás vesnice a s nějakýma jinýma. Tehdy si pamatuju, že jsem vez toho tatínka, který tehdy vykládal vagony za asfaltem, tak jsem ho vez, si pamatuju, v neděli odpoledne přišly vagony, že jo, tak to vždycky musel do práce je vyložit. Tak jsem ho vez prostě autem
na to nádraží a teď jsem měl jet jako na ten tábor s těma dětma, což taťka věděl, že jedu na nějaký tábor. Když jsem odjížděl, tak jsem měl stažené okénko, že byl taková teplý nedělní den a on mi říkal, Ladičku, vrátíš se mi? A jsem říkal, vrátím tati. A věděl jsem, že už ho nikdy neuvidím. No. Tak jsem prostě odjel a bylo to. No. Tak jsem napsal takový dopis na rozloučenou, debilní dopis typu, že uvidíme se až v nebi. To jsem si vůbec neuvědomoval, jako, co to těm rodičům způsobí. Věděl jsem, nebo odhadoval jsem, že taťka, že to nepřežije, jo? Že se utrápí, protože já jsem byl jeho chlouba. On mi každý den volal, každý den do toho Brna, ptal jsem mě, kdy prostě přijedu domů. A já jsem byl už ten řeholník se slíbama, že jo? Já jsem jezdil domů tak jednou za dva měsíce. Vždycky, když jsem přijel, tak on brečel. Vždycky koupil flašku a vždycky jsme vypili sebou a vykouřili cigarety. On mě měl hrozně rád. Jako no. Když jsem měl domů, tak taťka vždycky taky čekal, až už budu doma. A tak jsem tušil, že to prostě nepřežije. No. Říkal jsem si, že se tak do dvou let utrápí. A teď bylo to boží volání, že jo, nebo co to bylo. Já když to říkám, tak mi kolikrát lidi to vyčítají, že jo, co jsem si to dovolil. To je jako na jedné straně ten Bůh, ten mladý člověk, který tak slyší a na druhé straně je ten rodič a teďka vlastně ten Bůh je víc než ten rodič. Jo, v tom. A to neznamená, že to je lehké, že to je strašně těžké. Tak já jsem pro toho Pána Boha už toho v životě udělal hodně. No.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u vysílání programové řady od Claudia Klodvigovy, pravidelného pořadu stanice Český rozhlas D-dur, sestaveného z nahrávek staré hudby v historicky poučené interpretaci. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Dnešní výběr zahájíme barokní sonátou C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo. Jejím autorem je Ital Alessandro Melani. Z jehož tvorby se nám dodnes dochovala především liturgická hudba, moteta či oratoria.

Sonátu C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo od Alessandra Milányho hráli Crispian Steele Perkins a Alison Belsom na barokní klariny a soubor The Parley of Instruments. Milí posluchači, následujících 22 minut budeme věnovat unikátní nahrávce písňové tvorby skladatele Johanna Josefa Resslera, narozeného v roce 1771 v Banské Štiavnici na Slovensku. Dnes téměř zapomenutý hudebník působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni. Zkomponoval více než 200 děl a prosadil se jako skladatel, klavírista i oblíbený kapelník. 6 písní s doprovodem klavíru napsal Resler v letech 1799 až 1801, v době, kdy odešel z jedné pražské operní společnosti a získával si renomé jako salonní skladatel pražské aristokracie. Písňový cyklus, který si představíme, patří mezi skladby, jež bylo možné uvádět právě na veřejných či soukromých akademiích a koncertech. Johann Josef Resler zhudebnil 6 německých básní svých současníků: Johanna Wolfganga von Goethe, Johanna Georga Jacobiho, Christiana Felixe Weisseho, Karla Maische a Charlotte von Stein. V roce 2023 písně nahráli ve Švýcarsku tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a Alena Hénigová na kladívkový klavír. V 6 písních se střídá mužský a ženský hlas. Mezi 3. a 4. písní zařadili interpreti z dramaturgických důvodů Resslerovo samostatné Andante pro klavír.

Doznělo 6 písní s doprovodem klavíru od Johana Josefa Resslera. Přednesli nám je tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a klavíristka Alena Hénigová.

Milí posluchači, na přelomu 18. a 19. století ještě chvíli zůstaneme. Z pražských hudebních kruhů se ale nyní přesuneme do vídeňských hudebních salonů. Právě v tomto prostředí habsburského hlavního města vznikla komorní hudba od Giovanniho Hoffmanna, kterou si za okamžik představíme. Giovanni Hoffmann je dnes neznámé skladatelské jméno a o jeho životě a tvorbě víme jen velmi málo. Skladatel s italským křestním jménem a středoevropským příjmením byl virtuózem na mandolínu, na nástroj, který se v 18. století těšil velké popularitě. Pro mandolínu také psal vlastní hudbu, často značně virtuózní. Hoffmannův kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo nám zahraje z nahrávky vydané v roce 2024 italský mandolinista Federico Madaluno, neapolský rodák a nadšený propagátor svého nástroje. Jemný zvuk solové mandolíny doprovodí Alberto Marano na housle, Miriam Traverso na violu a Alessandro Parfit na violončelo.

0: Kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo od Giovanniho Hoffmana hráli Federico Madaluno, Alberto Marano, Miriam Traverso a Alessandro Parfit.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čeká výjimečné setkání s hudbou skladatele, který na počátku 18. století zastával 21 let prestižní funkci kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. Jmenoval se Johann Kuhnau a je známo, že po něm na toto místo v roce 1723 nastoupil Johann Sebastian Bach. Kuhnau nebyl jen hudebníkem, který psal kantáty, sonáty nebo moteta, ale také právníkem nebo překladatelem. Posledním a nejznámějším dílem Johanna Kuhnaua jsou dnes takzvané biblické sonáty, které si nyní kompletně představíme. Jde o soubor 6 programních klávesových sonát, vydaných v roce 1700. Každá z nich v několika větách ilustruje určitý děj z Bible. Konkrétně Kuhnau pojmenoval sonáty na základě příběhů ze Starého zákona. Připraven je snímek Angličana Johna Butta. Butt nahrávku pořídil v roce 1995 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a zvolil pro interpretaci sonát 3 různé klávesové nástroje, čímž dosáhl zajímavého zvukového kontrastu. První sonátu s názvem Souboj Davida s Goliášem zahraje John Butt na varhany. Sonáta číslo 2, tedy Saul vyléčený Davidem pomocí hudby, zazní v podobě na klavichord. Svatba Jákobova, 3. sonáta, je nahrána na čembalo. Ve stejném pořadí nástrojů, tedy varhany, klavichord a čembalo, jsou nahrány i 3 další sonáty. Číslo 4, Na smrt nemocný a znovu uzdravený Ezechiáš, číslo 5, Gedeon, spása Izraele a poslední sonáta číslo 6 s názvem Jákobova smrt a pohřeb.